V minulém čtení na pokračování jsme knihu Mirka Vostrého začali titulní povídkou Muzikant na jezeře. Střídají se v ní dvě časové roviny. V roce 1958 jde Bedřich Veselka k přehradě, kde se má po 8 letech setkat se svým otcem. Cestou slyší hudbu, ale více než ta ho zaměstnává vnitřní boj. Musí se odhodlat k důležitému kroku. Vyprávění se dále vrátilo do roku 1950 a sledovalo jeho otce Františka. Ten se s pomocí přítele Jindřicha chystal na útěk z komunistického Československa přes hranice do Německa. Je silně nervózní, bojí se prozrazení. Prošel kontrolou na nádraží a setkal se s převaděčem, který ho má dostat přes hranice. Čte Vladimír.

0: Hodinky si natahoval každý večer před spaním, tentokrát na to ale v rozrušení zapomněl. Zastavili se 18 minut po druhé hodině. To František zjistil, když ho balón vzbudil a on se chtěl podívat, kolik je. Byla ještě tma, to byl ale dost neurčitý čas. Hodinky si už nařídit nestačil. František to odhadoval tak na hodinu poté, co vyrazili, když balón zastavil koně. Na východě začínalo zvolna svítat, šero bylo pořád, ale ještě tak hutné, že postavu, která se za okamžik měla od povozu vydat k lesu, nemůže z větší vzdálenosti nikdo vidět.
1: 200 kroků po tutej cestě a pak 50 kroků doleva, zašeptal balón. Je tam seník. Počkáte v něm do tmy a radši ještě o kousek díl a pak se vydáte stejným směrem. Narazíte na hraniční kámen a za ním už jste v Vavorech. Jděte ale lesem, ať vás ani nenapadne jít po cestě.
0: František chtěl balónovi podat ruku a poděkovat, ten ale jen zabručil hodně štěstí a zatáhl za otěže. Pár okamžiků na to se za ním černý les zavřel. Najít po tmě v lese seník, navíc podle takových pokynů, je téměř nemožné. Před Františkem se ale dřevěná chatrč jako zázrakem zjevila a on do ní tiše vklouzl. No nazdar, uvědomil si, když se zabydlel, což obnášelo jen odložení kufříku. Vždyť jsem bez snídaně a nemám sebou ani kapku vody. No nic, nějak se to přežije. Čekání bylo úmorné. Mnohem delší, než si František představoval. Někdy kolem 11, taky to ale mohlo být v 10 ráno nebo ve 2 odpoledne, pojem o čase je mezi 4 stěnami velmi relativní, zaslechl kromě zpěvu ptáků a občasného bzukotu sršně ještě něco. Praskající větvičky. Kroky a tlumený hovor. Slova ale nerozeznával. To nemůže být nikdo jiný než hlídka pohraniční stráže Sboru národní bezpečnosti, tedy ti, před kterými se skrývá, a oni se nezadržitelně blíží k jeho úkrytu. František téměř nedýchal. Až kvírou mezi fošnami se snažil něco zahlédnout. Nezahlédl nic. Jestli sebou mají psa, tak je konec. Dvojice příslušníků sebou ale psa neměla. Na chvilku se zastavili a pak kolem seníku prošli, aniž by nahlédli dovnitř. Chodili tudy několikrát denně a pokaždé kontrolovat seník si mohli odpustit. Jejich kroky odezněly. František začal znovu dýchat a uvědomil si 2 věci. Jednak je spocený na všech místech, která ho napadla, a jednak má ukrutnou žízeň. Setmělo se asi tak o půl věčnosti později, než doufal. Počkal ještě zhruba hodinu a pak vyrazil. Měsíc, kterého byla víc než polovina, naštěstí svítil. František se zorientoval a odhadl, jakým směrem vede cesta, na kterou nesmí vkročit. Nějakých 500 metrů na to spatřil pěšinu. Doprava nebo doleva? Neměl tušení, co je správně, tak třeba doprava. Najednou se před ním objevil kámen. Hraniční mezník, co má na jedné straně vytesané ČS a na opačné D. Oddychl si. Ještě krok a je tam, kde chce být. A kde by ale nejradši byl s Aneškou? Ve svobodném světě. Jakkoliv se snažil našlapovat opatrně, stejně občas stoupl na větvičku, jejíž prasknutí mohl v nočním tichu zaslechnout každý v okruhu 200 metrů. Po nějaké době narazil na širokou cestu a vykročil pro změnu třeba doleva. Najednou ho oslnilo světlo. Chvilku neviděl nic. A když se trochu rozkoukal, spatřil, jak se k němu blíží 3 siluety. Na pár metrů pak rozeznal uniformy. zatrnulo mu a stuhl. Klid, říkal si, jsi na správné straně hranice, tohle jsou Němci. Nebyli. Jazyk, kterým ho oslovili, jako němčina nezněl, tu znal. Tak to bude angličtina, usoudil logicky. Byla. Vojáci se s ním cestou snažili navázat hovor, on jim ale nerozuměl ani slovo, tak se na ně jen usmíval. Po asi 5minutové jízdě ho vyložili z džípu před dřevěnou, 2 lampami osvětlenou budovou na rozmezí lesa a louky. Selská usedlost ani hájovna to nebyla. Stavení vypadalo, jako by ho tu postavili tak před rokem, nejvýš 2. Což je ale v pořádku, uvědomil si František. Pokud to je služebna americké armády, určená k záchytu uprchlíků zpoza hranice, pak jí dřív než před vítězným únorem nebylo třeba. Co František považoval za nejpodstatnější, byla vlajka Spojených států amerických, která v bezvětří splihle visela na stožáru, což je trochu silný výraz, tak tedy na oholeném smrkovém kmínku.

Seržant, který Františka dovedl dovnitř, pronesl nějaký žert. Srdečně se zasmál a nechal ho o samotě. František měl teď chvíli klidu, aby se rozhlédl po místnosti osvětlené žárovkou v obyčejné mléčně bílé kouli. Tohle jako služebna nevypadá, uvědomil si. V minulosti měl tu čest navštívit služebnu dvakrát. Poprvé, když byl předvolán k četníkům jako svědek hospodské rvačky s neslavnými následky, ne pro něj naštěstí. O pár let později se ocitl v kanceláři gestapa pro podezření, že se zúčastnil černé zabíjačky. Služebna, jak ji znal, je strohá místnost, jejíž jedinou výzdobou je fotografie toho, kdo zrovna úřaduje na hradě nebo v Reichstagu, ale je prostě studená a úřední. Záměrně vybavená tak, aby se v ní návštěvník necítil pohodlně. Tahle místnost byla jiná. František lovil z hlavy ten správný výraz a chvíli mu trvalo, než na to kápl. Jasně, klubovna. Takhle si vždycky představoval klubovnu rychlých šípů, jejichž příběhy týden co týden hltal ze zadní strany malého hlasatele. Sice se vymykal věkové skupině, pro kterou byl časopis určený, vždyť mu tenkrát bylo už přes 40, jenže Foglarovy příběhy mu učarovaly. A tahle klubovna, vlastně služebna, vypadala zrovna tak. Jen provedení bylo trochu zaoceánské. Všude na stěnách byly přišpendlené plakáty baseballových mužstev, swingových kapel, naleštěných amerických bouráků, reklam na Coca-Colu, kávu, motocykly, prostě na cokoliv, co se dá vyšperkovat obrázkem spoře oděné krasavice. Mezi plakáty se samozřejmě krčily i obrázky nepřátelských, tedy československých a sovětských, tanků, letadel a uniforem. To, aby amíci nezapomněli, že jsou na horké hranici. A ze stěny zhlížel na psací stůl prezident. Kterýže to teď vlastně je? Nejspíš pořád ještě Truman. Tuhle podobiznu znal, po válce ji často vídal v novinách, než ji postupně nahradil dnes všudy přítomný Josef Vissarionovič, případně první dělnický prezident. František byl jako u vytržení. Tak tohle je svět, do kterého právě vstoupil. S notnou dávkou štěstí ovšem. Ono tedy to Německo bude vypadat trochu jinak než zdejší ostrůvek Ameriky, ale svoboda, která tu na něj dýchala, bude tam venku taky. Znova zalitoval, že s ním není Aneška. Ale jednou bude dobře i tam u nás. Listoval 3 týdny starým vydáním časopisu Cycle. Zrak se mu zastavil na fotografii závodníků na motocyklech Java Made in Czechoslovakia, když se otevřely dveře na opačné straně místnosti, kterých si doposud nevšiml. Přistoupila k němu žena v uniformě a s okouzlujícím úsměvem mu podala ruku. Seržant Goldsmith, Esther. František měl pocit, že právě bez vlastního přičinění nasedl do rychlíku a ten s ním uhání nejmíň 100. Potřeboval dobře 10 vteřin, kdyby do toho měl co mluvit, tak raději minutu, aby zpracoval myšlenku, která se jako první hlásila o slovo. Tahle žena není prvoplánově krásná, i když hezká je. Má ale dokonalý účes a to, co z ní dělá bohyni, je neuvěřitelně svůdná uniforma. Kam se na ní hrabe ta nedostatečně oděná krasavice z tu tam toho plakátu? Navíc, Esther, tohle jméno nemůže nechat v klidu ani chlapa v letech. Druhá myšlenka. Zdálo se mi to? Nebo mluví česky? Bez známky cizího přízvuku. S určitým zpožděním přišlo na řadu slušné vychování. Veselka, František,
představil se automaticky jejím způsobem, jen vojenskou hodnost vynechal, protože to už bylo dávno. Seržant Goldsmith mu ukázala na židli u stolu a sama se posadila na opačnou stranu. Znovu se usmála, vlastně se usmívat nepřestala. Jste trochu v rozpacích, že? V rozpacích? To ne, jsem úplně bez sebe. Nejraději by opravil František. Víte, bylo mi 16, když jsme z Prahy odjeli do Anglie a potom do států. Moji rodiče měli naštěstí víc prozíravosti než mnozí jiní a nečekali, až nacisté začnou protektorát čistit od židů. A krátce potom, co jsme se usadili v Michiganu, nám otec vylepšil příjmení. Goldschmidt znělo příliš německy a to se v té době zrovna nenosilo. Omluvně se usmála a upravila si vlasy, které žádnou úpravu nepotřebovaly. František to všechno zpracovával s mírným zpožděním a tak zareagoval až po chvilce. A ano, chápu, vím, co z Židy dělali. Jsem rád, že se vám podařilo včas emigrovat. Pane Veselý? Tušila, že se netrefila, tak Františka obdařila dalším úsměvem, tentokrát tázavým. Pane Veselko? Na očích jí bylo vidět, že si už trochu věří a jestli netrefila do černého, tak jen kousíček vedle. Ano, Veselka. Pane Veselko, mohu vám nabídnout něco k pití? Cokoliv. Od vás si vemu třeba i utrejch. Málem Františkovi uteklo z úst. Naštěstí to včas scenzuroval. Kávu, čaj, vodu, sklenku bourbonu, nebo snad, dramatická pauza, Coca-Colu? Hodila po něm šibalským pohledem. Františkovi se rozšířily zorničky. Proč se ale diví? Je přece u Američanů, ne? Měl jste ji už? Je to lahodný nápoj, bude vám chutnat. František přikývl. Měl hned po válce. V Plzni ji rozdávali vaši, jestli tedy můžu. Seržant Goldsmith vstala, z chladničky vytáhla Coca-Colu a otevřenou ji postavila před Františka. Láhev se v teple lehce orosila. Byla to ona. V 45. si se stejným obdivem prohlížel tu, kterou mu podal rozesmátý voják, co seděl v džípu. Kdepak tihle amíci umějí žít? Vždyť ta flaška má tvary, za jaké by se nemusela stydět ani manekýnka. František se napil a slastně přivřel oči. Svoboda? Takhle chutná. Seržant Goldsmith teď přešla do rutiny, ale komisní tón, který František znal z podobných situací, se nedostavil. Musím vám položit několik otázek. Chápejte, hranici jste překročil ilegálně, my jsme vás zadrželi a vy se nacházíte na území cizího státu. Potřebujeme tedy vědět, kdo jste, co máte za sebou a co tady chcete dělat. Pohlédla na Františka, jestli rozumí. On přikývl. Seržant Goldsmith založila do psacího stroje papír a začala zaznamenávat jeho výpověď. František vyprávěl sám, snad trochu nesouvisle, a ona čas od času zvedla zrak od klávesnice a vyslovila doplňující otázku. Tak to bychom měli, prohlásila. Vytočila papír z válce stroje a zběžně si zkontrolovala text. Tedy pro začátek, upřesnila. Když spatřila, jak se František uvolnil a usadil se pohodlněji v domnění, že má výslech za sebou a že to bylo překvapivě snadné. Pro začátek spozornil. Teď víme, pane Veselko, že jste slušný člověk, kterému doma začalo téct do bot. Promiňte mi ten výraz. František čekal. Jestli to doposud byl jen začátek, bude následovat něco víc než jen stručné shrnutí jeho vyprávění. V druhé části rozhovoru
Záměrně se vyhnula výrazu výslech, aby se František nezačal cítit nepohodlně. Bychom chtěli být konkrétnější. Říkal jste, že se brzy chcete vrátit domů, až ta nepovedená taškařice, hra na komunismus, skončí. Jenže jak brzy to bude? Co když to potrvá déle, než si myslíme? Možná byste nám chtěl pomoci to trochu uspíšit. A o tom se teď s vámi chceme pobavit. Tuhle část rozhovoru už ale nepovedu já, nýbrž poručík West. Víte, on to má jako koníčka a já mu to nechci kazit. Budu tedy jen tlumočit. František přikývl a seržant Goldsmith vyšla z místnosti. Dveře za jeho zády nechala otevřené.

Z chodby se blížily kroky. Dvoje nejspíš. Ve chvíli, kdy František čekal, že se před ním objeví poručík West, se kroky zastavily a muž, zřejmě poručík West, zasyčel něco jednoslabičného, co znělo jako shit nebo tak nějak. František se otočil, zahlédl ale jen spěšně odcházející Ester. Ta se za okamžik vrátila a on si uvědomil, že její omluvný úsměv je něco, čeho se nemůže nabažit. Promiňte, pane Veselko, vysvětlovala. Budete muset vzít za vděk mojí přítomností. Doufám, že vám to nevadí. Jak by mohlo, pomyslel si František. Uvolnil se a čekal na pokračování. Poručík West je, jak bych to řekla, poněkud indisponován. Nesluší se o tom mluvit, jenže prostě jsme včera malinko slavili a dnes byla k obědu nějaká ryba a jemu nějak nesedla. On jednoduše teď nemůže. Následující půlhodina Františkovi ubíhala příjemně a na jeho vkus příliš rychle. Jakkoliv byl utahaný, s touhle dámou by si byl rád povídal třeba celou noc. V závěru rozhovoru měl dobrý pocit, že snad trochu pomohl několika lidem, kteří si to zaslouží, tedy jestli se také jednou odhodlají přejít hranici, například Jindřichovi nebo páteru Jaromírovi, jehož nejbližší přátelé nevěděli, jestli ho mají oslovovat Jardo nebo Míro, a tak raději zůstávali u Jaromíra. Prostě pár lidem urovnal cestu pro případ, že by na téhle straně hranice chtěli pomoct dobré věci. Výslech, rozhovor, byl u konce a Ester mu podala ruku na rozloučenou. Děkuji za příjemný večer, Františku. Už se oslovovali křestními jmény. A přeji vám tady hodně štěstí. Jste na svobodě a snad se sem dostanou i vaši přátelé a vaše paní. Nebo se nám to všechno brzy podaří a vy půjdete domů za ní. Teď vás chlapci odvezou do tábora, kde si vás zítra nebo pozítří vyzvednou kolegové od zpravodajské služby a domluvíte se, co dál. S tímhle František počítal. Sice se hlavně přišel uklidit do bezpečí, ale zároveň věděl, že něco za něco. Žaludek měl ale jako na vodě. Vždyť jde do neznáma a kdo ví, co ho čeká. Dva vojáci ho odvedli k džípu. Česky neuměli ani slovo. Tak po několika pokusech o rozhovor zmlkli. Řidič nastartoval a džíp vjel do Černého lesa.

0: Někde museli špatně odbočit. Kdyby ne, tak by je neoslnila světla nějakého vozidla, vojáci s namířenými samopaly by nekřičeli a mezi anglickými povely by nezněla čeština a slovenština. Hands up, you bastards! What do you think you're bloody doing here?
1: Do prčic, to jsou amici.
2: Nestrielaj, kým nevydám rozkaz, nie?
0: No, dyť jo. Oh, shit. Výstižně zhodnotil voják, který seděl v džípu vedle Františka a neochotně vylezl z auta. Pušku nechal na sedadle, zvedl ruce a vykročil k hlídce SNB. Chvilku spolu mluvili a pak se Američan otočil proti světlům džípu a zakroutil dlaněmi, které pořád držel ve výši hlavy.
2: It seems we've lost the way. This is bloody Czechoslovakia, they say. There ain't no help, we've got to hand him over.
0: Jsme v Československu, musíme jim ho dát. To Františkovi došlo i bez znalosti angličtiny. Vystoupil s rukama nad hlavou a jak se blížil ke Škodě 1101, naposledy se ohlédl za svobodou. Řidič na něj udělal smutné gesto, jakože sorry, what a bloody life, good luck then, friend. František se zastavil před Esenbákem, který stále mířil samopalem jeho směrem, připravený vystřelit buď na něj nebo na Američany. Jeep se rozjel na zpátečku, po nějakých 50 metrech se na rozcestí otočil a chvilku na to jeho zadní světla za zatáčkou zmizela. To ale František neviděl, pohlédnout zpět se už neodvážil. Celý stuhlý civil na Esenbáka, proti světlům auta neviděl nic než černou siluetu a každým okamžikem očekával rachot dávky a krátkou bolest v břiše nebo v prsou. Místo toho dostal poctivou ránu pažbou do žaludku, napřivítanou zpátky doma. Zlomil se a chtělo se mu zvracet. Nebylo co, leda tak americkou Coca-Colu. Té se ale zatím ven nechtělo.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonathan Kaleta. Další díl otevřeme na Rádiu 7 dnes 16:15.

Aaron Schuster dospíval písničku Be Gracious, buď milostivý, která odráží slova 51. žalmu Stvoř se ve mně srdce čisté, Bože, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti. Posloucháte Rádio 7 a dostali jsme se na dohled třetí hodiny, po které zakotvíme u pořadu Fortepiano, ve kterém nás čeká jízda na tobogánu. O svém životě, který v mnohém takovou jízdu připomíná, si bude s Lenkou Malinovou povídat Tereza Kimlová.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: I třetí hodina ze středy 20. května je na naší noční plavbě za námi. Na Rádiu 7 vám nyní nabídneme reprízu rozhovoru Lenky Malinové s Terezou Kimlovou, která v pořadu Fortepiano povídá o svém životě, který je velmi podobný jízdě na tobogánu. Milan Remeš vám přeje dobrý poslech.
1: Fortepiano.

0: Můj dnešní host ve fortepiánu o sobě píše ve svém blogu. O mně se mi moc psát nechce, ale když jinak nedáte, tak aspoň v kostce. Jsem z Liberce, ale vůbec tam nežiju. Pořád se stěhuju, i když bych vůbec nemusela. Mám dvě děti, i když jsem nemohla otěhotnět. Vydala jsem knihu, i když jsem na to neměla peníze. Věřím v Boha, i když ho nevidím, a tak dále, a tak dále. Vítám Terezu Kimlovou, která nám dnes otevře dveře do svého života, který by se dal obrazně nazvat jízdou na tobogánu. Proč? I to se v následující hodince snad dozvíme. U mikrofonu je taky Lenka Malinová. Vítám vás, Teresko.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ten úvod už o vás něco vypovídá a já doufám, že tomu dáte ještě víc podrobností během té hodinky, která je před námi. Nejprve se vás zeptám, odkud jste k nám do Brna přijela?
1: Tak já jsem

0: přijela z Českého Těšína.
1: Trošku dlouhá cesta?
0: No, tak 4 hodinky mi to trvalo. Plus 2 hodinky pěšky.
1: Vzhledem k tomu, že už jsem tady řekla, že jste z Liberce, tak se ani nedivím, že nemáte slezský přízvuk. A ještě jste ho tam nechytla.
0: A doufám, že ani nechytnu. Chci si zachovat autenticitu.
1: Tak je to v pořádku. Na svém blogu máte řadu rubrik, jako třeba naklepaný řízky, z nebe chleba, aliterace nebo cestohubky. Co o vás vypovídají? Vypadá to, že máte hodně široký záběr.
0: Tak vypovídají především to, že vlastně ten blog jsem začala psát v době po vydání knihy a vlastně, abych tak nějak mentálně nezakrněla, tak jsem začala zpočátku psát takový každodenní příběhy, nejlépe nějakou humornou formou. Ale vlastně pak se to tak nějak hromadilo a vlastně ta pestrost vyplývá z toho, jak moc se člověk dívá kolem sebe, jak moc rád popisuje to, co vidí, jak do jaký hloubky se zamýšlí, a já jsem takový člověk přemýšlivý a ráda si hraju právě s textem i se slovy, tak vlastně to je ten důvod, proč je tam takový široký záběr.
1: Vy se nám tady tak hodíte do rádia. My si také rádi hrajeme se slovíčky. Tak já budu ráda, když se do toho ještě trošku víc dáme, když nahlédneme ještě trošku hlouběji, ale z toho, co jsem tak si o vás četla, tak asi je to tak, že vy to psaní máte jako nějaký takový svůj prostředek vyjadřování, že? Že se potřebujete vyjádřit tím psaním.
0: Je to tak a já jsem za to velmi vděčná a vlastně je to forma, která se i v mém životě určitým způsobem vyvíjí a rozvíjí a vlastně sama vnímám, že to jde nějakým směrem jakoby vpřed, protože vlastně úplně na začátku to začalo tím, že jsem si hodně dopisovala vlastně s lidma, když mi bylo třeba ještě nějakých náct, takovou tou klasickou formou dopisovací, známka, papír, tuška, takže vlastně už tehdy jsem tak nějak jako byla zvyklá se rozepisovat a postupně a taky další věc je, že já si velmi ráda zapisuju své myšlenky do spoustu zápisníků, takže mám doma hromadu sešitů v krabici plných zápisků ze svých myšlenek, zkušeností životních a tak. No a přirozeně to pak vyplynulo i v tu formu toho blogu, kde vlastně píšu.
1: My tady dnes nemáme stream, nemáme obrázek, abyste byla vidět. Sportovně oděná žena. Slyšíte, že mluví rychle a myslím si, že i ten váš život je velmi rychlý, že?
0: Dá se říct asi, že jo, no. Já teda ale velmi ráda i odpočívám. Velmi ráda si dám nohy nahoru, kafíčko do ruky a opravdu mám ráda odpočinek, ale je pravdou, že už odmala jsem byla takovej asi rychlík, ráda jsem běhala po venku a vlastně to, že teda ještě zmiňujete, že pádím velkou rychlostí, je to takový legrační, protože já mám ráda rychlou chůzi, mám ráda dálkovou chůzi. Takže vlastně já svým způsobem možná jsem občas taková zrychlená, ale říkám, ráda to zase kompenzuju prostě tím klidem.
1: Ani jsem tohle o vás nevěděla, ale tak bych to tak typovala.
0: Je to tak.
1: To bych tak typovala. Když jsem se zamýšlela nad názvem pro naše povídání, napadl mě tobogán a potom jsem se začetla do vašich příspěvků v blogu a zjistila jsem, že to tak je. Proč?
0: Mm-hmm. No, to je taky velká otázka, ale je to daný, vlastně ten tobogán, jak jste to popsala, tak je to velmi trefný. A je to vlastně díky tomu, jaký je celý můj život. Protože můj život jako jízda na tobogánu je především z toho důvodu, že já velmi často měním jak místa pobytu, nemám vlastně svůj stálej domov, protože vlastně díky tomu, že teda manžel dělá pastora, tak se stěhujeme kvůli jeho práci, službě. Takže já vždycky po letech se zvednu a musím jít zase někam jinam. No, nemusím, ale je to tak, dobrovolné.
1: No, nenecháte ho jít samotný.
0: No, zatím ne. Zatím ještě ne. A takže vlastně střídám místa, střídám lidi. A vlastně do toho pak přicházejí různý i zkoušky životní. Takže vlastně ten tobogán je, když jsem si to tak představila, že vlastně já jsem na tobogánu jela snad 2x v životě a jednou si pamatuju, že to bylo v Německu v jednom zábavním parku, když jsme byli s dětmi a vlastně byl to uzavřený tobogán. A já jsem vlastně tam stála nahoře a teď jsem měla trochu obavu do něho vstoupit, co mě tam vlastně čeká. A ve chvíli, kdy jsem vlastně do toho tobogánu vlastně vstoupila, tak mě to prostě semlelo. A teď jsem jela, teď jsem nevěděla, kolik tam bude zatáček. Teď místy byla tma, místy zase problikávaly barevný světla a ono to tak vlastně i v tom životě. A nakonec nevíte vlastně, ve kterou chvíli a kdy a do jak hluboký vody vás to vlastně vyplivne. A je to úplně trefný obraz i toho mýho života. Já si tak opravdu někdy připadám. A jsou tam ty prudký zatáčky, zrychlení, zpomalení a nakonec jsem ráda, když z něho vypadnu na chvíli.
1: Nakonec vás to vyplivne.
0: Jo, jo. Pak si snad ráda i odpočinu teda.
1: Tak hodně lidí má svůj život rozdělený do etap a někteří svůj život dělí do doby před a po. Dělící čáru dělá nějaký významný prožitek, zlom a zkušenost. Jak to máte vy?
0: Já bych řekla, že právě, jak jsem ještě prvé popsala ten svůj život, tak takových zlomových událostí mám jako několik. Ale zase tím, že jsem zvyklá na tu proměnlivost a flexibilitu ve svém životě, tak zas ale není jich mnoho těch zlomových věcí. Úplně první samozřejmě zlomová věc byla, když jsem v 17 letech uvěřila v Boha. Tak to byl úplně ten nejzásadnější vlastně zlom, kdy se mi ten život převrátil z hůru nohama, ale v dobrým smyslu, kdy mi to vlastně velmi pomohlo z toho prostředí, ve kterém jsem vyrůstala a nebylo úplně lehký, snadný, pozitivní, tak mě to vlastně vymrsklo do úplně nového světa vlastně s Bohem, s novými přáteli, s novou duchovní rodinou, takže mě to velice posunulo v životě ve všech směrech. Pak třeba další zlom takovej byl, když jsem na pracovišti ve svých asi 20 letech se musela vlastně postavit proti, dalo by se říct, takový určitý šikaně. A to byl další velký zlom jakoby v mém životě, kdy já jsem si poprvé stanovila hranice a navíc ještě před dalšíma lidma. A zase mě to mě hodně proměnilo. Zase
1: co
0: mě to
1: jste posunulo. Dělala za práci?
0: Pracovala jsem ve zdravotnictví. No, a měla jsem tam velmi silný konflikt se svojí nadřízenou ještě tehdy. A nejenom já, ale vlastně já jsem se jí teda pak postavila a bylo to pro mě velmi významný. No, ale to už by byl zase jiný příběh. No, takže tohleto a pak určitě další třeba velký zlom, který si samozřejmě teď vybavuju a je nejčerstvější, tak právě byla třeba nemoc mladšího syna. No.
1: My se k těm etapám důležitým postupně dostaneme. A když vás poslouchám, tak máme spolu minimálně dvě věci společné. Mm-hmm. Jste z Liberce, já taky.
0: No výborně.
1: Uvěřila jste v 17, já taky.
0: No tak úžasný.
1: Co vás vedlo k tomu obrácení? Jste z věřící rodiny?
0: Ne, vůbec
1: nebo
0: ne, vůbec ne. Vedlo mě k tomu právě...
1: Jaký je ten váš příběh? Mm-hmm, mm-hmm.
0: Vedlo mě k tomu právě naopak to, že vlastně jsem neměla v životě vůbec žádný cíl, směr a postrádala jsem dlouhodobě nějaký vůbec smysl bytí a žití ve svém životě. A tím, že vlastně už tu dobu jsem bydala jenom s mojí mámou, s mým bratrem a ekonomicky ta naše rodina nebo to, co z ní zbylo, tak vlastně jsme na tom byli velice špatně, museli jsme se často stěhovat, někdy nebylo ani na jídlo, takže já jsem tím jako víceméně i sociálně byla, jako trpěla docela. Takže vlastně mě tohleto všechno nějak jako vedlo k tomu, ale určitě i ta moje povaha přemýšlivá. Nebylo to jenom tohle, ale určitě i ta moje povaha, jakože já jsem vždycky tak nějak od dětství přemýšlela o vesmíru, o hvězdách, furt mě to lákalo někam myšlenkama vzhůru do nebe. No a takže vlastně já jsem v těch 17 potom hledala vyloženě cíleně nějaký duchovní směr. Takže jsem třeba četla různé knihy od hinduismu přes Korán nebo takovýhle ty věci. Zajímala jsem se o islám nějaký trošku do určitý míry jenom. No, než jsem vlastně v křesťanském knihkupectví se potkala s jedním klukem zhruba mého věku, který mě tehdy pozval ještě s mojí kamarádkou vlastně do sboru, do církevního sboru. Ale mě prostě samozřejmě, jak to bývá v naší kultuře, cokoliv mě lákalo, kromě křesťanství. Takže já jsem tam teda nakonec šla i s tou mojí kamarádkou, ale spíš s tím, že jako jim to tam nějak vymluvíme, že prostě mě to připadalo jako směšný, jako, nebo překonaný to křesťanství prostě. No. Ale vlastně během té návštěvy a po ní jsem vlastně prožila takovej silný duchovní zážitek, který mi byl přesvědčením o tom, že tady ta cesta je ta správná, že Bůh existuje, že prostě tohle je ten Bůh, kterýho já hledám. A bylo to čistě na základě takového silného duchovního prožitku.
1: Většinou, když se Pán Bůh dotkne srdce člověka, tak to přinese změnu do jeho života. Jaká změna přišla do toho vašeho?
0: Tak největší změna byla velká úleva. Každopádně velká úleva, že najednou ten život prostě má smysl. Najednou jsem vlastně postupně přicházela na to, vlastně proč tu jsme, jaký může mít smysl život člověka a kam ten život můžeme vlastně směřovat. Jo? Že vlastně nemusí člověk být osamocen. To pro mě třeba bylo strašně důležitý. A nejenom duchovně osamocen, ale vlastně i fyzicky v rámci té církve, že jsem získala tu i fyzickou rodinu, kromě té duchovní. Takže vlastně pro mě tohle to byla zásadní změna, která ale vlastně se promítala postupně do toho života praktického, kdy já jsem si třeba dodělala nějakou jakoby školu zdravotnickou zkrácenou kvůli tomu, abych mohla potom vlastně s tím pracovat ve zdravotnictví. Člověk si dával dohromady hodnoty, vlastně taky jsem se víc uklidnila, byla jsem do té doby třeba víc taková nervní, podrážděná, jako myslím si, že kdybych neuvěřila v Boha a jako nenastoupila tu duchovní cestu, mohla bych klidně skončit i v nějakých depresích a s nějakým opravdu těžkým životními zážitky bídně, no, takže těžko říct, co by se stalo, kdyby. Ale zjednodušeně řečeno, můj život se prostě dával postupně do pořádku a mohla jsem vlastně žít normální život.
1: Bylo to dobré rozhodnutí i dnes?
0: Rozhodně bych si to nikým nenechala a ničím vzít, jako tohle rozhodnutí, ať už je ten život těžký i v té víře a v těch zkouškách jakkoliv, i s tím stěhováním a vším, tak prostě víra v Boha, to mi ze srdce už nikdo nevyrve.
1: Tak to je Tereza Kymlová na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano a po písničce budeme pokračovat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým hostem je Tereza Kimlová. Toho času v Českém Těšíně, protože tam se svým manželem a se svojí rodinou bydlí. Už jsme slyšeli, že díky tomu, že manžel je kazatel, tak už jste se stěhovali víckrát, kolikrát?
1: Tak z Liberce do Nového Města, z Nového Města do Jablonce, ale to jsme byli jenom chvilku, do Jablonce, do Nového Města, do Písku a teď, tak v té službě čtyřikrát, no, ale já už jsem se stěhovala strašně mockrát po Liberci, takže...
0: To je teda hodně.
1: No, tak... Není to málo.
0: No, je to hodně. Často se mluví o tom, že člověk někde zapustil kořeny, tak to ani moc nejde.
1: Ne, já je vždycky musím vytáhnout a já je mám neustále přehozené přes rameno.
0: Přesazovaná rostlinka.
1: Ano, tak nějak.
0: My ovšem dneska máme to téma jízda na tobogánu a my se k tomu dostaneme. Dostaneme se asi k tomu nejvážnějšímu tématu, které jste ve svém životě zažila, a to je nemoc vašeho syna. Už teď to můžeme dopředu říct, ale až do té doby ten váš život také nebyl úplně jako plný klidu a nějakého pohodlíčka. Já jsem si tady napsala takovou poznámku, že izraelský národ vždy na počest nějakých významných událostí stavil z kamenů oltář a v novodobější historii máme patníky, které plnily taky takovou funkci připomínky něčeho významného. Máte vy takové patníky nějaké?
1: Řekla bych, že místo patníků mám spíš zářezy v duši.
0: Že to jsou, v duši a máte ty deníky.
1: A mám ty deníky, jako kam si zapisuju vlastně ty události. A jinak já jsem všechno řeším sama v sobě, to jsem se naučila, na to jsem zvyklá. Vlastně se ze mě stal trošku za ty roky, co se týká té služby a toho neustálého střídání prostředí a lidí, svým způsobem asi individualista, bych řekla. Jo, že vlastně já si už jako velmi ráda ten život dělám čím dál víc jakoby po svém a i třeba v tom sportování, v zálibách, v koníčcích, prostě ráda si hledám svoji vlastní cestu v různých oblastech života, i v myšlení a takže asi tak.
0: Takže zářezy na duši.
1: Zářezy na duši jsou způsobený vlastně těma zkouškama, těma událostma, které se vlastně staly. Pokud jsou to samozřejmě události pozitivní, tak bych je nenazvala zářezy, ale spíš takovýma rozsvícenýma žárovkama, na který člověk, když si vzpomene, tak si to v sobě v té duši rozsvítí a zavzpomíná si na ty krásné chvíle. No a když to jsou ty těžké zkoušky, tak jsou to takový ty zářezy, ale oni ty zářezy vlastně taky časem a rokama vlastně se nějak stenčujou, ale furt tam jsou, na to člověk nezapomene.
0: Takže už jste něco trošičku řekla o jednom tom zážitku, který byl ta žárovka, to bylo to, když Pán Bůh vstoupil do vašeho života,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: Tak to se tam rozsvítilo.
1: Ano.
0: No a když člověk uvěří v 17, jo, tak všechno je krásné.
1: Ano.
0: Ale ten život je teprve před vámi.
1: Přesně tak.
0: Tak byly někdy okamžiky nějakého pochybování nebo těžké zkoušky, kdy jste musela znova se stavět vírou na to, čemu jste uvěřila, vracet se k tomu, nebo kdy jste byla taková nějaká nejistá?
1: Já si myslím, že nejistá ohledně víry a ohledně vztahu k Bohu asi ne. Protože to je opravdu taková moje životní skála a jistota a pevný sloup, do kterého třeba jsem si v těžkých chvílích jako dokázala i kopnout, ale prostě nikdy bych se od něj jakoby neodvrátila. V čem člověk zažívá ty nejistoty a ty pochybnosti? Jsou možná v nějakých jakoby hodnotách nebo přesvědčeních, který člověk o sobě má za život a který se najednou zbortí, když člověk upadne do něčeho těžkého a najednou se sám sobě diví, stojí před zrcadlem a sám sobě se diví, čeho je vlastně schopen. Ať už v myšlenkách, ať už vlastně ve slovech nebo i ve skutcích. Takže to Ale jako co se týká víry v Boha, tam si myslím, že to takhle proměnlivý není.
0: Ono vůbec i to zjištění, že je člověk hříšný, je těžké unést. Já myslím, že každý se s tím musí někdy setkat ve svém životě. My křesťané říkáme hřích, ale je to takové to selhání, kdy člověk jako zjistí, že opravdu jako se nezachoval dobře, že udělal něco blbě, že ho to tíží na duši, že? To není
1: tak
0: úplně snadné si uvědomit a přijmout takovou nějakou tu svou, ty svoje limity nebo tu svou nedokonalost.
1: Přesně tak, a to dokonce i v situaci, kdy si člověk myslí, že jak s tím je stotožněný a jak s tím nemá problém si to přiznat. Ale vlastně po těžkých zkouškách a čím více jich vlastně v životě člověk nazbírá, tak to vede člověka k pokoře a k takovému realismu, realističtějšímu pohledu sám na sebe i na druhý lidi. A vlastně to bourá to určitou naivitu nebo určitý nároky taky. Víc bych řekla, že víc si uvědomuji, o čem je ta boží milost v životě.
0: Když člověk potom vstoupí do toho dospělého světa, tak samozřejmě čelí mnoha jiným věcem, než když je ten student trošku v bavlnce nebo není vystaven ještě tomu, že rozhoduje sám za sebe a má tu zodpovědnost, že? A vy už jste tady mluvila o tom, že v té práci, kterou jste dělala, jste se ocitla vlastně v takové situaci neúplně snadné. Co to potom, když se ohlížíte zpátky, co to přineslo do vašeho života pozitivního?
1: No velmi důležitou věc, že vlastně do té doby, já vlastně, když jsem byla v této situaci i v jiných podobných situacích, kdy vlastně na mě byl vytvářen nějaký nátlak a určitá třeba setkávala jsem se s nějakou třeba snahou mě do něčeho nacpat, nasměrovat nebo s nějakou kritikou jako přehnanou, tak jsem měla k tomu takový přístup přirozený, takový dvojí. Přirozený v tom, že jsem si říkala, aha, tak já jsem opravdu špatná, já opravdu dělám ty chyby, jsem neschopná, když to řeknu velmi zjednodušeně. A druhý přístup, co se týká ve spolupráci jakoby s Bohem, nebo prostě ten duchovní přístup, ten křesťanský pohled na tu věc, tak vždycky ve mně panovala taková ta jakože křesťanská představa, že to musím snést a že to musím třeba nějak vybojovat modlitbou, nebo prostě, jo, když tě někdo na základě třeba toho slova, když tě uhodí někdo do levé tváře, nastav pravou, nebo naopak, to je jedno, ale prostě takový ten přístup jako trpnej.
0: To je ten pravý křesťan.
1: Ano, ano. A já jsem si vlastně uvědomila, prostě jednoho dne mi najednou svitlo, že tohleto, ne, že by to bylo špatně, ale že je to hrozně málo, že to nestačí, že prostě proti zlu je potřeba se povstat a zabojovat. Takže vlastně tohleto mi strašně přineslo vlastně svobodu. To mi přineslo svobodu, že jsem dokázala vlastně v tom nejtěžším okamžiku se jakoby vymezit, nastavit ty hranice, postavit se člověku, který mi vlastně nějakým způsobem ubližoval a přineslo mi to obrovskou svobodu. A od toho okamžiku jsem už jako nebyla stejná. Už jsem jako měla větší odvahu, konfrontace s různými takovými typy lidí a takže to mě strašně vlastně dalo.
0: Já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože někdy opravdu máme takovou tu mylnou představu, že když věříme v Pána Boha, takže všechno musíme snášet a všechno si necháme líbit. To je takové to neprotivit se zlu, že?
1: Ano, ano.
0: Ale prostě všechno snášet, ale není to tak úplně pravda. Když je nějaké bezpráví, když je nějaké zlo, tak je potřeba se někdy postavit.
1: Ano, ano, ano. Je to opravdu důležitý a vlastně vy tomu pomáháte i tím, že prostě konfrontujete toho člověka, který ho to vlastně taky může změnit. A ještě bych tady řekla jednu důležitou věc, že vlastně, když bych setrvala v tom přístupu starém, jako původním, tak ve mně bude růst pomalu i hořkost. Strach a hořkost. Vlastně tím, že já se proti tomu postavím a jdu do té konfrontace, tak ta svoboda mi zároveň přináší svobodu přijmout toho člověka. Já se mu najednou postavím na roveň a vlastně nemám potřebu ho nenávidět, nemám potřebu o něm jako, nebo mu nějak nadávat. Vůbec ne. Právě, právě jsem teprv schopná tehdy, když se vlastně vymezím a získám tu svoji svobodu, tak teprv tehdy jsem schopná vlastně toho člověka přijmout a vlastně třeba modlit se za něj, mít ho i vlastně svým způsobem, jako mít k němu respekt. Nechci úplně říct, jako mít ho rád, je to těžký, ale respektovat
0: milovat
1: ho.
0: Milovat už je zase jiný, ano, je level. Ale tam míříme.
1: Ano, ano, tam míříme k dokonalosti.
0: K dokonalosti se neseme.
1: Ano.
0: Tak, abychom měli dost času na tu životní etapu, kterou máte docela nedávno za sebou a která byla docela významná, tak se posuneme o kousíček dál. Já jsem na začátku v tom úvodu řekla, že jste zažila nějaké zázraky ve svém životě. A vy vlastně sama o sobě říkáte, že nemohla jsem mít děti, narodili se mi dvě děti, neměla jsem peníze na knihu, vydala jsem knihu. Tak jak to bylo s těma dětma?
1: S těma dětma to asi nebylo úplně tak jako vyloženě zázračný. Bylo to prostě, že jsem jako nemohla opravdu dlouho otěhotnět, vlastně 5 let. A měla se, bylo to vlastně způsobené nějakýma hormonálníma stavama v těle, takže vlastně k tomu potom pomohlo to, že jsem nasadila, že byla nasazená nějaká, ale velmi nějaká lehká, ne vůbec žádný, tady nešlo vůbec o nějaký umělý oplodnění nebo něco tohleto, šlo to přirozenou formou, ale prostě jenom, že to bylo podpořené jakoby hormonálně, takže pak se zadařilo na poprvé, no a to druhý pak taky dlouho nešlo, pak nakonec taky to nějak
0: šlo. Člověk při tom uvědomí, že to nemá v rukou, že?
1: No, nemáme to rozhodně v rukou.
0: Nemáme v rukou spoustu věcí. Já teď pustím další písničku a potom už se dostaneme k té etapě, ke které míříme a tou prudkou cestu tím tobogánem dolů, kterou jste zažila se svojí rodinou docela v nedávném čase.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Pořad Fortepiano na Rádiu 7, který posloucháte, se dostal do své druhé poloviny a my se řítíme po tobogánu kupředu spolu s Terezou Kimlovou a dostáváme se do roku 2022, kdy nastal takový bod opravdu strmé jízdy pro váš život, že je to tak?
2: Je to tak, zejména z toho důvodu, že vlastně my jsme se v červenci 22 stěhovali přes celou republiku z jižních Čech na Slezsko do Českého Těšína, vlastně začátkem letních prázdnin, no a v říjnu vlastně jsme zjistili, že teda syn má nádor v mozku toho roku.
1: Těžká nemoc je vždycky velká zkouška a zátěž, ale když jde o dítě, o vlastní dítě, je to asi těžší, než když jde o nás samotné, že?
2: To každopádně, člověk si říká, že by nejradši vyměnil samozřejmě ten svůj život za život toho dítěte, napadají vás různé věci, je to vždycky těžký vidět prostě utrpení toho vašeho dítěte, no, prostě.
1: O co se konkrétně jednalo?
2: No, šlo právě o nádor v mozku, v zadní jámě lebeční. Naštěstí se to objevilo, když to mělo velikost asi 3x4 cm. Takže pak následovala vlastně operace úspěšná a potom to nejdelší byla ta léčba, vlastně radioterapie, pak chemoterapie.
1: Jak jste na to přišli, že se jedná o nádor?
2: No, přišli jsme na to, nebo my jsme na to nepřišli, ono vlastně přišlo se na to samozřejmě potom tou vyhodnocovací lékařskou technikou, ale úplně průvodní příznaky bylo každý ráno vlastně zvracení. Nevolnost, jakoby zdánlivě bezdůvodný vlastně zvracení a ranní nevolnost a pak přes den v pohodě a ještě trošku jako měl syn, tehdy mu bylo 13, tak ještě měl trošku jakoby místy občas zamlžený vidění, jakoby tak to jsme si mysleli, že to bude třeba něco jako očního nebo to. Takže vlastně díky tomu, že vlastně zvracel takhle pravidelně pak každý ráno, tak nejdřív se teda samozřejmě řešilo, jestli tam nejsou nějaký žaludeční potíže a tak, ale jako dětská lékařka nás pak asi do dvou týdnů pak poslala do Třince, tam ho vlastně, z Třince nás potom poslali do Brna už vlastně na léčbu.
1: Když jste vyslechli tu diagnózu, to je asi nezapomenutelný okamžik.
2: To bylo samozřejmě strašný, no, já jsem se rozbrečela prostě v té nemocnici, to prostě, jak když vás vemou a hodí vás na dno studny černý prostě do propasti nějaký a to bylo prostě opravdu strašný, no. A vím, že vlastně mi to oznamoval tehdy lékař, kterýho já jsem znala z konferencí křesťanských, když jsem ještě kdysi jezdívala, tak primář vlastně a věděla jsem, že to je věřící člověk a v tu chvíli já prostě jsem jenom řekla, pane primáři, já vím, že jste věřící, prosím vás, pomodlete se prostě za toho Juliána. A já jsem vlastně od toho prvního okamžiku, byť jsem teda na tom byla psychicky strašně, tak jsem se prostě upnula jsem se prostě na Boha a takhle to šlo celou dobu.
1: Myslím na to, že takovou těžkou věc je těžké unést sám. Že lidé, kteří nemají tu oporu v Pánu Bohu, nedovedu si to vůbec představit, ale i tak, i když člověk zná Pána Boha, žije s ním, věří mu, má už řadu zkušeností, tak i stejně to s ním zamává, že?
2: Rozhodně a já jsem hlavně strašně vděčná za to, že se mobilizovala neskutečně velká skupina lidí a ta se vlastně v průběhu léčby zvětšovala a já jsem prostě v těch lidech měla obrovskou oporu, ale to bylo dané i tím, že já jsem od prvního dne, protože já jsem do té doby vlastně taky psala blog celkem pravidelně, A včetně i na sociálních sítích, nejenom na těch mých webových stránkách, tak jsem vlastně o tom začala prostě psát. Hned od toho prvního dne. A tím vlastně se spustila obrovská lavina jako podpory. Zároveň pro mě to byla obrovská terapie. Jo, jak jsem vlastně tady už na začátku zmiňovala, čím je pro mě vlastně všechno to psaní, tak i já jsem se z toho vlastně vypisovala celou dobu a to byl můj paralelní svět, to byly moje paralelní koleje, vedle té hrůzy, vedle té léčby, vedle té nemoci, vedle té diagnózy, vedle tohohle strašného příběhu, prostě já jsem si jela po těch kolejích, že jsem o tom neustále psala a vlastně doslova jsem pila a jedla podporu prostě od lidí, kteří na to reagovali, zejména na těch sociálních sítích, nebo mi pak psali i soukromně, pozbuzovali mě, prostě bylo to úžasné. No. Takže to mě drželo nad vodou, ale samozřejmě přesně jak říkáte, prostě byly tam i pády a jako byla tam i přišlo i na nenávist vůči Bohu v určitých okamžicích, když už to bylo hodně dlouho, tak prostřídali se všechny emoce a všechny.
1: Jak dlouho ten boj trval?
2: V podstatě od toho října 22 do srpna 23, kdy byla ukončena ta léčba. Ale pak ještě to následovalo.
1: Pak ještě to neskončilo.
2: Neskončilo to, protože jako skončila ta léčba, ale to si člověk myslí, že skončí léčba a vlastně...
1: A že už to bude dobrý.
2: A že to bude jakoby dobrý, ale vy vlastně ani moc toho neočekáváte. Ono je to taková, prostě to jsou věci, na které vás nikdo nepřipraví. Vůbec nevíte, co vás čeká a prostě já jsem to měla vyloženě rozdělený na etapy a sama sebe jsem, jako kdybych vystupovala ze svého těla a viděla sama sebe, jak procházím různými etapami prostě přes tohleto dlouhodobý utrpení a jaký vliv to má na další a další oblasti života. Včetně rodiny, manželství, všeho. Prostě člověk skončí tato hrůza a najednou ta křivka nejde nahoru, ale ta padá strmě dolů a první vlastně měsíce po ukončení té léčby, tak já jsem prostě jenom často ležela na zemi, koukala jsem do stropu, usínala jsem.
1: To je asi takový ten důsledek toho dlouhodobého napětí,
2: přesně
1: vypětí,
2: tak,
1: kdy člověk
2: tak.
1: jako zabere, že musí, že?
2: Přesně
1: a
2: tak.
1: A potom přijde to uvolnění a spadne to dolů všechno.
2: A tam se odehrává taky velký nebezpečí, že vlastně pokud člověk nemá prostor, čas a klid na tu regeneraci patřičnou, a ta může být velmi dlouhodobá, jo, tak hrozí to. A já jsem si tohle určitým způsobem uvědomovala, protože jsem to v životě už slyšela, nebo jo, člověk, že jo, prochází tím životem, tak se setkává s různými příběhy. Vím, že prostě člověk pak může po tom dlouhodobém stresu sám i onemocnět. Takže já jsem si opravdu střežila jakoby ty svoje další hranice, ale musela jsem jakoby vstoupit určitým způsobem do nového boje, vybojovat si další hranice, protože lidé i v okolí třeba očekávali, že já začnu jakoby normálně postupně fungovat. Ale já jsem si to třeba určitým způsobem myslela taky, ale já jsem nebyla schopná třeba vůbec jako nějaký hlubší komunikace na hlubší úrovni s lidma, se kterýma jsem běžně předtím byla schopná mluvit. Ani už psát jsem potom neměla vlastně sílu, ani skládat myšlenky. Mentálně vás to úplně jako vyvede prostě do jiných dimenzí, vlastně ten dlouhodobý stres. Takže to prostě mě hrozně poznamenalo a já jsem si musela nastavovat jako nový hranice a prostě začala jsem se opravdu soustředit jenom sama na sebe, na svůj život.
1: Myslím na to, že když jste pracovala ve zdravotnictví a takže jste mnohé věci věděla, co normální lidi neví. Bylo to pro vás pomocí a nebo naopak přítěží?
2: Bylo to pro mě, já jsem teda jako ošetřovatelka jsem pracovala, ale teda na ARu a na JIPu, takže jsem byla i u těch nejtěžších případů.
1: Ano.
2: A je pravda, že prostě pokud šlo o nějaký převazy, nebo pokud šlo o to, že třeba ošetřování po operačních rán, nebo musela jsem potom půl roku vlastně krmit syna přes pek, což je, kdyby posluchači nevěděli, tak je to vlastně hadička zavedená do břicha. Když vlastně člověk není schopen přijímat potravu ústy, tak se vlastně přes tu hadičku umělou tekutou stravou. No a takže vlastně pro mě jako tyhle ty věci nebyly, vůbec ve mně nezbuzovaly nějaký odpor nebo strach, prostě automaticky jo, byla to nutnost, takže jsem do toho jako vstoupila a pečovala jsem o to a jsem si jako vlastně pak regulovala i ty dávky podle sebe, prostě podle vlastního uvážení, aby on nepřicházel jakoby o ty gramy, protože on vlastně byl pak už kost a kůže syn, jo, protože prostě neodmítal jídlo, nemohl jíst, takže tohle bylo jediný řešení. Takže ano, ta zkušenost ze zdravotnictví mi určitě v tomhle tom jako pomohla.
1: Když si člověk vyslechne takovou diagnózu, tak projde určitými etapami potom, to už jste tady říkala, určitě od takového toho zděšení, strachu, naděje, potom jak to nějak probíhá, tak zase to světelko na konci tunelu člověk vyhlíží, jak asi tak to vypadalo.
2: Přesně jak to ukazujete.
1: Já ukazuju nahoru, dolů.
2: Ano, Lenka tady ukazuje vlnovku. Tak to byla prostě jedna dlouhá vlnovka, no. Jako opravdu, protože tam procházíte vlastně neustále tou nejistotou. Jo, jedna věc je diagnoza, pak přichází na řadu dlouhá léčba, pak přichází na řadu vlastně to, jak to tělo bude přijímat tu léčbu, jak bude reagovat a jestli vlastně, jestli se to prostě pak třeba i po skončení léčby nevrátí. Jo, teď vlastně skončí ta léčba, super, no tak ale potom za nějakou dobu zase si neráno vstane, řekne, že ho bolí hlava nebo že je mu zle a vám se to celý zase vrátí, upadnete téměř jako do takový tý v uvozovkách deprese z toho zase, co, jestli to něco neznamená. Takže člověk je vlastně v takovém neustálém napětí. Až jakoby, já si myslím, že teď poslední, až bych řekla rok, prožívám to, že se tím už nějak nezabývám. Jo, že vlastně fakt si jedu po už jako, mám svý koníčky, dokážu...
1: 4 roky? No.
2: No, ta léčba skončila vlastně srpen 23, takže teď to budou 3 roky po skončení léčby, ale jako
1: ano,
2: no,
1: ano,
2: takhle.
1: Ano. No, je to běh na dlouhou trať, to si musíme říct. Mm. A já jsem ráda, že můžeme o tom mluvit, že jste schopna o tom mluvit, protože když to někoho postihne a přijde to, tak možná se cítí sám.
2: Ano, ano, ano. A já bych se u tohohle velmi ráda zastavila, protože... A to není jenom moje zkušenost, kdy já jsem byla vděčná, jako mě hodně teda lidi psali, ty jsi tak silná, statečná, prostě vůbec byli celý pav z toho, že o tom dokážu psát, jo, o těch všech věcech. Ale prostě bylo to proto, že já jsem vlastně svým způsobem byla slabá, já jsem vyloženě vyžadovala, potřebovala jsem tu pomoc od těch lidí. A já jsem zase člověk jako hodně otevřený, upřímný a takovej spontánní a nemám problém si říct o pomoc. Já si prostě i ráda řeknu o pomoc. A já bych jenom tady vlastně chtěla říct tu věc, že často se setkáváme s tím, že když někdo z blízkých spadne do takový náročný těžký zkoušky, tak to okolí, i to nejbližší okolí, i často blízká rodina se odmlčí, protože prostě neví
1: co s
2: jak reagovat a bojí se udělat chybu. Tak prosím vás, já bych chtěla apelovat, nebojte se, prostě nikdy nic neskazíte tím, když projevíte úplně jednoduchý, obyčejný zájem o toho člověka, jenom stačí napsat myslím na tebe, nebo jak se cítíš. Prostě cokoliv a být připravený na to, že ten člověk třeba se otevře, ale třeba se neotevře. Třeba ani neodepíše, ale to nevadí. Jo, prostě každý to snáší jinak samozřejmě, každou tu různou zkoušku utrpení, ale nejhorší je jako odvrátit se od toho člověka. To strašně bolí, jako ty lidi. Já jsem to slyšela jakoby od různých lidí, že se jim tohle dělo a že to prostě pro ně bylo strašně těžký. Najednou byli vlastně osamocený. Takže nedělejme tohle, nebojme se toho. Naopak prostě otevřme ty srdce prostě vůči těm lidem, co prochází tím utrpením. Jo, obyčejnýma jednoduchýma otázkama, jednou za čas, i když nepřijde odpověď, můžeme říct, nemusíš odpovídat, prostě myslím na tebe, chci jenom, abys věděla, že prostě jsi v mém srdci a modlím se třeba za tebe a tak dále.
1: My si s tím nevíme rady, že? A nevíme, jak zareagovat, chceme být citliví, nechceme toho člověka zranit, nechceme ho obtěžovat, říkáme si, je mu špatně, tak nebudu ho ještě otravovat tím, že mu napíšu, že?
2: Přesvědčení, ale není to tak, Jako určitě nemá smysl a nemluvím teď o tom být nějak vtíravý a prostě každý týden nebo každý ob 3 dny prostě psát, jako nechci s něčím pomoct, ale prostě jednou za čas prostě být fakt jako budovat tu empatii. Ta se dá budovat, jo, tím, že budeme vstupovat vlastně do těch vztahů takhle otevřeně a upřímně, protože to je pravdu potom nejhorší, co může být ta samota.
1: Jaká byla prognóza toho případu, toho vašeho syna?
2: Jako prognóza, oni jsou v tomhle tom lékaři velmi opatrní, aby vám něco říkali dopředu, protože prostě To jde fakt krok za krokem, jo. Já si nepamatuju, že by tam byla jakoby, no takhle, samozřejmě oni vám řeknou, někdo vám řekne jako pozbuzující skutečnost, že se z toho samozřejmě děcka dostávají, lidi se z toho jako dospělí dostávají, ale nikdo vám nemůže říct přesně ten váš případ, jak
1: to bude probíhat.
2: Protože jak jsem vlastně prvé říkala, nevíte, jak bude to tělo reagovat na léčbu, jak prostě ona vlastně konec konců, ta chemoterapie je samotný zabiják sám o sobě, jo, kdy vlastně vás to ničí zevnitř. No, takže tam jako vám 100% jako nějakou prognózu prostě, oni jsou v tom opatrní, no, takže.
1: No, a když se řekne nádor, tak možná člověka zajímá, jestli je to operovatelné, jestli se to dá odstranit, potom je nějaká naděje, že tam nic nezůstane, ale ono to není tak jednoduché.
2: A víte co, ale tohleto právě, já jsem se vůbec neměla sílu tímhle zabývat, jo. To asi tady jako řeknu, že to je, já nevím, jestli to je můj nějaký, moje specifikum. Ale prostě já jsem tak byla upnuta, jak jsem to prvé říkala, že jsem si jela po těch paralelních kolejích. Já jsem prostě důvěřovala Bohu a prostě to, spoléhala jsem na to, že mě tím nějak provede. A prostě já jsem se jako by dívala nad oblouk, na ten horizont prostě, ale kde jsem nevěděla, jak to dopadne, ale viděla jsem jenom, že tam je ten Bůh, prostě, který mě tím nějak má sílu provést, má mě moc tím provést. Ale vůbec jsem nevěděla, jak to bude, co bude. A já jsem třeba, vím, že den před operací přišla doktorka neurochirurg a říkala mi, ukazovala mi na monitoru vlastně, kde se ten nádor nachází, jak budou provádět tu operaci. A říkala mi, a já jsem prostě měla zalitý oči slzama a jenom jsem prostě přikyvovala a ona mě vybídla. Jestli se chcete na něco zeptat, zeptejte se, jo, já vám cokoliv ráda, vy jste byla velmi jako milá, vstřícná. Já jsem neměla vůbec sílu po něčem pátrat, na cokoliv se prostě ptát. Já jsem tím jenom šla. A vím, že tam byly rodiče, maminky, který prostě hodně, hodně řešili, jak ta léčba bude probíhat, co se bude dít. A já jsem na tohle vůbec neměla sílu, kapacitu. Já jsem prostě musela jet si po té paralelní svý koleji, abych to všechno unesla
1: a zvládla. To přežila.
2: Abych, ano. No,
1: abyste
2: doslova.
1: To přežila.
2: Doslova.
1: Potom ještě vedle tohodle hrozného, těžkého, byla vaše rodina, která to nesla také a vlastně na tu chvíli vy jste se trošku jako vyčlenila z té rodiny,
2: ano, ano.
1: A soustředila se na toho nemocného syna. Je to tak?
2: Je to tak, no. Právě já jsem byla vlastně hodně osamocená, ale zároveň teda paradoxně ne, díky tomu, že jsem o tom psala a měla jsem vlastně probíhal tam nějaký ten dialog, ta zpětná vazba vlastně od těch čtenářů a tak. A vlastně byla jsem víceméně, myslím, že plus minus půl roku tady v Brně vlastně s tím Juliánem,
1: takže,
2: ale já jsem byla...
1: Takže manžel se synem druhým.
2: No, jo, byli víceméně v Těšíně, spolu. Ale manžel občas vlastně přijel a třeba uvařil nebo šel tam místo mě do té nemocnice, takže jako tohle to byla určitě důležitá jako podpora, ale já jsem ani sama neměla, já bych na tu rodinu ani neměla kapacitu, jako a, jo, prostě a ten starší syn, tomu už je teď 19, takže v tu dobu mi bylo 16, takže ten už byl jako taky víceméně hodně samostatný. No a já jsem byla ráda, že jsem prostě z té nemocnice přišla do toho bytečku, který jsme mimochodem dostali zapůjčen od jedné úžasné rodiny. Úplně zdarma nás tam nechali bydlet kousek pod nemocnicí. Takže já jsem nemusela chodit nikam do té ubytovny veřejný, jakoby pro maminky s dětma, ale mohla jsem se zašít do toho hnízda v té garzonce. No a prostě přišla jsem a třeba jsem si otevřela lahev vína a prostě jako byla jsem. No, to ještě bych tady možná tuhle věc zmínila.
1: Rizikové okamžiky.
2: No, ale jako já nikoho za to neodsuzuju. Dokonce křesťané mi vozili víno, jo, protože prostě jako jsou lidi, kteří skončí na práškách, jsou lidi, kteří skončí dokonce i na drogách, jako v takovýchhlech situacích, už jsem to taky slyšela. A mně díky Bohu stačilo to, že jsem prostě přišla z té nemocnice, že jsem si třeba vypila 2-3 sklenky vína a šla jsem spát a ráno jsem šla zase jakoby za čerstva. Jo, prostě vy máte tak šíleno v hlavě a v duši takovou bolest, že prostě tohle, jako jestli to někdo dělá tajně, já vám úplně rozumím, ale prostě já jsem neměla nikdy sklony k nějakým závislostem, ani v rodině to nebylo, tohle jsem se nějak ani jako neobávala, nebo nad tím jsem nepřemýšlela. Prostě tu bolest, jako chcete utlumit a to bylo asi tak všechno, no, takže Ale já to chci zmínit, že tady nebylo jenom to, že prostě člověk s tím statečně bojoval a nechával to tak, jako že by... Ano. Ne, já jsem totiž ani duchovně nebojovala, protože jsem nemusela, protože to dělali ostatní za mě. A to je úžasný
1: ale to je,
2: v té církvi.
1: To je v pořádku, když takhle zafunguje ano, církev přesně. jako ta podpora, protože v Bibli čteme různé ty příběhy toho nemocného nesli ano, na lehátku, že přesně. přátelé, protože on nebyl schopen ano, se dostat ano. k pánu Ježíši. Tak a je to dobré, když to takhle funguje, no. protože jsou okamžiky, kdy člověk sám opravdu nemůže.
2: Přesně tak. A nikdo po něm nemůže chtít, jako teď bojuj, teď prostě, no vůbec. Jste rád, že žijete.
1: Tak byl to dlouhý proces, kterým jste prošla vy, prošla celá rodina a díky boží milosti jste tím prošli, protože není to úplně samozřejmost, že když všechno skončí, že se ten život vrátí do těch minulých kolejí nebo do toho pořádku, do toho řádu a do toho všeho. I ta rodina je tím poznamenaná, že?
2: Jo, a dokonce bych řekla, že se to nevrátilo do normálu, ale já teď dělám věci, které jsem v životě předtím nedělala, takže mě to naopak jakoby posunulo v něčem vpřed, že já jsem si vlastně našla nový koníčky, jo, díky tomu, že jsem začala sportovat, začala jsem s dálkovou chůzí, s přechodama hor se spaním v lese a takovýhle věci vlastně, který úplně novou jakoby věc, původně jsem s tím začala proto, abych jako se dala dokupy psychicky, fyzicky, abych jako a zároveň, abych přebyla ten tu hrůzu nějakýma novýma výzvama, jako potřebovala jsem vlastně nový výzvy a baví mě to doteďka, mimochodem i to, že tady dneska sedím je. Je to k tomu další tak, výzva, kterou
1: to
2: se...
1: k tomu taky patří.
2: Ano, to k tomu taky patří. No a jinak jako bez okolků musím říct, že vlastně to, co se odehrálo, tak poznamenalo tu rodinu i v tom, že vlastně jsme měli manželskou krizi. Doteďka to není ideální.
1: Tomu.
2: Vlastně prostě zasahuje to veškeré oblasti našich životů a vlastně my jsme, jako hodně nás to proměnilo. Nejsme už stejný tak, jak jsme byli předtím.
1: Dostáváme se k závěru našeho povídání. Mohli bychom si o tom povídat dlouho, protože určitě těch prožitků a různých okamžiků bylo mnoho, ale já jsem ráda, že to tady zaznělo, to, co zaznělo a mohli bychom nakonec povzbudit naše posluchače, protože mnozí procházejí podobnými věcmi, ať už u sebe nebo u někoho z přátel, z rodiny a na to člověk dopředu se nemůže připravit a najednou je uprostřed toho všeho. Co jste se přitom naučila, nebo co byste jako povzbuzení řekla těm, kteří jsou zrovna v tom?
2: Víte co, já bych jako, nevím jestli povzbuzení, ale prostě já jsem teď takovej, ze mě se stal hodně velký realista. Já prostě jsem na některé věci dřív koukala černobíle. A to se mi, jak existují růžové brýle, tak říkám, že existují i černobílé brýle. No a ty ze mě teď taky spadly. A já vlastně mnohem víc jsem schopná asi jakoby soucítit za prvý s lidma, který procházejí něčím podobným. Za druhý soucítit i porozumět lidem, který se nachází v různých krizích, ať už i vztahových, tak v jakýchkoliv sami se sebou, prostě ve svém vnitřním světě, tak i vnějším nebo vztahovým. Takže vlastně teď už se na to dívám jakoby jinak a spousta problémů, který jsem třeba, nebo věcí, které mi přišly dřív jako velký problémy, tak mi teď jako velký problémy ani nepřijdou vlastně z hlediska toho, čím jsem prošla. A já bych možná jenom apelovala na to, abychom byli prostě upřímní a otevření vůči sami sobě, vůči Bohu, vůči i druhým nebáli se, protože jako aby člověk sám vedl ten boj, je strašně vyčerpávající a těžký a takže to povzbuzení si myslím, že pro mě samotnou, já vidím i to, že vlastně když o tom mluvím poslední roky vlastně s lidma, tak lidi nejvíc ocenějí to, že sdílíte s nima ty svoje zkušenosti. A to je vlastně povzbuzuje, že neříkáte, jak jste to hrdinsky všechno prošla, ale že vlastně dáváte, jako jdete s tou kůží na trh a vlastně mluvíte i o těch slabostech a to je vlastně povzbuzením pro ty lidi. Takže být si jeden druhýmu vlastně pozbuzením v té otevřenosti a upřímnosti. Myslím, že má velkou hodnotu.
1: Děkuju za tenhle závěr a já se přidávám. Děkuju za tu hodinku, kterou jsme mohli spolu strávit.
2: Já taky díky.
1: A doufám, že to nebylo naposledy. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se teď loučí Lenka Malinová z pořadu Fortepiano. Za týden tady budeme zas.

S pořadem Fortepiano jsme dopluli ke 16:00. Je středa 20. května a posloucháte noční vysílání Rádia 7, ve kterém vám dělá společnost Milan Remeš. Reprízu rozhovoru Lenky Malinové s Terezou Kymlovou si můžete poslechnout ještě v sobotu v 11 dopoledne. V pondělí bude hostem ve Fortepianu Karel Fáber. Povídání s ním začne úderem 10:00. V tuto chvíli jsou před námi písničky kapel Bétel, Blázny pro tebe a také kapely Nad čarou. O 16:45 přistaneme v zákoutích, kde nás čeká další zajímavý rozhovor, tentokrát Lucie Endlicherové a Šimona Grimicha. Jsme rádi, že nás posloucháte i v tuto chvíli a v tuto noční nebo už možná blížící se ranní hodinu.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Dva náboženské proudy zaujaly Šimona Grimmicha natolik, že se rozhodli je zkoumat do hloubky. Je možné spojit křesťanství a buddhismus? Otázka, kterou prozkoumá dnešní zákoutí. Slovo má Lucie Endlicherová. Hezký poslech.

0: Je průvodcem po přítomnosti. Učí sebe i druhé, jak být více tady a teď. Vždycky ho zajímaly dva proudy, křesťanství a buddhismus, až při pobytu v Německu zjistil, že je možné je nejen nechat jít vedle sebe, ale i spojit. Překládá poezii a knihy o meditaci, je koučem mindfulness a meditace, spolu s dalšími putuje po horách i hlubinách lidské duše. Šimon Grimich, host dnešního Zákoutí. Šimone, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Mně se moc líbilo, že učíte sebe i druhé, jak být víc tady a teď, tak by mě zajímalo, v čem to umíme, nebo možná v čem to vy umíte a v čem nám nebo vám to uniká.
1: Já myslím, že většině z nás to spíš uniká, než že by se nám to úplně dařilo. Typicky často se nám dobře daří být přítomní a být tady a teď v momentě, kdy se děje něco, co nás osloví, co nás zaujme, nebo možná co nás překvapí. Tak to jsou typicky takový momenty, kdy jsme víc přítomní, nebo kdy jsme plně přítomní. No a pak je spousta dalších okamžiků, který možná nám tak jako z toho našeho života trošku vypadávají, nebo kde jsme tak přítomní jenom na půl, nebo kde fungujeme víc tak jako na autopilota, ale nejsme tam úplně vědomě. Takže část pak té práce, ať už mojí pro mě samotného, nebo toho, v čem se snažím vlastně druhý jako podporovat a inspirovat, tak je vlastně probouzet zájem o to, co se děje teď a tady, ať se děje cokoliv, protože ten přítomný okamžik, tak to je jediný okamžik, kdy my jsme skutečně naživu a kdy jsme ve spojení se životem a byla by škoda si to nechat utíct.
0: Ono se o té nutnosti být tady a teď v tom přítomném okamžiku v poslední době mluví celkem často. Já vždycky přemýšlím, jestli to znamená, že máme jakoby víc pustit minulost nebo budoucnost a víc se soustředit na to tady a teď. Myšleno méně si brát poučení z toho, co bylo a méně plánovat to, co bude. Je to tak? Je to tak, že máme jakoby tu minulost hodit za hlavu a budoucností se tolik netrápit? A nebo co je podstatou toho být tady a teď?
1: Pro mě to být tady a teď především znamená skutečně vlastně být v kontaktu, být ve spojení, být ve vztahu s tou jedinečností toho přítomného okamžiku a toho, co se děje. To znamená, že ať už jde o jakoukoliv situaci, práci, vztah, rozhovor, tak se vlastně snažit tam jako být plně otevření, plně k dispozici, reagovat živě nebo možná spontánně na to, co se skutečně děje. To bych tak jako řekl, že by mohlo být to jako být tady a teď versus když úplně teď a tady nejsme, tak to znamená, že jsme víc ponoření ve svých myšlenkách, ve svých představách. Tam můžou spadat samozřejmě i ty různý plány a vzpomínky na minulost, ale v tu chvíli vlastně žijeme víc, tak říkajíc, ve své hlavě nebo ve svých představách o skutečnosti, místo toho, abychom byli v kontaktu s tou opravdovou skutečností. Tam já takhle asi vidím ten rozdíl. Jinak samozřejmě plánování, nějaká reflexe naší minulosti a toho, co se dělo, tak je něco, co k životu potřebujeme, zcela nezbytně. Ale možná to někdy děláme příliš, možná to někdy děláme moc, možná někdy zase ta jako naše připoutanost nebo touha mít věci pod kontrolou a to, že se pořád zabýváme těmi úkoly, co musíme vyřešit, zvládnout, zařídit, tak nám to zase může bránit právě v tom víc svěžím kontaktu se životem a s přítomným okamžikem.
0: To hezké svěží kontakt se životem se mi moc líbí, to zní dobře. To zní tak lákavě, to zní tak, že by to člověk chtěl. A zároveň vy jste říkal, že nám to jde u těch věcí, které nás těší, které jsou nějakým způsobem jakoby pozitivním impulzem. A možná je to mnohem náročnější být tady a teď v něčem, co je náročné, co je těžké, co je bolestné, nebo možná úplně obyčejně jenom šedivé a ne tolik podněcující, jako to, co má ta pozitivní znaménka. Na to se chci ptát, jak podle vás být tady a teď v těchhle věcech, v těch, ze kterých chce člověk utéct?
1: Jo. Já v podstatě učím 8-týdenní kurzy meditace nebo mindfulness, kde právě trénujeme tu schopnost být bdělý být přítomní a být s tím, co se děje právě teď. Ať už je to příjemný, ať už je to neutrální, nebo je to nepříjemný. Tahle ta schopnost vlastně je nesmírně důležitá, zejména právě pro ty zkušenosti, které jsou pro nás nějak náročné, nepříjemné, ať už jsou to intenzivní emoce, se kterými si nevíme úplně rady, nebo jsou to možná emoce někoho druhého, se kterými si nevíme rady, nebo zkrátka nějaká jako vypjatá situace, tak v momentě, kdy my nemáme tu kapacitu s tím být nebo s tím nechceme být, tak se vlastně zase nějakým způsobem zavíráme. Uzavíráme se, utíkáme z té situace, ať už doslova, nebo tak jako vnitřně, že zkrátka nějaký části nás samých vytěsníme a nenavštěvujeme je a odpojíme se od nich. To zase pak jako v nějakém celku snižuje nějakou naší energii a radost a spokojenost. Takže vlastně dokázat se konfrontovat, potkat se s tím, co je v nás těžké, obtížné, tak to je v podstatě jádro třeba tohohle toho kurzu, který učím. Je to jádro toho, abychom se vůbec naučili sobě dobře rozumět, abychom sami k sobě mohli mít soucit, laskavost a díky tomu vlastně mít taky zase soucit a laskavost s druhými, protože když se s něčím těžkým potkáváme sami v sobě a poznáváme to, tak pak samozřejmě daleko líp dokážeme být empatičtí a mít porozumění pro druhé. Takže to je určitě jako velmi, velmi důležitý. No a samozřejmě s těma okamžikama, které jsou takový jako šedý, tak to je vlastně taky zajímavý, no, se ptát na to, a proč jsou vlastně šedý, jo? Čím to je, jestli to je nějaká vlastnost, kterou ty okamžiky mají ze své povahy, nebo jestli to je dáno vlastně naším postojem, jak se na ně díváme, nějakou naší perspektivou. Často vlastně, co může pomáhat, tak je jenom tak jako zkusit sobě probudit trošku větší zájem a nebo zvídavost a jenom se tak vlastně rozhlídnout. A co teď všechno se mi tady nabízí, jo, tomu mýmu vnímání, té mojí mysli, co všechno se teď vlastně děje. A často zjistíme, že se děje spousta zajímavých věcí. Když se zase vrátím k tomu kurzu, který dělám, tak jedno z prvních cvičení, které děláme, tak je, že rozdám lidem rozinku, aby jenom zkoumali, nebo rozinku, obyčejnou rozinku, zkoumali všema smyslama rozinku, kterou všichni znají, všichni už ji 100krát viděli. Takže je to taková věc, který normálně žádnou velkou pozornost nevěnujeme. Maximálně si tak jednu vezmeme a spolkneme. A tohle je na jednom cvičení, kde ty rozince věnujeme prostě 5 minut třeba, někdy i 10. Hezky se na tom dá právě ukázat to, že pokud my těm věcem věnujeme trošku víc času, trošku víc pozornosti a trošku víc zájmu, tak oni najednou začnou tak jako rozkvétat a dostávat barvy a najednou nás ta úplně jednoduchá věc pohltí naplno a zkoumáme dotek, zkoumáme vůně, zkoumáme tvary. K tomu se vynořují různý vzpomínky na to, na zážitky s rozinkama a tak dále a tak dále. Tak tohle může být vlastně cesta, jak no, jak někdy to, co je vlastně takový jako obyčejný, nezajímavý nebo šedivý, tak jak v tom najít něco, co nás probudí.
0: Když vás poslouchám, tak mi to úplně evokuje to, jak Ježíš říkal, aby se lidé učili od dětí, že jim patří nebeské království, a přijde mi, že děti jsou přesně jako tím prototypem toho žít tady a teď, že když půjdu s dítětem na procházku, tak velmi pravděpodobně ho do 3 metrů zaujme něco, u čeho se zastaví a co bude naplno zkoumat, a já bych to úplně minula, protože by to vůbec nedosáhlo schopnosti, aby se to nějakým způsobem dotklo mého vnitřního světa. Je to tak? Je to v něčem takové vracení se k tomu, co dělají děti?
1: No, vracet se k zájmu, vracet se k údivu, nechávat si věcma oslovit, to je strašně důležitý. Když tady vlastně mluvíme o křesťanství, o buddhismu, tak jeden zenový mistr Shoryu Suzuki tak má hezkou knížku, která vyšla i v češtině, jmenuje se Zenová mysl, mysl začátečníka, a on tam právě říká, v té mysli začátečníka je spousta možností, zatímco v té mysli toho profesionála už ty možnosti vlastně chybí. Takže to, o co pak jde, tak je právě probouzet tu mysl začátečníka, takovou tu mysl, která se dívá na věci poprvé, jako kdybychom je neznali, jo? Jako kdybychom tu rozinku nikdy neviděli, a což ten konkrétní exemplář jsme pravděpodobně opravdu nikdy neviděli, nikdy se s ním nepotkali. A stejně tak ta chuť je vlastně taky vždycky úplně jedinečná a neopakovatelná. Tak, no, tak to je vlastně něco, co jde podobným směrem. No. Taková dětská mysl, zvídavá mysl, nebo tomu můžeme říkat mysl začátečníka.
0: Jeden z těch důvodů, proč jsem vás poprosila o rozhovor, byla právě ta vaše zkušenost, která mluví o tom spojování křesťanství a buddhismu. Já bych vás vlastně ráda poprosila, jestli byste nám to nemohl vyprávět od začátku. Mně se moc líbilo to vaše, zaujalo mě křesťanství i buddhismus a pak jsem zjistil, že to jde spojit. Tak čím vás zaujalo křesťanství a čím buddhismus?
1: Křesťanství je tradice, ve které já jsem v nějaký míře vyrostl. Takže cítím, že vlastně tam mám kořeny. Jednak jako jak v křesťanství samotným, tak vnímám i to, že ta naše západní společnost tím křesťanským smýšlením nebo hodnotami tak je vlastně tak nějak jako neoddělitelně prorostla. A že to tak nějak v sobě máme. A pro mě asi vždycky tak jako klíčový prvky křesťanství tak byly na jedné straně nějaká jako důvěra v to, že ten svět a život je dobrý, že tady je něco většího, co nás přesahuje, překračuje, co to tak jako drží dohromady, čemu můžeme říkat Bůh, čemu můžeme říkat láska. A na druhé straně, že jsme tady my jakožto jedineční bytosti, který tady zase mají nějaké svoje místo a svoji cestu. A mezi tím se děje vztah. Tak to byly takový asi vždycky dva pilíře, ke kterým jsem se znovu a znovu vracel, a který mi připadají podstatný v tomhletom našem křesťanském dědictví, ať už kulturním nebo vyloženě náboženským. To byla vlastně jedna nějaká taková jako jeden směr, jeden pohled, a vedle toho jsem hledal jsem cestu, jak možná dojít takovým jako většímu vnitřnímu klidu nebo trvalejší spokojenosti, nebo jak vlastně dokázat.

0: nakonec i tu křesťanskou zkušenost vlastně prohlubovat. Jak se dokázat víc ztišit, sklidnit, zjemnit to vnímání a tím zase se nějak dotýkat právě víc té hlubiny bytí a blízkosti a důvěry v to, že ten život je dobrý a že jsme tady vítaní a že jsme tady dobře. Takže v tomhle se vlastně ty dvě věci na jedné straně, nebo ty dvě tradice na jedné straně tak jako podporovaly, prohlubovaly a zároveň samozřejmě to křesťanské vidění světa od toho buddhistického vidění světa se v řadě věcí vlastně velmi taky zase liší a odlišuje, takže nějak tak jako pospojovat do jednoho celku tyhle dvě tradice není úplně snadný a možná to nakonec ani není úplně potřeba, ale mě pak na této další cestě tak jsem se vlastně začal najednou víc setkávat s tím, že v křesťanství samotným najdeme dneska už řadu škol, řadu tradic křesťanské meditace nebo křesťanské kontemplace, které mají velmi vlastně, já jsem potkal takhle u těch buddhistů, školy, které často taky tu inspiraci vlastně čerpají z východu, ale předávají zase v tom západním křesťanským hávu a slovníku a tak. No a to mi vlastně přišlo velice zajímavý, až takový nějaký pomyslný vrchol téhle mojí cesty, tak bylo, když jsem během studií v Německu zjistil, že existují mniši, křesťanští mniši, kněží, kteří zároveň jsou také zenovými mistry. Takže v sobě tyhle dvě tradice spojují a tyhle dvě tradice vlastně reprezentují v tom svém životě, tak v jednu chvíli sedí v meditační místnosti a na tom místě, kde sedí ten zenový mistr a mluví tím zenovým slovníkem a sedí v meditaci a za pár minut tak už zase sedí a celebruje mši třeba. Takže se tak jako pohybují mezi těma dvěmi světy. Tak to mi přišlo vždycky velmi, velmi vlastně zajímavý, tahle ta otázka, jak je vlastně možné být tak jako příslušníkem dvou světů, který na jednu stranu k sobě mají hodně daleko a na druhou stranu něčem zase velmi blízko.
1: Vy sám jste to vyjádřil, že jsou přece místa, kde ty světy jsou od sebe opravdu vzdálené myšlenkově nebo i obsahově, zaměřením, směřováním. Jak vy sám osobně to vnímáte? Dokážete ty světy propojovat anebo tam vnímáte spíš to, jde to vedle sebe, může se to obohacovat, ale nejde to spojit?
0: Já to vnímám jako takový jako dynamický proces, který se vyvíjí a proměňuje. Asi kdybychom tenhle rozhovor dělali třeba před 5 lety, tak bych měl tendenci říct, ano, dá se to spojit, jo, to jádro je vlastně jedno a to, k čemu ty tradice směřují, tak vlastně je taky jedno. Což dneska bych řekl, že ano, myslím si, že to tak je a že to je pravda, ale zároveň bych daleko víc kladl důraz na to, že pokud se člověk, tady západní člověk nebo křesťan ponoří do zenu nebo do buddhistické meditace nebo do buddhismu právě víc, než jenom tím způsobem, že se věnuje meditaci, jakožto nějaký cestě, jak právě jako sklidnit svoji mysl, svoje nitro a dosahovat většího ticha uvnitř. Tak pokud člověk jde dál a začne se tou tradicí skutečně zabývat se jejím jazykem a symboly, který používá a má ochotu doopravdy do ní vlastně vstoupit, tak tam nás vlastně čeká jiný svět. Tam nás čeká jiný svět, který není prostě stoprocentně převoditelný. Není to takový, že bychom si ty jednotlivé prvky jako v nějakém slovníku dali vedle sebe a zjistili, aha, ono se to rovná, akorát oni tomu říkají jinak. Že vlastně ten jazyk samotný, křesťanský, buddhistický, tak je odlišný a nabízí odlišnou zkušenost světa. Podobně možná, jako se to děje i v těch normálních jazycích. Že ten jazyk není jenom něco, čím mluvíme a vyjadřujeme totéž, ale čím tak nějak jsme hluboce prostoupení a ten svět se nám ukazuje podle toho, jakým jazykem mluvíme. Takže v tom si myslím, že pokud do té tradice člověk doopravdy jako hluboce vstoupí, tak se mu tam ukazují jako různý světy.

0: různý světy. Dva odlišní světy. Což ale neznamená, že je potřeba, nebo že by bylo potřeba si pak teda buď říct, tak budu jenom v jednom světě, nebo se je snažit nějak jako právě převíst jeden na druhý. To by byla vlastně škoda, protože bychom jako ztratili tu možnost obohacení vzájemného, ale že je možný být vlastně v obou těch světech. Nebo tak jako stát někde možná mezi nimi, přecházet mezi nimi a čerpat z obou. A já vlastně jsem se pak rozhodl i dělat disertaci, doktorskou práci, zaměřenou právě na tohleto téma, to propojení křesťanství a zen buddhismu, a měl jsem řadu rozhovorů takhle s lidmi, kteří se v těch tradicích obou nějak pohybují a obě jsou pro ně důležité a s obou nějak čerpají. A tam se tak jako ukázalo, že opravdu ta nějaká varianta toho, že člověk jako obývá oba ty světy a je v obou těch tradicích přítomný, tak existuje a může být vlastně velmi, velmi zajímavá a velmi obohacující, přestože ne úplně snadná, protože samozřejmě se tam objevují různý pnutí, pochybnosti, nejasnosti a tak.
1: Celou dobu, co vás poslouchám, tak si vybavuju pohádku Pyšná princezna, kdy v jednom tom království bylo zakázáno zpívat a Švec vždycky běhal přes hranice do toho druhého království, aby teda si mohl zaspívat. Zase se vrátil do toho svého. A říkám si, přesně když jste zmínil to pnutí, tak to bylo to, co vlastně ve mně nějakým způsobem pořád vzbuzuje ten otazník. Takové to, jestli to bytí ve dvou světech sebou tohleto pnutí nenese, jestli náhodou člověk jako vnitřně sám o sobě tak, jak je ustrojen pro možná svoje bezpečí nebo klid nebo zakotvení, nepotřebuje zvolit jenom jedno místo, aby právě nemusel běhat do toho sousedního království a zpívat za hranicemi jinak než v té zemi, kde bydlí.
0: Jo, jo. Já myslím, že určitě. Zase, když bychom se pak podívali na to, nebo když já právě se takhle v těch rozhovorech ptám na to, jak se to těm lidem stalo, že jsou v těch dvou světech, tak zase zatím najdeme často nějaký osobní příběh. Osobní příběh, který typicky v sobě obsahuje jako podobné zkušenosti. Jedna z těch zkušeností byla třeba ta, že jim v té jedné tradici, to znamená teda v křesťanství, protože to byla často ta výchozí tradice, že jim tam bylo těsno, že jim to tam bylo vlastně malý a že hledali něco dál, něco víc, potřebovali udělat krok někam dál. Na téhle cestě se potkali pak se zen buddhismem a tam vlastně pro sebe našli něco, co v tom křesťanství nenacházeli. Někdy zase díky tomu, že právě se takhle člověk potká s tou jinou tradicí a najednou se na ty věci podívá, trošku z jiného úhlu, z jiné perspektivy, tak najednou zase objeví třeba i v té své původní tradici nějaký vlastně nový poklady, nebo si začne všímat jiných prvků, nebo najednou si možná uvědomí, že ale tam je něco strašně důležitého, co tady třeba chybí. A v podstatě takováhle byla i ta moje zkušenost trošku, že já jsem tak jako hledal něco praktického, nějakou praktickou metodu, praktický nástroj, který jsem v tom buddhismu našel, a pak zase díky tomu, že tam jsem našel něco takového, tak jsem zjistil, že aha, ale my to tam taky máme v tom křesťanství. No, ono tam taky existuje, nějaké jako varianty a je to zajímavé. Takže často je to opravdu výsledkem nějakého osobního příběhu, ve kterém může být to, že ta jedna tradice je člověku příliš těsná, nebo tam má různý nějaké pochybnosti, nejasnosti a toho vede k dalšímu hledání. Nebo to taky může být to, že vlastně udělá velmi špatnou zkušenost s tou tradicí a rozhodne se jí opustit, vlastně se od ní tak jako odříznout. A pak je nějaký období, kdy je třeba v té jiné tradici, ale po nějakém čase zas i přes tu prohlubovanou zkušenost tou jinou tradicí, tak najednou zase získá zájem a chuť se tak jako vrátit, často se vrátit ke svým kořenům. A děje se tam zase takový jako opětovný návrat. Takže ty pohyby mezi těmi světy můžou být takový jako klikatý v průběhu času, tak to může být tak, že člověk se zastavuje spíš víc v tom jednom světě nebo v tom druhém, nebo ho to může dovést k tomu, že najednou pro něj oba ty světy jsou jako důležitý a podstatný.
1: Mě velice zaujalo, když jsem se vás ptala na to, co vám připadá na křesťanství a buddhismu obohacující, tak jste říkal, že mezi člověkem a tím, co můžeme označit jako Bůh, existuje vztah. To vlastně lidé moc často neříkají, i ti, kteří nějakým způsobem ke křesťanství přičichnou a něco o něm ví, tak přece jenom jako mluvit o tom, že je možné mít vztah s Bohem, je už něco, co je vlastně osobní, co je hodně hluboké. A tak by mě zajímalo, jestli byste dneska říkal, uměl říct, k čemu, jak vás obohatil buddhismus, buddhistická meditace v tom vztahu, jestli tady to ale je pravda, jestli to tak je, že váš vztah s Bohem byl skrze tohle nějak obohacen.
0: Já bych řekl, že ten vztah s Bohem nebo se životem, já to jako vnímám takovým jako široký perspektivy, jo? Že ten Bůh není nějaká postava, která se jednou za rok někde zjeví a něco nám řekne, ale že k nám tak jako promluvá skrz různý setkání, skrz různý okamžiky, lidi, se kterými se potkáváme, skrz věci, které nás jako oslovují, zaujmou a nějak zase jako utváří nějakou naši další cestu a tak. Tak tenhle vztah mi meditace, zejména meditace teda, jako pomohla velmi, velmi prohloubit v tom, že my, abychom mohli vnímat, abychom mohli tak jako líp naslouchat a vidět to, co je v tom životě důležitý a být jako v kontaktu s tou jako hlubinou toho života, tak my se potřebujeme v první řadě trošku stišit a trošku sklidnit, protože jinak ta naše mysl je taková hodně rozbouřená, neklidná a pořád se tam objevují nějaké myšlenky a představy a koncepty. A to, co vlastně potřebujeme, tak je se právě jako trošku sklidnit, stišit, zpřítomnit a v tu chvíli najednou ta naše pozornost začne být taková jako jemnější a vnímavější a citlivější. Takže pak jako daleko líp dokážeme vnímat to, co je pro nás dobrý, důležitý. Dokážeme daleko líp vnímat to, co potřebují lidé kolem nás. A možná dokážeme taky daleko líp vnímat a vidět, kam tak jako vede ta naše osobní cesta, kam nás to volá, kam nás to táhne. Takže tohle je pro mě naprosto jako neodmyslitelná část nějakého mýho, když to tak řeknu, duchovního života, jak vlastně pečovat o tuhletu kvalitu té naší pozornosti nebo schopnosti se otevřít, vnímat a naslouchat bez nějakých tady našich zmatků v mysli a předsudků a právě s tou takovou jako dětskou otevřeností nebo s tou myslí začátečníka.
1: Šimone, co vám dává naději do každého dne?
0: No, první, co mě napadlo, tak byly vztahy. Takže asi to, že tady nejsem sám na tom světě.
1: Tak tohle byl Šimon Grimich, host dnešního Zákoutí, coach mindfulness a člověk, který ukazuje, že cesta křesťanství a buddhismu nemusí jít úplně mimo běžně. Šimone, děkuji za rozhovor, mějte se hezky.
0: Taky děkuji moc za rozhovor, ať se drží.

Reprízu tohoto dílu si můžete poslechnout ještě v sobotu ve 23 hodin a 15 minut. Hosté pořadu Zákoutí nevycházejí jen z křesťanské tradice, jejich východiska i směřování jsou často širší. Příběh dalšího zajímavého hosta nás čeká v neděli od 18.30, kdy bude hostem Lucie Endlicherové dirigent Ondřej Olos.

Were You There? Byl si tam, dospíval Michael W. Smith. Písničku, která připomíná kříž, smrt, ale také vzkříšení Ježíše Krista, které je poselstvím naděje pro každého z nás, i pro vás. 5. hodina je na Rádiu 7 na dohled a s ní i pořad, který vyplňují příběhy lidí, kteří ve svém životě tuto naději v Kristu nalezli. Jsme rádi, že jste s námi.

těm, kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

0: Pátá hodina ze středy 20. května 2026 je na naší noční plavbě s vysíláním Rádia 7 za námi. U jeho poslechu vás srdečně vítá Milan Remeš. V následující hodině nás čekají dvě pořadová zastavení. O 17:30 vám nabídneme pořad Překročit hranice s Lukášem Targušem. V tuto chvíli začíná pořad Stopy, ve kterém zazní příběh o cestě k Ježíši Kristu z úst Anety Lofítkové. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
0: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Život každého z nás přináší okamžiky, kdy máme pocit, jako bychom byli na horské dráze. O ty své, které prožila na cestě k přijetí Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, se dnes ve svém vyprávění podělí Aneta Lofítková. Příjemný poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Jmenuji se Aneta Lofítková a ráda bych se s vámi teď sdílela o tom, jak jsem odevzdala svůj život do Božích rukou. Moji cestu bych popsala jako pestrou a rozmanitou a místy jako na horské dráze. Ačkoliv jsem vyrůstala od malička ve věřící rodině a rodiče mě vedli k víře, tak jsem Ježíše do svého srdce přijala až ve svých 18 letech. Bůh to se mnou neměl jednoduché, ale jsem vděčná, že to se mnou nevzdal. Jak už jsem zmínila, vyrůstala jsem ve věřící rodině, rodiče mě vedli k Bohu i do církve, takže jsem odjakživa měla ty základy a věděla jsem, co musím udělat pro to, abych byla zachráněna. Byla jsem taková ta milá, hodná, bezproblémová holka, o které si spoustu lidí myslelo, že určitě žije s Bohem naplno, ale pravdou bylo to, že jsem uvnitř prožívala určitý boj a ty boje mě spíš od Boha vzdalovaly, než blížily. Žila jsem poklidný život, poslušně chodila do sboru a vlastně jsem Boha nějak více neřešila. Nikdy jsem nepochybovala o jeho existenci, ale neřešila jsem ho. Občas jsem si četla Bibli, jindy zase nechala i klidně měsíce ležet na poličce. Zkrátka, vedla jsem relativně nestabilní život, což se týká mého vztahu s Bohem. Vše se ale začalo měnit, když jsem byla na střední škole, zhruba ve 3. nebo ve 4. ročníku. A to bylo období, když jsem si začala klást různé

otázky. Nejčastěji jsem přemýšlela nad tím, co se mnou bude, kdyby teď přišel Pán Ježíš. Taková častá otázka byla i, co by se mnou bylo a kam bych šla, kdyby teď mě třeba tady srazilo auto. Tak ve mně začal pulzovat strach. Začala jsem se bát o svoji budoucnost. A vlastně jsem věděla, že kdyby se mnou cokoliv stalo, takže nepůjdu do nebe. A chtěla jsem to změnit. Tak jsem si začala číst Bibli, začala jsem ji studovat, více se modlit, začala jsem Boha vyhledávat na vícero místech, poslouchala jsem chvály, různá kázání a křesťanské podcasty a snažila jsem se být Bohu blíž. Bylo to v období, kdy jsem si uvědomovala, že jsou věci, které mě od Boha vzdalují a na kterých jsem víceméně závislá, ať už to byly sociální sítě nebo telefon a podobně. A tak bylo potřeba tohle vše zahodit a místo toho jít za Bohem a vzít do rukou místo toho Bibli. A tak jsem začala trávit více času s Bohem. Jenomže ten strach mě jen tak neopustil a více ve mně pulzoval. Věděla jsem, že chci přijmout Ježíše do srdce a odevzdat se mu, ale bála jsem se, že něco udělám špatně, že nebudu pro Boha dostatečně dobrá a že ho zklamu. A tak jsem se trápila sama nad sebou a čekala jsem, jestli třeba náhodou nepřijde nějaký velký zlom v mém životě, kdy se něco stane a já si řeknu, jo, tak teď je ten moment, kdy přijmu Ježíše do srdce. Ale nic takového nepřicházelo. Spíš naopak, pořád ve mně pulzoval ten strach, ty otázky o mé budoucnosti. Tak jsem se stále modlila, Bohu věřila a doufala jsem, že ve mně tak bude pracovat. Svěřovala jsem mu veškeré tady ty problémy a moje obavy a tu moji nejistotu. A Bůh opravdu ke mně promlouval neskutečným způsobem. Jednou přišel takový zlomový bod, bych řekla, kdy jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla obklopená lidmi, kteří žili naprosto zvrácený život. Sledovala jsem, v čem a v kom hledají útěchu, oporu a naději. A Bůh to teda nebyl. Byly to spíš jiné látky, různé omamné látky, drogy. A uvědomovala jsem si, že mi je těch lidí líto a nechtěla jsem s tímhle mít cokoliv společného. Byl to takový smutný pohled vidět, že nehledají naději v Bohu. A tak mě to vedlo především k takovému zahambení sama nad sebou, protože jsem si uvědomila, že i když žiju poměrně hezký život, bez problémů, nedělám nic extra špatně, nic proti Bohu, tak pořád mi to nezaručí tu jistotu v nebi, tu jistotu spasení. A že naopak jsem spíše pořád na stejné úrovni jako tihle lidé, že sice vedeme úplně odlišné životy, ale chybí nám ten stejný základ v srdci a tím základem byl Kristus. Tak mě to otevřelo oči a zlomilo mě to v tomhle bodě. A vedlo mě to na kolena, kdy jsem mohla v pláči přistoupit před Pána Ježíše a odevzdat mu svůj život, prosit ho za odpuštění a opravdu plně se mu odevzdat. Řekla jsem mu úplně všechno, za vše jsem mu děkovala a doteď si pamatuju na ten osvobozující moment, který jsem mohla zažít, kdy jsem měla tu jistotu, že vlastně kdyby se se mnou stal cokoliv, tak vím, kam jdu. Věděla jsem, že v mojí budoucnosti najednou je Ježíš a že už nemusím bloudit po tomhle světě sama. A takhle jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce. Cítila jsem obrovský pokoj, který cítím doteď a vlastně se můžu považovat za jednoho z nejšťastnějších lidí na světě, protože jsem ho přijala a můžu mu teď tak patřit. Ještě bych chtěla zmínit verš, který mě hodně provázel na té mojí cestě k Bohu a k tomu přijetí. V období, kdy jsem hodně studovala tu Bibli ještě před mým obrácením, ale pak jsem na ten verš neustále narážela i po mém obrácení, tak to byly verše z knihy Filipským, konkrétně za 3. kapitoly, kde se píše, že cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Myslím si, že tady tenhle ten úsek úžasně popisuje a vystihuje
moji situaci, že bylo třeba, abych se vzdala určitých věcí a začala následovat Krista.

0: Mluvila jsi o tom, že jsi věděla, co potřebuješ udělat proto, abys byla zachráněna. O jaké záchraně mluvíš? Proč jsi potřebovala být zachráněna? Od čeho?
1: Tak moji rodiče odmala do mě se snažili vrýt tu lásku k Bibli a tím, že jsme si pravidelně četli, tak vlastně jsem odmala mohla vidět a vědět, co Bible všechno obnáší a o čem vlastně je. A máme tam nespočet veršů o záchraně a že ta není z lidí, ale že je z Boha a že to je vlastně Boží dar. A tomu jsem já odmala věřila. Takže vlastně nikdy jsem opravdu neměla pochybnosti nebo nějaké zastavení, že bych si řekla, že by záchrana mohla být v něčem nebo v někom jiném. A zároveň asi o čem vlastně celá ta záchrana je a jak ji vnímám, tak každý člověk má svobodnou vůli a svobodnou volbu na to se rozhodnout, kde chce trávit svoji budoucnost. Buď si budu žít spokojený život tady na zemi, jak chci, anebo se rozhodnu pro to, co mi nabízí Bible. A Bible právě tu záchranu nabízí skrze Pána Ježíše a tomu já jsem uvěřila a tohle považuji za záchranu.
0: A když přijmu Pána Ježíše do svého života, když teda uvěřím tomu, co říká Bible o záchraně, co se tím vlastně změní, co se stane?
1: Tak záchrana nám nabízí převážně věčný život, který můžeme trávit v nebi. A jak už jsem i v tom svědectví říkala, tak já jsem měla strach ze své budoucnosti, strach z toho, že kdyby se se mnou cokoliv stalo a třeba bych umřela, tak jsem věděla, že zůstanu tady na zemi. Ale tím, že jsem přijala Ježíše do srdce, tak se mi tím otevřely brány do nebe. Takže o tomhle to je.
0: A jak to člověk může udělat a tu záchranu přijmout do svého života?
1: Tím, že se rozhodne pro život s Pánem Ježíšem, to, co mu on nabízí. Pán Ježíš za každého člověka položil svůj život a to nás všechno Bible učí, to si v ní můžeme číst, že jsme mu byli my lidé přednější než on sám a z lásky k nám, z velké lásky k nám se rozhodl podstoupit bolest, potupu a smrt a vydal se na kříž místo nás.
0: Ty jsi čekala na nějaký okamžik, kdy se tobě osobně stane něco, co tě v uvozovkách dokope blíž Bohu. Ten okamžik úplně nepřišel, ale mluvila si o tom, že když jsi byla s takovou skupinou lidí, kteří dělali věci, co ti byly proti srsti, takže jsi tam viděla nebo prožila něco, co ti pomohlo se rozhodnout dát svůj život Bohu. Co jsi tam prožila, co jsi tam viděla?
1: Tak viděla jsem, v čem ti lidi hledají smysl života a že Bůh v jejich životě neměl místo, že jim byl jedno a pro mě už to bylo období, kdy já už jsem byla na Boha poměrně dost napojená, ale pořád jsem mu nebyla plně odevzdaná tak, jak bych měla. A tady tohle, co jsem viděla v těch lidech, v co skládají naději, o co se opírají, v čem hledají útěchu, tak to byla taková poslední tečka v tom mém období otázek a v období jakéhosi strachu nebo nejistoty. A akorát mě to právě utvrdilo v tom, že nechci být na stejné úrovni jako oni, nechci vyhledávat útěchu v takových věcech, ale že chci vyhledávat tu útěchu právě v Bohu. Tohle mě tak nějak přimělo k tomu a tohle byl ten poslední bod, kdy jsem se rozhodla, že opravdu bez Boha nemá smysl žít na tomhle světě.
0: Jak to rozhodnutí změnilo tvůj život a co prožíváš vlastně s Bohem teď?
1: No musím říct, že teď můžu o sobě říct, že opravdu jsem šťastná a vlastně můžu vyznat, že patřím mezi ty nejšťastnější lidi na světě, protože od té doby, co jsem uvěřila v Pána Ježíše, tak zažívám obrovský pokoj a i když do života přichází různé bouře a různé životní těžkosti, zkoušky, tak vím, že tady někdo, kdo o mě má zájem a o koho se můžu vždycky opřít a kdo mě vždycky z těch hlubokých vln vytáhne, podá mi tu ruku, což předtím tady ten pocit jsem neměla, nezažila. Ale po přijetí Pána Ježíše do srdce cítím opravdu vděčnost a klid na duši.

není úžasné prožívat pokoj a klid i v tomto turbulentním světě? Vědomí toho, že je tady v každé chvíli někdo, kdo o vás má zájem a o koho se můžete opřít? Ježíš Kristus zve k životu s ním každého člověka bez výjimky. Aneta Lofítková jeho pozvání nakonec přijala. I vy k němu můžete přijít a přijmout tu záchranu a budoucnost, kterou nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

příštím díle Stop si můžete poslechnout příběh o cestě k Bohu od Jakuba Čermáka. Naladíte ho v pondělí o 8:30. Posloucháte Rádio 7, které k vám posílá Simu Magušinovou a její písničku Láska vyháňá strach.

Pokud existuje království, které by mělo padnout, ať je moje. Pokud existuje srdce, které potřebuje zemřít samo sobě, možná je můj čas. Dospívala na Rádiu 7 kapela Sidewalk Prophets. Může být kříž symbolem naděje i pro ty, kteří se nepovažují za věřící? Univerzální přesah a srozumitelnost tohoto poselství pro dnešního člověka budeme zkoumat v předposlední části cyklu Ikona dřevu mezi světy v pořadu Překročit hranice už po další písničce Jany Zibalové Tvoj kříž.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Na místě Kristově vás prosím, smiřte se s Bohem, píše apoštol Pavel. Smířit se s Bohem, co to znamená? Důležitá oblast, které jsme se věnovali v minulé části vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, v sérii Ikona dřevo mezi světy. A tady dnes také navážeme. Tak dobrý poslech.
2: Minulý týden jsme mluvili něco málo o tom, že součástí toho, co Ježíš udělal na kříži, bylo, že smířil svět s Bohem. A mluvili jsme také o slabinách modelu platby, kdy si myslíme, že kříž uspokojuje Boží dotčenou čest. A já chci znovu jenom říct, že ne, Bůh skutečně není nepřítelem světa, protože Bůh miluje svět a proto poslal svého syna. Bůh není nepřítelem světa a skutečně Bůh není nepřítelem hříšníku, když Bůh přece zemřel za hříšníky, když jsme ještě byli hříšní. Bůh miluje hříšníky a nikdo, žádný člověk není od Boha daleko. I když ty se někdy můžeš cítit, že jsi od Boha daleko, nebo můžeš naopak cítit, že Bůh je od tebe daleko, Bůh od nikoho z nás není daleko. Bůh nás miluje, není proti nám, není nastavený proti nám, není náš nepřítel, Bůh nás miluje. Ale ano, Bůh skutečně nenávidí hřích. A nenávidí ho ne proto, že ho uráží a že se dotýká jeho cti, ale protože hřích je nástroj, který si temnota používá k zotročení lidí a k rozšiřování svého království zla. To je důvod, proč Bůh nenávidí hřích. Bůh nenávidí hřích a proto také hřích Bůh odsuzuje na těle Mesiáše, jak jsme říkali minule. A minule se mě taky někteří deptali, ale jak se to stalo? Co se vlastně stalo? Mluvil se tady o nějakém božském aikidu, mluvil se tady o nějakých dalších věcech. Jak se to stalo? Co se přesně stalo? A možná jeden z problémů, který máme pro to pochopit, co se přesně stalo mezi tím křížem a tím vzkříšením, je to, že nám chybí proto správný jazyk. Protože je to jazyk, který je velmi těžké popsat v proze a mnohem lépe popsat v poezii. Ale já nejsem básník, jako někteří z vás, ale já nejsem básník. Já nejsem poet. Naštěstí tady máme spoustu výroků, které jsou často poetického rázu od prvních církevních otců, kteří hlavně z východní církve se snažili popsat tu situaci více poeticky. A já dneska některé z nich budu citovat, protože oni vždycky zdůrazňovali, tihle teologové první církve, že vítězství nad smrtí byl ten největší trumf kříže. Vycházeli z verše, který Ježíš říká v Markově evangeliu, on tam říká, ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. A jazyk výkupného, to, že Ježíšova smrt byla výkupné, je nejčastější způsob, jak ti první církovní otcové mluvili o kříži. Ale nemluvuji o tom, jak dneska lidé, kteří jsou ovlivněni kalvinistickou teologií, si myslí, že to bylo výkupné Bohu, aby nás přestal nenávidět, aby nám odpustil, že to bylo výkupné, které musel Ježíš zaplatit, aby nás zachránil před hněvem Boha Otce. Oni zcela jasně mluvili o tom, že to bylo naopak výkupné smrti, že Ježíš zaplatil výkupné smrti, protože nás Ježíš zachraňuje před smrti. Proto třeba svatý Bazil Veliký to říká těmito slovy. Dal sebe jako výkupné smrti, v jejíž moci jsme byli drženi jako zaprodaní hříchu. Byl ukřižován a sestoupil do pekel, aby všechno naplnil sebou. Roztrhl okovy smrti, třetího dne stál z mrtvých a otevřel nám cestu smrti vstání. On tady říká, on dal sám sebe jako výkupné smrti, která nás držela ve svém zajetí a pak sestoupil do pekel, a naplnil peklo sám sebou. Ježíš naplnil peklo sám sebou. A to je úžasná imaginace. A tím nám odevřel dveře k našemu vlastnímu zmrtvýstání. A oni vždycky, ti první církevní otcové, mluvili o tom, že to výkupné, o kterém Ježíš mluví, bylo výkupné smrti nebo ďábu jako stělesnění smrti. A o kříži mluví jako o triku, který Bůh ve své moudrosti na temnotu navlékl. Abyste chápali, o čem mluví. Oni mluví o tom, že Ježíšovo lidství byla návnada na háčku jeho božství. Možná říkáte, to je trochu divné, ale tohle jsou církevní otcové první, kteří vedli církev. Oni říkali, Ježíšovo lisy byla návnada na háčku jeho božství, protože Ježíš byl smrtelným člověkem, mohl být smrti pohlcen, ale smrt nemohla strávit jeho božství. Když smrt pouknula Ježíše, nedokázala ho strávit, protože vevnitř bylo mnohem víc, než si smrt myslela. Když smrt pozdřela sám život, sama smrtelně onemocněla a ztratila svou sílu. Chci se to představit. Když smrt spolkla život, protože si myslela, že ho zničí, tak ten život uvnitř ji úplně rozleptal a zničil. Úplně ji zevnitř otrávil. Obrazy, které ta první církev kreslila Ježíši, bylo, že smrt nebyla schopna Ježíše strávit, protože Ježíš je život sám a proto musela vyplivnout Ježíše stejně jako ta velká ryba ve starém zákoně vyplivla Jonáše ten třetí den. To byla jejich imaginace, protože Ježíš používá toho imaginace. Říká, stejně jako syn, jako Jonáš byl v břichu velké ryby 3 dny, tak syn člověka bude v břichu země 3 dny. A oni používají stejnou imaginaci. Ryba vyplivla Jonáše, smrt nemohla udržet Ježíše. Smrti se udělalo zle z Ježíše a musela Ježíše vyplivnout ven. A to je všechno imaginace, ale je to imaginace, která ukazuje, že smrt nedokáže udržet život. Ježíšova smrt tak nebyla na kříži určena k tomu, aby Ježíš uspokojil naštvaného otce. Ale byl to nástroj, který otec Ježíšem použil, aby otrávil smrt zevnitř. To je to boží aikido. To je, jak Bůh použil nástroj smrti proti smrti samotné. Možná si pamatuje, minulý týden jsem zmiňoval aikido. Aikido je japonské umění sebeobrany, které skrze princip neodporu způsobí, že protivníku v pohyb se nakonec obrátí proti němu, přechytračí oponenta tím, že použije jeho agresi proti němu samotnému. A Satan, a my jsme to četli minulé ty verše, a síly temnoty vůbec netuší, co ukřižováním spustí, jinak by nikdy nemohli ukřižovat Ježíše Krista. Jiný církevní otec, Jan Zlatoustý, říká, Kristus svou smrtí spoutá vládce zlodějů a žalářníků, tedy ďábla a smrt, a přidal jeho poklady, což je celá lidská rasa, do královské pokladnice. To byla další imaginace. Ježíš přichází do pekla, aby ho úplně vyloupilo. A Ježíš o sobě takhle mluví v evangelích. On mluví o tom, že nikdo nemůže vyloupit a dům silného muže, dokud silného muže nespoutá. Jeho učedníci neví, o čem vlastně mluví. Ale najednou tohle používají, ta první církev říká, jo, tohle vlastně bylo to, co Ježíš udělal na kříži. Když umírá na kříži, tak sestupuje. Je to pro něho jako způsob, jak se dostat do posvětí. A pak to tam úplně celé vyprundloval. Oni věřili, že Ježíš byl něco jako trojský kůň, který smrti Bůh nabídnul jako triumf, ale pak se z toho vykupala porážka smrti zevnitř. Kristus byl výkupné zaplacené smrti, které smrt nikdy neměla přijmout, protože právě to se stalo příčinou jejího pádu a vykoupení všech zajatých v hlubinách podsvětí. Protože takhle tomu ta první církev věřila, že Ježíš tam zachránil lidi, kteří byli zajatí smrti a takže tam čekali na svoje vlastní vykoupení. A konec konců apoštol Pavel v Efeským říká například, písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat předtím, že také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko na všechna nebesa, aby naplnil všechno. Ježíš je nakonec ten, který sám chce naplnit úplně všechno a Hades, peklo, nebo jakkoliv se to překládá v Novém zákoně, udělalo chybu, když si myslel, že Kristus je jenom další člověk, další vězeň smrti, další oběť smrti. Kristus sestoupil do pekel, jak říká první církev a jak říká apoštolské vyznání víry, ale ne jako vězeň smrti, ale jako invazivní vítěz, který dům toho silného muže vyplundruje dobrou zprávou o vykoupení. Jak trošku tajemně poznamenává apoštol Petr ve svém dopise. On říká, vždyť Kristus sám spravedlivý jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům žaláři. To byla zase jejich imaginace. Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejimi sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatovala, co se děje, Ježíši královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století, jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují, co se stalo mezi tím velkým pátkem a mezi neděli vzkříšení, že oni vidí Ježíšův kříž víc než jenom jeden z mnoha křížů. Oni vidí Ježíšův kříž jako doslova událost kosmického převratu.
1: Tady dnes končí vyučování Lukáše Targoše. Zbývá nám ještě pár minut. Lukáše, já mám vlastně jenom jednu jedinou otázku, ale myslím, že je důležitá. Může být kříž symbolem naděje i pro nevěřící lidi?
3: Já myslím, že kříž je symbolem naděje úplně pro každého člověka. A ta otázka samozřejmě není úplně podrobná, protože záleží, co chápeš pod slovem naděje pro nevěřící lidi. Ale v mém chápání křížem Bůh směřuje svět ze sebou a vytváří dveře pro každého, kdo může ke Kristu přijít. Takže ano, kříž je naději pro každého, ale asi bych potřeboval slyšet podrobněji, na co se ptáš, protože každý si pod tím představí trochu asi něco jiného.
1: Šlo mi o to předporozumění. Věřící člověk ke kříži přichází s tím, že tam visí jeho spasitel a přistupuje k tomu jinak. Ale pak stojí člověk, který nemá zakotvení.
3: No, myslím si, že když vidí nevěřící člověk Krista na kříži, tak to v něm působí určitou otázku, co se vlastně stalo, proč to tak je. A z hlediska jako historie je to skandální uctívat nějakého chlápka na kříži. To nedává absolutně žádný racionální význam. A spoustu lidí to vede k tomu, že se zajímá, co se vlastně stalo, ale zároveň jakoby v tom vidí nějakou mučednickou smrt, nějakou nespravedlnost, něco, že to bylo kruté a nesmyslné. V tom ale Ježíšovu kříži dává smysl vzkříšení, protože bez toho příběhu vzkříšení by Ježíšův kříž byl jeden z tisíců jiných křížů, na kterých viseli Židé v jeho době.
1: Dnes tu skončíme. Příště nás čeká závěrečná část série o dřevu mezi světy, tedy o kříži. Mějte se hezky a za týden se naslyšenou těší Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.

Překračovat hranice budeme s Lukášem Targošem a Kateřinou Hudecovou zase v pondělí od 9.30, kdy je připravený poslední díl série Ikona dřevo mezi světy.

dospíval Lubomír Honek písničku Nádherné jméno. Na obzoru je 6. hodina, se kterou předá Milan Remeš moderátorské kormidlo na Rádiu 7 Andreji Audové. Dnešní noční plavba měla být vzpomínkou na Krištofa Kolumba, který přesně před 520 lety odešel z tohoto světa. Tento italský mořeplavec se vydal přes Atlantický oceán, protože věřil, že země je kulatá a i tímto směrem lze doplout do Indie. Po velice náročné plavbě se stal objevitelem Ameriky. Vydal se na vodu, protože věřil. I pán Ježíš vyzval své učedníky, aby se s ním vydali na vodu, kde se během silné bouře stali svědky zázraku, kdy Ježíš utišil vítr a moře svým slovem a vyzval své učedníky, aby se nebáli, aby věřili. Nasedněme i dnes do loďky k pánu Ježíši a nechejme jeho, aby vedl tu loďku našeho života přes všechny bouře a úskalí toho dnešního dne i těch dalších vstříc břehům Božího království. Přeji vám požehnaný den a buďme s Bohem.

Ranní vysílání Rádia 7 s vámi vstupuje do nového dne ve středu 20. května. Společnost vám kromě písní zaměřených na Boží království a k oslavě Krále králů budou dělat také pořady, ty si představíme za malou chvíli, a moderátor Pavel Kol. Dobrý poslech.

S tichým časem otevřeme ranní vysílání v 6 hodin 15 minut. Církev většinou chápeme ve formě místního společenství, ale nebo některé denominace. Ale Bible mluví o církvi ještě jinak. Jak, to si poslechněte v úvodním zamyšlení kazatele církve bratrské Romana Touška po 6:45. Podzemní čínské církvi věnuje pozornost dnešní magazín v 7 hodin. S pozváním na romskou konferenci nás do Těčína zavede ranní telefonát po 7:30. Ty, kteří budou Boha milovat celým srdcem a celou duší, bude i Bůh milovat celým srdcem a celou duší. Další povzbuzení přináší Bible Guide po 8 hodině ranní. Bože, dej mi pokoru, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych poznal rozdíl mezi nimi. Takhle se dá říct slavná modlitba, přináší ve svém důsledku životní postoj či nadhled, která umožňuje dobrá rozhodnutí. Třetí část série zamyšlení Petra Huště s názvem Myšlenky o církvi, dnes s podtitulem Co změnit můžu, naladíte v klice v 8:30. Chytré telefony přestaly na týden existovat. Jaká je to pro vás představa? Právě s ní si totiž v dnešní anglické konverzaci pohrává lektorka Elza. Poslouchejte relaci Live Plus o 9:30. Jednoho dne prodal obyčejný americký kazatel David Wilkerson televizi a začalo boží dílo, které pomohlo tisícům lidí. Za životem zakladatele organizace pomáhající drogově závislým, Teen Challenge, se vydá rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou v pořadu Řeka života v 10 hodin. Jste spokojení ve svém životě? I tuto otázku pokládá v rozhovorech Eva Rodová, která přijala boží výzvu chodit pravidelně do ulic Jihlavy, říkat lidem o Ježíši a nabízet jim modlitbu. O své zkušenosti se podělí v 11 hodin 15 minut v pořadu Hláska. Za nelegální pokus překročit hranice je František odsouzen do uranových dolů. Zjistí, že jeho syn je členem komunistické strany. Co to v něm vyvolá? Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře pokračuje v podání Vladimíra Hausera od 12:15. Každý den děláme řadu malých rozhodnutí, ale také jsou v životě ta velká, která mají důležité vazby a následky. Jak se správně rozhodovat, jako rozlišit, jestli dobře vnímám boží hlas a vedení, jestli si něco nenamlouvám a neprosazuji svou? Rozlišování jako důležitý hlas vedení duchovní disciplíny, ve které je dobré sbírat zkušenosti a vytrvalé růst, představí katolický kněz Václav Mlav v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou v pořadu Klíčové slovo. Poslouchejte v 1 hodinu. Tolik výhled, aspoň na ty nejbližší hodiny. Vítejte u poslechu. Já posílám Šilo Ben Hoda.

stále budeme chválit našeho Otce v nebesích. Budeme chválit jeho jméno a naše chvála bude hlasitější než přibývající temnota. Znělo od Shiloh ben Huda, ještě je tu Michal Kadlecová a pak otevíráme tichý čas.

tichém čase otevíráme list Koloským první kapitolu. Čtu od 13. verše. Bůh Otec nás vysvobodil z pravomoci temnoty, přenesl do království Syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je skrze něho stvořeno a pro něho. On je především, všechno v něm spočívá, on je hlavou těla církve, on je počátek, prvorozený z mrtvých. Apoštol Pavel popisuje Ježíše a Boha Otce, jejich harmonii, jejich vztah, jejich moc v našich životech. Bůh nás vysvobodil, vytrhl z moci temnoty. Z tohoto světa, který je pod mocí zlého, my můžeme vstupovat do světla, do království Syna Boží lásky, do Ježíšova království. V něm máme odpuštění, vykoupení a i skrze něho můžeme vidět nebeského Otce. Pro něho jsme stvořeni a všechno povstává skrze něj. Krásná slova, která nám připomínají tu velikost Boží. Využijme ještě krátký čas k modlitbě. Můžete se přidat svým amen, chcete-li. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že jsi nás tak vytrhl z moci temnoty, z moci zla, z moci hříchu. Dal jsi nám možnost vstoupit do tvého království a skrze Ježíše Krista nás přijímáš za syny, za dcery, do své boží rodiny. Děkuji za církev, za to společenství lidí, které nám toho je připomínkou, které nás posiluje, povzbuzuje. Děkuji za Ducha Svatého, který nás provází těmito dny, tímto obdobím, naším životem. A prosím za ty, kteří poslouchají, aby vnímali tu tvoji lásku, tvoji sílu, tvoji moc, ten dnešní den. A zakoušeli pokoj. Pokoj od tebe do všeho, co mě teď tíží, trápí. Amen.

S Kristem budeme jednou spolu. On je ten Boží syn, který nás zve, provází do Božího království.

Za chviličku otevřeme zamyšlení Romana Touška o tom, co je to církev. Přibližujeme se k letnicím, tak letničně zaměřené zamyšlení, ale teď ještě například John Foreman a píseň Poslední slova.

Johnovi Formanovi, autorovi písně, zemřel otec před několika lety a ze ztráty této blízké osoby vznikla tato píseň. A další píseň od skupiny Souznění nám přináší naději. Ježíš přemohl smrt a byl třetího dne vzkříšen a následně poslal Ducha Svatého, který zahlužil církev. A právě o církvi bude zamyšlení Romana Touška právě po následující písni.

Často se jako křesťané dostáváme do dvojího tlaku. Z jedné strany se ozývá otazník společnosti, na co je ta církev vlastně dobrá. A z druhé strany se my sami ptáme, proč ta církev vlastně existuje. Motivů a důvodů k takovým otázkám můžeme mít mnoho, ale jedním z nich může být rozčarování z toho, že naše současná podoba církve se v nejpodstatnějších věcech ne vždy kryje s obrazem první církve popsané v Bibli. Od nepaměti se do církve periodicky vrací otázka, nakolik je svědectví prvních křesťanů vzorem i pro nás a nakolik je to neopakovatelná zkušenost, kterou zažívat prostě nemůžeme. Toto naše společné zamyšlení se bude ubírat spíš tou první cestou, tedy že svědectví o práci Božího ducha mezi prvními křesťany je víc vzorem a pobídkou k akci, než jenom historickou statí. Co to v té Bibli vlastně máme napsáno? Pán Ježíš Kristus přišel jako Bůh a stal se jedním z nás. Vzal na sebe kromě naší podoby i naší omezenost a především kompletně celé naše porušené a bezbožné lidství. S tímto nákladem se postavil před Hospodina, aby byl souzen a spravedlivě odsouzen odvržením od svatého Boha, ač on sám byl bez viny. V Kristu umírá ten pomíjitelný a Bohem zavržený lidský život a skrze vzkříšení vstává k životu ten nový život, nepomíjitelný, zrozený z Boha, čistý a plný naděje a Boží slávy. A potom přichází letnice, kdy Ježíšovi učedníci zažívají od základu proměnu svých životů. Jsou pokřtěni Duchem Svatým, který v nich a skrze ně ten Kristův nový život uskutečňuje. Přichází na svět nová Kristova církev. Ale pak přichází moment, nad kterým se spolu s vámi chci hlouběji zamýšlet. První církev, ten vzor všech vzorů, přichází ke svému pánu s modlitbou za nové zmocnění ke službě. A to je právě ten moment, který nás právem povzbuzuje k přemýšlení o životě z Božího ducha po vzoru první církve. Není to totiž v posledu ta církev, která by nám byla tak úžasným vzorem, ale je to sám Kristus, který na své církvi zjevuje svou přítomnost a chuť mezi námi a s námi něco zásadního dělat. Kdo je plný Božího ducha, ten poznává především Krista, jeho lásku k člověku i jeho moc k naší záchraně. Jen si připomeňme, o čem ten příběh vlastně byl. Církev se shromáždila k tomu, aby se modlila. Aby prosila pána církve, aby mohli dál zvěstovat evangelium bez bázně a hany. Otřáslo se místo, kde byli naplněni Božím duchem a potom opravdu s odvahou mluvili Boží slovo. Ale kromě toho se stalo ještě něco dalšího. Stalo se z nich společenství jednoho srdce a jedné mysli. Když teď budeme přemýšlet o církvi, když budeme přemýšlet o té výzvě k probuzení, tak si dovolím říct, já budu trochu šít do vlastních řad. Budu kritizovat církev a budu říkat, jak to s námi není dobré, ale nebudu to myslet ve zlém. Spíš je mým cílem to, aby nám vykoukla pravá podoba církve, která je tvořena Božím duchem a ne lidskou snahou. Co je to v podstatě církev? Ježíš sám to pověděl velice jednoduše. Tam, kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Tedy církev je setkáním lidí s Kristem uprostřed. To, co dělá církev církví, je Kristus uprostřed lidí. Já mám ale za to, že v současné době bychom tu definici církve pojali asi jinak. Kde se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam se musí nejprve domluvit, co budou dělat. Kdo uvaří kafe, kdo to zaplatí, jak budou vypadat webové stránky. A nebo kde se sejdou dva nebo tři, tam je třeba určit, kdo mezi ně smí a kdo mezi ně nesmí. Mimochodem, co myslíte, že o nás říkají naši přátelé? Ne nepřátelé, ale právě ti, kteří nám fandí. Mí přátelé říkají o našem sboru v Bystrém. Máte perfektní programy pro děti, postavili jste krásnou modlitebnu, je tam přátelská atmosféra. A o mě říkají, že jsem prý zábavný kazatel. Ale kolikrát místo toho naši přátelé řeknou i to legendární vskutku je mezi vámi Bůh. Možná, že mnohá rozčarování z církve, jak od lidí věřících, tak nevěřících, pochází z nenaplněného očekávání, že církev nebude další pozemskou lidskou sešlostí,
a organizací, ale místem, kde člověk nachází spásu, protože se setkává s živým a milujícím Bohem. Církev tvoří přítomnost Krista, kterou uskutečňuje Duch Svatý. Proto jsou letnice a opakované naplňování Božím duchem nezbytnou zkušeností církve až do příchodu Kristova. Vždyť nejde o vnější projevy a znamení, ale o samotnou přítomnost Ježíše Krista mezi námi.

Zítřejší zamyšlení Roman Touška rozdělí církev na dvě vrstvy. Přemýšlejme spolu s ním. Dnešní zamyšlení ještě v 15 hodin 15 minut.

Celé jsme tví. Emma Neeson, krátce před 7 hodinou a máme tu ráno se skupinou Way to Go. A

Do 7 hodiny se proletíme s Pelikány a skupinou Světlo. Po 7 hodině se vypravíme za horizonty, nahlédneme do čínské podzemní církve.

0: Sedmá hodina nás s vysíláním Rádia 7 vezme za horizonty, dostaneme se do čínské podzemní církve v magazínu už za okamžik a také na romskou konferenci. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Před námi je výjimečné inspirativní vydání magazínu věnované podzemní čínské církvi. Vítejte u poslechu. Když se řekne podzemní církev, mnohým se jako první vybaví ta čínská. Nemáme o ní mnoho informací, ale modlíme se za ní a víme, že roste. Vítáme proto každou vzácnou příležitost setkat se s někým, kdo je přímo v terénu. Na misijní konferenci Za horizonty, která se konala 15. až 17. května v Brně a byla věnována neviditelné církvi, zavítal také pracovník čínské podzemní církve Eugene Bach. Rozhovor natáčela Lenka Malinová, překlad Karla Žáčková.
1: It's very easy. I felt God called me out when I was in the military. I felt God say come out.
2: Je to velmi jednoduché, protože jsem slyšel Boží povolání a když jsem byl v těch speciálních jednotkách, tak jsem zkrátka uslyšel Boží hlas, vyjdi.
3: How old were you?
1: I was 21 when I heard God say leave the military. I was 22 when I left.
2: Mě bylo 21, když jsem uslyšel Boží povolání a ve 22 letech jsem udělal to rozhodnutí a opustil jsem armádu.
3: Byla vaše cesta hned do Číny?
1: I did not.
2: Ne, nešel.
1: I felt that God had called me out, but I didn't know what I was supposed to do.
2: Já jsem vnímal to Boží povolání, ale vlastně jsem nevěděl, co přesně po mně Pán Bůh chce.
1: But I knew that I was supposed to preach the gospel.
2: Ale věděl jsem, že Pán Bůh chce, abych kázal evangelium.
1: So I began to preach in the streets of Southern California.
2: Takže jsem začal kázat na ulicích v Jižní Kalifornii.
1: And I served in my church.
2: Potom jsem sloužil ve svém sboru.
1: And I joined a very special church.
2: Připojil jsem se k velmi speciálnímu sboru, zvláštní církvi.
1: And I joined it by accident.
2: A byla to vlastně náhoda.
1: In the 90s we couldn't just Google a church.
2: Protože v 90. letech jsme nemohli jenom tak nějaký sbor vygooglit.
1: So I looked in the phone book for a local church.
2: Takže jsem se podíval do telefonního seznamu na místní církev, kde jsem bydlel.
1: I arrived.
2: Přijel jsem tam.
1: And realized that it's all black.
2: A uvědomil jsem si, že tam jsou vlastně sami černoši.
1: I was the only white guy in the whole church.
2: A byl jsem vlastně jediný běloch v celém sboru.
1: And I felt, oh, I shouldn't be here.
2: A tak jsem si říkal, jejda, já bych tady snad neměl být.
1: I was a young Christian.
2: Byl jsem mladý křesťan.
1: I don't come from a Christian family.
2: A nepocházím z křesťanské rodiny.
1: And I already felt uncomfortable being in a church.
2: A už tak jsem se cítil nepohodlně vlastně tím, že jsem jenom ve sboru.
1: And when I went into that church.
2: A když jsem přišel do toho sboru.
1: I wanted to leave.
2: Chtěl jsem odejít.
1: But they just loved me.
2: Ale oni mě zkrátka zahrnuli láskou.
1: And they brought me in.
2: A vtáhli mě dovnitř.
1: And the pastor began to treat me like his son.
2: A pastor se o mě začal starat jako o svého syna.
1: He trained me and taught me.
2: Trénoval mě, vyučoval mě.
1: And then I was ordained actually in that church. Ordained, like I became a preacher in that church.
2: A v té církvi jsem se stal vlastně takovým služebníkem, kazatelem.
1: And that was the beginning of working with in the ministry.
2: A to byl vlastně můj začátek služby v církvi.
1: And then in 1998, Brother Yun came to America for the first time.
2: Bratr Yun přijel do Ameriky poprvé.
1: He was probably the most well-known Chinese evangelist.
2: A pravděpodobně to byl v té době nejznámější čínský evangelista.
1: And I felt very honored to meet together with him.
2: A byl jsem velmi poctěn tou jeho návštěvou.
1: And it was then that he asked, "Would you come to China and serve in China?"
2: A tehdy vlastně se mě zeptal, přijel bys si do Číny a sloužil bys tam se mnou?
1: And at the time I had a 9-month period.

0: A v té době jsem měl nějaké jako 9měsíční období, kdy jsem sloužil v církvi. Mohl sloužit v církvi v Číně.
1: So in the beginning, my wife and my newborn child, we left America and we went to China to serve for 9 months.
0: Takže jsme vlastně na začátku opustili Ameriku s mojí manželkou a novorozeným dítětem a jeli jsme na 9 měsíců do Číny.
1: And somehow 27 years later we're still there.
0: A nějak se to stalo, že jsem tam zůstal dalších 27 let.
2: Tak bratr Jun za to může.
1: Yes, it's all brother Yun's fault.
0: Ano, za všechno může bratr Jun.
2: Když jsme se dostali k bratru Junovi, tak i my ho známe. To je možná jediný čínský křesťan, kterého jsme tady potkali. A vy jste s ním strávil dlouhou dobu a máte plno historek, řekněte nějakou.
1: Yeah, he's done many interviews.
0: On jako udělal spoustu rozhovorů, poskytl.
1: Both Christian and non-Christian interviews.
0: Ať křesťanské rozhovory nebo mluvil s nekřesťany.
1: And I've learned a lot from him how to do interviews.
0: A já jsem se od něho hodně naučil, jak takové rozhovory vést.
1: He always focuses on Jesus during interviews.
0: On se vždycky během toho rozhovoru zaměří na Ježíše.
1: Even when they're not Christian interviews.
0: I když to nejsou jakoby křesťansky vedené rozhovory, vždycky se zaměří na Ježíše.
1: So I remember one time he was doing an interview with a French journalist.
0: Jednou dělal rozhovor s francouzským žurnalistou a pamatuju si ten tuhle situaci.
1: And the French journalist was not a Christian.
0: A ten francouzský novinář nebyl křesťan.
1: And so she asked him, she said, "How do you feel about animal rights in China?"
0: A byla to novinářka, ona se ho zeptala, "A jak vnímáte práva zvířat v Číně?"
1: And I got nervous.
0: A já jsem trošku znervozněl.
1: Because I knew the French journalist was really focused on animal rights, not Christian rights.
0: Protože jsem viděl, že ta novinářka se soustředí na práva zvířat a ne na práva křesťanů.
1: And I thought, how is brother Yun going to answer this question?
0: A říkal jsem si, jak bratr Yun zodpoví o tuhle otázku.
1: And he said, China needs more Jesus.
0: A on odpověděl, Čína potřebuje více Ježíše.
1: And she said, yes, but that doesn't answer my question. How do you feel about animal rights in China?
0: A ta novinářka říkala, dobře, ale to není odpověď na mou otázku. Jak vnímáte práva zvířat, jak jsou respektována v Číně?
1: And he said, China needs more Jesus.
0: A znovu odpověděl, Čína potřebuje více Ježíše.
1: And I thought, this is not going very well.
0: A já jsem si říkal, to se nevyvíjí moc dobře.
1: And then she said, don't you care about animals in China?
0: A tak se znovu novinářka zeptala, vás nezajímají osudy zvířat v Číně?
1: He said, yes, I do.
0: Ano, zajímám.
1: He goes, I love animals because Jesus loves animals.
0: Miluji zvířata, protože Ježíš miluje zvířata.
1: God created all the animals.
0: A Bůh stvořil všechny zvířata.
1: And the more Jesus I have in me, the more love I have for that which God created.
0: A víc lásky, čím mám jakoby v sobě od Ježíše, tím víc miluji i to stvoření, které Bůh stvořil.
1: If you want to have more love for animals.
0: A když chcete mít více lásky pro zvířata.
1: You need more love for Jesus.
0: Tak potřebujete více lásky k Ježíši.
1: If you love Jesus more, you love that which he loves.
0: A když milujete více Ježíše, tak milujete ještě o to více všechno to, co on miluje.
1: And because he created the animals and he loves the animals, I too love the animals.
0: A protože on stvořil zvířata, miluje zvířata, tak já také miluji zvířata.
1: So if you want the Chinese to treat animals better, bring them Jesus. When they find Jesus, they will find love for that which God created.
0: Takže když chcete, aby Číňané lépe zacházeli se zvířaty, tak je musíte přivést k Ježíši, což je přivede k tomu, že budou lépe zacházet se zvířaty.
1: I was in another interview together with him.
0: A pak jsem byl ještě na dalším interview s ním.
1: We were in America.
0: Byli jsme v Americe.
1: And we had a conference with many pastors.
0: Byla to konference s mnoha pastory.
1: This was around 2019.
0: A bylo to v roce 2019.
1: And persecution against Christians in China really began to increase that year.
0: A v tom roce 2019 opravdu zesílila persekuce vůči křesťanům v Číně.
1: And all of these pastors, they were praying for China and praying for the persecution to stop.
0: A všichni ti pastoři se na té konferenci modlili za Číňany, za křesťany, aby ta persekuce ustala.
1: And so the American pastor asked Brother Yun a simple question.
0: A jeden americký pastor se bratra Juna zeptal velmi jednoduchou otázku.
1: He said, Brother Yun, I have been reading in the local newspaper that China has been tearing down the crosses from buildings in China. How does that make you feel?
0: Bratře Yune, já jsem si přečetl v nějakých novinách zprávách, že se v Číně strhávají kříže z kostelů. Jak to vnímáte vy jako křesťan?
1: And Brother Yun surprised me when he said, it doesn't bother me.
0: A bratr Yun mě překvapil svou odpovědí, protože řekl, mě to vlastně nezajímá.
1: I smacked my head.
0: A já jsem si jako chytil za hlavu.
1: We're in a room full of pastors.
0: A my jsme přeci v místnosti plné pastorů.
1: How is he going to explain that it doesn't bother him that people are tearing down the crosses from churches?
0: Jak tohle těm všem pastorům vysvětlí, že ho nezajímá to, že lidi strhávají kříže z kostelů?
1: I wanted to leave.
0: Chtěl jsem fakt, jsem se cítil, že bych chtěl odejít.
1: I didn't think Brother Yun was going to have a good answer.
0: Říkal jsem si, že bratr Yun nenajde dobrou odpověď.
1: But then he said to them.
0: Ale pak jim řekl.
1: The cross was never supposed to be on a building.
0: Protože se nikdy nepředpokládalo, že ten kříž bude na budově.
1: Jesus commanded us to carry the cross on our back.
0: Protože Ježíš nám přikázal, aby jsme nesli kříž na svých bedrech.
1: As Christians, we are to carry the cross every day.
0: Jako křesťané máme nést svůj kříž každý den.
1: We were never commanded to rest ourselves by putting it on a building.
0: Nám nikdy nebylo přikázáno, aby jsme ten kříž postavili na budově.
1: So if they tear down the cross, maybe it will go back to the place it's supposed to be, which is on our back.
0: A možná když stanou ty kříže z budov, tak ten kříž se dostane na to místo, kde má to svoje místo, což je vlastně náš život.
1: And I remember the pastor said, okay, but they're not just tearing down the cross, they're tearing down the churches.
0: A ten pastor na to reagoval, no ale oni přeci nestrhávají jenom kříže, oni jakoby boří i ty kostely.
1: Certainly, Pastor Yun, you can not agree with tearing down the churches.
0: Přeci nemůžeš, bratře Yune, souhlasit s tím, že oni vlastně boří ty kostely, ty církve.
1: Brother Yun said, it doesn't bother me.
0: Tohle mě fakt nezajímá.
1: I thought,
0: já jsem si říkal, jej,
1: what's he going to say now?
0: Jak na to zas bude reagovat?
1: And he said, I believe the day is here.
0: Věřím tomu, že přichází den,
1: when so many Buddhists will come to Christ,
0: že spoustu takových buddhistů přijde ke Kristu,
1: that we will not need the church, we can use their temples, they will transform into churches for the Christians.
0: A nebudeme potřebovat ty jejich chrámy a ty jejich chrámy budou přetvořeny na křesťanské chrámy.
1: I believe the day is here,
0: a věřím tomu, že ten den se blíží,
1: when so many Muslims are coming to Christ,
0: kdy spoustu muslimů přijde ke Kristu,
1: that the mosque will become the meeting place for the Christians.
0: Kde se ty mešity vlastně stanou místem setkávání pro křesťany.
1: That even if we don't have buildings, God will give us new buildings.
0: A i když nebudeme mít žádné budovy, tak nám Pán Bůh dá nové budovy.
1: By taking from the enemy and giving to his people.
0: Tím, že je vezme od nepřátelů a dá je našim lidem.
1: So traveling together with Brother Yun in these kind of interviews has been a really amazing pleasure.
0: Takže
1: enjoy.
0: Cestování s bratrem Junem na tyhle různé interview opravdu byla radost a velmi zajímavý zážitek.
2: My známe knihu Nebeský muž, ve které bratr Jun popisuje svůj život, a tak jsem ráda, že jsme se mohli něco dozvědět ze současnosti. Když mluvíme o čínské církvi, tak vždycky se o ní mluví jako o podzemní a té oficiální. Jaká situace v Číně byla, když jste tam přišel, a jaká je tam teď?
1: When I first came, there were some major changes taking place in 1999.
0: V roce 1999 tam byly hlavní větve církví.
1: China was transforming.
0: Tehdy vlastně Čína procházela takovým obrozením nebo takovou změnou.
1: The economy was opening up.
0: Otvírala se ekonomika.
1: And that was coinciding around the same time as the church was growing.
0: A to zároveň jakoby časově odpovídalo s tím, jak rostla církev.
1: There was a lot of fear.
0: Bylo tam spoustu strachu kolem
1: before toho. I came.
0: Předtím, než jsem tam přišel.
1: In the 1980s.
0: Kolem 1980.
1: There was a period of time where many people felt there is no church in China.
0: Tak si mnoho lidí myslelo, že v Číně neexistuje církev.
1: Of course, all the missionaries were kicked out in 1949.
0: V roce 48 všichni misionáři byli vlastně z Číny odesláni pryč.
1: And when the people began to come back in the 1980s, they began to ask the Chinese government, are there Christians here in China?
0: A když v 80. letech se znovu misionáři začali do Číny vracet, tak se vlastně ptali vlády, jestli tam jsou nějaký křesťané.
1: And so there was one interview together with Mao Zedong's wife, the former leader of China.
0: Proběhlo jedno interview s manželkou služebníka, který sloužil v Číně tehdy.
1: They asked her, they said, are there any Christians in China?
0: A tak se jí zeptali, jsou zde v Číně nějací křesťané?
1: And she said, if you go to the museum of China, there you will find a Bible. That Bible is the only evidence that there was ever any Christianity in China.
0: Když půjdete do muzea v Číně, v muzeu najdete Bibli, která je jediný svědek toho, že v Číně existovalo křesťanství.
1: But when I arrived in 1999,
0: ale když já jsem přijel do Číny v roce 99,
1: I learned something amazing.
0: Tak jsem jako zjistil úžasnou věc.
1: I learned that not only did the church survive, the church grew.
0: Já jsem zjistil, že církev nejenom přežila, ale ona mezi tím se jako rozmnožila, rozrostla.
1: The church went from less than 1 million believers to several million believers.
0: Z 1 milionu věřících se rozrostla na několik milionů věřících.
1: I arrived in China right in the middle of the largest revival in human history.
0: Já jsem vlastně přijel do Číny v období, kdy Čína prožívala největší probuzení té čínské církve v celé historii.
1: I've spent a lot of time studying the Chinese church. I've spent a lot of time writing about the Chinese church.
0: Spoustu času jsem trávil tím, že jsem se učil o čínské církvi a že jsem i psal o čínské církvi.
1: And from my data and my calculations, I have seen the Chinese church grow by 30,000 new believers every single day. That's a million per month.
0: Z toho, jak jsem zkoumal a studoval tu čínskou církev, tak jsem zjistil, že čínská církev každý den vyroste o 40,000 lidí, což je za měsíc 1 milion věřících.
1: And when I arrived in China, I learned something amazing.
0: A když jsem přijel do Číny, tak jsem zjistil fakt něco úžasného.
1: That Mao Zedong is dead. And Jesus is alive.
0: Že misionář McDonald je sice po smrti, ale on je stále živý v těch křesťanech.
2: Mluvíme o růstu. Ten růst pokračuje dál, ale s ním souběžně pokračuje i pronásledování. Jaká je tam situace dnes?
1: Today I would say that we are seeing more persecution in the last 6 years than we have seen in the last 2 decades.
0: V současné době za posledních 6 let tam ta persekuce opravdu zesílila a mnohem víc, než jsme viděli za posledních 20 let.
1: When I arrived in 1999,
0: když jsem přijel v roce 99,
1: the situation was getting better and better inside China.
0: Tak situace v církvi se zlepšovala.
1: Of course there was always persecution, but generally things were getting better.
0: Samozřejmě, že tam stále existovala persekuce, ale všeobecně se ty věci zlepšovaly.
1: That really began to change in 2019.
0: Ale v roce 2019 se všechno začalo měnit.
1: In 2019, China passed new laws.
0: Protože v roce 2019 Čína vydala nové zákony.
1: There were many churches, thousands of churches in China that were not registered, but they were allowed to meet.
0: Protože do té doby v Číně existovalo tisíce církví, které sice nebyly registrovány, ale bylo jim dovoleno se scházet.
1: And these are not small churches.
0: A to nejsou malé církve.
1: Some of these churches had more than 10,000 people come together every Sunday.
0: A některé církve nebo sbory, to jsou jakoby společenství, kde se každou neděli sejde třeba 10,000 lidí.
1: And in 2019, China began a campaign, a program to begin to destroy those churches and stop unregistered Christians from meeting together.
0: A v roce 2019 vydala teda nové zákony, které bránily těmhle neregistrovaným církvím, aby rostly, aby se rozvíjely.
1: We are working together with a church called Zion Church.
0: My jsme v kontaktu s církví, která se jmenuje Sionská církev.
1: In October of last year, 38 of their leaders were arrested, including their pastor.
0: A od října loňského roku 38 pastorů bylo zatčeno.
1: This week we had the United States president go to China, meet with President Xi of China.
0: Tento týden vlastně přijel americký prezident do Číny, aby se setkal se svým čínským protějškem.
1: And President Trump was asked, did you talk to President Xi about Pastor Ezra Jean from this church, the Zion Church, who is currently in jail?
0: Prezident Trump se zeptal přímo prezidenta Xina, jestli má nějaké zprávy, jestli ví, co se děje s pastorem, který je zatčený, je to člen té sionské církve.
1: And yesterday President Trump said it seems to him that President Xi will let this pastor out of prison.
0: A včera prezident Trump řekl, že se zdá, že čínský prezident propustí tady tohohle pastora.
1: We hope so.
0: Doufáme.
1: But it highlights the number of pastors that are currently in jail.
0: Tím vlastně se to odkrývá to množství těch pastorů, kteří jsou ve vězení.
1: 2 weeks ago I was in China.
0: Před 2 týdny jsem byl v Číně.
1: And we had 4 of our Bible schools raided.
0: 4 naše biblické školy byly vlastně napadeny.
1: 4 of our leaders that we work together with were arrested and are currently in jail.
0: A 4 z těch našich vůdců tady těchhle škol biblických byli zatčeni.
1: We have many churches that have had all their Bibles and their songbooks taken and burned.
0: Máme spoustu církví, kterým byly zabaveny zpěvníky nebo Bible a byly spáleny.
1: And we see that continuing.
0: A vidíme, že to pokračuje tady ta zkáza.
1: But the number one thing to persecute the Christians is happening right now in China.
0: Ale ta hlavní věc, která se teďka děje v Číně ohledně persekuce je.
1: And that is something that I would like to get people around the world to pray for.
0: A to je něco, co chci, aby se lidi ve světě za to modlili.
1: And that is this.
0: A to je následující věc.
1: The Chinese government has decided that they are going to try to change the Bible.
0: Čínská vláda se rozhodla, že se pokusí změnit Bibli.
1: They have seen that the Bible has created Christians that do not always do what the government wants them to do.
0: Oni vnímají, že Bible je schopná vlastně přetvářet lidi tak, že mají sílu dělat to, co se čínské vládě nelíbí.
1: So today they are creating a new translation for the Bible in China.
0: Takže v současnosti vytváří nový překlad Bible v Číně, oficiální.
1: I don't know what it will say.
0: Nevím, co ten překlad bude zahrnovat.
1: I don't know what changes they will make.
0: Nevím, jaké změny to bude obsahovat.
1: But my faith in the Chinese government to translate the Bible is not very high.
0: Ale moje očekávání, moje představa, jaké velké změny čínská vláda ohledně Bible udělá v tom překladu, nejsou úplně nejlepší.
1: We do have one example of a translation from the Bible by the Chinese government.
0: Máme jeden příklad toho překladu, který vytváří čínská vláda.
1: And we have reported about it.
0: My jsme o tom jakoby informovali.
1: And I think it gives an example of what the Chinese are doing to change the Bible.
0: A je to vlastně takový příklad, jak se čínská vláda snaží změnit Bibli.
1: They tell the story of Jesus when he meets with the woman at the well.
0: Je to příběh ženy, která potkává Ježíše u studny.
1: And then they tell a story about when Jesus found another woman who was being tried for adultery.
0: Pak je tam ještě další příběh, která je souzená za cizoložství.
1: Two different stories.
0: Takže dva různé příběhy.
1: One was close, one was not very close.
0: Oni ty příběhy vlastně upravili a jeden příběh zůstal velmi podobný a jeden příběh měl odlišnou verzi.
1: The story of when Jesus approached the woman that was being charged with adultery.
0: Ten příběh ženy, která byla souzena za cizoložství.
1: I hope many of your listeners will know that story.
0: Já doufám, že mnozí posluchači tenhle příběh znají.
1: Because the story that the Chinese tell in their Bible is different.
0: Protože ten příběh, který je v té oficiální čínské Biblii, se liší.
1: Their story says that Jesus came and there was a woman being tried for adultery.
0: Oni ho převykládali jako příběh, kde se jedná o ženu souzenou za cizoložství.
1: And Jesus told all of the accusers, if anyone is without sin, let them throw the first stone.
0: A v té naší Biblii se vlastně píše, že kdokoliv se cítí vinen, tak ať hodí kámen po té ženě.
1: And the Chinese version says that everyone left one by one.
0: Ale v té čínské verzi se říká, že všichni odešli jeden po druhém.
1: And then Jesus asks the woman, where are your accusers?
0: Potom se Ježíš ptá té ženy, a kde jsou ti, co tě obvinili?
1: And she said, there are none.
0: A ona říká, žádní tady nejsou, nikdo nezůstal.
1: So all of this is very similar.
0: Takže to vypadá velmi podobně.
1: But what happens next is completely different.
0: Ale to, co následuje, to je velmi jiné. To se liší.
1: Jesus picks up a stone.
0: Protože Ježíš zvedl ten kámen.
1: And he stones her to death.
0: A on ukamenoval tu ženu.
1: And he said, no one is above the law.
0: On říká, nikdo není nad zákonem.
1: Completely different ending than in the Bible.
0: Je to úplně jiný závěr toho příběhu, než najdeme v Biblii.
1: When this Bible comes out, it will be the only one that is allowed to be sold in China.
0: Když tahle Bible vyjde, tak to bude jediná oficiální verze, která se bude moci v Číně prodávat.
1: That Bible was supposed to be out 2 years ago.
0: Překlad by měl být dokončen za 2 roky.
1: It never came.
0: Tak ještě jako nevyšel.
1: Many Christians have been praying.
0: Spoustu křesťanů se modlí.
1: And so far it seems that maybe the Chinese government will not come out with this Bible. We don't know.
0: Spoustu křesťanů se modlí, aby ten překlad nikdy nebyl dokončen a nevyšel. Zatím nevíme, jak to dopadne.
1: But we ask that Christians continue to pray. This type of persecution does not hit the church.
0: Ale prosíme křesťany na celém světě, aby se opravdu modlili, aby tenhle typ persekuce nepokračoval v církvi.
2: Tak si to vezmeme do svých životů a do svých rodin. Budeme se také modlit. Jsem ráda, že jste dal takový konkrétní bod k našim modlitbám. Poslední otázka. Bál jste se někdy?
1: Yes.
0: Ano.
1: Often feel fear.
0: Často se bojím.
1: I mean, I would like to say that I'm a perfect Christian and do not.
0: Já bych jako rád řekl, že jsem dokonalý křesťan a že se nebojím.
1: But often I travel with people that I love.
0: Ale často cestuju s lidmi, které miluju.
1: And when I see people that I love arrested and persecuted.
0: A když vidím, jak ti lidi, s kterými cestuju a miluju, jsou zatčeni.
1: I feel fear for them.
0: Tak se o ně bojím.
1: Last year.
0: Minulý rok.
1: I was traveling together with a good friend of mine.
0: Tak jsem cestoval s velmi dobrým přítelem.
1: I wrote a book about his life called Jihad, The Day I Died.
0: Vydal jsem knihu Jihad, ten den, kdy jsem zemřel.
1: He was a Muslim. He was the grandson of an Ayatollah of Iran.
0: Je to křesťan a je to syn Ayatoláha.
1: Yeah, and he traveled to Afghanistan 1 week after we were together last May, 1 year ago.
0: Před rokem cestoval do Afghánistánu, týden potom, co jsme trávili nějaký čas spolu.
1: And he traveled with his son.
0: A cestoval se svým synem.
1: While he was there,
0: a zatímco tam byl,
1: the Taliban came looking for him.
0: Talibán ho hledal.
1: They didn't catch him.
0: A nechytili ho.
1: But they caught his son.
0: Ale chytili jeho syna.
1: And they held him for 6 months.
0: Drželi ho 6 měsíců.
1: They tortured him quite bad.
0: Velmi silně ho mučili.
1: I felt a deep fear praying for him, worrying about his safety.
0: A opravdu jsem cítil velkou naléhavost za něj, modlit za jeho bezpečí.
1: It's very easy to say, oh, you just have to trust in the Lord, trust in the Lord, trust in the Lord.
0: Je to velmi snadné říct jenom důvěřuj Bohu a důvěřuj Pánu.
1: But I have doubts.
0: Ale měl jsem pochybnosti.
1: I have fears.
0: Pak jsem se bál.
1: And I'm happy today that Jesus released them.
0: A jsem velmi vděčný, že Ježíš ho vlastně vysvobodil.
1: Both my friend and his son, they are no longer in Afghanistan, they are free.
0: I můj přítel i jeho syn už nejsou v Afghánistánu a jsou na svobodě.
1: And I thank God that his faithfulness is greater than my faith.
0: Vidím, že jakoby Boží věrnost je mnohem větší než moje víra.
1: His comfort is greater than my fear.
0: A jeho útěcha je mnohem větší než můj strach.
1: I'm not a faithful servant sometimes.
0: Ne, vždycky jsem věrný služebník.
1: But I'm a grateful servant.
0: Ale jsem velmi vděčný služebník.
3: Říká Eugene Bach, který více než 25 let spolupracuje s hnutím Back to Jerusalem a pomáhá zakládat misijní základy v nejuzavřenějších zemích světa. Pracuje s čínskou podzemní církví, je autorem a spoluautorem více než 30 knih o pronásledované církvi a šíření evangelia v těžko dostupných oblastech. Magazín dospěl ke svému konci, s dalším se přihlásíme dnes odpoledne a nebo zítra.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Křesťanské konference a podobné akce bývají určeny jak lidem, kteří jsou ve víře hledající, tak těm, kteří chtějí prohloubit a upevnit. Výjimkou není ani celostátní romská konference, která proběhne v sobotu v Děčíně. Za organizací stojí Romské centrum Děčín pod záštitou Romské platformy Apoštolské církve a její součástí je i dnešní telefonický host René Ferko. René, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno, srdečně zdravím.
3: Konferenci pořádáte už po šesté. S jakými ohlasy jste se za ty roky setkali?
4: Upřímně s velkými, protože jsme třeba například začali konferenci celkem s 80 lidmi a minulý rok nás bylo více jak 350 lidí z 20 míst, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. A vlastně po té konferenci jsem si uvědomil, že je opravdu velký hlad, že mnoho lidí jedou 5-6 hodin autem, aby načerpali a jsou z toho pozbuzeny, z toho společenství, protože všichni opravdu prožívají, že Bůh mezi Romy dělá úžasné věci. Mnozí z toho dlouhou dobu čerpají a voláme si a budujeme i takový vzájemný vztah.
3: Z názvu plývá, že konference je určena Romům. Je to nějaké pravidlo, nebo se jí můžou zúčastnit i neromové?
4: Jak říkáte, z názvu ano, ale vždycky to má takový i ten svůj dodatek, že konference je naprosto opravdu pro všechny. Proč tam je romská? Má svůj význam z toho důvodu, že se specializujeme na misi a službu mezi Romy. Protože naším cílem a vizí od počátku bylo vychovat romské vedoucí, neboli ty, kdo mají na srdci službu mezi Romy. Už tedy jsme vnímali, že žeň mezi Romy je veliká, ale dělníků málo. Byla velká potřeba, aby vznikaly romské sbory, anebo se vychovávali romští, já tomu říkám zdraví lídři. A tím bych chtěl říct, že od začátku je to zaměřené pro ty, kdo mají službu mezi Romy na srdci. A někteří si opravdu neví rady, jak s Romy pracovat, tak vlastně my jsme ochotní tam vlastně pomoci, poskytnout servis, přijít, zmapovat situaci a poradit a pomoct. A základě toho vlastně i spolupracujeme s církví ze Slovenska, kteří mají bohaté zkušenosti v rámci romské služby. Takže téma, je to pro všechny.
3: Téma, které jste zvolili, je zodpovědnost. Z jakého pohledu na něj chcete nahlížet?
4: Tak asi bych začal tím, že naše konference nejsou zaměřený, teď říkám v uvozovkách, na témata oheň ducha a takové věci, protože vedeme naše Romy k tomu, aby to, co říkáme, jsme i prakticky žili. Specializujeme se od počátku na charakter služebníka. To je náš cíl. Teď bude téma zodpovědnost. Minule jsme měli téma poslušnost, neboli srdce služebníka. A máme tam skvělý služebníky, kteří, to věřím, podají tohle téma s boží pomocí úžasně a všichni se na to moc těšíme.
3: A můžeme se tedy zaměřit na ty řečníky, jací přijedou, jací budou na konferenci?
4: Tak budeme tam mít našeho biskupa Apoštolské církve Martina Moldána a jsme za to strašně moc vděční, protože je to člověk v postavení, který vlastně moc dobře ví, co je zodpovědnost a těšíme se na to, jak to podá ze svého pohledu, nejenom jako biskupa, služebníka, vedoucího, ale taky třeba otce. Jo? Máme tam Marka Gombara, vlastně to byl první Rom, který vlastně vystudoval vysokou biblickou školu. Jo? Potom tam máme Marka Olaha, který je ředitelem Slovo pro svět na Slovensku a On se vlastně podílel na překladu celé romské Bible, Nového i Starého zákona. Slouží vlastně v Jarovnici, kde je to největší osada na Slovensku. Tam máme Rinalda Olaha, jo? To je jeho bratr, který je pastorem církve v Sabinově a je v radě církve za romskou práci na celém Slovensku a má velkou zodpovědnost za romskou službu. Má pod sebou několik pastorů a pořádají konference pro tisíce lidí. Takže tito zázní mužové, věřím, že ví, co je zodpovědnost.
3: Možná ještě, co vás vedlo k tomu, k té zodpovědnosti? Proč právě zodpovědnost? Proč je důležitá i mezi křesťany, i mezi Romy? Proč potřebujeme být zodpovědní?
4: Tak my se vždycky modlíme, jaký téma má padnout v ten daný čas. A já jsem měl vlastně rozhovor s mladým bratrem z našeho sboru, s Justinem, a on prožíval, že prostě by to mělo být na téma zodpovědnost, tak jsme se nad tím zamýšleli a když jsem o tom mluvil s řečníkama, tak všichni z toho byli velmi pozbuzení. Myslím si, že zodpovědnost všichni potřebujeme stát v ní a vlastně i vstoupit do ní, protože si myslím, že mnozí se i dneska mezi námi křesťani bojí vstoupit do určité zodpovědnosti, vzít na sebe i nějaký úkol nebo povolání, protože nás to něco stojí, stát v tom a být v tom věrný, třeba to všechno chce zodpovědnost. No.
3: Co pro vás, v jaké roli stojíte, že vnímáte tu zodpovědnost? Máte někoho, kdo vám pomáhá jiné to rozdělit?
4: Jo, ještě jsem chtěl k té předešlé otázce, především jakoby v čem jsme my jakoby křesťaní jakoby zodpovědní, tak já věřím, že je potřeba si stále připomínat, že jsme všichni zodpovědní především za to nést dobrou zprávu evangelia lidem, být světlem a solí a ukazovat lidem, že to, co mluvíme, i žijeme. A jedna z věcí je, na co se zaměřujeme, je, že nejenom, že jsme služebníci, ale máme být zodpovědní rodiče, otcové, matky, vedoucí, čehokoliv. A proto říkám, že mnozí se bojí dneska té zodpovědnosti. A když vlastně půjdu k té závěrečné nebo ne závěrečné otázce, já nesu v mnoha oblastech zodpovědnost. Jsem vlastně z milosti Boží první romský pastor ustanovený v apoštolské církvi a mám tu zodpovědnost ne jakoby od lidí, ale věřím, že od Pána, budovat romské vedoucí a sloužit našemu národu a nejen to, ta naše vize je bořit předsudky mezi Romy a Čechy a je to velká boží milo, že můžeme pracovat na místech, kam bychom se jako Romové jen tak úplně nedostali, ale Bůh nás tam dává, protože máme zodpovědnost tam vlastně bořit ty předsudky, které jsou vůči Romům, ale jakoby zjistovat evangelium a svítit těm lidem. Jsem z milosti Boží nemocničním kaplanem v naší nemocnici a myslím si, že to je velká zodpovědnost.
3: Ještě tedy doplním pozvání konkrétně, kam se vypravit. A je to tedy 23. května v Děčíně na fakultě ČVUT. A v rámci celého dne tam bude probíhat ta romská konference. Máte ještě nějaké pozvání, nebo proč by lidé měli přijít?
4: Tak asi bych začal tím, že je to opravdu pro všechny. Je to velmi pozbuzující. Myslím si, že opravdu služba mezi Romy roste. Mnozí si s tou službou neví rady. Budou tam skvělí řečníci, kteří mají bohaté zkušenosti se službou mezi Romy. Takže určitě, ať lidi přijdou, ať přijdou věřící, ať přijdou nevěřící, protože máme vždycky i evangelizační především poselství, takže máme krásné společenství, společně se najíme, povídáme si, vyměňujeme si zkušenosti, co kde se děje v rámci té naší služby, tam, kde žijeme. Takže je to hodně pozbudivý, takže určitě doporučuji všem.
3: Děkujeme za pozvání. Hostem ranního telefonátu byl René Ferko, pořádající romské konference v Děčíně, která proběhne tuto sobotu. Více informací na církevděčín.cz. Děkujeme, ať se vydaří konference.
4: Děkujeme srdečně, Bůh vám požehnej.

píseň Sláva tobě, Bože, která zněla v romštině jako pozvánka na sobotní konferenci, romskou konferenci v Děčíně. Pokračuje Peter Křemen.

V životě máme stále nějaké otázky. Přemýšlíme třeba i nad tím, kde je opravdový domov, tak jako skupina Goodies.

0: Poslední píseň v této hodince je od Air Hits. Po 8. se zalistujeme do proroka Jeremiáše s Jiřím Zdráhalem, anebo nás čeká klika Petra Huště s myšlenkami o církvi. Co můžeme změnit?
1: Hluchým vrátil sluch, mě předchází kamkoliv jdu.

0: Osmá hodina ve středu 20. května se otevírá. S vysíláním Rádia 7 je tu s vámi Pavel Kol a v těchto minutách také Jiří Zdráhal a pořad Bible Guide. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 32. kapitola. Rok před pádem Judska a porážkou posledního judského krále Cidkiáše, v době, kdy babylonské vojsko již obléhalo Jeruzalém, byl Jeremiáš uvězněn. O tom zde čteme. Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho, jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak pravý Hospodin, hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a uvidí ho vlastníma očima. A právě v této době, podle božího vedení, Jeremiáš využil nabídky svého příbuzného a koupil pole ve svém rodném městě. Tímto skutkem chtěl Bůh ukázat, že v této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice. To znamená, že po skáze, kterou přinesla babylonská armáda, přijde zase čas obnovy země. Skáza Judska je ovšem neodvratná. Potom ale s nimi Bůh uzavře tuto novou věčnou smlouvu. Hle, znovu je shromáždím ze všech zemí, do nich jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby mě ctili po všechny dny. Pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní. Pevně je zasadím v této zemi celým svým srdcem a celou duší. Není to úchvatné? Ty, kteří budou Boha milovat celým srdcem a celou duší, bude Bůh také milovat celým srdcem a celou duší. Toto je ta nová smlouva. Je dokonalá a věčná, protože ji uzavřel dokonalý Ježíš a věčný Bůh. Tato smlouva je potvrzena smrtí Krista, která očistila všechny hříchy všech lidí. Tak o ní mluvil Ježíš. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Hříchy lidí nebyly odpuštěny vínem nebo Ježíšovou lidskou krví. Víno je pouhým symbolem Ježíšova života. Hříchy byly odpuštěny, protože Ježíš obětoval svůj život. Jeho smrt byla trestem za hříchy všech lidí. Jeho vzkříšení nám přineslo možnost přijmout nový život. O této nové smlouvě, zajišťující odpuštění a dávající nový život, čteme v listu Židům. Ježíši byla svěřena mnohem vznešenější služba než dříve veleknězi Áronovi. Neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, než byla ta Mojžíšova. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Nová smlouva je totiž spojena s dokonalostí. Uzavřeli dokonalý Bůh s dokonalým Kristem. Každý tedy, kdo se stává součástí této smlouvy, bude mít účast na dokonalosti. Tak o tom čteme také v listu Židům. První Mojžíšova smlouva byla pouhou smlouvou o smlouvě budoucí, tedy příslibem skutečné smlouvy. O tom čteme. Mojžíšův zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě podle staré Mojžíšovy smlouvy, při ní znovu a znovu přináší stejné

oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť, tedy sebe, a usedl navždy po Boží pravici. Jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, tedy předává Bohu, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch Svatý. Nejdřív totiž říká, toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, pravý Hospodin, své zákony vložím do jejich srdce a vypíším je do mysli. A potom dodává, už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny. Nová smlouva, kterou předpovídal Jeremiáš, je novou úrovní vztahu mezi Bohem a lidmi. Spojením mezi Bohem a člověkem na nové vyšší úrovni. To nás čeká díky nové smlouvě. Jak říká Pavel, jakmile přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Teď vidíme jako v zrcadle, ale potom tváří v tvář.

Pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala, pastora církve ICF v Brně, můžete ladit každý všední den v 8 a 18 hodin. Pokračujeme i nadále prorokem Jeremiášem a pokud se chcete vrátit k přehledu kapitol předtím, a ať už Genesis, Žalmů a dalších biblických knih, můžete tak učinit na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Bůh nás uzdravuje a Ježíš je ten, kdo vstupuje na sem na zem, vystupuje na nebesa. Jan Knížek nám ho přiblíží v následující písni.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4. kapitola, 6. verš.

Už za chvíli se s tebou setkám a uvidím tvoji tvář. Bože, znělo od Krise Rindzimi. Setkávat se s Bohem můžeme v církvi a myšlenkám o církvi se bude věnovat Klika Petra Huště už za chvíli o 8:30. Co můžeme změnit, o čem přemýšlet, jak se nechat vést, tak to je čtvrthodinka, kterou přede stře Kamis a Žalm 107.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám s vámi sérii, která se jmenuje Myšlenky o církvi. Před nedávnem jsem přijal roli jednatele křesťanských sborů. V některých církvích se tomu říká předseda nebo biskup. Velmi si této možnosti vážím. Pán Bůh mě v tom dává vnitřní klid i určitý tah do toho vstoupit a zároveň sem tam mě to děsí. Naplňuje mě to marností. Je to takový můj vnitřní zápas, protože z mého pohledu ta naše církev není úplně v dobrém stavu. Sem tam někdo řekne, Petře, ty jsi šílenec, vždyť spoustu věcí vůbec nemůžeš změnit. No a já říkám, že bych ani nechtěl. No a tak proč jsi do toho vstupoval? A já říkám, věci, které nejde změnit, bych rád nechal tak, ale chci vidět takové ty výhonky života nebo něco, co roste, je nového, čerstvého a tyhle věci bych chtěl podpořit. Těchto věcí bych chtěl být součástí. Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží. Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Co změnit můžu. Už několikrát mě zaujala modlitba amerického teologa Reinholda Niebuhra, který žil v letech 1892 až 1971. Ta modlitba vznikla ve 30. letech 20. století a postupně se rozšířila po celém světě. Velmi ji proslavilo zejména hnutí anonymních alkoholiků, kde se dodnes často používá. Ta modlitba zní: Bože, dej mi pokoru přijmout věci, které nemohu změnit. Odvahu změnit věci, které změnit mohu. A moudrost rozlišit jedno od druhého. Pokora. Pokora přijmout věci, které nemohu změnit. Vlastně učím se smířit s tím, co prostě neovlivním. Neovlivním minulost, chování druhých lidí, některé životní okolnosti. Nejde o rezignaci, ale o vnitřní klid místo zbytečného boje. Odvaha změnit věci, které změnit mohu. Připomíná mi to vlastně, že nejsme bezmocní. Máme odpovědnost jednat tam, kde něco ovlivnit lze. A to jsou naše rozhodnutí, návyky, postoje nebo kroky v životě. Jak se někdy říká, to jediné, co změnit můžeš, je tvůj vlastní život a skrze to můžeme změnit věci okolo nás. No a poslední hodnota je moudrost. Moudrost rozlišovat jedno od druhého. To je vlastně jádro celé modlitby. Nejtěžší totiž není ani přijmout, ani jednat, ale poznat, kdy co použít. Celkově vlastně modlitba říká, neplýtvej silou na věci, které nezměníš, nevyhýbej se těm, které změnit můžeš a snaž se poznat rozdíl mezi nimi. Asi budete znát pravidlo 80 na 20. Ono se používá několika tím způsoby a někdy se říká, že 80% energie věnujeme tomu, co změnit nejde a jen 20% nám zbývá na to, co změnit jde. Vlastně pojďme to otočit. Pojďme tu hlavní čerstvou energii věnovat do toho, co změnit jde. Nejde zde jenom o všeobecný princip klidného, moudrého a efektivního života. Tenhle princip se jinak dneska hodně používá v osobním růstu, psychoterapii. Celý ten princip může mít také duchovní rozměr. Může být modlitbou, rozhovorem, hledáním a rozpoznáním před Pánem Bohem nebo s Pánem Bohem, co změnit nejde, co změnit jde a jak mít moudrost v rozpoznání těch dvou věcí. Přijmout, co změnit nemůžeme. Filipským 4. kapitola 6. verš. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Netrapte se žádnou starostí, netrapte se tím, co změnit nemůžete. Co změnit můžeme? Filipským 4. kapitola 13. verš. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pán Bůh, Ježíš Kristus, nám dává sílu
do spoustu věcí, které jsou naším přirozeným vlivem nebo prostorem pro vliv. Jsou to věci, které změnit můžeme. A moudrost rozpoznat, na čem záleží. Jakub 1.5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Ta moudrost se týká spoustu věcí, ale týká se i toho rozpoznat to, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme.

Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se podívat, kde si jenom stěžujeme a kde jsme frustrovaní a zaměřujeme se na ty věci, které změnit nemůžeme. Pojďme se před Pánem Bohem zamyslet a říct si, co jsou věci, které dnes nebo tento týden a nebo třeba tento rok změnit můžeme. Víte, že pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Válka je hrozná věc a její dopady jsou velmi destruktivní. To člověk nezmění a dokonce nezmění ani velkou humanitární krizi a trauma, kterým si prochází obrovská skupina zasaženého obyvatelstva. Ale pak jsou věci, které člověk může vykonat a tím pádem i změnit. Pokud se nezaměřím na to, co změnit nemůžu, budu jenom frustrovaný a ustižovaný. Ale můžu se podívat na to málo, co můžu změnit. A někdy to málo je pak cesta k větším věcem, anebo jenom třeba k dlouhodobým, cenným a významným. Nechci se chválit a ani nemám čím, protože to, co jsme na Ukrajině vykonali, jsme vykonali se spousty z vás. S českými křesťany i, jak se říká, s nevěřícími nebo s těmi, kteří by se za věřící neoznačili. S lidmi dobrého srdce a dobrých činů. Za víc než 4 roky války jsme vypravili 61 kamionů s humanitární pomocí. Uspořádali jsme 45 rehabilitačních pobytů pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Vyrobili jsme 10 záchranných zdravotních bugin. Starali jsme se o 7 sociálních center. A podnikli jsme na Ukrajinu 49 cest. Celá pomoc, která se často skládá se spousty malých darů, byla v hodnotě 110 milionů korun. Ne, nejsme tak šikovní. Pán Bůh nám otevřel prostor a jde před námi. No, mám pocit, že spíše často běží a my běžíme za ním. Stále děláme malé věci, které časem dohromady vytvořily velkou práci. A je to i díky tomu, že nevíme, jak se bude válka vyvíjet. Často jsme v modlitbě Pán Bůh říkali jenom, co s tebou můžeme ten dnešní den vykonat? Jaké věci máš pro nás připravené? Pane Bože, co ten dnešní den po mně chceš? Je to vlastně pro mě obrovská zkušenost a velká škola, že jsou věci, které změnit nemůžu, ale pak je obrovský prostor, někdy třeba jenom malých věcí, které změnit můžeme a to časem může vytvořit velkou věc. Vlastně se mi líbí ten princip modli se a pracuj. Je to propojené. Je to modlitba hledání uprostřed práce. Matouš 25. kapitola 14. až 28. verš. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který měl 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který měl 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy mé peníze dát peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven.
Dlouhý příběh, známý příběh. Pán jde na cestu, zavolá si služebníky a dá každému podle jeho schopností, podle jejich schopností svěří jim počet hřiven. Jedna hřivna byla nejspíše 30 až 40 kilo stříbra. Přepočtu 15 až 20 ročních platů. Vlastně i ten, co měl svěřenou jenom jednu hřivnu, získal docela hodně. Pán se počase vrátil a chtěl vidět, jak s tím naložili. Ti první dva to zúročili, no co zúročili, oni to znásobili. A ten třetí, ten zachoval, co mu bylo svěřeno. Pokud bychom počítali z dnešní inflací, tak to vlastně částečně znehodnotil. I tento příběh je pro mě o modlitbě rozpoznání. Co změnit nemůžeme a naopak o moudrém rozpoznání, co je nám svěřeno, co změnit můžeme. V posledním díle téhle série Myšlenky o církvi bych vám rád představil pět hřiven, které mi Pán Bůh tak nějak dává na srdce ohledně církve, na které bych se chtěl zaměřit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

klikou Petra Huště se setkáme ještě ve čtvrtek v 19.45. Můžete ji najít na podcastových platformách, na všech, na které jste zvyklí, nebo na webu Rádia 7. A za týden nás čeká čtvrté setkání s myšlenkami o církvi. To mě naučil

Ježíš svým příchodem zasadil semínka Božího království tady na zemi. A setkáváme se s pravdou, s jistotou vzkříšení a střežíme tento poklad v našem srdci. Vybízí nás k tomu Jesus Cabello, písni Semínka. Semillas.

0: Máme 20. května, svátek slaví Zbiškové. Jméno Zbišek je velmi oblíbené především v Polsku, jde vlastně o domácku podobu jména Zbyslav nebo Zbigněv. První složku jména tvoří sloveso zbíti, takže by mohlo jít o člověka, kterému zbývá hněv. Najdou se i výklady jako posilující hněv nebo rozlícený bojovník.
1: Kalendárium.
0: Nahlédneme-li do kalendária 20. května, tak roku 1498 Portugalec Vasco da Gama přistál v Kalikatu na západním pobřeží přední Indie. Byla tak objevena mořská cesta do Indie. Roku 1737 hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf byl biskupy Davidem Nýčmanem a Danielem Arnoštem Jablonským vysvěcen na biskupa jednoty bratrské. Roku 1927 americký pilot Charles Lindbergh odstartoval v Long Islandu v New Yorku a vydal se do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. Roku 1940 byli do koncentračního tábora v Osvětimi přivezeni první vězni.

0: 20. května roku 1799 se narodil Honoré de Balzac, francouzský spisovatel a dramatik, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele tzv. Kriticko-realistického románu. Zemřel v srpnu 1850. Ještě jedna letecká zpráva roku 1883 se narodil Jan Kašpar, průkopník české aviatiky. Je nejznámějším z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Slavný let Pardubice, Velká chuchle, který si jej proslavil, uskutečnil v sobotu 13. května 1911. Vzdálenost 121 kilometrů překonal za 92 minut ve výšce asi 800 metrů. U objevování, ještě chviličku zůstaneme, připomínáme si úmrtí italského mořeplavce, objevitele Ameriky Krištofa Kolumbuse. Zemřel před 520 lety. Kolumbus došel k názoru, že země je kulatá a byl přesvědčen, že indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem přeplutím Atlantiku. Aby tuto teorii dokázal, potřeboval štědrého sponzora, který by tuto výpravu financoval. Když neuspěl v Portugalsku, přestěhoval se roku 1485 do Kastýlie, kde se snažil přesvědčit královský dvůr. Po 7 letech se mu konečně podařilo získat pro svůj plán kastilskou královnu Izabelu a jejího chotě aragonského krále Ferdinanda. Se 3 loděmi, jmenovali se Pinta, Niña a Santa Maria, a s posádkou asi 90 mužů se 3. srpna 1492 vydal na cestu. Po dlouhé a velice náročné plavbě přistál 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno San Salvador. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii. Proto zdejší obyvatele nazval Indios, Indové, odtud Indiáni. Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy. O 20 let později, roku 1527, zemřel německý mnich Michael Settler. Opustil římskou katolickou církev během protestantské reformace, stal se jedním z prvních vůdců novokřtěnského hnutí. A z novodobé historie je tu Paul Ricoeur, francouzský křesťanský filozof, narozený v únoru 1913, zemřel roku 2005. Zabýval se především fenomenologií a výkladem textů, filozofickou etikou a filozofií jednání. V jeho početném díle najdeme i úvahy o biblických textech. Během období normalizace navštěvoval bytové semináře v Československu. Roku 1993 byl prvním laureátem ceny Karla IV., kterou uděluje Univerzita Karlova v Praze. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam

bývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Za chviličku tu máme 9:30 a pořad Live Plus. Jaký by byl život bez chytrých telefonů? Popřemýšlejme a využijeme trošku angličtiny při tom.

Čtvrt hodinku angličtiny bez chytrých telefonů si můžete užít ještě ve čtvrtek v 16 hodin. A za týden se projdeme písničku Dej mi své oči, Give me your eyes. Teď je tu skupina Need to Breathe.

O domově bude i předposlední píseň, která bude znít do 10. hodiny na Rádiu 7, kterou vás provází Pavel Kohl. V 10 hodin nás čeká pořad Řeka života, která bude tentokrát věnovaná Davidu Wilkersonovi.

Do 10. hodiny vás doprovodí skupina Effort, píseň Sion. Poté už zmíněná Řeka života a od mikrofonu se tak loučí. Příjemný poslech těch dopoledních, odpoledních pořadů vám přeje Pavel Kol. Naslyšenou.

Znáte jméno Davida Wilkersona? Nebo knihu Dýka a kříž? Nebo organizaci Teen Challenge pomáhající závislým? Mnozí z posluchačů jistě odpověděli ano, nebo možná odpověděli ano a ví, že Davidův příběh je strhující. No a vás, kteří jste odpověděli,

0: jedna v Indianě. Do jaké rodiny se narodil tento inspirativní člověk?
1: Byla to velmi zvláštní rodina, protože jeho otec, dědeček i pradědeček, všichni byli kazatelé. Byli anglo-velšsko-holandského původu a tradice tohoto kazatelství v rodině tak sahá až někam k počátkům protestantské reformace v Evropě. Jeho dědeček, Jay, byl zapálený kazatel, už ve 20 letech začal sloužit a sloužil jako takzvaný okružní jezdec. To byli kazatelé, kteří měli nějaké území, objížděli je na koních a sloužili lidem, kde nebyl sbor, nebyly kostely, takže takový okružní jezdec přijel k vesnickému kostelíku, otevřel, vyvětral, vymetl pavučiny a když přišli lidé, tak vedl zpěv a potom kázal. A po bohoslužbách se věnoval lidem, přespal a jel zase dál. Takový byl jeho dědeček.
0: Víme ještě něco o tom dědečkovi, protože říkám si, takovýto okružní jezdec. To byl kočovný život. Jak přistupoval k lidem?
1: Jeho kázání byla velmi neortodoxní. Například v té době se považovalo za hřích nošení stuh na kloboucích a různých ozdob a vyzdobených šatů. Takže v některých sborech přísných, to byl takový kalvinistický přísný způsob víry, starší chodili a měli na provázku u boku pověšené nůžky. A když byla výzva třeba k pokání nebo k modlitbám a přišla dopředu žena, která měla tyhle ty stuhy a nějaké příliš ozdobné věci na svých šatech, tak je odstřihávali a k tomu to komentovali, jak chcete se všemi těmi ozdobami přijít do nebe. Tak to byla doba, ve které dědeček žil a on měl ale úplně jiný názor. On to nazýval škola jehničích kotlet.
0: Tak to by stálo za rozvedení, co to znamená škola jehněčích kotlet.
1: Dědeček říkal, lidi si vlastně získáte podobně jako psi. Vidíte na ulici psa, který drží starou kost a vy mu ji nebudete rvát s tlamy a vysvětlovat, že pro něj není dobrá, že to je fuj. Jenom by na vás vrčel, případně by vás třeba napadl. Ale když mu hodíte pěknou jehněčí kotletu, tak on kost pustí, sebere kotletu, bude radostí vrtět ocasem a ještě si v něm získáte přítele. Já to dělám s lidmi úplně stejně. Nebudu jim brát jejich kosti, nebudu z nich odstříhávat stuhy, ale dám jim pěknou jehničí kotletu. Nabídnu jim něco, v čem je skutečně maso a život. Řeknu jim o novém životě v Kristu. Tak tohle to byl dědeček Davida Wilkinsona.
0: Tak od Davidova dědečka si beru neodstřihávej pentličky, nabízej kotlety. Co Davidův otec?
1: Jeho otec Kenneth byl úplně jiný. On byl spíš pastor než evangelista. Já myslím, že se na tom projevilo to, že dědeček byl neustále pryč, takže jeho syn Kenneth vlastně nepoznal něco jako pokojný, klidný domov, takže byl takový hodně rodinný typ. Na rozdíl od dědečka, který, jak jsem říkal, cestoval a každou neděli byl někde jinde, tak Kenneth za svého života sloužil jen ve 4 zborech a budoval stabilní sbory a byl takovým pastýřským rádcem, za kterým lidi chodili, protože si dovedl získat jejich důvěru. David vzpomíná, říká, jedna z nejživějších vzpomínek v mém životě, tak je hlas mého otce, kterého jsem slyšel modlit se ve sklepě. Jednou nemohl spát a slyšel právě hlas svého otce, připlížil se dolů do sklepa a viděl tam, jak jeho tatínek leží na betonové podlaze a modlí se. Modlí se, přimlouvá za svůj sbor, za lidi. A David říká, to byl můj první teologický seminář. Poznal jsem, že skutečná práce kazatele není na kazatelně, ale v ústraní, ve sklepě, na kolenou.
0: Měla jsem na jazyku před chvílí otázku, že Být z kazatelské rodiny může být tak

0: trochu předurčující člověk je jak ve svěrací kazajce, že by přeci taky měl být kazatelem. Ovšem být z takovéto rodiny, kde být kazatelem znamená žít to kazatelství a žít evangelium, tak to je něco úplně jiného. Jaké bylo vůbec dětství Davidovo?
1: No, máš pravdu, že to lehké není, protože Davidův tatínek byl přesvědčený, že každá minuta, která není strávená prací nebo čtením Bible, je hřích. Takže vlastně nedovoloval dětem nějaké koníčky. David hrál rád košíkovou a tak přiznává, že musel často utíkat z domova, aby si mohl trošičku zahrát, a tatínek ho za to tak trochu dusil. Takže lehké to určitě není.
0: Lehké to být nemusí, ale dá se říci, že měl idylické dětství. Jinak panovala
1: idylka. To se vůbec říct nedá, protože on vyrůstal v době velké hospodářské krize. A tenkrát byla obrovská nezaměstnanost, on na ulici potkával zástupy hladových mužů, kteří čekali, aby sehnali nějakou práci nebo u nějakých charit na polévku. A jeho otec často domů přiváděl bezdomovce a dával jim jídlo. David vzpomíná, že jako dítě seděl u večeře, dělil se o svou skromnou porci brambor s nějakým cizincem, který poněkud smrděl a byl z něj cítit doly, uhlí a ulice. A maminka mu řekla: Davide, pamatuj, že to může být Ježíš v přestrojení.
0: Dotkli jsme se matky. Jaká byla jeho matka? Jak ho ovlivnila?
1: Davidova maminka byla žena nesmírné duchovní síly. Když David odjel poprvé do New Yorku, tak volal své ženě, volal taky mamince. A poté, co ho vyhodili ze soudní síně, k tomu se ještě dostaneme, tak byl naprosto demotivovaný, říká, že plakal v autě. Maminka tak mu řekla: Davide, já se za tebe modlím, vrať se zpátky, Pán je s tebou. Taky měla duchovní rozeznání. Jednou David vzpomíná, že přišel domů a chtěl tak trochu machrovat a vyjadřovat se duchovně a nábožensky. Maminka se mu podívala zpříma do očí a řekla: Davide, nehraj s Duchem Svatým žádné hry. Bůh vidí tvoje srdce a já také. Vrať se do svého pokoje a jednej s Ježíšem upřímně. Jestli můžu k tomu ještě dodat jednu příhodu, přeskočíme velký časový úsek, když už David byl slavný a známý řečník, už jezdil a byl zvaný na různé konference. Maminka s ním nikdy nejednala jako s celebritou a pořád ho napomínala, že před Bohem to, co je důležité, není sláva, známost, oblečení, ale pokorné a zlomené srdce. Jeden z nejdůležitějších rozhovorů, David říká, se odehrál právě v maminčině kuchyni. To už byl, jak jsem říkal, známý, cestoval, stovky lidí reagovali na jeho kázání a on přijel domů a byl tak jako opitý vlastním úspěchem, jak veliký je kazatel. Maminka stála u sporáku, poslouchala ho, najednou se zarazila a otočila se, nějak ho dechválila za jeho úspěch a řekla: Davide, ve tvém hlase už neslyším zvuk zlomeného srdce. Stal se s profesionálem. Vrať se do svého pokoje a nechoď ven, dokud se znovu nesetkáš se skutečným Ježíšem, ne s tím, kterého prodáváš davům.
0: Prodáváš davům, to jsou slova, co řežou, to jsou ostrá slova. A unést je není jenom tak, jak ten slavný David reagoval.
1: No, mě zaujalo, že vlastně už byl dospělý, slavný a ona ho pořád posílá do jeho pokoje. To prostě bylo od dětství místo, kde měl vlastně se setkávat s Bohem sám, pěkně o samotě. No, Davida to samozřejmě zranilo, dotklo se ho to, já bych typoval, že se jí docela naštval, ale šel do sebe, do svého pokoje a uvědomil si, že maminka má pravdu, že se začal spoléhat na své schopnosti, na svůj talent že musí se vrátit a znovu přiznat svoji nemohoucnost před Bohem, svoji pokoru. Jinak se jeho služba změní v prázdnou show. A tak on říká, matka mě naučila, že ve chvíli, kdy si začneš myslet, že jsi něco, přestáváš být pro Boha použitelný.
0: Tak si říkám, že ta slova, ta napomínání vlastně by mohla toho člověka srážet, ale tím, že za těmito slovy jsou hodiny a hodiny modliteb, tak je to úplně, úplně něco jiného a formují.
1: Přesně tak. On říká, že vlastně jejich domácnost vyrůstal v atmosféře, on říká doslova, naše domácnost byla prosáknutá modlitbami, kázáním, zpěvem, příběhy z probuzení 20. let. A tak vzpomíná vlastně na své první setkání s Boží mocí. Tomu bylo asi 8 let a jeho sestřenice Florence umírala na tyfus. V té době to bylo smrtelné onemocnění. On tam stál v koutě, cítil ten pach nemoci, viděl strach v očích dospělých a nechápal, jak to je složité. Nic nechápal z toho, co se děje. Ale vzpomněl si na jedno. V Biblii Ježíš uzdravuje nemocné. Tak přistoupil k té posteli, položil na tu sestřenku své malé ruce a v jednoduché víře, ta nejjednodušší, jakou si dovedete představit, řekl, pane Ježíši, ty jsi řekl, že můžeme prosit. Prosím, uzdrav Florence, ať je zase zdravá.
0: 8letý chlapec, co bylo dál?
1: Nic se nestalo, žádné zařmění, žádné blesky, prostě šel spát. On sám říká, když jsem se modlil pane Ježíši uzdraví, nebyla to teologie, byla to dětská drzost. Ale příštího rána se stalo něco, co ho navždy změnilo, protože ta jeho sestřenka vstala, najedla se, horečka byla pryč a ona byla zdravá jako ryba. A David říká, v tu chvíli se v mém 8letém srdci něco stalo a já jsem věděl, že Bůh není jenom postava z příběhů, kterým vyprávěl dědeček, že není mrtvou legendou z Bible, ale že to je živý pán, který jedná i dnes. A slyšel mě, malého kluka. To pro něj bylo naprosto zásadní zkušeností pro celý další život.
0: To je silný zážitek, kdy zažil, že Bůh odpovídá, že Bůh odpověděl. Jenže pak je tu ještě zážitek, kdy se s Bohem člověk setká osobně a kdy člověk jemu vydá svůj život. Měl pak nějaký takovýto moment vydání Bohu?
1: Stalo se to na nějakém letním táboře sborovém, kdy bylo shromáždění, ale většina dětí si hrála venku. A David cítil, že ho něco táhne dovnitř do toho shromáždění a tam prožil, že ho najednou jakoby zalévaly vlny tekuté lásky a on říká, já jsem začal mluvit jazyk, kterým jsem se nikdy neučil. Bylo to něco nepochopitelného, co samozřejmě rozumem se nedalo vůbec vysvětlit. A on říká, já jsem v tu chvíli prožil takovou Boží přítomnost, že od té chvíle jsem už nikdy nepochyboval, že Bůh je živý. Potom ještě měl jeden takový mocný zážitek, to bylo v 16 letech, zase na letním táboře. Tady nechci si přihřívat polívčičku, ale ty letní tábory, ty jsou opravdu formující a já znám mnoho a mnoho lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše právě jako děti na letním táboře. Takže letní tábory jsou skvělá věc. A to byla odbočka. Na tom táboře v těch 16, tak jeden večer šel, chtěl být sám, nevyhovovalo mu, že všichni kolem mluvili, zpívali, chválili. Taky neprožíval ty emoce, které viděl na druhých, tu radost, tak šel do lesa, padl tváří do jehličí a říká, Bože, já nechci být jenom synem kazatele, já nechci zděděnou víru. Pokud jsi skutečný, dotkni se mě, dej mi svůj oheň. A potom propukl v pláč a ještě se modlil, dokud nepocítil vnitřní jistotu, že opravdu Bůh jeho život přijal a bude jeho život formovat. A to je chvíle, kterou vlastně potřebuje prožít každý člověk. Sebevydání, říct, pane Ježíši, tobě patřím, ty mě veď. tobě dávám svůj život.

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou o životním příběhu Davida Wilkersona. Jsme v momentu, kdy David Bohu vydal svůj život a projevilo se to tím, že šel na dráhu duchovního. On studoval biblickou školu a je pak kazatelem. Co bylo dál?
1: David byl ordinován kazatelem už v 21 letech a krátce na to se oženil, vzal si za manželku Gwen a říká, že to byla láska úplně od dětství, že oba pocházeli z kazatelské rodiny, takže už jako děti se setkávali na nejrůznějších táborech a akcích a konferencích. A poprvé si ji všiml, když jemu bylo 13 a jí bylo 12. Říká, že hned, jak ji spatřil, tak viděl, že je nějaká zvláštní a že to je ona. A samozřejmě trvalo ještě pár let, než ji mohl pozvat na první rande, ale v ten den ve 13 letech tak ve svém srdci poznal a rozhodl se, že potká svoji manželku. To je něco úžasného, potom když se brali, tak to byla taková malá svatba. On říká, my jsme se brali a věděli jsme, že jsme spojeni kvůli evangeliu. Jednou vyprávěl své budoucí manželce, snoubence Gwen, o tom, že takový život služby bude vyžadovat mnoho obětí a odříkání. A ona to přijala. Vlastně řekla, že do toho s ním chce jít. Takže David říká, my jsme se vzali nejenom proto, že jsme byli zamilovaní, ale protože jsme vnímali, že jsme partneři povolaní Bohem. A to je svazek, který zase, to můžu dosvědčit i z vlastní zkušenosti, který přetrvá všechny krize, všechny útoky, jestliže tu je kromě lásky, zamilovanosti, jestliže tu je ještě to, že my chceme spolu sloužit Bohu.
0: Překoná to vše i třeba malý rozpočet takového kazatele, to ordinovaného. Kde působili, v jakých sborech nebo na jakých místech?
1: První jejich sbor byl ve Scottsdale, takové horské malé městečko, kde měli nadmodlitebnou byt. Po několika letech potom byl povolán a zvolen do Philipsburgu, kde vlastně prožil, teď řeknu v úvozovkách, opravdu úspěšné období z toho vnějšího hlediska. Byl tam sbor, který byl zhruba kolem nějakých 50-60 lidí. Po těch 6 letech tam do sboru přicházelo 250 lidí. Postavil nový kostel a faru. Také finančně na tom ten sbor byl dobře. Takže řeklo by se klídek, pohoda, má vystaráno, když to zase trošku humorně podám, úspěšný kazatel, sbor mu roste, finančně zabezpečený, ale David cítil takovou vnitřní spokojenost. Pamatuje si přesně den, kdy došlo ke změně, bylo to 9. února 1958. Tehdy se rozhodl prodat svůj televizor.
0: Tak já se tu zastavím, abych to zopakovala, protože mi to přijde jako důležitý moment. Tak on má nový kostel, on má plné lavice, on má rostoucí rozpočet, misijní rozpočet, všechno se daří. Navzdory tomu on je nespokojen, cítí nějakou nespokojenost. A v tomto datu toho 9. února 58 se to projeví tak, že prodá svůj televizor. Tak co tím to odstartovalo?
1: Tím odstartoval úžasný, neuvěřitelný příběh, který popisuje ve své autobiografii Dýka a kříž. Tahle malá knížečka byla velmi populární, když já jsem dospíval nebo studoval, tak vlastně obletěla celý svět. Popisuje jeho život a jeho cestu do New Yorku. Možná, že bychom se mohli trošičku tady zastavit a něco ráda říct o té knížce. Já tu knížku moc doporučuju. Dá se určitě pořád sehnat, dá se dokonce stáhnout z internetu v PDF-ku a zaručuju vám, že ji přečtete jedním dechem. Ale přece jenom pro ty, kteří ji neznají, tak pro ten kontext možná bychom mohli se k tomu vrátit.
0: Určitě, pojďme se podívat na tu knížku, protože i já ji doporučuji, je to čtivé, napínavé, hltala jsem ji v té době, kdy jsem uvěřila ve svých 12 letech. U nás ta knížka je opravdu dostupná, vyšlo i 8 vydání. připomenu znovu nějaký letopočet, ať to uchopíme i ohledně data. Vyšla v roce 1963 jako The Cross and the Switchblade a je tedy i v češtině. O čem ta knížka je? Říkáš, že je autobiografická.
1: David se rozhodl prodat televizor. Prožil jednoho dne, se díval na televizi večer dlouho do noci a uvědomil si, zrovna tam byly nějaké, mám dojem, že nějaké tanečnice spoře oděné, a on si uvědomil, lidi, na co já se to koukám, k čemu mi to vlastně je dobré. A rozhodl se, že televizor prodá a bude ten čas těch 1-2 hodiny večer věnovat modlitbě. A položil si i takové, jak se říká, Gedeonovo rouno, budu to považovat za boží vedení, pokud se televizor prodá do půl hodiny poté, co vyjde inzerát. No, inzerát vyšel a po několika minutách telefon, beru to. Ani se nezeptal, co to je zač, beru to, za 15 minut si pro něj přijedu. Takže pro Davida to byl takový impuls, že se opravdu má věnovat modlitbě. Modlil se a stalo se jednou, že opět při té modlitbě byl nějaký neklidný, nemohl se soustředit, tak chodil po pracovně, padl mu do očí časopis, kde na titulní stránce bylo 7 chlapců z dětského gengu, který v New Yorku ubodal nějakého jiného chlapce. A on prožil, že by měl těm chlapcům zvěstovat evangelium. Řekl to zboru, zbor mu přispěl na cestu, on jel k tomu soudu a vůbec ho nepustili dovnitř, respektive když se pokusil přiblížit se soudci, tak okamžitě po něm vystartovala ochranka, policie a vyvedli ho, protože se báli, že tomu soudci chce nějak ublížit. Takže ho vyvedli a ve všech novinách se ocitl jeho snímek, jak tam s Biblí v ruce, s Biblí nad hlavou, jak tam vzdoruje vlastně policejnímu zásahu. No, on přijel za těmi chlapci, byl strašně zničený z toho, že se k ním nedostal, že jim nemohl říct evangelium. Nicméně pak se ukázalo, že to bylo dobře, protože kdyby ho tam byli pustili a stal se nějakým poradcem, tak by pro všechny ty děcka na ulici a pro ty genky, tak by byl vlastně součástí establishmentu a součástí té mašinérie. Takhle, když viděli, že s ním policie jedná docela drsně, tak to pro ně znamenalo, a ten je náš.
0: On se stal jejich, ale ta cesta nebyla tak jednoduchá, je náš. Bylo to velmi dramatické, to, co prožíval s těmi kluky, protože tam byly drogy, tam byly násilí, tam byly gengy.
1: On tam začal jezdit pravidelně, já to teď zkrátím, to si opravdu přečtěte. Začal do toho New Yorku jezdit, dostal se mezi ty gengy, podařilo se mu, což byl úplně zázrak, že bylo uspořádáno na stadionu setkání všech gengů, kde on jim mohl kázat. Něco neuvěřitelného. Tam vůdcové některých gengů tak činili pokání a přišli dopředu a odevzdali svoje díky a svoje zbraně. A to byl začátek průlomu. Tam také se začal odvíjet příběh Nickyho Cruze, což je samostatný příběh, on napsal potom knížku, také vyšla v češtině Utíkej, malý, utíkej. To byl zarytý chlapec, který měl těžké dětství a který ho chtěl zabít a říkal, co mi zabrání, abych tě tady rozsekal na kousky. A David mu říká, kdybys mě rozsekal na 1000 kousků, každý z těch kousků ti bude říkat, že Ježíš tě miluje. Ten Nicky se později obrátil, stal se evangelistou, stal se Davidovým přítelem. Dnes je mu asi 80 let a stále slouží, takže je zase úžasný příběh. Nicméně, David se dostal do gengu, lidé se, ti chlapci, to byly vlastně děti, to byly 12-leté, 13-leté děti, tak se obraceli k Ježíši a teď on začal vidět ten obrovský problém, jaký představují drogy. Že byli závislí na drogách. A když hledal nějaký způsob, jak jim pomoci, tak co měl dělat? On neměl nějaké možnosti, i když byly specializované kliniky na léčbu závislých narkomanů, tak ta léčba byla jednak velmi drahá a jednak měla účinnost asi 5%. Tak to samozřejmě takhle jim pomoct nemohli. Oni se za ně modlili a přiváděli je k Ježíši a teďko zjistili zajímavou skutečnost, že když ti mladíci prožili naplnění Duchem Svatým, takže jejich drogové problémy pominuli úplně jako mávnutím proutku. Žádné týdny, ale během několika dní byli úplně vysvobozeni. Potom i v té knížce Dýká kříž, tak nakonec se k tomu vrací a vysvětluje, jak prožili, že je důležité, aby lidé poté, co se obrátí, přijmou Ježíše jako svého pána, aby byli také naplněni Duchem Svatým.
0: Než půjdeme dál v tom příběhu, já bych nechtěla minout jeho manželku, protože šli do manželství spolu, že budou působit spolu. Najednou on se vydává někam do New Yorku, Gwen zůstává sama. Jak to brala ona?
1: Gwen ho podporovala. Ona samozřejmě to nesla velice těžce, protože ona zůstávala doma s dětmi a on odjížděl jednou týdně do New Yorku, kde probíhala ta jeho služba. Byla to ale úžasná žena, protože mu vytvořila vynikající zázemí. Nikdy se ho nesnažila odvrátit. Věděla, že toto je boží služba. A se svým strachem bojovala na kolenou. Modlila se a vždycky, pokaždé, když odjel do New Yorku, tak vlastně byla na stráži a modlila se. A později oni se tam přestěhovali do toho New Yorku, protože to nešlo udržet, to neustále dojíždění. To byla pro ní obrovská oběť z poklidného horského městečka, kde měli krásnou faru a zahradu a sbor, který je miloval, tak najednou do centra New Yorku. Takže ona i tuhle oběť přinesla, protože to považovala za společnou službu.
0: Klobouk dolů před ní. V roce 1960 kupují starý rozpadlý dům v Brooklynu a začíná Teen Challenge, tato organizace. Jak se rozvíjí nebo jak začíná? Jaké byly ty začátky?
1: To souvisí s tím, o čem jsem už říkal, že oni neměli peníze na léky a ani prostory a prostředky. Tak David Wilkerson to nazývá léčba Duchem Svatým. Ti kluci samozřejmě měli abstinenční příznaky a bylo to hrozné peklo. Svíjeli se na podlaze, zvraceli, křičeli. A tihleti bratři a sestry, už měl v tu dobu další spolupracovníky David, tak u nich klečeli, modlili se a zpívali chlavály. Prožívali, že 80% z těch, kteří se rozhodli skončit, takže zůstali čistí. Je něco, co lékaři nedovedli vysvětlit. Obvykle procento je tak 5%, kteří se vyléčili. Později byli, když se rozšířila i tato práce Teen Challenge, tak byly ze strany státu velké tlaky, aby se staly součástí oficiální péče o narkomany a tak dále, tak dále. Ale David to odmítal, protože říkal, to naše léčba v uvozovkách spočívá v modlitbě a v tom, aby ti lidé přiznali Ježíše. My nejsme lékaři, kteří by ty lidi odvykali. Ta zkušenost byla naprosto revoluční, že když prožili ti chlapci, ta děcka, naplnění Duchem Svatým, takže abstinenční příznaky zmizely. A David to vysvětluje, říká, to nebylo nějaké psychologické působení, ale jako by nějaká vyšší moc provedla operaci na jejich nervových systémech. Bůh dělal operace bez skalpelu. To jsou jeho vlastní slova.
0: Duch Svatý v akci. Co na to etablované církve?
1: Inu, mluvení jazyky, to je prostě letniční učení, že? To je věc, kterou letniční hnutí a letniční církev měla tak nějak na štítě a byl to poznávací znak. Ostatní duchovní kazatelé, lidé z takzvaných etablovaných církví, to znamená klasické, reformační, reformované, tak se nad tím pohoršovali. Ono to je i dodnes, že to mluvení jazyky není mnoha lidem příliš pochuti a považují to za psychologický výstřelek nebo známku emocionální lability. A někteří dokonce říkají, že tento projev Ducha Svatého, že už dneska neexistuje, že se nevyskytuje. Nicméně David popisuje zkušenosti, kdy to, že člověk se otevře působení Ducha Svatého, tak opravdu dokáže proměnit jeho ducha, jeho duši a v konečném důsledku vlastně na uzdravení toho narkomana taky jeho tělo. On to vysvětluje tak, že ti chlapci, že vlastně ty jazyky, kterými oni se modlili k Bohu, že to vlastně byl jazyk zoufalých. Oni byli traumatizováni zneužíváním, odmítnutím, násilím a vlastně vůbec neměli, jak by Bohu vyjádřili to, co v nich je, svoje zoufalství. A když přijali tohleto působení a modlili se k Bohu v jiném jazyku, tak to byl takový bezpečnostní ventil, který umožnil jejich potlačované agónii vytrysknout způsobem, který jejich přirozený jazyk vůbec neumožňuje. Byla to taková vnitřní očista a proto taky velmi otevřeně o křtu Duchem Svatým a o projevu mluvení jazyky v téhleté knížce píše.
0: V té knížce Dýka a kříž. Letniční teologie budila a ano, může budit kontroverze, ale mně se líbí v té knize, že David nějak neřeší kontroverzi, on prostě v té knize popisuje, co jak bylo.
1: Přesně tak, on říká to, co my tu prožíváme, to není otázka nějakého denominačního učení o Duchu Svatém. To je to, co my prožíváme s Bohem. Samozřejmě některé církve to považovaly za velmi kontroverzní a tak třeba tu knížku Dýka kříž, která měla obrovský úspěch, mimochodem byla přeložena do více než 50 jazyků a celosvětově se jí prodalo více než 15 milionů výtisků. Takže když ji vydávali ve Švédsku, ve Skandinávii, tak poslední dvě kapitoly právě o těchto zkušenostech s Duchem Svatým tak vypustili. Vůbec si tam nedali, protože říkali, to by naše, my jsme takový lutersky založené země a to by naši čtenáři nepřijali. No a s údivem zjistili, že ta knížka se téměř neprodávala, že měla velmi malý prodejní úspěch nebo vliv. Když to zjistil David Wilkerson, která se na to nezeptali, tak řekl, ne, teď to je podstata, to je vlastně zásadní věc, která nám pomohla ty narkomany uzdravovat. Když ji tam přidali, tak tam ty prodeje raketově narostly a opět se prodávala. To znamená, David Wilkerson si z toho vzal zkušenost, že teologii jejich modlitby za ty narkomany, že nezmění nikdy, ani pod tlakem lékařů, ani pod tlakem církví, že tohle je jejich zkušenost, kterou chtějí předávat dál. Když tedy vyšlo to původní nezměněné vydání, prodeje ve Skandinávii prudce vzrostly a kniha se stala bestsellerem, podobně jako v USA a ve zbytku světa. A David jednomu redaktorovi řekl, když z té knížky vyjmete moc ducha, tak budete psát jenom o nějakém hubeném kazateli, který se vydal do New Yorku. Jediný důvod, proč ti kluci byli osvobozeni od drog a jsou dneska čistí, je naplnění Duchem Svatým. Říká, chtěl jsem, aby svět věděl, že evangelium není jen dobrá rada, ale dobrá zpráva. A že ta dobrá zpráva je podložena nadpřirozenou silou, která dokáže přepsat lidskou duši. A vzal si z toho tu zkušenost, že není možné zalíbit se světu tím, že z evangelia odstraníme jeho moc. A po zbytek života potom odmítal jakékoliv kompromisy v teologii služby Teen Challenge.
0: A odmítali jakékoliv kompromisy i jako ta celebrita, jako ten autor bestselleru, i jako ten, který je zván na velká ekumenická shromáždění.
1: Přesně tak to je. V 60. 70. letech se šířilo charismatické hnutí, to znamená lidé, kteří prožili zkušenost s Duchem Svatým, ale nezaložili novou církev nebo nepřidali se k letničním, ale pochopili, že komunikace s Duchem Svatým a naplnění Duchem Svatým, že to je součást normálního křesťanského života, takže zůstali ve svých církvích, proto charismatické hnutí. A tak ho zvali na nejrůznější obrovská shromáždění, ale on kázal pořád to samý, pořád jednoduchou zvěst o pokání a moci ducha. A mně se líbí, jednou řekl, bylo mi jedno, jaká cedulka je na dveřích, hlavně, aby uvnitř byl oheň. Věřím, že Duch Svatý strhává hradby tradic a připravuje církev pro konečnou celosvětovou sklizeň. Nesnáším lidi, říká David, kteří se domnívají, že jsou lepší, protože mluví jazyky nebo patří k té správné církvi. Věřím, že čím má člověk více Ducha Svatého, tím je pokornější a zlomenější.
0: A jsme zase u té zlomenosti, kterou požadovala po něm ta matka. Co bylo s těmi kluky z gengu? My jsme teď mluvili o Davidovi, o tom, že je celebritou. Co ti kluci?
1: Už jsem zmínil, že ten Nicky Cruz se stal jeho celoživotním přítelem, evangelistou známým, ale David otevřeně přiznává, že tam byli i takoví, kteří se vrátili k drogám, kteří to nezvládli. Tak říká, to mě drželo při zemi a učilo mě, že já nejsem spasitel. A mně se taky líbí, říká, já jsem jen pošťák, který doručuje dopis od Boha. Jestli ho adresát otevře, to už není na mě. A zároveň se i z těch pádů poučili, že nikdy nikoho neodepíšou. Takže když někdo přijde do Teen Challenge, ještě se snad můžeme zmínit o Teen Challenge, tak on říká, v Teen Challenge nikoho neodmítnem, i když přijde po desáté. Protože i mě Bůh přijímá každý den znovu.

věci. Otázky, obrazy, dotazy, otázy k moje hlavě povrazy, porazy, dorazy. Modlitba, ber to vážně, Adona je milující otec, který stojí v láske vedla teba, aj keď sa vy dva možno nepoznáte. A možno si na zemi, slzy a črepy, úplně zronený, preto ti hovorím. Ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz, keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť.

0: Broňa Procházková si povídá s Jarkem Plevou o životě Davida Wilkersona, který stojí u zrodu Teen Challenge. Čím je organizace Teen Challenge dnes?
1: Teen Challenge z toho jednoho malého domku v Brooklynu tak se rozrostla v globální síť, má víc než 1400 center ve 125 zemích a je to vlastně jeden z nejúžasnějších příběhů moderní sociální práce, charismatické letniční hnutí, tak vlastně jakoby ukázalo, že to není jenom nějaké entuziastické jásání nebo entuziastické hnutí, ale získalo sociální dimenzi. A zajímavé je právě to, že ten obrovský růst tohoto hnutí Teen Challenge nebyl výsledek nějakého promyšleného business plánu, ale řetězovou reakcí, jak jeho syn Gary říká, řetězová reakce zázraků a zoufalství. Jo. Měli, koupili ten první dům v roce 1960. Taky už jsem říkal, že vlastně centrem, středem, to, k čemu vedli, byla Bible a modlitba. Ježíš a to, co on působí v životech lidí. A když se rozkřiklo, že tam narkomané skutečně prožívají uzdravení a přestávají brát drogy bez recidivy, tak se o tuto metodu začaly zajímat i úřady, jak už jsem říkal, a ostatní církve. A David si uvědomil se svými spolupracovníky stále, teď už měl tým, si uvědomil, že vlastně vyléčit někoho v tom centru, že je jenom polovina úspěchu, že je potřeba ty lidi vrátit zpátky do života. To znamená, že založili takzvané tréninkové centrum, kdy zakoupili venkovskou farmu, kam ty lidi poté, co byli vysvobozeni z toho nejhoršího, tak přestěhovali a tam se učili pracovat, farmařit, studovat. Nesmíme zapomínat, že to byly děti 12-13 let, kteří třeba vůbec nechodili do školy a že by je někdo naučil pracovat, tak to už vůbec ne. David si uvědomil, že je potřeba jít s těmi lidmi dál. Nejenom, aby uvěřili, aby se obrátili, ale aby taky mohli dál stát v životě jako dospělé osobnosti. Když vyšla ta kniha Díká kříž, tak to byla exploze. Byl také podle toho natočen film. Lidé se začali zajímat a říkali, my máme stejný problém u nás, tak přijďte a pomozte nám. David Wilkerson nechtěl nad vším dohlížet a všechno mít v ruce, takže vlastně těm místním lidem poskytoval jakési know-how. V tom obchodním světě se to nazývá franšíza, že jim řekl, jak to mají dělat, dal jim veškeré podklady, veškeré rady a teď už to ale dělejte sami. Je to konec konců váš problém ve vašem městě, tak se o to starejte. A tím se tato práce Teen Challenge, to znamená výzva náctiletým, začala šířit na rozdíl od franšízy, kde se platí za to propůjčení know-how. Tak tady to samozřejmě bylo bez poplatku a to Teen Challenge se začalo šířit vlastně po celém světě.
0: Teen Challenge není jediná organizace, za kterou David Wilkerson stojí. Jen v rychlosti zmiňme další jeho aktivity, za kterými je.
1: Protože mu ležela na srdci mládež, práce s mládeží, tak v roce 67 zahájil Youth Crusades, to je evangelizační služba, to slovo crusade do češtiny se těžko překládá, protože to vlastně znamená křížové tažení a my víme, že ty křížové války, že to byla velmi pochybná a špatná věc. Nicméně v té anglofonní oblasti se tím myslí vlastně evangelizační práce, evangelizace, evangelizačním tažení. Takže to bylo evangelizace mládeže. V roce 71 založil World Challenge, to znamená světová výzva, kdy se chtěl zaměřit na celosvětovou evangelizaci. A konečně v říjnu 87, a to je další obrovská etapa jeho života, to už šel do důchodu a on říká, já už jsem si myslel, že už mám hotovo, všechno už jsem udělal a Pán Bůh ho vedl k tomu, aby založil sbor Times Square Church na nejvykřičenější ulici, kde byly různé vykřičené podniky, zakoupil staré divadlo a založil tam sbor. který byl otevřený všem lidem všech barev pleti a všeho vzdělání. On říká, moje vize byla, že tam vedle sebe bude klečet a modlit se biznismen v obleku a dělník v montérkách. Popisuje tento sbor takhle, říká, tenhle sbor nepatří žádné denominaci. Nejsme letniční, nejsme baptisté, nejsme metodisté, nejsme katolíci. Jsme jen lidé Ducha Svatého, kteří věří Bibli. Ten sbor se rozrostl a zase to je taková veliká, široká oblast jeho práce, na kterou ale na neštěstí nemáme dnes čas.
0: Je to opravdu skutečně velký záběr toho jeho díla. Říkám si, že boží služebník, že by chtěl jít možná do důchodu, ale nejde do důchodu, že neodchází boží služebník do důchodu, ale pak je odvolán ke svému pánu nakonec na závěr. David Wilkerson zemřel 27. dubna roku 2011.
1: Bylo to necelý měsíc před 80. narozeninami. Z lidského hlediska to byla smutná událost, autonehoda, jeli s manželkou autem a na mostě David z nenadání sjel ze svého směru a vjel před kamion, který je smetl. On byl na místě mrtvý, jeho manželka měla těžká zranění a potom po roce zhruba tak také odešla k pánu. Ale co je zajímavé, že ten den své smrti, napsal poslední zápis do svého blogu a v něm říká, nebo ten blog, ten jeho příspěvek je o boží lásce, která nás nese, když úplně všechno selže.
0: O Davidu Wilkersonovi je známo, že měl spoustu proroctví, že vyřkl spoustu proroctví. Tato proroctví bývají přijímána různě, také je tu nějaká kontroverze. Máš k tomu nějaká slova?
1: Poslední dekády života Davida Wilkersona tak jsou opravdu ve znamení varování. Hodně varoval před takzvaným evangeliem prosperity. To znamená, že by Bůh tu byl, aby plnil naše přání a naše modlitby a když toužíte po vlastním tryskovém letadle, takže na to máte právo, asi je zhruba v tomhletom smyslu. V roce 1973 přijal vidění budoucnosti a v knize Vize předpověděl věci, které byly opravdu velmi vážné. Mluví o ekonomickém kolapsu, přírodních katastrofách, morálním úpadku, záplavě nečistot v televizi, rozpadu rodiny, problémech s mládeží. Taky mluví o církvích, které se staly pouhými zábavními centry bez moci. A také mluví o pronásledování těch, kdo skutečně milují Ježíše. Mnoho věcí, které on tam vyslovuje jako varování, jako vizi, která má přijít, tak se už skutečně naplnily, přestože v té době to bylo nepředstavitelné. Ta jeho slova se naplňují. On měl potom ještě mnoho a mnoho dalších proroctví a za to byl velice kritizován. Někteří o něm říkají, že vlastně byl falešný prorok, protože ta proroctví se nenaplnila. Já si myslím, že proroctví můžeme soudit až po určité době. V Bibli máme proroctví, která se nenaplnila nějakou tisícovku let. Takže v tomto smyslu bych Davida Wilkersona si rozhodně netroufl soudit. A podle ovoce jeho služby, tak ho považuji za opravdu božího muže.
0: Čím je pro tebe tento boží muž inspirativní? Co ty sám si pro sebe z něj bereš?
1: Pro mě je inspirativní celý jeho život. Nejvíc asi to, že když měl za to, že slyší boží hlas, tak šel do naprostého rizika, do bláznivé věci, vydat se někde z Pensylvánie do New Yorku k soudu, protože tam chtěl pomoct malým chlapcům. No to je pro mě úplně šílená myšlenka. A stejně jako i ty další, prostě on naslouchal Bohu a dělal to, co od něj přijal, bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. No samozřejmě to může být taková jako záležitost, která nemusí být úplně přijatelná, protože my se máme nechat korigovat druhými. Máme si dát říct, ale on nebyl sám, měl manželku a měl další spolupracovníky ve sboru, kteří přijali tu jeho vizi a jeho vedení. Takže měl korekci, měl podporu a stejně to byly šílené věci, které dělal. Na závěr ještě myšlenka, která od té doby, co jsem ji od Davida četl, mě neustále leží v srdci. On řekl, lidé se mě ptali, proč marním čas se sedmi vrahy. Řekl jsem jim, protože Ježíš neviděl sedm vrahů, viděl sedm důvodů, proč zemřít na kříži.
0: Jarku, díky, že jsi nás vzal do životního příběhu Davida Wilkersona. Díky za tvůj čas.
1: Taky děkuju za pozvání a těším se někdy příště na slyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

Dnešní rozhovor v pořadu Řeka života připomněl amerického kazatele a evangelistu Davida Wilkersona. Od jeho narození uplynulo v těchto dnech 95 let a na konci dubna letošního roku pak 15 let od jeho úmrtí. Posloucháte Rádio 7, dopolední vysílání, teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dostáváme se k 11. hodině a k poslední hodině dopoledního vysílání. A před námi je přehled pořadů, abyste mohli vybírat, co byste si rádi poslechli. Jste spokojeni ve svém životě? I tuto otázku pokládá v rozhovorech Eva Rodová, která přijala Boží výzvu chodit pravidelně do ulicí hlavy, říkat lidem o Ježíši a nabízet jim modlitbu. O své zkušenosti se podělí v 11 hodin a 15 minut v pořadu Hláska. Za nelegální pokus o přechod hranice je František odsouzen do uranových dolů. Zjistí, že jeho syn je členem komunistické strany. Co to v něm vyvolá? Povídka Marka Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře pokračuje v podání Vladimíra Hausera ve čtvrt na jednu. Každý den děláme řadu malých rozhodnutí, ale také jsou v životě ta velká, která mají důležité vazby a následky. Jak se správně rozhodovat, jak rozlišit, jestli dobře vnímám Boží hlas a vedení, jestli si něco nenamlouvám a neprosazuji si svou. Rozlišování jako důležitou duchovní disciplínu, ve které je dobré sbírat zkušenosti a vytrvale růst, představí katolický kněz Václav Umlauf v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou v pořadu Klíčové slovo v jednu hodinu. Mezi druhou a třetí hodinou je prostor pro vás a pro písničky na vaše přání. Můžete se zapojit. Církev většinou chápeme ve formě místního společenství anebo některé denominace, ale Bible mluví o církvi ještě jinak. Jak, to si můžeme poslechnout v úvodním zamyšlení

V 16:30 následuje magazín a v 17:00 pohovka s hudbou Jeremyho Kempa. Přeji vám příjemný poslech dnes ve středu 20. května.

M, Radio7.cz. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Možná jsme stvořeni právě pro tyto dny, abychom přinesli naději do tohoto temného světa, zpíval Jeremy Camp. O tom také bude hláska po písničce.

Rozhovor, který nabídneme v následujících minutách, je svědectvím o boží řeči k člověku, poslušnosti, nadšené víře i dvojnásobné síle modliteb.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor životním příběhům lidí, kteří se setkali s živým Bohem Ježíšem Kristem, přijali jeho lásku i odpuštění a předávají různou formou dál tu dobrou zprávu, že Ježíš je nadějí pro každého člověka a že nabízí věčnou záchranu a život, který smrtí nekončí. Vítejte u poslechu. Dnes natáčíme v prostorách církve Nová naděje Jihlava, takže díky za tu možnost. Pozvání k rozhovoru přijala Eva Rodová. I tebe vítám v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Eva je architektka, malířka, dcera svých rodičů a také boží dcera. Věřím, že více o jejím životě se budeme moci dozvědět z celého dnešního povídání. V jakém prostředí nebo v jaké rodině jsi vyrůstala a jak se utvářel tvůj osobní vztah k Bohu, potažmo Ježíši Kristu?
1: Já jsem vyrostla ve věřící rodině, takže moji rodiče mě vždycky vedli ke Kristu. Takže já jsem jako fakt vždycky věděla, že Bůh je. Neměla jsem nikdy takový to období, že jako, tak je to tak, nebo ne. Já jsem prostě věděla, že Bůh je a svůj život jsem dala Ježíši, když mi bylo 3 roky, takže se to fakt nepamatuju. A takže mám jenom slovo mých rodičů, ale jako vždycky jsem fakt věděla, že Bůh je. Pamatuju si, když jsem byla malá, tak jsem se modlila za své plyšáky, aby neměli exém a podobně. Takže tak, no.
0: Často bývá takové přelomové období puberty nebo dospívání. Měla jsi v tom čase teenagerského věku potřebu třeba rebelovat nebo přicházet si na věci sama, nebo jsi byla spíše to poslušné dítě, které přijímá ty věci tak, jak jsou?
1: Já jsem určitě byla rebel, co se týče jako vztahu k mým rodičům, to určitě jo, ale nikdy jsem nebyla rebel vůči Bohu. To znamená, že já jsem jakoby se, třeba s mámou jsem se hádala dost, ale jako nebylo to tak, že bych jako někde utíkala a pila alkohol a já nevím, chodila na party nebo tak, to jsem nedělala, no. Ale hádala jsem se dost.
0: A to křesťanské rodinné zázemí si v životě brala jako výsadu nebo i jako omezení?
1: To je jako dobrá otázka. Myslím si, že obojí, že se to hodně měnilo, že vlastně ono, že když člověk vidí, co vaši kamarádi, spolužáci můžou dělat a vy to dělat nemůžete a teďka prostě koukali se všichni na Harryho Pottera nebo já nevím něco a já prostě nemůžu, protože co tam čaruje, já nevím, bylo to takový, jako, že jsme se jako tomu pohádali někdy, ale jako myslím si, že jako to, že jsem díky tomuhle, že mě rodiče vedli k Bohu, že jsem fakt měla s Bohem vztah a že jsem ho znala, tomu se nic nevyrovná. Takže jako mě to určitě chránilo od věcí a když na to teďka dívám zpětně, tak určitě jsem za to vděčná, ale v té době, kdy se to dělo, tak jsem za to tak vděčná nebyla. Takže asi takhle bych to řekla, no.
0: A co bys řekla, že možná nejvíce formovalo anebo i dnes formuje tvoji víru v Ježíše Krista?
1: Tak
0: nebo ten vztah?
1: Formuje, tak jako určitě to, že ke mně Bůh mluví nějakým způsobem. Mluví ke mně skrze Bibli, mluví ke mně fakt jako přímo, mluví ke mně skrze prostě i lidi, vztahy kolem mě, prostě skrze kouknu na přírodu a už prostě vím, že Bůh tady je a má mě rád, takže jako co konkrétně formulovám vztah, hodně se to změnilo, když mi bylo 13 a já jsem onemocněla. Já jsem předtím hodně sportovala a hodně jsem, prostě byla jsem taková, jakože jsem si připadala hrozně, jakože jsem borec a tak. A pak jsem onemocněla a najednou jsem úplně vypadla z toho, prostě z té mý třídy, přestala jsem chodit do školy a teďka prostě bylo to takový, že jsem najednou přišla o ty vztahy, co jsem měla a vlastně tak nějak mě zbyl jenom Bůh, takže jsem jako hodně to, já jsem se vlastně upnula od těch 13 fakt Bohu jako hodně, protože vlastně jsem neměla úplně nic jiného v ten určitý moment svého života. Nebo jsem měla ten pocit, no, to třeba nebyla úplně pravda, ale tak jsem to vnímala, takže já myslím, že to taky dost formovalo můj vztah. No.
0: A to, že se formuje náš vztah s Bohem, tak má potom přesah do těch našich dalších mezilidských vztahů. Tak jaké byly ty tvé začátky, možná té snahy říct i druhým o tom, Kdo je Bůh? Jo. Co udělal pro tebe? Co může udělat pro ně?
1: To je super otázka. Já jsem, když jsem byla mladší, já jsem vždycky jako toužila s lidma sdílet Ježíše, jo. Já jsem to fakt, jsem hrozně jako, Ježíš byl super, prostě pojďte, poznejte ho, jo. To bylo až tak jako nucení, jo. A já jsem, když jsem nastoupila na Gimple, 8 let, to mi bylo kolik, 11 nebo 10, takového něco. A teďka, ty si to pamatuju, že jsem začala číst Bibli, jako dospěláckou Bibli, velká událost. A teďka já jsem nevěděla, jak evangelizovat, nevěděla jsem, jak sdílet Boha. A tak jsem prostě tý spoužáce, co seděla vedle mě, tak jsem vyprávěla, co jsem četla v té Bibli. A vyprávěla jsem jí to celou tu dobu, co jsem četla tu Bibli. Každý den, jako jo. A ona z toho šílela, jako ona furt nepovídej mi o tom, teď se vyprávěl Mojžíš, jo. A teďka jsem přišla domů třeba a říkám, a mamka se mě vždycky zeptala, tak co si povídala dneska? Tak jsem říká, no dneska jsem povídala, jak přešli Rudé moře třeba, jo, nebo tak. Ale vlastně úžasný je, že ona potom uvěřila, asi já nevím, po 5 letech mé práce, ale uvěřila vlastně. Takže já jsem se i teda musím říct, že jsem se hodně jako s lidma hádala třeba, jo? Že to bylo takový jako, hele, tady je evoluce a já jsem samozřejmě, já jsem byla takový rebel, jo? Takže teďka jsem mluvila o evoluce ve škole a já jsem teďka furt zvedala ruku pořád a měla jsem furt, a teďka mi řekněte důkaz tohle toho a teďka prostě tohle je jednoduchá buňka, tohle je dvojitá buňka a prostě teďka myslíte to, jak se to stalo, kde je ta mezi a teďka, jo, teď jsem se hádala pořád, všichni učitelé mě nesnášeli, ale, ale bylo to jako, já jsem jako neuměla pochopit, že to nevyřešíte argumentama, jo. Já jsem si myslela, že když budu mít argumenty, když předám dostatek informací, tak najednou ty lidi to pochopí a bude to dobrý. A ono úplně to tak nefungovalo. Hodně jsem se o to snažila. Jako byli fakt lidi, který je to zajímalo v určitém věku. Vlastně i jedna moje kamarádka začala jako taky potom chodit vlastně do církve z té třídy a tak. Takže jako na tom Gimplu jsem hodně diskutovala. Takže asi diskuze byla ten začátek takový, jako, že tak, no.
0: Měl jsem připravenou jednu otázku a přemýšlím, skoro bude zbytečné ji pokládat. Možná se toho dotkneme. Mm-hmm. No to vycházelo z toho, že jeden americký autor, řečník a apologeta Mark Mittelberg rozdělil evangelizační styly na 5 základních. A myslím si, že už teď za tu dobu by asi člověk tě mohl někam zařadit, když uslyší ty možnosti.
1: Jo.
0: Tak ten první styl je konfrontační, mm-hmm. neboli přímý, potom je intelektuální, který je víc možná o logice věcí, potom je příběhový, takový víc jako svědecký a na ty příběhy, pak je jako vztahový, inkluzivní, který je hodně o tom jako jeden na jednoho dlouhodobý vztah, pak je sloužící, ten je takový víc praktický a v novějších materiálech přidal ještě 6., to je zvací styl, že člověk prostě zve ty druhé, ať už prostě k Bohu nebo do církve. Tak už jsi zmínila ty diskuze, tak to tak trošku vypadá na ten konfrontační styl. Zařadila by ses tam a mělo i tohle nějaký vývoj.
1: Rozumím.
0: Toho, že jsi začala u diskuzí a...
1: Jako ono to fakt, myslím si, že dřív jsem tíhla k tomu logickému, nebo tak nějak se to jmenovalo, ne? Tak je to hodně jako že o těch argumentech, jako evoluce, důvody, proč to Bůh prostě stvořil svět a evoluce je nesmysl třeba, nebo takhle. Ale pak jsem nějak postupně, jak Bůh proměňoval můj charakter, už mi není 3 dát, že jo? Tak Bůh mě proměňoval a já jsem vlastně jako pochopila, že jenom Bůh může ty lidi proměnit. Jenom Bůh k ním může mluvit. Já je nepřesvědčím o ničem, že jo? Jako já jim řeknu, že Bůh proměnil mě, ale nic jim říct nemůžu. Musí Bůh proměnit jejich srdce. Takže já jsem vlastně pochopila, že tenhle styl jako není úplně to, co jako funguje, aspoň pro mě. Takže myslím si, že když teďka mluvím s lidma, tak většinou asi je to ten přímý styl, jakože řeknu, hele, prostě Bůh tě má rád, jako takhle, ale není tam už taková ta fáze přesvědčím tě, že mám pravdu. Je to hodně o tom, že se jim snažím ukázat, co jim Bůh nabízí. A myslím si, že velkou součástí moje služby, jako to je považuji za nejdůležitější, je to, že se za lidi modlím. Protože si myslím, že, jak jsem říkala, já pro ty lidi neudělám nic. Já jim nemám co dát, vůbec nic, prostě mám prázdný ruce, jediný, co mám, je Ježíš. Takže jediná cesta, jak můžu ty lidi přivést k Ježíši, že dám prostor Ježíši, aby on k ním mluvil. A to vlastně vnímám, že je možný hodně skrze tu modlitbu. Takže já vlastně většinou ty lidi oslovím a pak prostě podle toho, jak jde ten rozhovor, tak podle toho je většinou nějaký moment, řeknu, hele, Ježíš se tě, jo, může něco pro tebe udělat, tak prostě se za něj modlím a tak. A fakt ta modlitba, to je to je bomba prostě, to fakt funguje a lidi prostě, lidi se to dotýká, no.

0: Jedinou informaci, kterou jsem o tobě měl, než jsem tě oslovil na rozhovor, tak byla, že Eva chodí evangelizovat do ulic, je nadšená, natoč s ní rozhovor. Takže od těch diskuzí ve škole se to přesunulo do terénu, do ulic.
1: Rozumě.
0: Jak to vypadá v tvém případě?
1: Tak můžu říct takový teď k tomu příběh? Jo. No, a já jsem vlastně, tyhle ty diskuze probíhaly dlouhý roky, ale vlastně potom jsem prošla takovým evangelizačním kurzem, nejme tomu, zase proti své vůli, jako většinou se děje v mém případě. A bylo to úplně tak, jakože se to sdělo v církvi a teďka táto mě do toho nutil a teďka prostě já jsem tam tak chtěla, nejdu, ale prostě nutil mě, takže jsem tam nakonec šla. A mně se to hrozně ani nelíbilo, bylo to hrozný, jako pro mě. A pak jsem vlastně ještě šla na jeden další kurz, zase proti své vůli. Jo? A to prostě, nevím, Bůh prostě se mnou musí jednat velice tvrdě, protože jsem takový zabejčený beran. A teďka právě, a já jsem potom byla ještě na další akci, po těch dvou tady těch vyučování, čím jsem prošla, tak jsem byla na jedné akci, na Silvestra. A mně se tam hrozně nelíbilo, protože jsem měla pocit, že tam jsou sice mladí křesťani, ale nikdo z těch lidí tam nemluví o Ježíši. Že to bylo, já nevím, mě to přišlo jak seznamovák. Prostě jo, já jsem to tam vůbec nehodila. Tak jsem prostě odešla a teďka až jsem se modlit. A říkám, Bože, to je tak hrozný, prostě ať se to změní, ať lidi už tě následují. Úplně takový, jako prostě jsem volala k Pánu a Bůh na mě úplně promluvil, úplně tak, tak jako hodně a říká, a tak co tady bolíš, jako jo? Já už jsem ti dal nástroje pro to, abys to mohla změnit. Jsem tě donutil jít na to vyučování, tak teď to použij. A tak vlastně mě Bůh tomu vedl, a takže já jsem na Silvestra, Silvestr 24-25, mě Bůh řekl, ať chodím každý týden pravidelně ve svém městě a sdílím to, co jsem se naučila, jo? Takže to bylo, že jsem přišla domů a říkám, toho mě Bůh řekl. A teďka jsem čekala, všichni budou jásat, jo, to je skvělý. A teďka všichni zareagovali úplně stejně. Je zima, počkej na jaro. Jako jo. Prostě je zima, na té ulici nikdo nebude, prostě jo. A jako, a tak budeš chodit sama, jako to prostě nemůžeš. To ještě tě tam někdo ublíží. A já úplně ne, ale mě to Bůh řekl, já jdu prostě, ne. Takže jsem šla a začala jsem chodit prostě v pátek po práci, hodinu a vlastně tak to začalo a držím to od té doby, se snažím to fakt držet a vlastně probíhá to tak. A teďka ta otázka. Takže takhle to začalo, fakt mě k tomu Bůh jako dotlačil, nebylo to úplně jako, prostě fakt to tak Bůh připravil, jako Evo, už vylezeš prostě z toho gauče. Takže vlastně probíhá to tak, že já většinou přijdu, jo, představme, že se neznáme a teďka přijdu jako dobrý den, můžu se vás zeptat na pár otázek, máte chvilku, když ten člověk řekne, že nemá, tak jdu dál, když řekne, že má, tak se ho zeptám, jak je spokojený ve svém životě. Což je taková jako možná nečekaná otázka, ale mě ta otázka přijde super, protože vlastně některý lidi jsou hrozně nespokojený ve svém životě. Jsou třeba zraněný, jsou nemocní, jsou, já nevím, umřela jim manželka, nevím, prostě něco se jim děje. A když tohle slyšíte, tak vlastně můžete hned nabídnout tu modlitbu, můžete hned prostě jim říct, a Ježíš to může změnit. A vlastně je to skvělý začátek. A když řeknou třeba, že se mají dobře, nebo jste takovou nějakou fádní odpověď, tak si zeptám druhou otázku, jestli si myslí, že by to Bůh mohl nějak změnit, to, jak se cítí. A to právě otevře to, že vlastně oni už mluvili o sobě, což mají lidi rádi, že jo? A potom vlastně si představí vlastně, jak by mohl Bůh jednat v jejich životě, že je to taky konkrétní. Není to taky jako věříte v Boha, to je taky jako hodně lidí jako už ucukne. Ale když se chytíte na to, že můžou mluvit o sobě, tak potom jsou otevřenější mluvit o Bohu. Takže to je takový začátek, pak už se to strašně jako rozjíždí, takže pak už se nedá říct, co se pak děje, protože to je po každý jiný, ale tím začínám, no.
0: A řekla bys, že jsou Češi nebo Jihlavané duchovně hladoví nebo možná takový laxní nebo najdeš pestrou paletu lidí?
1: Já myslím, že hrozně záleží na věku těch lidí. Že mně přijde, že mladá generace, neřekl bych, že je hladová po Bohu, to mi přijde jako takový, to by se mi líbilo, ale to nevím, jestli úplně je, ale je tam určitě hlad po něčem víc, než co mají. Určitě je tam hlad po nějakým jako duchovnu. Myslím si, že ještě nechápou, že je to Bůh většinou, ale určitě jako vědí, že prostě to, co mají, to, co jim nabízí tenhle svět, tak prostě není to ono, není to prostě to pravý. Ale třeba u té generace střední, jako mých rodičů, to musím říct střední samozřejmě, a tak ti jsou, to jsou tvrdí šutráci teda, no. To jako většinou je to hodně jako náročný. Jako jsou samozřejmě lidi, kteří jsou fakt otevřený. Přijdou a řeknou prostě, já vím, že jsem hříšný a vím, že prostě, jo, fakt jsou to lidi, ale je to výjimka. Většina lidí vám řekne, že se má dobře, že Boha nepotřebuje a že Bůh je vedlička. To je většinou, jako jo. A potom jsou ta nejstarší generace a tam je to úplně různý. To se fakt na to, to nevím. To, protože někteří vyloženě starší lidi jsou úplně nejhorší skupina, protože ty ví všechno nejlíp. To jsou takový ti lidi, co prošli životem a co jim bude mladá holka vyprávět, že jo? A nebo jsou jako naopak hrozně pokorní. Takový jako, že třeba fakt prošli, jako já nevím, jsou katolíci třeba, nebo prostě, jo, jako, nebo jako jsou, většinou protestanta nepočkáte, starýho myslím, ale jako třeba prošli náboženstvím, nebo mají nějaký povědomí o Bohu, protože ta generace vlastně střední, tak komunismus to z nich vymlátil, že jo, ale ta starší, tak to má ještě nějakou, pamatuje si, jak to bylo předtím, trošku, jakoby, nebo nevím, mám ten pocit z toho, takže vlastně ty jsou otevřený jako většinou, jako k něčemu, no. A třeba jsem měla úžasnou paní, to jsem potkala, a ta, když bylo 82, a ona mi říkala, ty prdio, jako, a teďka jsem mi oslovila, a ona, no co se ptáte, nebo kdo jste, a tak. A pak já jsem mi říkala, že jsem křesťan, a ona se mě takhle podívala, jako úplně vykulený v oči a říká, vy jste křesťan, kde máte jako hábit, nebo já, a já opět, no jako, tak ne všichni nosí hábit. A ona opět, vy jste první křesťanka, co jsem kdy potkala. 82 jí bylo, jo. A teďka, a ještě říká, vy jste tak moderně oblečená, já jsem si vždycky myslela, že křesťaní, já nevím, co si myslela, jo, ale já úplně, aha, tak děkuju, no. Takže některý fakt třeba, i ta starší generace, jsou fakt lidi, co neslyšeli o Bohu. Jako, jsou lidi, prostě jim 82, a nikdo jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy. Nebo to říká ta paní. Jo, nikdy jim neřekl, že Bůh je má rád. Nikdy neřekl, že Bůh je tady pro ně. Nikdo se za ně nikdy nemodlil. Prostě nikdy jim neřekl, co udělal Ježíš. To většina lidí absolutně neví. Jako ví, že Ježíš žil třeba, že je na kříži, ale neví proč. Neví o tom vůbec nic. Ta neznalost toho našeho národa o tom, co Ježíš udělal pro nás všechny, je absolutně alarmující. Jako to je fakt tragédie. Jako to i když jsou třeba lidi otevřený, většina neví nic. I třeba, když jsou z křesťanských rodin. Fakt neví, co udělal Ježíš. Fakt, když se jich zeptáte, proč Ježíš přišel na zem, tak jsem dostala za celý svůj život dvě dobré odpovědi od křesťanů. Jako jo? Ale prostě nikdo jiný nemá tušení, co Ježíš udělal. Jo? A to je šílený. Jako to prostě, to je, jako když tam fakt jako to slyšíte od těch lidí a mluvíte s 10 lidma ten den a všichni vám tohle řeknou, tak jako to nejde nejít. To člověk musí to nějak jako to sdílet, protože to je šílenost. Prostě to je úplná, to je hrůza. Mě to jako děsí, jak málo toho jako národ o Bohu víme. Pardon, to jsem se nějak rozjela.
0: Jseš toho plná, to je skvělé.

0: Už dříve zaznělo, že součástí toho, jak s lidmi jednáš a mluvíš, je, že nabízíš modlitbu. Už se stalo, že tu modlitbu někdo odmítl?
1: No, stalo, ale překvapivě jako většinou ne od ateistů, což je hrozně zajímavý, jo? Protože si představte, že prostě mluvíte s někým a řekne, Bůh není. A tak já si tam, a tak věříte v něco jiného, jako prostě něco nad, mezi větší než tenhle svět. A oni říkají, ne, po smrti nic není. Říkám, OK, v pohodě, věřte, čemu chcete, ale Bůh vás má stejně rád. Jo, řeknu třeba jenom tohle. A potom jim třeba řeknu, můžeš se za vás pomodlit, když třeba jste nevěřící. A oni, no to můžete, jo. A teď jako si řekněte tak z logiky věci, ne? Tak když nevěřím v Boha, nevěřím v nic, kromě tohohle světa, proč bych chtěl modlitbu? Jako proč, jo? Ale ty lidi většinou chtějí a jsou z toho i nadšený, jako jo. Musím říct, že modlitbu přijímají i ti největší kameňáci, největší ateisti přijímají modlitbu. Ale takový ty lidi, co jsou náboženský, když to tak řeknu, jako jsou třeba se jim to nějak nezdá, jo? Že třeba já nejsem katolík, takže třeba to se jim nelíbí, protože se na to třeba zeptají, že se naříci, že nejsem katolík, tak tě odmítnou modlitbu. Jo? To je asi jako nejvíc častá skupina, co to odmítne. A nebo kvůli času, že třeba už nechtějí se mnou mluvit, anebo se toho můžou zaleknout, to se taky někdy stane. Ale jako myslím si, že když se nezaleknou, tak fakt i ten největší ateista se chce, abych se za ní modlila.
0: Už vícekrát jsem slyšel, že často ta nabídnutá modlitba může být takovým zlomem v tom rozhovoru, že ten člověk prostě zažije nějaký třeba rozhodně. Boží dotek nebo boží jednání. 100%. Tak můžeš to potvrdit?
1: 100%. Úplně extrémní příklad. Mluvila jsem s jedním mužem a on jako říkal, mám se skvěle, že nepohodá. A já jsem říkala, tak můžu za vás aspoň pomodlit. A tak on říkal, jo. A tak jsem se ní pomodlila. A on potom, co jsem se domodlila, tak mi říkal, že se chce zabít. Jo. A začal mi sdílet věci ze svého života. Ty, Kubo, jestli to posloucháš, nezabíjej se, Bůh tě má rád. Tak. Ale prostě ta modlitba je takový otvírák. Otvírák pro ty lidi. Někteří fakt byli lidi, co byli uzdravení skrze to. Jo. Nebo třeba jsem se modlila za jednu paní. To teda taky další historka. Ale jako mluvila jsem za jednu paní a teďka ona prvně nic necítila, tak ale já jsem vnímala, musím se dneska jednat, ne? Tak jsem za ní pomodlila znovu, zase nic, jako jo. Po třetí, to už jsem se bála se jí zeptat, ale paní řekla, dobře, naposled. Tak jsem za ní pomodlila naposled a já jsem si říkala, jak se cítíte? A ona nemohla odpovědět vůbec. Úplně se klepala, Bůh prostě se jí dotkl, ne? A tak já úplně, tyjo, bomba, prostě, jo? Tak jsem začala něco vyprávět o Ježíši a o Bohu a tak. A teď jsem chtěla už odejít, už jsem neměla, co jim mám říct, už jsem fakt neměla, ani já jsem neměla slova. A teďka tam vedle přišla nějaká její známá. A já jsem už odcházela. A teď ta paní, no počkejte, vy se jako za mě nepomodlíte taky. A tak jo, tak jsem se modlila i za ní. A vlastně, jako ty lidi, když třeba je potkám i znovu, což se děje málo kdy, ale něco staré, tak fakt si nepamatujou, co se mi napovídala. Ale pamatujou si, že se jich Bůh dotkl skrze modlitbu. Jako ta modlitba je to, co ty lidi jako proměňuje. Fakt věřím moc modlitby, 100%.
0: Řešíš v tom svém přístupu, kdy tě Bůh něčemu povolal, chceš v tom mít tu pravidelnost, nějaké takové ty vnitřní boje, jako dneska se mě nechce, dneska třeba mám trému, dneska je na nic a jak s tím pracuješ, když chceš nějak stát v tom závazku a být v tom věrná a vytrvalá a zároveň přichází i třeba nějaké možná útoky nebo nějaké překážky.
1: Tak jako takhle, trému mám po každý. Než vyjdu, tak v ten pátek vždycky těch, že já chodím většinou ve 3 nebo o 3:30, tak prostě v pátek 2:40, tak už prostě se mi klepou kolena. A samozřejmě, když je hnusně, tak se mi nechce vůbec, prostě vůbec se mi nechce, když třeba prší, nebo sněží, nebo prostě, nebo je děsný vedro třeba, nebo tak, vůbec se mi nechce. Ale to jsem ještě tady nevypravila, ale já jsem v roce 2025, asi tak 4 měsíce potom, co jsem začala tu svoji službu, tak já jsem prožila to, jak se cítí Ježíš ohledně nevěřících. Já jsem prožila Ježíšovu bolest prostracený, což teda zážitek, nejsilnější zážitek mého života, nemůžu říct, že příjemný, jako jo. A když člověk prožije, nechce to moc rozebírat, že to takový jako, nevím, jak moc je to hodné pro široké spektrum posluchačů, ale Ježíš nás strašně moc miluje, jako lidi. A fakt ta jeho láska je tak ohromná k nám a zároveň jeho tak strašně bolí, že ho nenásledujeme. On za nás zemřel na kříži, on protrpěl strašnou smrt, prostě byl na tom kříži prostě hodiny, byl bičovaný, prostě zemřel, udělal všechno, co mohl a my ho stejně jako národ nechceme. Ta jeho bolest pro ten náš národ je strašná. Jako, já jsem jí prožívala tak půl hodiny a měla jsem toho fakt plný brýle. To je hodně jako zlehčení situace. Jako myslím si, že bych asi umřela, kdyby to trvalo delší dobu. Teď to zase přeháním trošku, ale ta jeho bolest je šílená. Jo? A když to člověk, samozřejmě se nedá předat, jo? Ale když to prožijete, tak to nejde ignorovat. To, i kdybych prostě, já nevím, kdyby mě usekly ruce prostě, nebo nohy, nebo já nevím, tak prostě stejně musím jít, protože to, co Ježíš prožívá, je tak větší než cokoliv jinýho, než nějaký to, že mám trému. Prostě to je úplně jako blbost prostě. Nebo jako to není důležitý. Jako důležitý je to dělat aspoň tu malou část, co já můžu udělat. Takže tak, nemám žádnou výmluvu.
0: A pokud přichází ta tréma nebo situace, že se mi nechce, dneska je blbý den, tak to beru, že to je možná nějaká vnitřní překážka. A když už se člověk překoná, odhodlá, je v tom terénu, tak zažila jsi i třeba nějaké vyloženě jako nepříjemné situace, tak jako ti lidi dopředu řekli, někdo ti může ublížit, nebo byla třeba i nějaká situace, kdy
1: jako
0: bylo nepříjemné?
1: Určitě, když to bylo nepříjemné, jakože třeba na mě někdo chtěl zavolat policii, nebo takovýhle momenty byly, což jako bylo trošku úsměvný, ale jako já fakt myslím si, že mě Bůh hodně chrání. Myslím si, že je to i to, že to je určitě důležitý taky říct, že vlastně za mě se modlí spoustu lidí, že já nejdu a není to můj projekt. Jako to je úplná blbost, jako jo, to už vůbec není můj projekt, jako to vůbec, ale jako fakt to je věc, kterou jsme i vzali jako naše církev. Jsme to vzali za svý jako společně a vlastně věřím tomu, že se za mě fakt ty lidi modlí a já vnímám tu ochranu, když jdu. Tak je to, není to jako že si jdu sama svévolně, nikdo o tom neví, všem je to fuk. Fakt za mnou stojí modlitby spousty lidí. A pokud to někdo teď prožívá, to z posluchačů, klidně se za ně modlete, každá modlitba se hodí. A ty modlitby si myslím, že mě chrání. Musím, že jsem fakt neměla jako vyloženě, že jsem se bála o život nebo tak. Jako, vzhledem tomu, že jsem holka, tak jsem samozřejmě měla momenty, kdy to bylo ze strany určitých mužů takový nepříjemný, jako třeba, jo, nevhodný návrhy a hodně nevhodný otázky a tak, ale nic mi nehrozilo, jo, to prostě třeba nepříjemný, člověk neví, co s tím úplně dělat, jako jo, ale jako nic vlastně se mi nikdy nestalo, takže díky pánu za to, no.
0: Díky i za tu zmínku, že jsou lidi, kteří v tom stojí s tebou, tou modlitbou, a tak mě napadá, jestli v tom jsou i lidi, kteří jdou aktivně s tebou nebo v tom terénu si sama.
1: Jakoby není to tak, že jsem vždycky sama, jo? Když jsem začala, tak jsem byla hodně jako sama, ale vlastně ty lidi, co se, protože fakt věřím tomu, že to není jako náhoda, že to dělám, jo? Že to je boží projekt, ne můj, že to Bůh mě k tomu donutil v podstatě, takže vidím to, že to má jakoby ovoce, že to jakoby získává si srdce dalších lidí, takže teďka vlastně začal člověk ve sboru se mnou chodí, takže ten se mnou někdy chodí. Párkrát se mnou byla mě mamka, jednou se mnou byl můj tačka. Jo, nějaký třeba někdo se ke mně přidá, ale není to úplně pravidelný teďka, ale věřím tomu, že i můj Bůh dává i někoho, s kým budu chodit pravidelně, ale abych byla upřímná, tak většinu času jako jdu sama. Za tu dobu, co to dělám, tak jsem vlastně většinu dala sama.
0: Říká Eva Rodová, host aktuální Hlásky. Já ti moc děkuju a věřím, že na posluchače mohl alespoň z části dýchnout ten tvůj elán, to nadšení, ta horlivost pro evangelium, pro to, aby se to dostalo i k dalším lidem. Věřím, že se nevidíme, neslyšíme naposledy, že i v budoucnu budeme moci třeba předat nějakou zprávu o tom, jak si tě Pán Bůh používá. Moc díky.
1: Určitě budu ráda.
0: Za tvoji ochotu.
1: Tak děkuju a děkuju za všechny, že to posloucháte.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
4: Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Jsme rádi, že můžeme, že smíme a můžeme také díky vám, kteří nás podporujete. Děkujeme všem, kteří se za nás modlíte. Děkujeme všem, kteří posíláte finance. Bez toho bychom opravdu nemohli pro vás dělat to, co děláme. A snažíme se z celého srdce vám přinášet naději do vašich všedních dnů. A pokud nejste mezi našimi podporovateli, můžete se jimi zcela lehce stát.

0: Dnes je 20. května a svátek má Zbyšek. Jméno Zbyšek je velmi oblíbené, především v Polsku. Jde vlastně o domácí podobu jména Zbyslav nebo Zbigněv. První složku jména tvoří sloveso zbíti, takže by mohlo jít o člověka, kterému zbývá hněv. Najdou se ale i výklady jako posilující hněv nebo rozlícený bojovník.
1: Kalendárium.
0: 20. května 1498 Portugalec Vasco de Gama přistál v Calicutu na západním pobřeží přední Indie. Byla tak objevena mořská cesta do Indie. V roce 1737 byl 20. května hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf biskupy Davidem Nitschmannem a Danielem Arnoštem Jablonským vysvěcen na biskupa jednoty bratrské. A v roce 1927 právě 20. května americký pilot Charles Lindbergh odstartoval z Long Islandu v New Yorku a vydal se do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezipřistání a Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. Narozeniny by slavil například Honoré de Balzac, francouzský spisovatel a dramatik. Narodil se 20. května 1799. Představitel realismu a romantismu bývá považován za zakladatele takzvaného kriticko-realistického románu. No a když už jsme mluvili o letu, máme tady jméno Jana Kašpara. V roce 1883 se narodil právě 20. května tento průkopník české aviatiky. Je nejznámějším z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Slavný let Pardubice Velká chuchle, který jej proslavil, uskutečnil v sobotu 13. května 1911. Vzdálenost 121 kilometru překonal za 92 minut ve výšce asi 800 metrů. 20. května 1506 zemřel Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec, objevitel Ameriky. Došel k názoru, že země je kulatá a byl přesvědčen, že indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem přeplutím Atlantiku. Aby tuto teorii dokázal, potřeboval štědrého sponzora, který by tuto výpravu financoval. Když neuspěl v Portugalsku, přestěhoval se roku 1485 do Kastýlie, kde se snažil přesvědčit královský dvůr. Po 7 letech se mu konečně podařilo získat pro svůj plán kastilskou královnu Izabelu a jejího chotě, aragonského krále Ferdinanda. Se třemi loděmi, které se jmenovaly Pinta, Niña a Santa Maria a s posádkou asi 90 mužů se 3. srpna 1492 vydal na cestu. Po dlouhé a velice náročné plavbě přistál dne 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno San Salvador. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii. Proto zdejší obyvatele nazval Indios, Indové. Odtud Indiáni. Téhož roku objevil také pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy. To je tedy Kryštof Kolumbus, kterého si dnes připomínáme. Posloucháte Rádio 7, míříme k poledni. Pomalu, ale jistě. A míříme tam Žalmem 23.

Pán je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi ležet na zelených pastvách. Pán je můj pastýř, nic mi nechybí. Pro své jméno mě vede, i když bloudím, i když kráčím údolím, stínu smrti, nebojím se zla, protože ty jsi se mnou. Tvá hůl a tvoje berla mě chrání a těší. To byl Aaron Schust. A žalm 23.

Překročili jsme poledne a vstoupili do odpoledního času. Dnes je středa 20. května a vy posloucháte Rádio 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Do odpoledního času vstoupíme společnou modlitbou. Můžete se přidat. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že můžeme teď pozvednout k tobě svůj hlas a svoje oči, svoji naději, svoje srdce. Děkujeme ti za to, Pane, že vždy je vhodný čas. Děkujeme ti za to, že jsi na blízku těm, kteří k tobě volají, a dokonce jsi na blízku i těm, kteří o tobě nevědí. Děkujeme ti za to, že dáváš naději do každého dne. Děkujeme ti, že i ten dnešní den je den, nad kterým ty stojíš pevně, nad kterým jsi svrchovaný Bůh a Pán. Děkujeme ti za to, že nejsme to my, kdo se držíme tebe, ale seš to ty, kdo držíš nás. A tak tě prosím, aby to mohli zažívat mnozí lidé, kteří to ještě nezakusili i toho dnešního dne. Že seš ten jistý, ta jistota pravá, ta naděje, která vytrvá, a ten, kdo vytrvá až na věky. Děkuji ti za to, Pane, že jsi věrný ve svém slově. Tak kéž to zní i naším vysíláním dnešního dne, že jsi Bůh, který dal kvůli nám to nejcennější a stále má otevřenou nároč pro každého člověka. Děkuju, amen.

Tak to byla jedna hebrejská. Když se podívám na to, co mi dáváš, svět už mi nemá co nabídnout. Odpuštění, radost a pokoj mě naplňují a starosti odplouvají. Nic mi nechybí, zpíval Shiloh ben Hod. A po následující písni nás čeká čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu povídek Mirka Vostrého s názvem Muzikant na jezeře. Píše se rok 1950 a František chce nelegálně opustit zemi. Podle instrukcí převaděče se dostal k hranici, celý den se skrýval v seníku a jen těsně unikl pohraniční hlídce. V noci překročil hranici do Německa, kde ho zadrželi američtí vojáci a odvezli na stanici. Tam zažil první pocit svobody. Byl přátelsky vyslýchán a bylo mu naznačeno, že by mohl spolupracovat se zpravodajci. Při převozu do tábora ale došlo k chybě. Američané na lesních cestách zabloudili zpět na československé území, kde je zastavila hlídka. František byl vydán zpět a zatčen. Čte Vladimír Hauser.

0: Kapitán státní bezpečnosti Arnošt Němeček zrovna dočítal čerstvé pokyny z ústředního výboru KSČ, když mu na stole zazvonil telefon. No, to si pospíšili. Asi jim pěkně hoří koudel u zadku, zhodnotil. Bylo mu totiž jasné, že na druhém konci drátu netrpělivě čeká jeho nadřízený podplukovník Doubek, zástupce velitele sektoru vyšetřování. Chce si ověřit, že Němeček chápe, jak je tento případ urgentní a co s tím hodlá dělat. Jo, bohuši, zahlásil se zcela nepředpisově. Už jsem to přelouskal, je mi to jasný. A zítra pro tebe budu mít první zprávy, samozřejmě dobrý, jak jinak.
1: Počkej, Arnošte, to nejsem já, teda jsem, odpověděl značně nervózní hlas.
0: Tohle není Doubek, tak klid, upokojil se Němeček. Aby se dostal ke slovu, musel by rázně zařvat. Měl ale pocit, že svému podřízenému něco dluží, tak to neudělal.
1: Musíš mi pomoct, pomůžeš? Dostali tátu. Napadlo ho osla jednoho, že zmizí za kopečky. Já o tom neměl ani páru. A teď ho mají v domažlicích. Je mi jasný, že chystáte ten proces, ale slib mi, prosím tě, udělej cokoliv. Táta nesmí dostat pro vás. Hlavně ne pro vás.
0: Hlas zněl tak zoufale, jak Němeček ještě nikoho neslyšel. Pohodlně se rozvalil na židli a chvilku si srovnával myšlenky. A není to vlastně dobrá zpráva? Tohle vypadá, jako kdybych nejenom mohl smazat svůj dluh, ale navíc můžu někdy, kdo ví, počítat s protislužbou. To se může hodit. Měl chuť si znovu zapálit dýmku, která vyhasla poté, co mu Boženka přinesla ty pokyny z hora.
1: Arnošte, seš tam, slyšíš?
0: To mě podrž, němu snad opravdu teče do bod, pomyslel si Němeček. No, není divu, táta je táta. Jo, slyším. Víc neřekl. Tuhle chvíli si potřeboval pořádně vychutnat.
1: Říkám, ne pro vás. Jinak cokoliv, klidně do životí, to je jedno, chápeš? Prosím, Arnošte.
0: Jasně, Bedřichu, rozumím. Snadný to ale nebude, to víš, s nějakým vykořisťovatelem jsme počítali a on tou svojí muzikou navíc poklonkuje imperialistům. Krásně nám to do případu pasuje, ale že seš to ty, přemýšlet nepotřeboval. Dramatická pauza se ale teď náramně hodila. No, myslím, že by to mohlo jít. Snad. Bedřich Veselka si nahlas oddychl a bylo mu jedno, že to Němeček musel slyšet. Víš to sám, pokračoval Němeček. V tom procesu budeme mít 11 spiklenců, nepřátel republiky. Zrovna jsem se dočetl, že 4 z nich půjdou na šibenici. Živnostník má samozřejmě být mezi nima, ale Němeček s uspokojením poslouchal rychlý dech přicházející z druhého aparátu. Máme tam jednoho hajnýho, 2 bejvalí důstojníky z Anglie, Kulaka, Faráře, ten je důležitý, a pak ještě pár drobných ryb, například odrodilýho komunistu. No, to by snad mohlo stačit. Slíbit ti nic nemůžu, ale snad, možná. Bedřichův hlasitý povzdech se Němeček rozhodl považovat za výraz nehynoucích díků. Pro jistotu ale dodal, jistý to ale není, to ti je doufám jasný, znáš Doubka. A ti nahoře, škoda mluvit, jak vidějí vykořisťovatele, tak mají rudo před očima.
1: Děkuju, vážně, moc. A Arnošte, prosím tě, ať se k němu chovají slušně. Je mi jedno, kolik dostane, zavinil si to sám, ale víš, co myslím, ať nedělají, co není nutný.
0: Jo, myslím, že si rozumíme, potvrdil Němeček. Nějaké nechutnosti v tomhle případě opravdu nebudou zapotřebí. Zavěsil a konečně si mohl zapálit nedokouřenou dýmku. Život je fajn. Něco uděláš a ono se ti to jednou vrátí.

0: Nějak se nám ten výlet za hranice zkomplikoval, podíval se vyšetřovatel do mažlického oddělení STB na k smrti unaveného Františka. Že ano, soudruhu Veselko. František neodpověděl. Ani nepřikývl, i když ten muž na protější straně stolu měl naprostou pravdu. Že jste v loji, to asi vidíte sám, že ano? Mírně zakrslý, obtloustlý chlap, co stál za Františkem, si pleskl obuškem do dlaně. I kdyby ho byl František nespatřil, když ho uniformovaný esenbák přivedl do kanceláře a posadil ho na židli, věděl by o něm. Silný odér několik dní starého potu totiž nevzniká jen tak. Obvykle ho má na svědomí právě taková gorila, tedy spíš gorilka. To ale nic neměnilo na tom, že kdyby za ním nestál, cítil by se František bezpečněji. Vyšetřovatel pokračoval. Vám už asi nestačilo škodit naší lidově demokratické republice doma. Chtěl jste přeběhnout ke svým imperialistickým kumpánům a dát se plně do jejich služeb, že ano? František se nepohnul. Ani jediným svalem v obličeji nenaznačil, že vyšetřovatele vnímá. Natož pak, jak mu to jeho, že ano, začíná lézt na nervy. Chlap za ním napřáhl obušek nad hlavu. Počkej, Láďo, sklidnil ho vyšetřovatel a doplnil to pokynem ruky. To nebude nutný. Soudruh Veselka se ještě nestačil rozkoukat, ale teď už začne spolupracovat, že ano? Pohlédl na Františka. Ten neodpověděl, ale viditelně stuhl a očekával ránu. Ta prozatím nepřišla. Vy jste v loji, protože o vás toho víme víc, než byste chtěl. Co nás ale zajímá je, kdo vám v tom útěku pomáhal. František stále mlčel. Vyšetřovatel třískl dlaní do stolu. Ptal jsem se, kdo ti pomáhal, rozuměl jsi mi dobytku? František na židli nadskočil. Rychle přikývl, jakože ano, rozuměl. Tak kdo? Ale horem, koukej to vysypat. Stejně všecko víme. Chci to ale slyšet od tebe. Jména, všecky, hned teď. Gorilka udělala dva kroky, aby ji František vedle sebe viděl i zrakem upřeným na vyšetřovatele. Ten se na ni neodvážil pohlédnout, ale obušek, kterým si pleskala do levé dlaně, koutkem oka zahlédl. Měl dobře půl metru. Já začal. Já jsem... Byl to můj nápad. Nepotřeboval jsem, aby mi někdo pomáhal. Prostě jsem jel za kamarádem, on zrovna vdával dceru a když už jsem byl tak blízko hranic, napadlo mě a dost, zařval vyšetřovatel a gorilku tentokrát zadržet nestihl. František hlasitě sykl a chytil se rukama zezadu za krk. Zatmělo se mu před očima. Bolest mu pronikala od hlavy do všech končetin, do celého těla.
1: Ruce na stůl,
0: přikázal vyšetřovatel a podíval se na Láďu.
1: Klid, Láďo, chápu, že tě štve, když je někdo tak natvrdlej, ale soudruhu Veselkovi se už určitě rozsvítilo.
0: Přes nesnesitelnou bolest a s rukama na stole František vysvětloval, věřte mi, pane vyšetřovateli,
1: soudruhu nadporučíku, jasný?
0: Ano, soudruhu nadporučíku.
1: Tak kdo ti pomáhal? Kolik vás bylo? Kdo to byl?
0: František vteřinu či dvě usilovně přemýšlel. No, já ho neznám. Ten večer, než jsem pak odešel, za mnou přišel takovej chlap plešatej, 45 mu mohlo být, já jsem ho znal jenom od vidění, sedával občas v hospodě. A že je přítel, že musím pryč, jinak mě zavřou, Láďa se neudržel. Rána obuškem do kloubů prstů, které jsou položené na stole, bolí snad ještě pronikavěji než úder do hranice šíje a zátylku. František zavil, Ruce ze stolu se ale zvednout neodvážil. Očekával další bolest. Vyšetřovatel zvedl ruku a Láďův obušek pleskl neškodně do jeho dlaně. Pomůžu ti, chceš? Usmál se. František nevěděl, co má čekat, asi další ránu, ale s opatrnou nadějí se na vyšetřovatele podíval.
1: Jaromír Kolíček, farář jsem od vás, z toho podělanýho kostela, co? Byl to on, že ano, mluv.
0: Nebyl, vykřikl František.
1: Nebyl, soudruhu nadporučíku. Nebyl? Ale ano, byl.
0: František zakroutil hlavou.
1: A co je Čmínek?
0: Ve Františkovi hrklo, že to musel slyšet i vyšetřovatel.
1: Jindřich Ječmínek, kantor, komunista, svině jedna zrádná, to on tě navedl, že ano?
0: František rezignoval. Vědí všechno. Otec Jaromír ho sice k útěku nenabádal, ale pár dní předtím velmi neurčitě naznačil, že by František měl být opatrný. A někdo je spolu musel vidět. Není divu, kostel je veřejné místo. Jak ale můžu vědět o Jindřichovi? Od koho k sakru? Františka zaplavila beznaděj. Přikývl. Další bolest už nechtěl. Nemohl. Potřeboval se napít a spát. Hlavně pryč z téhle místnosti, pryč od vyšetřovatele, pryč od gorilky. Asi není žádný hrdina. Tohle není gestapo, tady je v daleko větším průšvihu a tihle dobráci jsou o dost odhodlanější. Vyšetřovatel se na židli opřel a snad minutu Františka pozoroval.
1: Vidíte, že to jde, soudruhu Veselko, pronesl mírně. Neměl bych vám to říkat, ale my vaše svědectví proti faráři Jaromírovi ani učiteli Ječmínkovi nepotřebujeme. Stejně o nich víme daleko víc, než vy tušíte. Co ale uvítáme, bude vaše přiznání.
0: Přisunul před Františka předem připravený záznam z výslechu a pero.
1: Takže, jestli jste přišel k rozumu, tak mi podepište tenhle protokol a máme to za sebou.
0: František na své zoufalé situaci viděl aspoň jedno malinkaté plus. Vlastně ne zas tak malé. Zřejmě na otce Jaromíra ani na Jindřicha neprozradil nic, co bezpečnost už dávno neví. Nedělal si ale iluze. Kdyby nevěděli, snadno by z něj všechno dostali. Dlouho by vzdorovat nedokázal. Dech se mu zvolna vracel do normálního tempa, když bolavou rukou vzal pero a podepsal, aniž si přečetl co.
1: Děkuju za spolupráci, soudruhu Veselko, uzavřel vyšetřovatel. Jenom prosím, nezapomeňte, co jste právě podepsal. Totéž doznáte u soudu. Kdyby se vám náhodou chtěla ztrácet paměť, tak se netrapte, já si to s váma ještě projdu, klidně několikrát, když to bude nutný.
0: Láďa si stoupl tak, aby František nemohl přehlédnout ani jeho, ani obušek.
1: To bude v pořádku, Láďo, podíval se na něj vyšetřovatel. Soudruh Veselka si to všechno bude pamatovat. Zas tak moc toho není, že ne?
0: Otočil se zpátky na Františka. Ten z obušku přeostřil na vyšetřovatele a přikývl.
1: A teď, když už jsme na stejné notě, můžu vám, soudruhu Veselko, nabídnout kávu?
0: Než František porozuměl otázce, vyšetřovatel si odpověděl sám.
1: Nebo aspoň vodu, musíte mít žízeň.
0: Ano, prosím.
1: No, tak nic, vidím, že máte naspěch a já vás nechci zdržovat. Služba!
0: Dveře se rozlétly a vstoupil uniformovaný esenbák. Na vyčerpaného Františka to všechno bylo moc rychlé. Tak mu vyšetřovatel pomohl.
1: Styk! Odchod!

Vodu nedostal ani na celé. Co ale potřeboval ještě víc, byl spánek. Aniž si zul boty, bez tkaniček, ty mu služba sebrala, stejně jako opasek, ulehl na dřevěnou pryčnu a místo polštáře si pod hlavu složil dlaně. Usnul během pár vteřin a nevadila mu ani žárovka u stropu, která co chvíli zasla, aby se hned zase rozzářila. Soud bez přítomnosti veřejnosti, za to za dychtivé účasti rozhlasu a filmu, se konal překvapivě brzo. Už čtvrtý den po Františkově zatčení. Mezi obžalovanými, které bachaři postupně přiváděli, František poznal dva ze svých známých. Otec Jaromír na něj nevesele pohlédl a kývl na pozdrav. Za to v pohledu, který mu věnoval Jindřich, bylo něco víc, co František zpočátku nedokázal rozluštit. Pak mu to ale došlo. Že oni jim řekli, že v Brindě jsou kvůli Františkovi. Že František zpíval. Další, co nemohl přehlédnout, byla jejich chůze. Otci Jaromírovi bylo kolem 40 a Jindřich měl necelých 50. Oba se ale šourali s největším vypětím jako starci nad hrobem. Pro boha, co ti museli u výslechu zkusit? Ke spokojenosti žalobce i celého soudu všichni obžalovaní bezchybně převyprávěli naučená doznání. Ulevilo se i advokátovi, který se na tenký led obhajoby protistátních spiklenců vůbec nemusel pouštět. Čtyři z nich si od soudu odnášeli budoucnost, která se počítala na dny. Ostatní měli naopak jistý bezpočet let v těžkých žalářích, většinou v uranových dolech. František se ocitl mezi těmi relativně šťastnými.

0: Pár měsíců poté, co se jeho adresou stal tábor Nikolaj u Jáchymova, se František od velitele baráku dozvěděl, že mu za dobré chování na zítřek povolili návštěvu. Jakkoliv byl po celodenní šichtě vyčerpaný, obvykle usnul zlomek vteřiny předtím, než ulehl, tuhle noc toho moc nenaspal. Aneška konečně ji zase uvidí. A kdo ví, třeba přijde i s Bedřichem. Nástup na šichtu byl před svítáním a návštěva se měla konat k večeru. Celý den před sebou František neviděl skálu, kterou v mdlé záři svítilný rubal, ale Anešku. Cestou na barák si ho vzal stranou staršina Čedič. Byl to jeden z těch slušnějších bachařů. Občas s vězni prohodil pár vlídných slov. Tak konečně návštěva, co? František se usmál. Stejně mi to ale vrtá hlavou Veselka. Máte kluka, co by vám ho kdekdo mohl závidět a vás nenapadne nic lepšího, než se nechat zavřít jako podvratný živel a nepřítel lidově demokratického zřízení. Jak to myslíte, soudruhu veliteli? Zeptal se František. No, jako že jste natropil potíže nejenom sobě, ale i jemu. Strana má ale pochopení, rodiče si přece člověk nevybírá. Františkovi se zatmělo před očima. Bedřich a u bolševiků? To ne, to musí být nějaký omyl. Ten chlap si to musel pořádně poplést. Nebo snad... Počkejte, Veselka, zarazil se Čedič, když spatřil Františkův výraz. Chcete říct, vy jste o tom nevěděl? František neodpověděl. Najednou mu bylo pod psa. V baráku, kde sídlilo velitelství tábora, byla místnost se stolem a několika židlemi. Na jedné straně stolu se dával vězeň s bachařem za zády a na druhé návštěva. Když tam Františka přivedli, Aneška už na něj čekala. A nebyla sama. Vedle ní... Ne, toho vidět nechci, zrůdu jednu bolševickou. Jak mi to mohl udělat, to není můj syn. František měl prudkou povahu. Závěr si většinou udělal velmi rychle a tentokrát neměl dost času, aby o bachařových slovech zapochyboval. Bedřich teď pro něj byl na opačné straně bezedné propasti, přes kterou nevede žádný most, dokonce ani chatrná lávka. Sedl si a přivítal se s Aneškou. Co ten tady dělá? Zeptal se jí, jako by mluvil o někom, kdo tu není. Na Bedřicha se ani nepodíval. Táto... Až teď mu František pohlédl do očí. Jseš u nich, viď? U bolševiků. Bedřich sklopil zrak. František víc nepotřeboval. Byla to víc než jasná odpověď. S ním mluvit nebudu, oznámil Anešce. Ale Františku, Bedřich přece neskoušej to na mě. Já tady kvůli ním sedím a on... Tati, zkusil znovu Bedřich. Já... No jo, jsem ve straně. Anešce, která zprvu nerozuměla, to po chvilce došlo a s úžasem pohlédla na Bedřicha. Mami, jazyk se Bedřichovi lepil na patro. Nutně se potřeboval napít, jenže na stole žádná voda nebyla. Aneška na Bedřicha zírala, neschopna jediného slova. Její pohled přelétl na manžela a znovu na syna. No, jen ať ti to pěkně poví, Aneško, vyzval František Bedřicha skrze ženu. Já jsem vám to říct nemohl. Táta by mě zabil. Mami, prosím tě. Anešce se do očí nahrnuly slzy. To já taky.
1: Jak jsi mohl, Bedřichu?
0: Nekonečně dlouhou dobu nepadlo ani slovo.
1: Bylo by bývalo lepší, kdybys nám to řekl,
0: zkusila smířlivě Aneška, když se jí splašené myšlenky trochu usadily. Za Františkem se ozvaly kroky. Konec návštěvy, oznámil Bachař, přistoupil k Františkovi a za paži ho zvedl ze židle.
1: Počkejte, zaprosila Aneška a Bachař zaváhal. Františku, Franto, tady máš balíček. Bedřich ti nakoupil něco k jídlu.
0: Děkuju, Aneško, ale nechci. Od něj si nevemu nic. Otočil se k Bachařovi. Můžeme jít, soudruho veliteli.

0: Několik dlouhých let se pak František musel spolehnout na dobrodiní táborové kuchyně, jakkoliv prachbídné. Žádný balíček si od Anežky nevzal, ani když se dušovala, že je jen od ní. Bedřich s ní sice už nikdy nepřišel, František ji ale podezíral, že balíčky na přilepšenou obstarává on. Anežka by si to stěží mohla dovolit. Sama měla jen tak, aby přežila. Při příští návštěvě po nekonečných 3 měsících se František dozvěděl, že Anežku vystěhovali. Nedokázal tomu zabránit ani Bedřich, na to byl malý pán, vlastně soudruh. Sebou si mohla vzít, jen co se vešlo na korbu malé nákladní škodovky. Nezapomněla ale přibalit Františkův klarinet a saxofon. Vysadili ji někde nad Štěchovickou přehradou, jen tak na rozcestí. Jeden z esenbáků, kteří ji doprovázeli, ukázal přeslouku k lesu, kde stálo zanedbané stavení. Aneščin nový domov. Jak se Anežka později dozvěděla, majitelé domu museli odejít, když Němci začali v Povltaví budovat výcvikový prostor SS. A po válce se sem už neměl kdo vrátit. Anežka nesehnala práci, a tedy ani výdělek. Příležitostně ale lidem z nedalekého Nedvězí spravovala oblečení a v sezóně se nechávala najmout na sklizeň třešní, hrušek a jablek. S obživou i opravou domku, aby se v něm dalo bydlet i v zimě, která v této oblasti nebývá zrovna milosrdná, jí vydatně pomáhal Bedřich. Členství ve straně mu skýtalo určité možnosti, jak mámě přilepšit, i když by Anežka byla radši, kdyby se od komunistů držel v bezpečné vzdálenosti. Bedřich za ní jezdíval 2-3x do měsíce o nedělích a když se oženil, doprovázela ho často i Eva. Anežce hned padla do oka a jejich náklonnost byla vzájemná. Po čase přibyl další návštěvník, malý František, na kterého se Anežka vždycky těšila nejvíc. Nakonec si na samotě zvykla a bylo jí tam v rámci možností docela dobře. Bedřich, když zjistil, že máma často chodí k přehradě a bez hnutí tam dlouhé 10 minut stojí s pohledem upřeným na vodu, jí opatřil starší člun. Anežka zprvu nechápala proč, ale později byla ráda, že si může zaveslovat doprostřed jezera a v tichu mezi skalami přemýšlet. Na vodě jí bylo líp než na břehu. Rozlehlá hladina jezera ji naplňovala blahodárným klidem.
1: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

V repríze klíčového slova, které si budete moci poslechnout ve 13 hodin, bude Václav Umlauf s Kateřinou Hodecovou mluvit o duchovním rozlišování.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš.

0: Posloucháte Rádio 7, za chvilku bude 13 hodin. A ještě než se tak stane, tak jedno upozornění. Vzhledem k pracem na elektroinstalaci v našem domě nás čeká doufáme, krátký výpadek elektrické energie. Děkujeme za pochopení.
1: Ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život. Život

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém se už tradičně chápeme témat anebo významu slov, které nám mají pomoci pochopit něco v životě víc nebo hlouběji, tak abychom žili pravdivější a vydanější život směrem k Pánu Bohu. Se mnou ve studiu je dnes Václav Umlauf, filozof, teolog, taky publicista, katolický kněz, člen jezuitského řádu a vysokoškolský profesor. Václave, vítej.
2: Děkuji za pozvání a jsem rád, že můžeme společně řešit témata, která jsou nám všem společná a doufám, že i pro posluchače zajímavá a přínosná.
1: To já taky doufám. Dnes se totiž budeme věnovat duchovnímu rozlišování. Známe to všichni. Dnes a denně jsme vystaveni nejrůznějším volbám. Někdy je to volba takzvaně malá, každodenní, všední, ale někdy stojíme před závažnými rozhodnutími, které mají potom důsledek do daleké budoucnosti, možná pro celý náš život. Jak se rozhodovat? Jak poznat ty pravdivé zdroje a jak rozpoznat, jestli to, co si myslím, jsou myšlenky od Boha nebo od toho zlého? Nakolik Bohu podsouvám svoje představy o budoucnosti a tak dále? O tom všem bychom si dnes měli povídat. Václav je pro mě osobně důležitý člověk v životě, protože mě uvedl do duchovních cvičení a společně také často o tomto tématu mluvíme, takže ještě jednou, Václave, vítej. Já bych ráda, abychom si na začátek možná ujasnili nějaké dojmy. Když se mluví o nějakém formování zbožnosti, o duchovních cvičeních, často se používají slova jako kontemplace, meditace, rozjímání a tak podobně. Můžeme si ty pojmy nějak definovat?
2: Dnes obecně platí,

Jsme rádi, že se nám už podařilo obnovit vysílání Rádia 7. Výpadek byl způsobený odstávkou elektrického proudu, takže dnešní písničky na přání nemohly splnit ta vaše přání. Ale zítra mezi 14. a 15. máte další možnost.

Je 15 hodin, posloucháte odpolední program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. A tak jako každý všední den touto dobou i teď je před námi modlitba za Ukrajinu. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že slyšíš všechny modlitby, ať jsou k tobě vysílány odkudkoliv. A tak i teď pozvedáme svůj hlas k tobě, abychom se modlili za Ukrajinu, za válku, která tam už tak dlouho řádí, za lidi, kteří tam žijí, přežívají, za ty, kteří nemají naději, nevidí naději. Prosíme za ty, kteří bojují, ať už jsou na straně té nebo té druhé. Smiluj se, Pane, smiluj se a dej milost, ať může nastat klid zbraní. Ty jsi Bůh pokoje, prosíme tě, dej svůj pokoj, dej řešení, Pane, do tohoto zdánlivě neřešitelného konfliktu. Pohni s těmi, kteří rozhodují tady na zemi, a my víme, že ty seš nad tím vším. O to víc tě prosíme, aby ses smiloval nad Ukrajinou a dal jí opět svobodu. Děkujeme. Amen.

této hodince, která se nám otevřela, nahlédneme také do kalendáře, který říká, že je dnes 20. května, svátek má. No kdo má svátek schválně, jestli pak to víte. Podíváme se také na do Bible pro 21. století, to bude ve 3:15, otevřeme Matoušovo evangelium. A abych nezapomněla, ve 3:15 nás čeká také biblická úvaha Romana Touška. Tak jsem to vzala trochu na přeskáčku.

Dnes má tedy svátek Zbyšek. Jméno Zbyšek je velmi oblíbené především v Polsku. Jde vlastně o domáckou podobu jména Zbyslav nebo Zbigněv. První složku jména tvoří sloveso zbíti, takže by mohlo jít o člověka, kterému zbývá hněv. Najdou se i výklady jako posilující hněv nebo rozlícený bojovník.

Často se jako křesťané dostáváme do dvojího tlaku. Z jedné strany se ozývá otazník společnosti, na co je ta církev vlastně dobrá. A z druhé strany se my sami ptáme, proč ta církev vlastně existuje. Motivů a důvodů k takovým otázkám můžeme mít mnoho, ale jedním z nich může být rozčarování z toho, že naše současná podoba církve se v nejpodstatnějších věcech ne vždy kryje s obrazem první církve popsané v Bibli. Od nepaměti se do církve periodicky vrací otázka, nakolik je svědectví prvních křesťanů vzorem i pro nás a nakolik je to neopakovatelná zkušenost, kterou zažívat prostě nemůžeme. Toto naše společné zamyšlení se bude ubírat spíš tou první cestou, tedy že svědectví o práci Božího ducha mezi prvními křesťany je víc vzorem a pobídkou k akci, než jenom historickou statí. Co to v té Bibli vlastně máme napsáno? Pán Ježíš Kristus přišel jako Bůh a stal se jedním z nás. Vzal na sebe kromě naší podoby i naší omezenost a především kompletně celé naše porušené a bezbožné lidství. S tímto nákladem se postavil před Hospodina, aby byl souzen a spravedlivě odsouzen odvržením od svatého Boha, ač on sám byl bez viny. V Kristu umírá ten pomíjitelný a Bohem zavržený lidský život a skrze vzkříšení vstává k životu ten nový život, nepomíjitelný, zrozený z Boha, čistý a plný naděje a Boží slávy. A potom přichází letnice, kdy Ježíšovi učedníci zažívají od základu proměnu svých životů. Jsou pokřtěni Duchem Svatým, který v nich a skrze ně ten Kristův nový život uskutečňuje. Přichází na svět nová Kristova církev. Ale pak přichází moment, nad kterým se spolu s vámi chci hlouběji zamýšlet. První církev, ten vzor všech vzorů, přichází ke svému pánu s modlitbou za nové zmocnění ke službě. A to je právě ten moment, který nás právem povzbuzuje k přemýšlení o životě z Božího ducha po vzoru první církve. Není to totiž v posledu ta církev, která by nám byla tak úžasným vzorem, ale je to sám Kristus, který na své církvi zjevuje svou přítomnost a chuť mezi námi a s námi něco zásadního dělat. Kdo je plný Božího ducha, ten poznává především Krista, jeho lásku k člověku i jeho moc k naší záchraně. Jen si připomeňme, o čem ten příběh vlastně byl. Církev se shromáždila k tomu, aby se modlila. Aby prosila pána církve, aby mohli dál zvěstovat evangelium bez bázně a hany. Otřáslo se místo, kde byli naplněni Božím duchem a potom opravdu s odvahou mluvili Boží slovo. Ale kromě toho se stalo ještě něco dalšího. Stalo se z nich společenství jednoho srdce a jedné mysli. Když teď budeme přemýšlet o církvi, když budeme přemýšlet o té výzvě k probuzení, tak si dovolím říct, já budu trochu šít do vlastních řad. Budu kritizovat církev a budu říkat, jak to s námi není dobré, ale nebudu to myslet ve zlém. Spíš je mým cílem to, aby nám vykoukla pravá podoba církve, která je tvořena Božím duchem a ne lidskou snahou. Co je to v podstatě církev? Ježíš sám to pověděl velice jednoduše. Tam, kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Tedy církev je setkáním lidí s Kristem uprostřed. To, co dělá církev církví, je Kristus uprostřed lidí. Já mám ale za to, že v současné době bychom tu definici církve pojali asi jinak. Kde se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam se musí nejprve domluvit, co budou dělat. Kdo uvaří kafe, kdo to zaplatí, jak budou vypadat webové stránky, anebo kde se sejdou dva nebo tři, tam je třeba určit, kdo mezi ně smí a kdo mezi ně nesmí. Mimochodem, co myslíte, že o nás říkají naši přátelé? Ne nepřátelé, ale právě ti, kteří nám fandí. Mí přátelé říkají o našem sboru v Bystrém. Máte perfektní programy pro děti, postavili jste krásnou modlitebnu, je tam přátelská atmosféra, a o mě říkají, že jsem prý zábavný kazatel. Ale kolikrát místo toho naši přátelé řeknou i to legendární v skutku je mezi vámi Bůh. Možná, že mnohá rozčarování z církve, jak od lidí věřících, tak nevěřících, pochází z nenaplněného očekávání, že církev nebude další pozemskou lidskou sešlostí,
a organizací, ale místem, kde člověk nachází spásu, protože se setkává s živým a milujícím Bohem. Církev tvoří přítomnost Krista, kterou uskutečňuje Duch Svatý. Proto jsou letnice a opakované naplňování Božím duchem nezbytnou zkušeností církve až do příchodu Kristova. Vždyť nejde o vnější projevy a znamení, ale o samotnou přítomnost Ježíše Krista mezi námi.

To byl Roman Toušek a jeho první zamyšlení z cyklu věnovaného letnicím. Letnice se budeme letos připomínat už tuto neděli.

20. května 1498 Portugalec Vasco da Gama přistál v Calicatu na západním pobřeží přední Indie. Byla tak objevena mořská cesta do Indie. A v roce 1737 hrabět Mikuláš Ludvík Zinzendorf byl biskupy Davidem Nitschmannem a Danielem Arnoštem Jablonským vysvěcen na biskupa jednoty bratrské. 20. května 1927 americký pilot Charles Lindbergh odstartoval z Long Islandu v New Yorku a vydal se do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezi přistání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. Dnešní den, tedy 20. květen, je také dnem narození francouzského spisovatele a dramatika, který se jmenoval Honoré de Balzac. Narodil se v roce 1999. Představitel realismu a romantismu bývá považován za zakladatele takzvaného kriticko-realistického románu. A když jsme mluvili o letectví, tak si dnes můžeme připomenout také Jana Kašpara, průkopníka české aviatiky. Narodil se také 20. května v roce 1883. Je nejznámějším z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Slavný let Pardubice Velká kuchuchle, který jej proslavil, uskutečnil v sobotu 13. května 1911. Vzdálenost 121 kilometrů překonal za 92 minut a byl ve výšce 800 metrů. U dnešního data si ještě připomeneme osobnost Krištofa Kolumba, italského mořeplavce, objevitele Ameriky. Zemřel 20. května 1506. Došel k názoru, že země je kulatá a byl přesvědčen, že indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem přeplutím Atlantiku. Aby tuto teorii dokázal, potřeboval štědrého sponzora, který by tuto výpravu financoval. Když neuspěl v Portugalsku, přestěhoval se roku 1485 do Kastýlie, kde se snažil přesvědčit královský dvůr. Po 7 letech se mu konečně podařilo získat pro svůj plán kastilskou královnu Izabelu a jejího chotě aragonského krále Ferdinanda. Se 3 loděmi, jmenovali se Pinta, Niña a Santa Maria, a s posádkou asi 90 mužů se 3. srpna 1492 vydal na cestu. Po dlouhé a velice náročné plavbě přistál 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno San Salvador. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii. Proto zdejší obyvatele nazval Indios, Indové. Odtud potom Indiáni. Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy. Tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře, které má datum 20. května.

0: good.
1: Jak vzácná je tvoje milost, že miluješ zrovna mě, že na mě čekáš. Jsi lepší, než jsem si zrovna myslel. Zpívali Rent Collective, zkušenost mnoha lidí. Taky vaše?

Za chvilku se zaposloucháme do čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme Matoušovo evangelium v 26. kapitole.

M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: Víte, že za dva dny jsou Velikonoce? Tehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován. Na dvoře velekněze jménem Kajfáš se zatím sešli vrchní kněží, seznalci písma a staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby v lidu nedošlo k pozdvižení.
1: Když pak byl Ježíš v Betánii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli jeho učedníci, rozhořčili se. K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým. Ježíš si toho všiml. Proč tu ženu trápíte? Řekl jim. Udělala pro mě něco krásného. Chudých budete mít vždycky dost, ale mne vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila mě na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku.
0: Jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský tehdy odešel k vrchním kněžím. Co mi dáte, když vám ho zradím? Zeptal se. Odpočítali mu 30 stříbrných. Od té chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal.
2: Prvního dne svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou. Kde ti máme připravit velikonoční večeři? Odpověděl jim. Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte. Mistr vzkazuje, můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit hod beránka. Učedníci udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka.
0: Večer, když byl za stolem z 12 uprostřed jídla, řekl. Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali, snad to nejsem já, pane. Odpověděl jim, zradí mě ten, kdo se mnou smočil ruku v míse. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jeho zrádce Jidáš na to řekl, snad to nejsem já, rabi. Ježíš mu odpověděl, ty jsi to řekl. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy. Vezměte, jeste, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něj všichni, neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého otce. A když zaspívali žalm, odešli na Oliveckou horu. Tehdy jim Ježíš řekl, v tuto noc ode mne všichni odpadnete. Je přece psáno, budu být pastýře a stádo ovcí se rozprchne. Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje.
3: Petr na to řekl, i kdyby od tebe všichni odpadli, já neodpadnu nikdy. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě třikrát zapřeš. Petr se ale dušoval, i kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu. Podobně mluvili i všichni ostatní učedníci.
0: Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim, posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedeovi syny. A v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekl jim. Zůstaňte tu a bděte se mnou. Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine. Ať se však nestane má vůle, ale tvá.
4: Když se vrátil k učedníkům, zastihl je spící. Tehdy řekl Petrovi, nemohli jste se mnou bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, tělo však malátne.
0: Odešel po druhé a modlil se. Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle.
4: A když se vrátil, znovu je zastihl spící. Víčka jim stěžkla únavou.
0: Nechal je tedy, znovu odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Když se pak vrátil k učedníkům, řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Pohleďte, nadešla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme, můj zrádce už je blízko. Ještě to nedořekl a v tom přišel Jidáš, jeden ze 12. A s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení. Je to ten, kterého políbím, toho se chopte. I hned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy. Buď zdráv, rabi. Ježíš mu řekl. Příteli, proč jsi přišel? V tom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl, vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého otce, aby mi hned dal aspoň 12 legií andělů? Jak by se pak ale naplnila písma, že to musí takhle být? V oné chvíli řekl Ježíš zástupům, vypravili jste se s meči a holemi, abyste mě zatkli jako zločince? Když jsem s vámi denně sedával v chrámu a učil vás, nezatkli jste mě. Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká písma. Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli.
3: Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili znalci písma a starší. Petr ho ale zpovzdálí následoval až na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec.
0: Vrchní kněží, starší i celá velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nic nenašli. I když předstupovalo mnoho falešných svědků, nenašli nic. Nakonec předstoupili dva falešní svědkové a řekli, tento muž prohlásil, mohu zbořit Boží chrám a za 3 dny ho postavit. Tehdy vstal velekněz a tázal se ho, nic neodpovíš na svědectví těchto mužů? Ale Ježíš mlčel. Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží syn, naléhal velekněz. Sám si to řekl, odpověděl mu Ježíš. Říkám vám ale, že napříště uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet na nebeských oblacích. Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal.
5: Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli jeho rouhání! Co o tom soudíte? Ať zemře, vykřikli a začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi se slovy, prorokuj nám, Mesiáši, kdo tě udeřil?
3: Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla, ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje. On to ale především zapřel. Nevím, o čem mluvíš. A zamířil k bráně. Tam ho uviděla jiná a řekla ostatním, tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu. Petr ho však znovu zapřel. Toho člověka neznám, dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli, určitě k ním patříš, i tvé nářečí tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a přísahat: toho člověka neznám. A v tom zakokrál kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: než zakokrá kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal.

Z překladu Bible pro 21. století z 26. kapitoly Matoušova evangelia četli herci Jan Podměšil, Josef Sommer, Luboš Veselý, Petr Forman a Lucie Trmíková.

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh učinil, aby žili v bázni před ním. Kazatel 3:14.

půl páté v magazínu pozveme na romskou konferenci a čekají nás také další zprávy ze světa pro následované církve. Do té doby ještě trochu hudby, jako třeba tato píseň Bena Drápala.

0: Aktuální nabídku i pozvání k modlitbám přináší další chvíle vysílání Rádia 7. Začíná magazín, vítejte u poslechu. Jak lidé, kteří ve víře hledají, tak ti, kdo ji chtějí prohloubit a upevnit, mohou hledat povzbuzení na nejrůznějších konferencích. Do pestré nabídky patří i celostátní romská konference, která proběhne v sobotu v Děčíně. Za organizací stojí Romské centrum Děčín pod záštitou Romské platformy apoštolské církve. Pastora místního společenství Reného Ferka jsme se ptali, s jakými ohlasy za léta pořádání konference se setkali.
1: Upřímně s velkými, protože jsme třeba například začali konferenci celkem 80 lidmi a minulý rok nás bylo více jak 350 lidí, 20 míst, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. A vlastně po té konferenci jsem si uvědomil, že je opravdu velký hlad, že mnoho lidí jedou 5-6 hodin autem, aby načerpali a jsou z toho pozbuzeni, z toho společenství, protože všichni opravdu prožívají, že Bůh mezi Romy dělá úžasné věci. Mnozí z toho dlouhou dobu čerpají a voláme si a budujeme i takový vzájemný vztah.
2: Z názvu plývá, že konference je určena Romům. Je to nějaké pravidlo nebo se jí můžou zúčastnit i neromové?
1: Z názvu ano, ale vždycky to má takový i ten svůj dodatek, že konference je naprosto opravdu pro všechny. Proč tam je romská? Má svůj význam z toho důvodu, že se specializujeme na misi a službu mezi Romy. Protože naším cílem a vizí od počátku bylo vychovat romské vedoucí, neboli ty, kdo mají na srdci službu mezi Romy. Už tedy jsme vnímali, že žeň mezi Romy je veliká, ale dělníků málo. Byla velká potřeba, aby vznikaly romské sbory, anebo se vychovávali romští, já tomu říkám zdraví lídři. A ti bych chtěl říct, že od začátku je to zaměřené pro ty, kdo mají službu mezi Romy na srdci. A někteří si opravdu neví rady, jak s Romy pracovat, tak my jsme ochotni pomoci, poskytnout servis, přijít, zmapovat situaci a poradit a pomoct. A základě toho spolupracujeme s církví ze Slovenska, kteří mají bohaté zkušenosti v rámci romské služby.
2: Téma, které jste zvolili, je zodpovědnost. Z jakého pohledu na něj chcete nahlížet?
1: Asi bych začal tím, že naše konference nejsou zaměřené, teď říkám v uvozovkách, na témata oheň ducha a takové věci, protože vedeme naše Romy k tomu, aby to, co říkáme, jsme i prakticky žili. Specializujeme se od počátku na charakter služebníka. To je náš cíl. Teď bude téma zodpovědnost, minule jsme měli téma poslušnost neboli srdce služebníka a máme tam skvělý služebníky, kteří, to věřím, podají tohle téma s boží pomocí úžasně a všichni se na to moc těšíme.
2: Můžeme se tedy zaměřit na ty řečníky, jací přijedou, jací budou na konferenci?
1: Budeme tam mít našeho biskupa apoštolské církve Martina Moldána. Jsme za to strašně moc vděční, protože je to člověk v postavení, který moc dobře ví, co je zodpovědnost a těšíme se na to, jak to podá ze svého pohledu, nejenom jako biskupa, služebníka, vedoucího, ale taky třeba otce. Máme tam Marka Gombara, to byl první Rom, který vystudoval vysokou biblickou školu. Potom tam máme Marka Olaha, který je ředitelem Slovo pro svět na Slovensku a on se vlastně podílel na překladu celé romské Bible, nového i starého zákona. Slouží v Jarovnici, kde je to největší osada na Slovensku. Tam máme Rinalda Olaha, jo? To je jeho bratr, který je pastorem církve v Sabinově a je v radě církve za romskou práci na celém Slovensku a má velkou zodpovědnost za romskou službu. Má pod sebou několik pastorů a pořádají konference pro tisíce lidí. Takže tito zázní mužové, věřím, že ví, co je zodpovědnost.
2: Co vás vedlo k té zodpovědnosti? Proč právě zodpovědnost? Proč je důležitá i mezi křesťany, i mezi Romy? Proč potřebujeme být zodpovědní?
1: My se vždycky modlíme, jaký téma má padnout ten daný čas A já jsem měl hovor s mladým bratrem z našeho sboru, s Justinem, a on prožíval, že by to mělo být na téma zodpovědnost, tak jsme se nad tím zamýšleli a když jsem o tom mluvil s řečníkama, tak všichni z toho byli velmi pozbuzení. Myslím si, že zodpovědnost všichni potřebujeme stát v ní a vlastně i vstoupit do ní, protože si myslím, že mnozí i dneska i mezi námi křesťané bojí vstoupit do určité zodpovědnosti, vzít na sebe i nějaký úkol nebo povolání, protože nás to něco stojí, stát v tom a být tomu věrný, to všechno je zodpovědnost. V čem jsme my křesťané jakoby zodpovědní, tak já věřím, že je potřeba si stále připomínat, že jsme všichni zodpovědní především za to nést dobrou zprávu evangelia lidem, být světlem a solí a ukazovat lidem, že to, co mluvíme, i žijeme. A jedna z věcí je, na co se zaměřujeme, je, že nejenom, že jsme služebníci, ale máme být zodpovědní rodiče, otcové, matky, vedoucí, čehokoliv. A proto říkám, že mnozí se bojí dneska té zodpovědnosti.
2: V jaké roli stojíte, že vnímáte tu zodpovědnost? Máte někoho, kdo vám pomáhá ji nést, rozdělit ji?
1: Já nesu v mnoha oblastech zodpovědnost. Jsem z milosti Boží první romský pastor ustanovený v apoštolské církvi a mám tu zodpovědnost ne od lidí, ale věřím, že od Pána budovat romské vedoucí a sloužit našemu národu a nejen to, ta naše vize je bořit předsudky mezi Romy a Čechy a je to velká Boží milost, že můžeme pracovat na místech, kam bychom se jako Romové jen tak úplně nedostali, ale Bůh nás tam dává, protože máme zodpovědnost tam bořit ty předsudky, které jsou vůči Romům, ale zvěstovat evangelium a svítit těm lidem. Jsem z milosti Boží nemocničním kaplanem v naší nemocnici a myslím si, že to je velká zodpovědnost.
2: Máte ještě nějaké pozvání, proč by lidé měli přijít?
1: Je to opravdu pro všechny, je to velmi povzbuzující. Myslím si, že služba mezi Romy roste, mnozí si s tou službou neví rady, budou tam skvělí řečníci, kteří mají bohaté zkušenosti se službou mezi Romy, takže určitě, ať lidi přijdou, ať přijdou věřící, ať přijdou nevěřící, protože máme vždycky i evangelizační především poselství, takže máme krásné společenství, společně se najíme, povídáme si, vyměňujeme si zkušenosti, co kde se děje v rámci té naší služby, tam, kde žijeme. Takže je to hodně povzbudivý, takže určitě doporučuji všem.
0: Říká René Ferko o romské konferenci, která proběhne o víkendu v Děčíně. Na webu Romského centra Děčín o ní zjistíte více.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Jemen. Pastor a několik dalších křesťanů bylo uvězněno. Pastor a další křesťané jsou od počátku roku 2026 uvězněni na dobu neurčitou. Pastor Jon sloužil Kristu v Jemenu po mnoho let, navzdory opakovaným výhruškám smrti. V roce 2012 vtrhli do jeho kostela islamističtí ozbrojenci a jeden z nich mu přiložil pistoli k hlavě. Plně očekával, že zemře, ale ozbrojenci ho ten den nezabili. Jeho příběh byl již dříve zveřejněn v časopise Hlasu mučedníků. Na začátku února 2026 byl pastor Jon zatčen spolu s přibližně 20 dalších křesťanů, kteří jsou od té doby zadržováni. Manželka pastora Jona po 3 týdny nevěděla, co se s ním stalo, ani zda je naživu. Naštěstí se s ním mohla setkat a uvedla, že je pevný ve své víře, ale zhubl a má oholenou hlavu. Pracovníci Hlasu mučedníků prosí o modlitby za to, aby byli Jon a ostatní křesťané brzo propuštěni. Modlete se též za sílu pro jeho manželku a ostatní křesťanské rodiny, které se potýkají s následky zatčení svých blízkých. Přechod z islámu ke křesťanství je trestným činem, za který hrozí trest smrti a rodiny považují za velkou hanbu, když se někdo z jejich příbuzných stane křesťanem. Křesťanští konvertité čelí pronásledování, hrozí jim ztráta zaměstnání a rodinných vztahů a potenciálně i smrt. Křesťané se scházejí k bohoslužbám tajně, v domácnostech nebo v malých skupinách venku. Téměř všichni Jemenci jsou muslimové, z toho asi 1/3 šíité a 2/3 sunité. Obě tyto skupiny jsou zastoupeny válečnými frakcemi, které zemi rozdělují. Křesťané v Jemenu tvoří jen nepatrný zlomek 1% obyvatelstva. Obyvatelé Jemenu již mnoho let trpí občanskými válkami a násilím ze strany islámských extremistů, včetně Al-Káidy. Přestože se situace od začátku poslední občanské války dále zhoršila, evangelium vzkvétá a mnoho jemenských muslimů poznalo Krista. Jemenští křesťané jsou odvážnější při sdílení evangelia, přestože je stále velmi nebezpečné být vůbec identifikován jako křesťan. Evangelium musí sdílet kreativními způsoby, které jsou zároveň odvážné i moudré. Ke Kristovu tělu se neustále přidávají malé, ale stále počty Jemenců. S rostoucím vlivem křesťanských médií roste i zájem o evangelium. Ve většině regionů země žije alespoň jeden Kristův následovník. Křesťané muslimského původu jsou pronásledováni vládními úřady, islámskými extremistickými skupinami, členy komunit, kmenů i členy vlastní rodiny. Sierra Leone, mladá žena uprchla před zasvěcováním do okultního uskupení. Mladá žena raději uprchla, než aby se zúčastnila zasvěcování do okultního uskupení. Okultní uskupení v Sierra Leone provádějí démonické rituály, které zahrnují tělesné zmrzačení jejich členů i rituální lidské oběti za účelem usmíření místních duchů. Lucy žila v muslimské vesnici, kde působí jedno z těchto okultních uskupení. Jak se blížil den jejího zasvěcení, navštívila kostel a vyslechla si kázání pastora o zlech páchaných těmito okultními uskupeními. Poté se vrátila domů a řekla matce, že již nechce být zasvěcena, ale matka její nápad odmítla. V den jejího zasvěcení Lucy uprchla do domu pastora a jeho žena ji vzala a schovala se s ní v lese. Členové tohoto okultního uskupení napadli pastora, ale Lucy unikla. Místo ní byla k zasvěcení odvedena její sestra, která téhož dne zemřela. Lucy se nyní stala následovníci Krista a pastor ji přestěhoval na bezpečné místo, kde roste ve své nové víře. Hlas mučedníků aktivně reaguje na pronásledování spojené s kmenovým násilím a vzestupem radikálního islámu v Sierra Leone. Více než 60% obyvatel Sierra Leone jsou muslimové a jen 13% křesťané. Navzdory veřejné identifikaci s určitým náboženstvím je odhadem 90% obyvatel Sierra Leone spojeno s okultními uskupeními, která ovládají všechny aspekty života v zemi. Tato uskupení praktikují démonické rituály, které zahrnují tělesné mrzačení členů těchto uskupení. Ti, kteří uvěří v Krista a opustí tato okultní uskupení, jsou pronásledováni a dokonce jim hrozí, že budou zabiti. Eritrea. 24 křesťanů propuštěno z vězení. Nedávno se objevila zpráva, podle které bylo začátkem dubna v Eritreji z vězení propuštěno 24 křesťanů. Zatímco většina z nich ve vězení nepobyla více než 2 roky, byl mezi nimi i křesťan, který ve vězení strávil přes 18 let. Jak už tomu u zpráv z Eritreje bývá, bylo k dispozici jen málo podrobností a tamní úřady, jako obvykle, nevydali k propuštění vězňů jakékoliv oficiální prohlášení. Tato nejnovější událost tak navyšuje celkový počet propuštěných křesťanů v Eritreji během posledních 12 měsíců na více než 400. Podle doktora Berhane Asmelašeho, ředitele organizace Release Eritrea, pobývá v současnosti v eritrejských věznicích odhadem 200 až 220 křesťanů, což je nejnižší počet za posledních 20 let. V této souvislosti pozorovatelé uvádějí několik teorií, které mají zmíněný nárůst propuštěných křesťanů vysvětlit. Jedni uvažují o tom, že vyšší počet propuštěných věřících souvisí s nedávnými zprávami o přeplněných věznicích. Jiní zase spekulují, že eritrejští úředníci mohou zpochybňovat význam dlouhodobého uvěznění a další v tom vidí náznak toho, že vládní odpor vůči evangelikálnímu křesťanství možná postupně slábne. I přes tento povzbudivý vývoj čelí v Eritreji i nadále nekompromisní následovníci Ježíše Krista neodůvodněným policejním razím a zatýkání. Ku příkladu 15. března tohoto roku zadržela policie dalších 13 křesťanů. Děkujeme ti, Bože, za Jona, že jsi zachoval jeho život a že je v bezpečí. Posiluj ho. Použij i toto období, kdy je ve vězení, k dobrému, aby mohl být světlem v temnotě. Prosíme tě o pokoj jak pro jeho manželku, tak i pro všechny rodiny, které mají své blízké ve vězení. Dávej jim
0: více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlasmučedníků.cz.

Až si pustíte magazín zítra, v tomto čase setkáte se s Pavlem Dirdou, průvodcem magazínem O Jesus tut Janel. Naslyšenou.

Další hodina odpoledního vysílání pomalu nabývá svého závěru. Za chvilku bude 17 hodin, to je čas pro pohovku s písněmi Jeremyho Kempa. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a od 18 hodin se ujme slova Karolina Vološinová ve večerním vysílání.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Posloucháte hudební pořad Pohovka, kterým vás dnes provází Bohdanka Medřická. Přijde mi srandovní, jak v Americe berou pandemii jako minulost, jako něco, co už mají za sebou. Když jsem poslouchala různé rozhovory s Jeremym Kempem, jehož novou desku vám dnes představím, pořád se vracel do doby pandemie, jako by to byla dávná, temná minulost. Musela jsem se u toho trochu hořce pousmát. O hořkosti ale dnes moc řečí nebude. Poslechněte si, co o albu Jeremy Kemp prohlásil. Jak vlastně vzniklo? Řekl, když přišla pandemie, těšil jsem se, až to bude za mnou. Hned jsem si pomyslel, že tím chci hlavně rychle projít. Když jsem se modlil, Bůh ke mně jasně promlouval, že nechce, abych to období jen přežil, proběhl, ale že mě chce v něm něco naučit, že ho chce projít se mnou. A tak vzniklo album s názvem When You Speak, když promluvíš. Jeremy chtěl vytvořit prostor pro setkání, stišení a naslouchání. Když jsem album poslouchala, přišlo mi prostě jako typická americká worship deska a to je možná jeho kouzlo. Je takové jednoduché, upřímné, ale zároveň kvalitní, aktuální a příjemné na poslech. Opravdu nabízí prostor k zastavení a chvále. A dnes si ho celé poslechneme.

Obvykle mám na albu nejoblíbenější písničky nebo písničku. U tohoto je to ale jiné. Nemůžu z nich vybrat pouze jednu. Nejdůležitější jsou všechny. Nikdy jsem neměl čas se pořádně zastavit, hluboce přemýšlet a zpracovávat. Díky covidu jsem měl ale víc volna, kdy jsem přesně tyto věci dělat mohl. Odpovídá na otázku, jaká je tvá nejoblíbenější píseň na albu Jeremy Camp. Tak tady je v tom případě jedna z nejoblíbenějších. You See Me.

Prostor pro naslouchání a pouhé bytí před Bohem se snažil vytvořit Jeremy Camp, jehož desku dnes v Pohovce posloucháme. Nezapomínáme i naslouchat?

Když už se bavíme o Jeremym Campovi, nemůžeme zapomenout zmínit nejenom nové album, ale i jeho nový film. Na základě jeho životního příběhu z 20. let života vznikl film I Still Believe, v češtině Dokud jsi se mnou. Jeremy se poprvé oženil na podzim roku 2000, kdy si vzal svoji první manželku Melissu, která ovšem 3 měsíce poté podlehla rakovině vaječníků ve svých 21 letech. Jeremy mu tehdy bylo 23. Melissa bojovala s rakovinou ještě předtím, než se vzali, ale přibližně měsíc před svatbou rakovina záhadně zmizela. Zamilovaný pár si konečně myslel, že je vše za nimi, že se stal zázrak. Ovšem už na svatební cestě se znovu objevily problémy. Rakovina se vrátila. Film měl premiéru v roce 2020, ale kvůli covidové situaci byl v kinech daleko kratší dobu, než bylo původně zamýšleno. Jeremy si na to doma stěžoval své nynější manželce Adrienne, která mu ale řekla, Bůh nám ale nikdy neslíbil, že ten film bude v kinech tak, jak to bylo zamýšleno. Bůh nám jen slíbil, že se ho použije ke své slávě, podle svého uvážení. Jeremy nakonec vidí dřívější stažení z kin pozitivněji. Lidi byli více doma a mohli si pustit film tam. Možná, že to pro ně pak mohlo být osobnější a intimnější. Posloucháte Rádio 7. Pohovkou vás provází Bohdanka Medřická.

Na větu, která začíná slovy Bůh nám ale přece neslíbil, Jeremy myslel i při vytváření alba. To byla píseň, která o tom také hovořila, píseň Steady Me. Zpívalo se v ní, nikdy jsi mi neřekl, že už nebudu cítit bolest. Řekl jsi mi jen, že se mnou budeš až do konce. Nikdy jsi mi neslíbil, že nebudu zlomený, ale slíbil jsi mi, že tu budeš pro mě, když se to stane. I když se země, na které stojím, začne třást, ty mě uklidníš. I když se cítím, jako by moje srdce bylo hozeno do vln, nepřestane ani na chvíli být. Ty mě uklidníš.

Jak může zahrada růst bez deště? Jak se mám naučit cítit bez bolesti? Když nikdy nespadnu, nikdy se nezlomím, jak se může změnit moje srdce? Našel jsem nebe, když jsem procházel peklem. Našel jsem uzdravení, když jsem byl nemocný, když se moje srdce podobalo poušti. Byla to tvoje láska, na kterou jsem vzpomínal. To byla píseň No Rain. Teď už Here With You.

Když jsem poslouchala album Jeremyho Kempa, narazila jsem na zajímavý komentář, ve kterém se psalo: neustále vidím křesťanské i nekřesťanské umělce, kteří používají pandemii k propagaci, jako takovou marketingovou udičku. Aspoň jednou by bylo hezké číst svědectví nějakého křesťanského umělce, aniž by to byla reklama na jeho nové album. Někdy je hezké říct jen mám tě rád, mami, bez toho, aniž bych pak dodal, můžu si vzít sladkost? Ta poslední věta je úsměvně trefná. Nicméně rozumím asi oběma stranám. Ano, z křesťanské muziky, obzvlášť americké, se stala komerční záležitost. I z Ježíše se stala komerční záležitost. Lidi chtějí vydělat na všem. Jenže je to daleko složitější, než to ten člověk podává. Když se člověk chce nějak živit hudbou, je to prostě práce jako každá jiná. Musí myslet na to, jak uživit sebe nebo svoji rodinu. Je to prostě podnikání, ať už zpívá o Ježíši nebo ne. A v moři křesťanských umělců se spousta z nich utopí. Je jich tolik a každý stále dává do éteru nové a nové písně. Navíc umělci, jako je Jeremy Kemp, nerozhodují tak úplně za sebe. Je zapsaný v hudebním vydavatelství, které má větší moc než on sám. Tak to často bývá. Málo kdo v hudebním světě opravdu vlastní svoji hudbu. Je to podobné jako u autorů knížek. Ti se také nemůžou vyskakovat. A druhé navíc. Když vytvoříte desku a věříte, že nese důležité poselství, nechcete, aby si to co nejvíc lidí poslechlo? Ale rozumím i tomu člověku, který napsal ten komentář. My máme v Česku problém s tím, že málo kdo v Ježíše věří. Tam je zas problém, že každý věří. To možná vyznívá kontroverzně. Myslím tím, že většina řekne, jo, já věřím v Boha. To ale neznamená, že s ním doopravdy žijí, že ho chtějí znát a poslouchat, ale tváří se zbožně. O tom až po písničce. I was

love has done. Před písničkou jsem mluvila o tom, jak je v Americe každý člověk křesťanem, ale to neznamená, že chce žít doopravdy s Bohem. Neříkám, že u nás se to neděje, ale tady to není taková společenská norma věřit v Boha. V poslední době přemýšlím o tom, jak je strašně důležité být upřímný sám k sobě a hlavně k Bohu. Na nic si nehrát, přiznat si, že jsme třeba zase tam, kde jsme byli před pár lety. I když jsme si mysleli, že už se tam nikdy nevrátíme. Byla jsem teď na povídání jedné své kamarádky, která vyprávěla svůj životní příběh plný bolesti a zklamání. Těžké životní okolnosti vedly k nedůvěře Bohu. Ale vyprávěla také o tom, jaký Bůh v těžkém období ukazoval hrozně milým, jemným způsobem, jaký miluje. Dokonce ji uzdravil z nemoci, která u jiných vždy vedla k upoutání na vozíku. V té době mu důvěřovala opravdu celým srdcem, jinak to nešlo, změnila názor. Bůh jí ukázal, jaký je dobrý, jak se o ní stará. Myslela si, že to přece nemůže nikdy zapomenout. Tolik lásky a zázraků. Teď ale přiznává, že tu důvěru zase ztratila. Myslím si, že není takový průšvih ztratit důvěru v Boha, jako to, že si budeme hrát na to, že je všechno v pořádku. Upřímnost k Bohu a sama sobě je podle mě klíč k udržení si vztahu s Bohem. Je to ponižující. Jsme jak korouhvička ve větru, jsme nestálí. Máme tendenci ničit sami sebe. Dobré věci, které nám Bůh přináší, zapomeneme během pár dní a ty špatné si neseme v srdci celá desetiletí. Život je ale děsně složitý a komplikovaný, je těžké se v něm a sami sobě orientovat. Někdy prostě nevíme. Nevíme, jestli věříme, nevíme, jestli Bůh je dobrý, jestli v něj stojí věřit. Ale důležité je s ním o tom komunikovat. Říct, jak se cítíme, a pak se vytvoří prostor pro oboustrannou komunikaci a může přijít Bůh a ukázat nám pravdu. Konec konců i Jeremy o albu prohlásil: řekl jsem si, že chci být upřímný a psát o tom, jak se doopravdy cítím. Tady je další píseň Break Your Promises.

Krom své hudební kariéry Jeremy založil také misijní službu Speaking Louder, skrz kterou pořádá různé koncerty, evangelizace a pomoc chudým. Posloucháte Rádio 7.

Jeremy Camp, hudebník, skladatel, textař původem z Indiany, je autorem alba When You Speak, které vám dnes představuje Bohdanka Medřická. Jeremy v jednom rozhovoru prohlásil: doufám, že lidi při poslechu alba zjistí, jak moc žízní po Bohu, po hlubším vztahu s Ježíšem. Tak co, povedlo se mu to?

Vím, že tvé svázané srdce je připoutané ke tvé zlomenosti a tvé jizvy jsou již ošlehané větrem, ale právě tehdy začíná vykoupení a tohle jednou pomine. Těmito nadějeplnými slovy poslední písně se s vámi loučí Bohdanka Medřická. Poslouchali jste album Jeremyho Kempa.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Krátce po 18. hodině ladíte středeční večerní vysílání na Rádiu 7 s Karolínou Vološinovou. A před námi je pořad Bible Guide s Jiřím Zdráhalem. Dnes opět další kapitola z knihy Jeremiáše. Co vám dobře poslouchá?
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 32. kapitola. Rok před pádem Judska a porážkou posledního judského krále Cidkiáše, v době, kdy babylonské vojsko již obléhalo Jeruzalém, byl Jeremiáš uvězněn. O tom zde čteme. Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho, jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak pravý Hospodin, hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a uvidí ho vlastníma očima. A právě v této době, podle božího vedení, Jeremiáš využil nabídky svého příbuzného a koupil pole ve svém rodném městě. Tímto skutkem chtěl Bůh ukázat, že v této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice. To znamená, že po skáze, kterou přinesla babylonská armáda, přijde zase čas obnovy země. Skáza Judska je ovšem neodvratná. Potom ale s nimi Bůh uzavře tuto novou věčnou smlouvu. Hle, znovu je shromáždím ze všech zemí, do nich jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby mě ctili po všechny dny. Pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní. Pevně je zasadím v této zemi celým svým srdcem a celou duší. Není to úchvatné? Ty, kteří budou Boha milovat celým srdcem a celou duší, bude Bůh také milovat celým srdcem a celou duší. Toto je ta nová smlouva. Je dokonalá a věčná, protože ji uzavřel dokonalý Ježíš a věčný Bůh. Tato smlouva je potvrzena smrtí Krista, která očistila všechny hříchy všech lidí. Tak o ní mluvil Ježíš. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Hříchy lidí nebyly odpuštěny vínem nebo Ježíšovou lidskou krví. Víno je pouhým symbolem Ježíšova života. Hříchy byly odpuštěny, protože Ježíš obětoval svůj život. Jeho smrt byla trestem za hříchy všech lidí. Jeho vzkříšení nám přineslo možnost přijmout nový život. O této nové smlouvě, zajišťující odpuštění a dávající nový život, čteme v listu Židům. Ježíši byla svěřena mnohem vznešenější služba než dříve veleknězi Áronovi. Neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, než byla ta Mojžíšova. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Nová smlouva je totiž spojena s dokonalostí. Uzavřeli dokonalý Bůh s dokonalým Kristem. Každý tedy, kdo se stává součástí této smlouvy, bude mít účast na dokonalosti. Tak o tom čteme také v listu Židům. První Mojžíšova smlouva byla pouhou smlouvou o smlouvě budoucí, tedy příslibem skutečné smlouvy. O tom čteme. Mojžíšův zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě podle staré Mojžíšovy smlouvy, při ní znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť, tedy sebe. a usedl navždy po Boží pravici. Jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, tedy předává Bohu, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch Svatý. Nejdřív totiž říká, toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, pravý Hospodin, své zákony vložím do jejich srdce a vypíším je do mysli. A potom dodává, už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny. Nová smlouva, kterou předpovídal Jeremiáš, je novou úrovní vztahu mezi Bohem a lidmi. Spojením mezi Bohem a člověkem na nové vyšší úrovni. To nás čeká díky nové smlouvě. Jak říká Pavel, jakmile přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Teď vidíme jako v zrcadle, ale potom tváří v tvář.

Dozněla píseň Žalm 107 od kapely Kamis a teď zazní přehled pořadů pro následující čas, který můžete strávit ve společnosti Rádia 7. Nedávno proběhla médií zpráva, že se jeden model umělé inteligence dostal ven z vývojového prostředí. Pohled přes emočně laděné zprávy na fakta kolem modelu Mythos přináší průsečíky od 18:30.

V minulém dílu Kanafásku nasedla žabka kuňka do létacího balónu a odletěla neznámo kam. Ani ne, kam jí nohy nesly, ale spíš kam jí vítr odvál. Jak to s žabkou dopadlo, uslyšíme v dnešním vyprávění v 19.15 z knihy Kuňka a rybníček Kváky kvák, ze které čteme. Napsala ji Ludmila Loderová a vydalo nakladatelství Advent Orion. Vedení dobrovolníků přináší i nejrůznější výzvy. Jak třeba udržet takový tým dlouhodobě? A jde to vůbec? Poslední rozhovor o vedení dobrovolníků s Alžbětou Hanákovou, koordinátorkou dobrovolníků na festivalu United, přináší 3D Talk ve 7:45. Může naše úsilí o náboženské rituály změnit boží plány? V další části cyklu Světem Bible se spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem ponoříme do 8. kapitoly proroka Zachariáše. Ta přináší zásadní zlom. Zjistíme, že zatímco rituály jsou jen pomůckou, skutečným zdrojem naděje boží svobodné rozhodnutí a jeho horlivá láska, která se nezastaví před žádnou lidskou překážkou. K poslechu o tom, jak se naše starosti mění v budoucí radost, nás ve 20 hodin a 15 minut zve Pavel Vopalecký. Dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl. Druhý přiběhl jen tak přes den a z textu je vidět, že opravdu chtěl vědět, co proto má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat tímto příběhem? Můžeme promýšlet s Markem Prosnerem v pořadu Kudikam po 9. večerní. Koncertino dnes nabídne poslech koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 Es-dur, který autor Ludwig van Beethoven psal v horkých letech napoleonských válek. Jak se bída té doby propsala do jeho díla, uslyšíte po 10. večerní. Za nelegální pokus o přechod hranice je František odsouzen do uranových dolů. Zjistí, že jeho syn je členem komunistické strany. Co to v něm vyvolá? Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře pokračuje v podání Vladimíra Hausera ve 23 hodin a 15 minut. Tak zní nabídka pořadu pro dnešní večer, tak doufám, že si vyberete a že vám budeme moci dělat takto, tímto způsobem společnost. Jsme Rádio 7, děkujeme, že jste s námi.

Je 20. května, vy posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7 a svátek má dnes Zbyšek. Jméno Zbyšek je velmi oblíbené především v Polsku. Jde vlastně o domáckou podobu jména Zbyslav nebo Zbigněv. První složku jména tvoří sloveso zbíti, takže by mohlo jít o člověka, kterému zbývá hněv. Najdou se i výklady jako posilující hněv nebo rozlícený bojovník. Tak všem Zbyškům přejeme všechno nejlepší a doufám, že nebudete muset navzdory svému jménu být rozlícenými bojovníky anebo lidmi, ve kterých zbývá hněv.

Kalendárium. Připomeňme si společně dnešní datum v historických událostech a také v připomínce výročí narození nebo úmrtí osobností napříč různými obory. Května roku 1498 Portugalec Vasco da Gama přistál v Calicutu na západní pobřeží přední Indie. Byla tak objevena mořská cesta do Indie. Skočíme do 18. století. V roce 1737 byl hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf biskupy Davidem Ničmanem a Danielem Arnoštem Jablonským vysvěcen na biskupa jednoty bratrské. Května roku 1927 americký pilot Charles Lindbergh odstartoval z Long Islandu v New Yorku a vydal se do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. Rozhodně stojí za to si připomínat i neveselé historické okamžiky právě proto, aby se v budoucnu nemuseli opakovat. 20. května roku 1940 byli do koncentračního tábora v Osvětimi přivezeni první vězni. Připomeňme také výročí narození Jana Kašpara, průkopníka české aviatiky. Je nejznámějším v prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Slavný let Pardubice Velká Chuchle, který jej proslavil, uskutečnil v sobotu 13. května roku 1911. Vzdálenost 121 kilometrů překonal za 92 minut ve výšce 800 metrů. Když tu byla řeč o objevitelích, tak nezapomeňme ani na toho nejslavnějšího. Krištof Kolumbus, italský mořeplavec, objevitel Ameriky, došel k názoru, že země je kulatá a byl přesvědčen, že indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem přeplutím Atlantiku. Aby tuto teorii dokázal, potřeboval štědrého sponzora, který by tuto výpravu financoval. Když neuspěl v Portugalsku, přestěhoval se roku 1485 do Kastýlie, kde se snažil přesvědčit královský dvůr. Po 7 letech se mu konečně podařilo získat pro svůj

Odbyla 19. hodina ve středu 20. května 2026. Ladíte vysílání Rádia 7, vaším rozhlasovým průvodcem, průvodkyní je Karolína Vološinová. Srdečně vás zvu v následující hodince, zejména ty z vás, kteří jste nejmenší a třeba dosáhnete tak na tlačítko DAB vysílače, přijímače, tak jste zváni k poslechu Kanafásku v 19.15. při začtení knížky Kuňka a rybníček Kváky kvák, co se zatím dělo v rybníčku z knížky Ludmily Loderové v podání Zuzany Zemanové od vydavatelství Advent Orion. No a v 19.45 už je také nachystaný 3D talk, pořad o vůdcovství nejen v církvi a závěrečný díl seriálu Jak vést dobrovolníky s Vojtou Barotem a Alžbětou Hanákovou.

O duchovní žízni nám zaspívá Marvin Sepp s písní Thirsty, a nebo také se přidají kapela Way to Go. No a potom už slíbený kanafásek.

Ahoj děti. V minulém dílu Kanafásku jsme si vyprávili, jak nasedla žabka kuňka do letacího balónu a odletěla neznámo kam. Ani ne kam jí nohy nesly, ale spíš kam jí vítr odvál. Kde to je, to neví ani krtek, ani myška. Jak se jen malá žabka dostane z téhle šlamastiky, si poslechneme právě teď. Knihu Kuňka a rybníček Kváky kvák, ze které čteme, napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Ať se vám hezky poslouchá.

V rybníčku byl zatím veliký smutek. Ti, co viděli žabku odlétat, obdivovali sice její odvahu, ale zároveň se o ní velice báli. Největší strach měli její kamarádky, Rosnička se Zelenkou. Děti cítili, že by se to mělo říct i Kuňčiným rodičům, ale nikdo si na to netroufl. Když se dlouhý čas žabka ze svého výletu nevracela, začaly děti Jirkovi vyčítat, že neměl holčičku do takového dobrodružství nutit a k takové hlouposti jí pomáhat. Jirka se bránil, že to bylo Kunčino přání, ale sám cítil, že mají pravdu. Je přece starší a měl mít víc rozumu. Mrzel se sám na sebe. I on trnul strachem, jak všechno dopadne, a moc si to vyčítal. Nakonec celý zkroušený šel ke Kunčiným rodičům, aby jim řekl, co se stalo, a také se přiznal, že to všechno zavinil. Bylo mu trapné, že dříve často v rodině obědval a teď jim má způsobit takovou bolest. Sám sobě by nejraději napohlavkoval. Největším trestem pro něj bylo, že mu to její rodiče ani nevyčítali, ani ho nehubovali. Jen byli moc smutní a stále plakali. Když odcházel, všiml si, že oba klečí na kolenou a prosí Pána Boha, aby jim dcerušku ve zdraví vrátil.

Když sluníčko vykouklo spod peřin a nad polem zatrilkoval skřivánek, koňka si uvědomila. Já jsem usnula a už je ráno. Rozhlížela se kolem sebe, ale nikde nebyla vodička, ve které by se vykoupala a osvěžila a hlavně napila. Už moc potřebovala se osvěžit, protože tím letem jí kůže na tělíčku úplně vyschla a žabičky jako malí vodníčkové potřebují k životu stálou blízkost vody. Skřivánek se znovu vznesl s písničkou do oblak a zavolal na žabku. Vstávej, ospalče, vstávej. Pán Bůh nám dal nový den. Kuňka se cítila velmi osamělá a opuštěná. Najednou si nebyla jistá tím, že o ní Pán Bůh opravdu ví. Co když má Jirka pravdu a žádný Pán Bůh není? Cítila sice, že od ní není hezké, když o něm pochybuje, ale potřebovala se ujistit o tom, že jí Pán Bůh opravdu slyšel. Proto se ptáčka zeptala. Jak víš, že to byl Pán Bůh? Někteří lidé přece říkají, že není. I ty jedna popleto, zasmál se skřivánek. Kdo myslíš, že nás ptáčky naučil létat, i když jsme těžší než ten tvůj balónek? Jak to, že se udržíme ve vzduchu? Kdo každému ptáčku dává jinou barvu peří? A kdo myslíš, že nás naučil každého jinak stavět hnízdo a jinak žít? Někteří z nás žijeme u vody, jiní na zemi nebo třeba ve skalách, v korunách stromů nebo i na komínech. Kdo myslíš, že naučil ptáčky létat do teplých krajin tak, aby trefili nejenom tam, ale i po zimě zpátky? No přece Pán Bůh. To jsem ráda, oddychla si kuňka, že jsem se nespletla. Já se totiž ztratila a prosila jsem ho, aby mi ukázal cestu domů, vysvětlovala. Tak vidíš, řekl skřivánek, možná, že ti poradím. Kam se vlastně chceš dostat? Zeptal se. Kde bydlíš? Kuňka se zaradovala. Já bydlím v rybníčku Kváky Kváku. Víš, kde to je? Trefíš tam? Dychtivě se ptala. Vím, řekl zpěváček. Ale to je přece hodně daleko. Jak ses mohla dostat až sem? Divil se. To by bylo dlouhé povídání. Byla to moje hloupost. Tak kudy mám jít? Ptala se žabka. Půjdeme přes pole. Povedu tě. Dále se drž v blízkosti cesty a později i v blízkosti silnice, stále ve stejném směru. Raději cestu neopouštěj, abys nezabloudila. Máš to ale pořádný kus cesty a já tak daleko s tebou letět nemohu, vysvětloval ptáček. Žabka moc pěkně poděkovala a skřivánek dodal. Raději poděkuj Pánu Bohu, budeš jeho pomoc moc potřebovat. Zpěváček letěl nad polem a ukazoval žabce cestu. Žíznivá, hladová a unavená se vydala kuňka na cestu k domu.

Naštěstí ptáček věděl, kudy se má Žepka vydat a poradil Kuňce cestu domů. Vydejme se s ní na další cestu. Naštěstí věděla, že ji doprovází Pán Bůh. Ten je s námi. Vždy a všude.

Jetelové pole se zdálo Kunice nekonečné. Mezi vzrostlými rostlinami se jí špatně skákalo. Za chvilku byla velice utrmácená a to její cesta teprve začínala. Jedinou výhodou bylo, že mezi jetelem schovaná žabička necítila tolik slunečních paprsků, které pozvolna začaly připalovat. Jakmile se dostala na prašnou cestu, bylo to ještě horší. Skřivánek jí ukázal směr a rozloučil se. Přeji ti hodně štěstí, aby se ze zdráva vrátila domů. Měj se hezky a nashledanou. S těmito slovy odletěl. Žabka si potichu brblala. Měj se hezky, jak se mohu mít hezky, když je cesta samý ostrý kámen a prach mi se dá do očí. Jakou já mám žízeň. Kdyby tak zde byla aspoň kapička vody. Už to dlouho nevydržím, stýskala si. Kuňce už docházely síly. Na nožičkách měla veliké puchýře a odřeniny a byla tak vysušená, že si myslela, že už neudělá jediný krok. Sedla si na mez do travičky, obrátila tvářičku vzhůru a prosila. Sluníčko, prosím tě, zajdi za mraky, jinak se tady upeču. Sluníčko si žabku prohlédlo a řeklo. Co tady pohledáváš? Zde přece nemáš být? Já si na nebi nemohu dělat, co chci. Pán Bůh mi dal za úkol svítit a hřát, aby dozrálo obilí. Jinak by byl na zemi hlad. Mohu se sice na chvíli schovat, ale jinak musím splnit svůj úkol. Kvůli tobě ale na chvilku zajdu za mraky. Slíbilo sluníčko a schovalo se za veliký mrak. Žabka se z posledních sil vlekla dále. Cesta náhle zatáčela a lemovalo ji husté křoví. V tom křoví holčička uviděla něco bílého, průsvitného. Vypadalo to jako veliký chomáč bílo-modré mlhy. Zvědavě do toho šťouchla rukou a v zápětí se ozval šeplavý hlas. Hele, dej mi pokoj! A nech mě spát. Kuňku udivilo, že ta věc mluví, a tak se zeptala. Kdo jsi? Co jsi zač? Musíš mě budit. Já jsem vítr. A dokud si mě neprobudila, pěkně jsem si tu spal. Odpověděl žabce ten chomáč mlhy. Kuňka ho začala prosit. Větře, větře, moc tě prosím, udělej bouřku, ať zaprší. Jinak tím vedrem zahynu. Vítr se zakabonil a řekl. To není jen tak, to já nemohu. Nemohu si dělat, co bych chtěl. Pán Bůh mi dal pro dnešek volno, abych si odpočinul a vyspal se. To bys musela poprosit jeho. Kuňka tedy sepjala ručičky a začala se modlit. Milý pane Bože, já vím, že jsem byla lehkomyslná, protože jsem chtěla dělat něco jiného, než to, co bych měla, ale moc tě prosím, pomoz mi, dej mi vláhu, jinak zahynu. A pán Bůh, který všechno slyší a vidí, se nad žabičkou smiloval.

Dobrodružství Žabičky Kuňky ještě neskončilo. Na jeho úplně poslední vyprávění si počkáme do příště. Poslouchali jste příběhy z knihy Kuňka a rybníček Kváky Kvak, které napsala Ludmila Loderová a načetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. Kuň, děti, zase kváky příště.

Kapelu BCC Worship se vším tím veselým vystřídá John Foreman a Lauren Daigle z písní Place Called Earth. John si ke spolupráci pozval tuto zpěvačku, jednu z nejznámějších křesťanských interpretek a několikanásobnou výhrkyní cen Grammy. Společně tedy vyhlížejí novou zemi, místo, kde pomine naše trápení.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

0: svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Jak třeba udržet takový tým dobrovolníků dlouhodobě? A jde to vůbec? Více si povíme v závěrečném dílu série Jak vést dobrovolníky s Alžbětou Hanákovou a provázet vás bude Vojtěch Barot.
2: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve s Vojtou Barotem.
3: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která vede dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Krom toho, že je zarytým fanouškem Baníku Ostrava a studování hebrejštiny, také má ráda chvály, hudbu a moc ráda pracuje s lidmi. Bětko, vítej zpátky v pořadu 3D Talk.
4: Já vás zdravím.
3: Co tě vedení lidí, specificky možná dobrovolníků, naučilo o tobě samotné?
4: No, co mě to naučilo? Možná více odpočívat, protože pak, když se člověk věnuje na takovýmhle velkým věcem, tak se to může podepsat i často na jeho zdraví a to nikdy člověk nechce. Takže určitě mě to naučilo víc odpočívat, více věnovat i sama sobě a nejenom té službě. I tak hledat si i ten prostor mimo tu službu, mimo tu církev, kdy třeba člověk jde úplně s někým zvenku ven, třeba s nějakými přáteli, kteří třeba nevěří v Pána Boha a můžete s ním probírat úplně cokoliv jiného, tak i tady ten čas si myslím, že je pro nás jako hodně důležitý, abychom vyšli z té bubliny. Takže a pochopili i ten svět, jaký je, protože tohle jsem třeba já zažívala, když jsem byla malá a bydlela jsem na faře, tak jsem byla opravdu v takové bublině a myslela jsem si, že se všichni chovají tak hezky, jako v té církvi. A pak jsem přišla na střední a viděla jsem, že to tak není, že spousta věcí je jinak a že všichni nežijou tak slušně a poctivě, jako ti, kteří jsou kolem mě. Takže tohle je důležité asi poznávat i to, co je ve světě.
3: Být vedoucím v církvi není vždycky jednoduché. Má to své výzvy, má to své radosti, ale i ty výzvy. Jak zvládáš kritiku od lidí v církvi?
4: No, někdy těžko. Musím říct, že častokrát se ve mně honí spousta myšlenek, proč třeba mě někdo za něco kritizuje a že nevidí to, co všechno zatím jako je, za třeba nějakou službou. A je to těžké, jako já třeba, když teda dostanu nějakou kritiku, tak samozřejmě buď se ji snažím s pokorou přijmout, pokud s ní jako částečně souhlasím, a nebo se snažím to tomu člověku jako hezky vysvětlit, proč se třeba nějaké věci dělají, proč je tak jako zrovna dělám já, proč mi dávají takto smysl. Ale samozřejmě pak i nastává ta část, že je to člověka trošku jako hryže uvnitř, žere ho to takzvaně. Mm-hmm. A na to mi pomáhá se pak jako s někým o tom jako pobavit a trošku hledat, jako, co je teda na tom, jestli na tom vůbec jako něco je na té kritice, nebo je to jenom nějaký rýpal, který si chce rýpnout a sám nic nedělá v té církvi. Takže to se taky občas stává a máme takové třeba lidi i v našich společenstvích, kteří nic nedělají, ale hodně mluví a pořád se jim něco nelíbí. Takže pak člověk i taky musí umět filtrovat tady ty kritiky a i ty lidi a jak to vlastně od nich může a má přijímat a nemá a jak si to má brát.
3: Ono je to někdy těžké, protože spoustu lidí slouží v církvi dobrovolně. Není to něco, co by je zaměstnávalo, z čeho by měli i nějaké živobytí, nějaké peníze, nějakou mzdu. A přesto služba jde nějak ruku v ruce s církví. Jak můžeme budovat takovou kulturu služby v církvi?
4: Myslím si, že V dnešní době je to ještě čím dál tím víc těžší vůbec něco takového budovat v církvi. A protože církev samotná, když se vezmeme nějaké třeba malé farnosti, dejme tomu třeba i katolickou nebo evangelickou nějakou faru, třeba na nějaké vesničce, tak už od pradávna, kdy tam prostě to nějakým způsobem fungovalo a lidi chodili do kostela, tak spoléhali na to, že vlastně všechno odtáhne pan farář plus nějací další dva lidi.
3: Vždyť jsou přece za to placení, že?
4: Vždyť jsou to přece taková... za to placení, ano. Myslím si, že v některých lidech tady tohle to přebývá pořád, že tady jsou na to lidi, tak proč já bych měl něco takového dělat? Nedokážu to pochopit, to je pak docela problém. Člověk pak se snaží těm lidem to vysvětlovat, co vlastně jemu to dává a proč to dělá, ale i častokrát vnímám, že ti lidi to i tak jako nechápou. A když se jedná o takovéhle lidi, tak ne, že už se o ně vůbec nezajímám, to nechci říct, ale snažím se najít si lidi, kteří by třeba ochotně do toho šli a postupně se snažíme takhle do toho namočit. A myslím si, že jak tohle z toho budovat, je určitě hodně způsobů, ale třeba i to, že člověk dělá nějakou akci a třeba když se bavíme třeba o nějaké farnosti v malé vesničce a snažíme se tam třeba i pozvat do toho sboru nějaké nové lidi z té vesnice, kteří ještě Pana Boha jako nevěří, ale víme, že jsou na něco šikovní, takhle, že se to o nich jako říká, tak máme spoustu takových služebníků v církvi, kteří se nebojí je pozvat třeba do sborového zpěvu. Že ví, že třeba krásně aj jako umí zpívat, ale zároveň jsou šikovní na nějakou manuální činnost a že nám třeba pomůžou něco opravit v kostele. A takhle postupně se jako tvoří i ta síť takových těch lidí, kteří třeba by jinak do té církve nepřišli, ale už mají nějakou službu, tak tam začnou chodit. A je to taková jako nenásilná v podstatě forma toho, jak ty lidi do té církve jako nalákat. A samozřejmě pak je horší, když v té církvi máme někoho nebo máme celou sortu lidí, kteří nemají to pochopení a nechtějí nic dělat. Pak je to takové dost smutné a těžké a je to na modlitby a taky záleží, jak se tam mění generace, protože pak, když přijde třeba mladá generace lidí, tak to vidí jinak než ta starší.
3: Jak jsi poznala, že máš od Boha povolání vést druhé? Jak to může člověk poznat? Jak jsi to poznala ty?
4: Já, když jsem položil tuhle otázku, tak se mi vybavil jeden můj moment, kdy jsem byla hodně malička a vlastně jsem chodívala na dorost, který jsme tak jako dělali u nás ve sboru, tenkrát v Odrách, a měli jsme takovou evangelizační akci s dětskou misií a já jsem, i když jsem byla vlastně taky to dítě, které bylo součástí té evangelizace, taky tam hrálo ty hry, tak jsem nemohla nějak vydržet to, že některé ty děti odcházejí a že jako nemáme na ně žádný ten kontakt, že nedostali žádné to osobní pozvání. Tak jsem si vzala ty pozvánky a šla jsem za nima a řekla jsem jim, hele, přijďte prostě tady další den, bude tady taková party, bude to super, přijďte, rádi vás jako uvidíme. A možná to je ten moment, kdy se to začalo možná ve mně trošku jako lámat. Že ano, mám možná i nějaké geny po taťkovi, který vede lidi a je kazatel, ale zároveň i tady tohle, to si myslím, že možná i bylo trošku takový zlom ve mně, že mě to nedávalo spát. A pak i spoustu různých dalších věcí, jak člověk dospíval, tak viděl, že je potřeba něco udělat a tak to začal dělat a začalo to i bavit.
3: Takže jak to poznat tak, že tě to nenechá spát?
4: Dalo by se to tak říct, no.
3: Ty vedeš velký tým dobrovolníků. Co dělá ten tým tak nějak dlouhodobě udržitelným? Aby se nerozpadl, aby třeba to fungovalo ještě další rok nebo v průběhu roku?
4: Je to těžké, protože Myslím si, že nikdy se nesejde každý rok stejný tým lidí a těžko říct, jestli je to takhle jako i uchopitelné a že vlastně ten tým je na nějakou dobu, je hlavně na ten týden, ale zároveň je fajn se s těma lidma vidět i jako v průběhu toho roku, ale je to náročné, protože ti dobrovolníci jsou opravdu z celé republiky a třeba teďka jsme měli jednu schůzku s dobrovolníkama a ze 120 nás bylo jako asi 8. Ale bylo to fajn, sešli jsme se v Brně, samozřejmě někteří měli narážky na Brno. A největší srandou bylo, že vlastně většina z těch, kteří přijeli, tak byli ze Vsetína, takže jsme se mohli sejít na Vsetíně. Ale bylo to hodně fajn. Byly to takové ty pevné játra, které to drží a které jsou ochotné, kteří jsou ochotní ti lidi tam sloužit na tom festivalu. Bylo to fajn a myslím si, že tady tyhle ty setkání a nebo ty osobní rozhovory třeba v průběhu toho roku nebo i to, že si člověk třeba může psát s těma lidma, takže to může právě udržovat tu bandu těch dobrovolníků takhle pokupě a že máte pak jistotu, že třeba přijedou i ten další rok.
3: Možná takové povzbuzení pro lidi, kteří stejně jako ty vedou další lidi, kteří jsou dobrovolníci a moc nevidí nějaký postup nebo nějaký růst nebo možná nevidí nějaké ovoce. Jak ty poznáváš, že tvé vedení nese ovoce?
4: Je to na tom festivalu si myslím, že to jde vidět už díky tomu, že ten festival je postavený a že se zbourá. Vidíme to pak na těch různých svědectvích, které se děly. Nebo to vidíme až třeba za pár let, že se dozvíme, že si tam třeba někdo našel životního partnera na festivalu mezi dobrovolníkama, že se tam dali takhle jako dohromady, nebo že pán Bůh ho z něčeho vysvobodil a že tam třeba dobrovolníci mohli prožít něco zásadního ve svém životě, tak to si myslím, že je takové velmi pozitivní a přináší to pak takové to ovoce, které člověk možná i vidí hned nebo pak i za nějakou dobu.
3: Co bys poradila vedoucím, kteří buď už vedou nebo se chystají vést dobrovolníky nebo vést lidi, kteří to dělají ve svém volném čase?
4: No, držte se. Je to těžké, někdy je to boj, protože práce s lidmi je náročná, ale stojí to za to a myslím si, že ten nahoře to vidí a že nás má za to strašně rád a podporuje nás v tom.
3: Blížíme se k závěru a chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mohla na závěr zmínit nějaké takové povzbuzení pro lidi, kteří jsou třeba ve stejné situaci jako ty, vedou lidi, kteří dělají různé služby dobrovolně, ale neví, jestli to někam vede, jestli nevidí nějaký růst. Jak můžeš poznat, nebo jak ty poznáváš, že tvé vedení nese nějaké ovoce?
4: Myslím si, že to chce čas, abych někdy viděla, že to nějaké ovoce nese. Chce to mít tu trpělivost. Ne vždycky všechno vidíme hned a Někdy je to takový dlouhý proces tady tohoto a člověk musí být vytrvalý. Tak jak i některé duchovní boje, že jo, v Bibli trvaly delší dobu třeba, tak i tady tohle, ta naše služba nese ovoce, ale může to trvat delší dobu.
3: Takže takové povzbuzení je v tom vytrvat a nestrácet naději.
4: Ano, ano.
3: Tak vytrvejme, nestrácejme naději, když to možná nevidíme hned, ale můžeme věřit, že v tom nejsme sami, že Bůh v tom s námi. To je takové hezké povzbuzení na závěr a od mikrofonu se loučí Vojta.
4: A Bětka.

0: Premiéru 3D Talku naladíte v úterý v 8.30 s tématem Jak vést z druhé pozice.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: Minula 20. hodina, vy posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová. A ještě nás čeká pořad Světem Bible za necelou čtvrt hodinku s výkladem Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého dnes z knihy Zachariáš 8. kapitoly.
1: Stvořiteli révy vinné, pochválen buď Hospodine, budu ti zpívat hosana.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: dalším cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede koncem 8. a začátkem 9. kapitoly proroka Zachariáše. Ta přináší zásadní ujištění. Boží záměr zachránit člověka nezávisí na bezchybném rituálu, ale na jeho vlastním svobodném rozhodnutí a milosrdenství. K poslechu o Bohu, pro něhož není nic nemožné, vás zve Pavel Vopalecký.
1: Toto praví Hospodin zástupů. Půst 4., půst 5., půst 7. a půst 10. měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. To je, milí posluchači, 19. verš 8. kapitoly Zachariášova proroctví. Pokud s námi společně pročítáte knihu proroka Zachariáše, asi vás přečtený verš zarazil. V minulém pořadu jsme totiž prošli 7. kapitolou Zachariášovy knihy a pokud bychom chtěli postupovat postupně dále, měli bychom dnes před sebou první verš 8. kapitoly a ten, který jsme četli, je 19. Totiž 8. kapitola obrací naši pozornost k budoucnosti, k cíli, ke kterému Pán Bůh směřuje. A to je charakteristikou celé kapitoly, kterou dnes máme před sebou. Pohled do budoucnosti. Než ale tento pohled postupně otevřeme, připomeneme si ještě obsah předchozí kapitoly. Budeme se totiž snažit postihnout souvislost mezi kapitolou 7. a 8. v Zachariášovu proroctví. 7. kapitola obrátila naši pozornost k obřadům, nebo k rituálu, nebo ke způsobu naší zbožnosti. Kdybychom nyní chtěli velice stručně shrnout obsah 7. kapitoly, mohli bychom říci, že kvalita naší zbožnosti a náboženských úkonů nespočívá ve způsobu, jakým svoji zbožnost projevujeme, třeba při bohoslužbě, ale spočívá především ve stavu našeho srdce. V srdci probíhá děj skutečné bohoslužby. To, co se odehrává před našima očima, to je jenom jakási pomůcka, jenom jakýsi vnější obraz, jenom podobenství. Na skrytém duchovním procesu v našem srdci záleží kvalita naší bohoslužby i navenek potom. Velice důležité přitom jsou motivy, které nás k bohoslužbě vedou, a to, co se odehrává v našem nitru. Nejde jenom o bohoslužbu ve smyslu obřadu, ale principiálně o náš vztah s Pánem Ježíšem jako takovým. Toto byl důraz 7. kapitoly Zachariášovi. Na počátku minulého pořadu jsme si ještě řekli, že ty půsty, o které v 7. kapitole šlo, měly vlastně Pánu Bohu připomenout stav Izraele a Jeruzaléma. Měly ovlivnit Pána Boha, aby situaci Izraele řešil. Měly být svým způsobem jakoby modlitbou. Byly to zvláštní postní svátky, kdy si připomínali tragické události svého národa. Tuto skutečnost budeme mít na paměti i při tom, když budeme nahlížet do následující 8. kapitoly Zachariáše. Osmou kapitolu bychom vlastně mohli považovat za třetí odpověď, kterou Pán Bůh posílá po Zachariášovi onomu cizímu poselstvu, které se přišlo do jeruzalémského chrámu zeptat na potřebu, jestli se dále mají dodržovat půsty 5. měsíce, tedy půst připomínající rozboření jeruzalémského chrámu. Stejně jako dvě předcházející odpovědi, i tato začíná slovy: stalo se slovo Hospodina zástupů. Předcházející odpovědi bychom mohli shrnout do dvou vět. Jestliže je srdce v pořádku, bude i tvůj obřad, i tvoje náboženství žité navenek bude dobré. Jestliže srdce není v pořádku, nemůže být dobré ani to, co děláš, i když to nábožensky vypadá. Třetí odpověď, kterou nám dává 8. kapitola, bychom mohli zase velice stručně vyjádřit slovy: Boží záměr a Boží konečný cíl se nedá změnit žádným obřadem. Chtěl bych na začátek 8. kapitoly uvést, že tento výrok neznamená, že by Pán Bůh nechtěl se dát člověkem ovlivnit. Máme v písmu zaznamenány případy, kdy se Pán Bůh člověkem ovlivnit dal, ale nebyla to Boží reakce na dobře provedený rituál. Byla to Boží reakce na pokořené lidské srdce. Namátkou připomenu změnu Božího rozhodnutí, pokud šlo o zničení asyrského města Ninive, jak to máme zaznamenáno v 10. verši 3. kapitoly proroctví Jonáše. Pán Bůh tehdy poslal Jonáše do Ninive, aby tam vyhlásil, co město Ninive čeká. Vzkaz byl jednoznačný. Jonáš jej vyřizuje slovy: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A obyvatelé města Ninive, od těch nejvyšších, od samého krále až po ty poslední, uvěřili zprávě proroka Jonáše. Vyhlásili půst, oblékli si žíněné suknice, to byl další znak, že činili pokání ve svém nitru, a volali k Bohu o milost. Boží reakce byla projevem Božího milosrdenství a Boží lásky ke každému člověku, Boží shovívavosti. Tam v Jonášovi 3.10 čteme: i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Boží milosrdenství je veliké. Hospodin je dobrotivý ke všem. Nadevším, co učinil, co stvořil, se slitovává. Tak to čteme v 9. verši 145. žalmu. Ale současně s tím Pán Bůh chce vidět skutečnou změnu v lidském srdci. Ti obyvatelé města Ninive opravdu litovali svých hříchů a co hlavně, opravdu se od nich odvrátili, alespoň v té generaci, která pamatovala Jonáše. Nebylo to jen na oko, to nebyl jenom symbol, jenom náboženský obřad, který by pominul a oni se pak hned zase vrátili k dřívějšímu způsobu svého života. To ne. Oni se skutečně změnili, chtěli změnit svůj život a mnohé se v té době skutečně změnilo. A tak Pán Bůh odňal nebo zastavil, pozdržel to zlé, které plánoval, aby je odstranil. 8. kapitola Zachariášova proroctví neřeší problém změněného lidského srdce a opravdového pokání. Na tomto místě mluví prorok o snaze ovlivnit Pána Boha pouze rituálem, tedy náboženským úkonem bez vnitřního obsahu. A nebo lépe řečeno, bez ohledu na jeho vnitřní obsah v srdci člověka. Zastavme se na chvilku ještě u slovních spojení, která se v 8. kapitole vyskytují docela nápadně často. První z nich je výraz Hospodin zástupů. Jenom v této kapitole najdeme ten výrok 19krát. Ten výraz skutečně znamená zástup, anebo také oddíl, družina, skupina lidí. Ale stejně tak znamená i vojenskou službu, nebo zástupy andělů, nebo dokonce množství démonů, nebo řady bojovníků, anebo také souhvězdí. Šíře významu tohoto slova i způsob jeho používání ukazuje na Boží ničím neomezenou moc. Nový zákon pokračuje v tomto chápání a říká, že Pán Bůh je bohatý v milosrdenství a že má všechnu moc. A toto všechno, co Pán Bůh ve svém milosrdenství i ve své moci může, chce dát i nám. To je něco jiného, než jen trocha pomoci, když je nám zlé. To je plnost Božího požehnání. A tak se nebojíme od Pána Boha očekávat a vyprošovat plnost jeho požehnání, plnost jeho pomoci. Druhým slovním spojením, které se v 8. kapitole Zachariáše vyskytuje nápadně často, konkrétně 10krát, je slovní spojení toto praví Hospodin, tedy ne prorok Zachariáš sám ze sebe, ze svého rozumu nebo ze svého pozorování, ale sám Pán Bůh, sám Hospodin mluví. a tak naslouchejme jeho slovům pozorně. I stalo se slovo Hospodina zástupů, toto praví Hospodin zástupů, horlím pro Sion velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Zachariáš 8, první dva verše. Osmá kapitola Zachariáše obsahuje 10 božích výroků, z nichž každý je uveden slovy toto praví Hospodin. Teď jsme si přečetli první z nich. Výrok, ve kterém se Pán Bůh na počátku vyznává ze své lásky k vyvolenému národu. Horlím pro Sion. To je něco jiného, než kdyby řekl, Sion se mi celkem líbí. Pán Bůh do svého vztahu k Izraeli dává úplně všechno. Vrchol byl na Golgotě, když obětoval svého syna Pána Ježíše Krista. Taková láska ovšem očekává odpověď, reakci. Pán Bůh touží po odpovědi ze strany člověka. On čeká na naši lásku, pro kterou vytvořil ze své strany všechny podmínky. Boží hluboká láska těžko připustí, abychom žili trochu pro Pána Boha a trochu pro jeho nepřítele. Trochu pro nebe a trochu pro peklo. Pán Bůh chce všechno a přitom nic z toho si nebere sám. Čeká na naše srdce, na náš dobrovolný dar, že mu dáme sami sebe. Zdá se vám to příliš velký nárok? Vždyť je to nutná a pochopitelná podmínka i pro lidskou lásku. Nebo snad budeme mít své manželky nebo manžele trochu pro sebe a trochu pro někoho jiného? To je absurdní představa. A tak to můžeme rozumět i tomu božímu volání. Horlím pro Sion, velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Je to výraz o Hospodinovi lásky. Toto praví Hospodin, vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů, hora svatá. Třetí verš v 8. kapitole. V těchto Zachariášových slovech slyšíme tentýž tón, který zaznívá ve 2. kapitole Izajáše nebo ve 4. kapitole Micheáše. Pán Bůh otevírá pohled na nový Jeruzalém. Jehož popis následuje v dalších verších 8. kapitoly, teď v Zachariášovi. Bude to boží město, věrné Pánu Bohu, pro něho oddělené, vyhrazené, čisté. Město pokojného soužití lidí s jejich stvořitelem a taky s jejich vykupitelem. Toto praví Hospodin zástupů, pokračuje 4. verš. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat. Ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví Hospodin zástupů. Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích, je výrok Hospodina zástupů. Obraz pokojného soužití generací jen dokresluje pokoj a celkovou atmosféru a jistotu nebeského Jeruzaléma. Pán Bůh sám vytvoří optimální podmínky pro lidský život. On sám je garantem popisované pohody. Zachariášova doba, ta jeho současnost, zápasila s mnohými obtížemi při obnově chrámu a hlavně při obnově duchovního života národa. Mnozí si možná kladli otázku nad možnostmi, které mají. Možná i nad možnostmi, které má Pán Bůh. Jejich víra všelijak slábla a kolísala. Do této situace mluví prorok o tak fantastické obnově, že se to posluchačům pravděpodobně zdálo nemožné. A na jejich postoj Pán Bůh zase reaguje. Snad protože vy to považujete za nemožné, má se to stát skutečně nemožným, tedy nemožným i pro mě? Což moje možnosti mají být měřeny a omezovány vaším pochopením, vašimi schopnostmi nebo vašimi zkušenostmi? Pán Bůh je skutečně všemohoucím Bohem. Vždyť o nebeském Jeruzalému je psáno, že přesáhne všechny lidské představy. Pán Bůh připravil to, na co jsme ještě ani nepomysleli. Sedmý verš 8. kapitoly je uveden podobnou frází jako některé z předchozích veršů. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů. Jednejte rozhodně. Vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka. Dopustil jsem, že stáli všichni proti všem, ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde setba pokoje. Vinná réva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome izraelský a judský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. Tolik úsek z 8. kapitoly Zachariáše až po 13. verš. 7. verš můžeme jistě vztáhnout na zaslíbení, že Pán Bůh zhromáždí židovský národ z celého světa zpět do jeho původní země, jak o tom hovoří i apoštol Pavel v listu Římanům. To je skutečnost, kterou může naše generace prožívat. Izrael se vrací. Kromě výpovědi o fyzickém Izraeli, tady můžeme vidět i širší pohled na boží lid jako celek. Z celého světa dnes pocházejí boží děti. Ve všech národech má Pán Bůh své vyvolené, které k sobě přitahuje skrze Pána Ježíše Krista. A tak není rozdíl mezi Židy a Řeky, Čechy, Slováky, Maďary, Romy. Všichni jsme stejnými vykoupenými hříšníky, pokud se necháme Pánem Ježíšem Kristem očistit a přijmout za boží děti. Náš vykupitel, Pán Ježíš, zakládá zcela nové vztahy. On činí všechno nové. Verše 9 až 13 hovoří o úkolu božího lidu a opět ten úsek můžeme slyšet ve třech rovinách. Tou první je rovina izraelského národa, jinými slovy už Abraham slyší zaslíbení, že skrze jeho potomky přijde požehnání na celý svět. A apoštol Pavel toto slovo upřesňuje, že se jednalo o potomka Abrahamova, o jedinou osobu, tedy o Pána Ježíše Krista. V Pánu Ježíši se naplnilo to nejvýznamnější poslání Izraele. Z tohoto národa se narodil Spasitel světa. Druhou rovinu můžeme vidět v kněžském úkolu. Vykoupený boží lid, tedy i církev, bude požehnáním světu, protože ponese zvěst evangelia, ponese nabídku boží záchrany lidem, která je v Pánu Ježíši Kristu. A v závěru času se k těmto dvěma rovinám, tedy k rovinám pohledu na tento Zachariášův text, připojí i rovina třetí. Izraelský národ přijme Krista, pozná, kdo je, a spojí se s novozákonním božím lidem. Takže bude jeden lid a jeden pastýř, jedno město jednoho Boha, jeden nebeský Jeruzalém. Tehdy pominou těžkosti pozemského života. Vinná réva vydá své plody. Kristus se viditelně ujme své vlády. Toto praví Hospodin zástupů. Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozhněvali, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se. Konejte toto. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. Tolik 8. kapitola Zachariáše, verše 14 až 17. V předcházejících částech 8. kapitoly jsme mohli slyšet, že Pán Bůh navzdory všemu zlému, co v Izraeli ještě zůstávalo, navzdory vyprázdněnému obřadu, pojal úmysl přivést svůj lid k dobrému konci. Boží záměr záchrany lidí, vykoupení v Pánu Ježíši Kristu, který byl připraven od počátku, se nepravostmi lidí nezměnil. Pán Bůh od svého záměru spasit lidský rod neustoupil.

0: poznávat ten základní důraz 8. kapitoly Zachariášovi. Skutečnost, že Pán Bůh oznamuje a koná dobro pro svůj lid, není důsledkem jejich dobře vykonávaných náboženských rituálů. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji, říká Hospodin Mojžíšovi ve 33. kapitole Exodu, čili ve 2. Mojžíšově, 19. verš. Ono totiž nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Tak to říká apoštol Pavel v listu do Říma v 9. kapitole v 16. verši. A Pán Bůh je úplně svobodný ve svých rozhodnutích. Jestliže po nás chce, abychom se modlili a přimlouvali za druhé, jestliže od nás čeká určitou činnost a úsilí ve prospěch spasení druhých, je to jen proto, že nás tím chce formovat a vychovávat, připravovat pro nebe a chce si nás použít pro svoji slávu. Každý dobrý boží čin je vlastně důsledkem jeho svobodného, milostivého rozhodnutí k dobrému. Všechno, co jsme pouze díky boží milosti. Těm lidem, kteří stojí v centru božího zájmu, ke kterým Pán Bůh po Zachariášovi posílá své slovo, těm Hospodin také říká, jak bude vypadat život. Jestliže jsme řekli, že nezáleží na tom, co děláme, ale na boží milosti, neznamená to, že bychom sami mohli dělat, co chceme. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, říká Pán Ježíš ve 14. kapitole Jana. To není cesta spasení. Jestliže ho milujeme, tak budeme zachovávat jeho přikázání. To je naopak. Nejdřív se promění naše srdce, když poznáme jeho lásku, odpovíme naší láskou. A to se projeví tím, že budeme zachovávat jeho přikázání. Naše poslušnost je pak vlastně jen důsledkem vděčnosti a lásky k našemu spasiteli. Naše poslušnost a naše aktivita víry bude ovšem mít dopad také na způsob našeho myšlení, na rozsah toho, co si nazbíráme pro věčnost, jak o tom apoštol Pavel mluví ve 3. kapitole 1. listu do Korintu. Pán Bůh chce odměnit ty, kteří mu svým životem dělají radost. Ale v té 3. kapitole 1. Korintským je velmi zjevné, že se jedná o ty, nebo jen o ty, kteří stavějí na Kristu, že těmi dobrými skutky si spasení zasloužit nemůžeme. A tak přemýšlejme o pokynech, které nám tlumočí prorok Zachariáš. Držme se pravdy a pokoje, nezamýšlejme nic zlého proti komukoliv z našich bližních a chraňme se křivých přísah. K těmto Zachariášovým slovům bychom mohli přidat další boží příkazy. Jak je dobře známe z desatera božích přikázání. Naslouchejme božímu slovu jako celku. Kéž je nejenom jakousi násilnou normou našeho života, ale metou, ke které směřujeme, o kterou usilujeme, pro lásku k Pánu Ježíši. Ne proto, abychom získali zásluhy pro spasení. To nejde. Spasení je prostě dar. Ale protože Pán Ježíš za nás zemřel a my mu chceme žít k radosti, k potěšení, z lásky k němu.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Reprízu naladíte 15 minut po půlnoci, pokračovat budeme zítra ve 20.15 z knihy Zachariáš 8. kapitoly 19. verše. Budeme pokračovat dalšími detaily těmito verši.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Miroslava Grunsberga vystřídá Jeremy Camp z písní When You Speak, když promluvíš, vlny i vítr se klaní tvé vůli. Utopíš můj strach v lásce, která je skutečnější než cokoliv, co cítím. Aktuální sérii V pohovce, kterou můžete naladit například, nebo jste mohli naladit dnes po 17., tak si můžete ještě v repríze poslechnout v sobotu krátce popoledni právě z alby Jeremyho Campa, které máme v archivu. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power. It's never the one who is shouting. Shouting, I lean in,

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: Dobrý večer. Představte si, dva lidé přišli k Ježíši, aby zjistili, jak mohou dosáhnout věčného života. Ten první byl učenec a přišel v noci, aby ho nikdo neviděl, a druhý přiběhl jen tak přes den a z textu, jak čteme v Biblii, je vidět, že opravdu chtěl vědět, co pro to má udělat. Nicméně odešel zklamaný, protože podmínky pro něj byly příliš náročné. V čem se dnes můžeme inspirovat těmito příběhy? Vážení a milí posluchači, vítám vás u poslechu Rádia 7. Vítejte u poslechu pořadu Kudy kam. Jmenuji se Marek Prostner, věřím v Boha Všemohoucího a opět budu vaším dnešním průvodcem tímto pořadem. Jak jsem četl v úvodu, klíčovými slovy, nebo ta klíčová slova jsou, jak dosáhnout života věčného. Možná asi každý někdy řešil dočasnost toho života, který máme. Otázky, proč jsme tady a kam jdeme, jsou jaksi úzce spjaty s životem, protože pozemský život, jak každý ví, má svoji expiraci. Nikdo to nemá nikde, oproti například lékům či konzervám uvedeno, ale každého se to nějak týká, skutečně každého. Možná si je někdo vědom, že se k nějaké změně u něj nachyluje, a možná si nikdo není vědom a přesto se nachyluje. A to je právě čas na to mluvit o tom životu věčném. Nechci dneska nic zlehčovat, ale zkusit mluvit možná trošku odlehčeně o tom, co vlastně ti dva hledali, nebo jakým způsobem vůbec hledat. Co pro to můžeme udělat? No ale chci o tom také mluvit trošku odlehčeně, protože jak budeme číst v některých verších dneska, tak Bůh má pro člověka řešení, ať je situace jakákoliv. Tak kéž tady ta věta nás provází tím nasloucháním toho, co dneska budeme říkat, co budeme vysílat. Pojďme tedy začít tím, zda Bible vůbec něco o věčném životě říká. Když se řekne věčný život, tak musím říct, že jsem se setkal někdy i s tím, že lidé se vyděsili, že mít věčný život, jako žít pořád, no a vzhledem k tomu jejich současnému životu, to někdy chápu, že ten život prostě není jednoduchý. No, ale jak jsme zjistili nedávno v nějakém průzkumu, tak se máme dobře. Jsme asi 20. nejbohatší stát na světě. Prostě se nám dobře daří a když se prostě dobře daří, tak lidé nehledají, nepotřebují něco vědět o věčnosti, protože žijí dnes, teď. Teď se chce mít dobře. V čase, kdy je zlé, kdy je ouvej, a to zrovna třeba v Izraeli, v té době, když bylo psané evangelium, z kterých budeme číst dneska, tak tam jim bylo zlé, tam jim bylo ouvej. Oni vyhlíželi ten věčný život. Chtěli vědět, kdy skončí to jejich trápení, kdy skončí ta jejich těžkost. No ale na to nepotřebujeme se mít dobře nebo špatně. Každý člověk prožívá něco sám. Možná má deprese, možná má nějaké těžkosti, možná si nerozumí s někým, možná zrovna dneska někdo byl odmítnut někým blízkým nebo napaden někým zlým. A tak jsou to okamžiky, kdy se zastavujeme a přemýšlíme o tom, jak dlouho to ještě bude trvat, jak dlouho ještě budu muset snášet tady ten čas. Zrovna dneska jsem mluvil s jednou velmi milou paní, která to v práci nemá jednoduché, a bylo vidět, jak je to prostě na ní, jak to na ní leží a jak už se těší, že z té práce odejde a musím říct, že vzácně je to žena, která chodí pomáhat vozit stařečky na vozíčkách ven, na vycházky a bere si na to i dovolenou a já jsem byl přemožen tou její takovou ochotou posloužit, pomoc a přitom vlastně pracuje v úřadu celý život. Její srdce prostě chce pomáhat a tak vyhlížela, kdy už bude konec toho zaměstnání, kde má to trápení. No nic, věčný život je pro mnohé lidi vysvobození a vyhlížejí ho. A kéž pro nás, pro všechny, je to takovou inspirací, že vlastně tady na tom světě ten život nekončí. A my budeme mluvit o životě věčném, který je spojen s tím, že člověk ho stráví u Boha. A to právě ti dva pánové, o kterých dneska budeme mluvit, tak oni vyhlíželi ten život věčný s Bohem. Tam, kde prostě není hřích, kde není nemoc, kde není zlo. Prostě tam u Boha, kde, k čemu byl člověk stvořen, aby byl s Bohem. A tam v tom pokoji a v tom takovýmto vnitřním stišení a tichosti být s Bohem a žít ten život takový, jaký skutečně všichni toužíme žít. Co říká ještě Boží slovo o životě věčném? Tak Pán Ježíš říkal za svého pozemského života, mluvil o životě věčném a čteme v Janovi v 5. kapitole, kdy Pán Ježíš říká, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Ten nádherné místo, které nás vlastně uvádí do toho, jakým způsobem člověk do toho věčného života může vejít. A dokonce nám říká, že člověk ten věčný život už může mít zde na zemi. Což je překvapivé. Pro mě to bylo překvapivé. Tady to začíná tím, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal. Kdo slyší to, co Pán Ježíš říká, to jsou třeba evangelia. Jo? To je to, co vlastně dneska, to, co budeme, co já tady budu dneska číst a říkat, tak z toho, z těch evangelií, to je to slovo, který Pán Ježíš říká. A věří tomu, kdo mě poslal. To, že člověk slyší, ještě bych se u toho slyšení zastavil, to slyšení není takové jenom přijímání a jednoduché vstřebávání informací. Slyšet slovo, který říká Pán Ježíš, je, že člověk přiloží to svoje srdce k tomu, co slyší. Že vnitřně chce vědět, co to je. Že je tomu nakloněn. Že s tím slovem, který do něj přichází, vlastně chce nějakým způsobem spolupracovat vnitřně. Chce ho přijmout. Je to jako, když vezmete nějakou potravinu, dáte si ji do úst a taky máte, samozřejmě my máme proto, aby jsme se nasytili, aby jsme to polkli, aby se to stalo součástí nás a udělalo to něco dobrého v našem životě, posílilo nás to a stejně tak to Boží slovo. Slovo, které Pán Ježíš říká. A pak je tady ta druhá věc. Věří tomu, kdo mne poslal. Věřit tomu neznamená věřit na toho. Jo? To je rozdíl. Věřit na toho znamená, že nějakým způsobem intelektuálně přiznávám existenci něčeho vyššího, nějaké vyšší bytosti, inteligentní bytosti, bych řekl, když se mluví o Bohu. Ovšem věřit tomu je něco trochu víc. Je to věřit tomu znamená, že se spoléhám. Že člověk se spolehne celé, skutečně celé spolehne, odevzdá se a vydá se tomu, komu věří. My to z nějaké části zakoušíme jako lidé mezi sebou, kdy se lidé zamilují vlastně a jsou spolu a v zásadě si bezmezně věří, slepě si věří. Jo. Akorát, že prostě jak jsme lidé, a řeknu hříšní lidé, tak je to trošku nebezpečný spoléhat na člověka a věřit mu celé. Protože člověk hřeší a padá a může se stát, že budeme zklamáni. No nicméně je to určitý obraz toho. Spolehnutí se na Hospodina, spolehnutí se na toho, o kom Pán Ježíš říká, ten, kdo mě poslal, a to je Bůh Otec. No a pak tady dochází vlastně k tomu závěru toho verše, říká, má život věčný, nejde na soud, přešel ze smrti do života. No, všimli jste si toho časování, všimli jste si, že tady je napsáno, má život věčný, ne, že bude mít život věčný, nejde na soud a už přešel, to je zase minulý čas, ze smrti do života. To znamená, že už teď na zemi člověk může zakusit ten věčný život. A pořád jsme u toho, že ti dva, o kterých dnes budeme mluvit, tak oni vyhlíželi právě tady ten věčný život a nevěděli, jak ho získat. Co pro to mají udělat? Jak k tomu vyjít vstříc? Na jiném místě apoštol Jan opět, a sice ve svém, máme ty listy označený a první list Janův a druhý a třetí, a v tom prvním listě Janově je napsáno, kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. To je docela důležitý, já teď to přeruším to čtení, že vlastně tady Boží slovo říká o nějakém svědectví, mluví o něčem a pak hned ho tam napíše. To je moc dobře, že tam je odpověď, že je jakási výzva a pak je odpověď. A to svědectví, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Zase si všimněme toho načasování. Kdo má syna, má život, kdo nemá, nemá. Je to napsané opět, kdo věří, má to svědectví. Zase je to opřený o víru, tak jako v tom prvním případě, kdy Pán Ježíš říká, kdo věří tomu, kdo mě poslal, Otce. A tady, kdo věří v Syna Božího, čili v Pána Ježíše, má život věčný. Není to něco, co by mělo přijít až někdy jednou možná. No a 13. verš, který následuje hned zatím, to je moc důležitý verš, já vám hned řeknu proč. A je tady napsáno. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. Nebo věčný život. To je zásadní otázka. Pro mě osobně byla tady ta otázka klíčová. Otázka věčného života. Já jsem se považoval za věřícího, ale v zásadě jsem byl jakýsi souhlasící, jestli chcete. Intelektuálně jsem se prostě rozhodl, že věřím, že souhlasím s tím, že Bůh někde je, a vesele jsem o tom rozprávěl v restauracích a jídelnách různých cenových skupin a považoval jsem se za věřícího člověka. A až jednoho dne jsem byl s křesťany, kteří byli znovu zrození, nebo kteří znali Boha, nebo měli ten život věčný, a jeden z nich se mi zeptal, a máš život věčný? A já jsem do dneška vděčný za tu otázku, za tu otázku, jestli mám život věčný, že se mě vůbec zeptal, protože jsem řekl, nevím. Nevěděl jsem, jestli ho mám. Prostě jsem to nedokázal říct. Nevěděl jsem, jestli ne, nebo ano, tak jsem řekl, že nevím. A on mi odpověděl, když nevíš, tak nemáš. No a to pro mě byla taková poslední věc, která mě přivedla ne obrazně, ale skutečně na kolena do pokání, abych abych se smířil s Bohem a uvěřil v Pána Ježíše celým svým srdcem. Prostě ta otázka toho věčného života a toho, jestli člověk ví, že ho má nebo nemá, je klíčová. Můžeme se považovat za lidi věřící ve smyslu právě toho intelektuálního rozměru, toho, že mi to dává smysl, že mohu i nějaké věci zakoušet ve smyslu nějakého společenství s lidmi a tak dále, tak dále. Můžu chodit do církve, ale z Božího slova čteme, že člověk potřebuje zakoušet ten život věčný již teď. No já dnes tady mluvím o věčném životě, ale vím, že jsou lidé, kteří mi někdy řekli, že žádný věčný život prostě nechtějí, protože už teď mají spousta trápení a vůbec je to nezajímá. Jak jsem už říkal, někdo žije ze dne na den a zastaví se, až když se setká s něčím, co je větší než on. Nemoc, smrt v rodině, nebo nějaká zrada, nebo něco. No ale jsou lidé, ne vždycky musí být lidé takový tací, že čekají až na nějakou ránu, aby je to probralo, ale prostě jsou lidé hledající a dotazující se. A mezi ně možná patříte i vy, pokud ještě posloucháte Rádio 7 a došli jste s námi až sem. Teď si pustíme písničku a pustíme si i kontakty. Vysíláme v premiéře ve středu a máme trošku změnu, protože technicky se tady upravují studia, je tady vlastně, jsou tady spousta různých věcí, které se mění, tak dneska se nám nedovoláte a na Facebook samozřejmě můžete psát, to se dá přečíst a můžete psát i do mailu, do e-mailu. A ty kontakty vám teďko pustíme a pak si pustíme píseň.
0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad Kudy, kam. Jmenuji se Marek Prostner a provázím vás tímto pořadem. Dnes mluvíme o věčném životě. Mluvíme o tom, že Bůh nám dal věčný život a že člověk již teď může zakoušet věčný život takovým zvláštním způsobem. A to si ještě řekneme, k tomu se ještě vrátíme. A já jsem slíbil, že budu mluvit o takových dvou chlapících, kteří přišli za Ježíšem. Každý byl jiný, jeden byl velmi vzdělaný, o druhém to nevíme, ale ten byl zase velmi, velmi bohatý. A možná se najdete v tom jednom nebo v tom druhém, ale jsou to takové dva příběhy nezávisle na sobě, ale co je spojuje, je právě ta touha po tom věčném životě. A tak já přečtu z Evangelia Jana, ze 3. kapitoly, o jakémsi Nikodémovi. Nikodém se jmenoval. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Tady to čtení přeruším a pak budu pokračovat dál, ale k tomu bych chtěl něco říct, pár slov. Byl to učenec, prosím vás. Výraz farizej má takovou jako negativní konotaci, jo, že to jsou, často se to používá vlastně na místo slova třeba pokrytec, jo. Ale to byli velmi vzdělaní lidé na svoji dobu, byli velmi vzdělaní v písmu a nejen v písmu, byli to vlastně lidé, kteří nějakým způsobem duchovně vedli Izrael, jo. Znali písmo, znali, věděli, měli různé tradice a věděli, jak to funguje. Byli to lidé, kteří vyučovali celé ty národy a byly různé školy, které oni vedli. Čili farizej neznamená automaticky pokrytec, jo, někdo prostě špatný. Oni byli vzdělaní lidé, kteří ne vždy měli dobré srdce asi. Oni sami nedokázali dosáhnout na splnění požadavků jednak těch, které oni dávali, nevkládali na lidi, a jednak požadavků zákona, a tak vymýšleli různé kličky a mnohdy skutečně těmi pokrytci byli, a z tohoto dneska tak máme. No nicméně Nikodém. Nikodém byl zvláštní tím, že on se tedy bál, proto přichází v noci, nejspíš se bál, jo? Není tam nikde napsaný, ale nejspíš se bál, tak přichází v noci a nejspíš se bál, že by se mu kolegové v práci vysmáli, jo? Že vlastně kam on, že to chodí, za jakým, že to Ježíšem, když to je špatně všechno. No ale přeci přišel. V noci, ale přišel. No a když přichází za Ježíšem, tak začíná tím vyznáním: to, co říkáš, musí být pravda, protože je s tebou Bůh, protože děláš, co děláš. A to je docela důležitý, že on vlastně měl otevřený oči, jo, že nebyl zavřen do toho svého předporozumění tomu, jaký Bůh je, může být, má být, nebo že není a proč není. Ale on se díval a naslouchal tomu, co říká Ježíš, proto říká: to, co učíš, jo, to tam začíná tím, že jsi jako od Boha jako učitel. To znamená, že to, co říkáš, je v pořádku, protože vidím, že děláš ty divy a zázraky nadpřirozeně. Bůh potvrzuje to, co děláš. A to je takový dobrý start pro to, aby se člověk vůbec od Boha něco dozvěděl. Že má otevřenou mysl, otevřené srdce, že není sevřen tou svojí malostí a svojí nedokonalostí a tím, jak se prostě nedaří, není zahleděn do sebe, ale dívá se ven. A to bych se z toho Nikodéma chtěl naučit. To, že se bál, je jedna věc. Jo. Prostě to prostředí tomu nenasvědčovalo. Já jsem se obrátil, když ještě byl komunismus a respektive socialismus a taky si mě pozvali na kobereček ještě s jednou kolegyní a nebylo to nějak příjemné, to vyhrožování jejich a prostě nemyslím si, že to bylo nic, jako, nic pěkného. To, že se člověk prostě bál, že nevěděl, to já to docela chápu. Ale přišel, jo, přišel a hledá. I v noci hledá. No a co se dozvídá? Pán Ježíš mu říká, musíš se znova narodit, abys viděl Boží království. Jinými slovy, aby si viděl tu Boží moc, aby si viděl to, co Bůh dělá. To Boží království, to je taková komplexní záležitost vlastně věcí, kdy člověk vidí to Boží nadpřirozený, ten Boží nadpřirozený zásah do světa tady na zemi. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské. Znamená, připravte to svoje srdce, svoje mysli na to, že přichází vláda Boží. Jo, to říká Pán Ježíš na jednom místě, takovouhle frázi, nebo takovouhle věc. A tady tomu Nikodémovi říká, musíš se znova narodit z vody a pak později ještě z vody a z ducha. No nicméně ten vzdělanec to chápal nikoliv obrazně, ale skutečně a říká, no jak mám vejít, když jsem starý, jako do lůna své matky a vlastně si to představoval fyzicky. Jo. Ale tady to není fyzická věc. Narodit se z vody znamená to tělo. Jo. To je ta tělesná věc, to je prostě to tělo, když dneska už víme, jaký obsah vody v tom těle našem je a to je to prostě z vody a pak z ducha. A z ducha, to je s velkým D, z ducha svatého. A to je něco, co se člověku stane, když uvěří v Ježíše Krista, že je ten pán a spasitel, že je ten, kdo vlastně je tím, kdo zachraňuje, kdo vyvádí člověka z moci hříchu, temnoty, ze smrti do toho života. A Pán Ježíš proto tomu Nikodémovi, aby mu to vysvětlil, tak použil příběh ze Starého zákona, který je tady popsán ve dvou větách a já vám ho vysvětlím. Ty dvě věty jsou, nebo pardon, jedna věta dokonce ve dvou verších. A tady je napsáno, a jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Mojžíš vyvýšil hada v pustině. Prosím vás, to se váže k takovému příběhu starozákonnímu, kdy Izrael putoval z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a na jednom místě začali reptát a prostě byli nespokojení a stalo se, že tam ze země začali najednou vylézat hadi a kousat ty Izraelce a oni umírali. No a došlo jim, že prostě reptat neměli a že to reptání prostě zapříčinilo tady tu potíž a tak prosili Mojžíše, aby se za ně přimluvil u Hospodina a Hospodin říká takovou zvláštní věc, tomu Mojžíšovi říká vyrob odlej, nebo jak bych to řekl, bronzového hada, vlastně v tom tvaru toho hada a připevní ho na takovou vysokou tyč uprostřed toho izraelského tábora, protože to byl tábor, že oni byli venku. A každý, kdo se na to podívá, tak i když ho ten had kousne, tak ten člověk, když se podívá na toho hada, tak bude zachráněný, prostě neumře. A teď tomu, jak to šrotuje někomu v hlavě, si říká, no to je ale pitomost, že to prostě nemůže fungovat takhle. No, my v Bibli čteme, že to fungovalo. Že vlastně, že byli prostě lidi o tom na to přišli, že kdo se podíval na toho hada, tak ten jed v tom životě toho člověka nepůsobil. No a ten jed, to je vlastně, to je ten hřích, jo. To je takový obraz toho hříchu a smrti v našem životě. No a když to pán Ježíš říká, že musí být vyvýšen syn člověka, to znamená, že Ježíš byl vyvýšen na kříži, na tom dřevě taky byl takhle pověšen na kopci, na té Golgatě. A každý, kdo v něho věří, to znamená, kdo na něj pohledne, nebo kdo k němu vzhlíží, ten, kdo na něj spoléhá, tak má život věčný. Má, aby měl život věčný. Kdo v něho věří, aby měl život věčný. A pak přichází ten známý 16. verš, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ne někdy. Už teď. O Nikodémovi se potom ještě dozvídáme, že se Ježíše v jednom okamžiku zastal při nějakém jednání té velerady, kde on byl vlastně poměrně důležitá persona, a pak ho ještě se s ním setkáváme po smrti pána Ježíše u hrobu, kdy přinesl nějaké oleje nebo nějaké něco pro to, aby tak po smrti Ježíši, než byl uložen do hrobu, aby mu posloužili, byl zabalili do nějakých látek. A více o Nikodémovi nedozvídáme. Nicméně z toho jeho jednání pravděpodobně vzešlo to, že uvěřil. Protože už to nebylo v noci, už to bylo přes den, přiznal se před tou velradou, potom vlastně veřejně toho se postaral o tělo pána Ježíše. Asi uvěřil, těžko říct. Ale v každém případě na tom jeho příběhu se my můžeme něco naučit. Nejdřív se to dozvěděl a pak věděl, že potřebuje uvěřit, aby nezahynul a měl život věčný. Tak to je první muž, s kterým dneska jsme se setkali. Byl to Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, dotazoval se, aby se dozvěděl, jak může být, jak může získat, jak může vejít, jak může mít život věčný. A ta odpověď byla věřit v Ježíše Krista. Teď si pustíme další písničku a ještě vám připomeneme kontakty.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

naší zemi, potřebujeme tvoji moc, Pane. Vylej se na naší zemi duch svatý.

Posloucháte Radio 7, posloucháte pořad Kudy kam. A dnes o věčném životě. Jak jsem avizoval, dva muži, jeden byl Nikodém, o tom jsme si už popovídali. A teď přichází jiný mladý muž, pravděpodobně mladý, jak čteme v některém z evangelií, který byl úplně jiný. To nebylo v noci, to nebylo po tajmu, nebyl to pravděpodobně žádný vzdělanec. No ale co se o něm dozvídáme? Přečtu z evangelia Marka z 10. kapitoly. A když Ježíš vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nestyzoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, cti otce a matku. On mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: Jedno ti chybí. Jdi a prodej všechno, co máš, a dej chudým. A budeš mít poklad v nebi, a pak přijď a následuj mě. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech zděsili. Ježíš jim zase na to řekl: Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi

sebou a kdo může být zachráněn. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. To je konec té citace z Božího slova. Ta závěrečná věta, neboť u Boha je možné všechno, kdybyste dneska z toho dnešního pořadu si neodnesli vůbec nic, ale tady tu větu, neboť u Boha je možné všechno, tak by to bylo moc fajn. Ale pojďme postupně, pojďme si říct, co to bylo za člověka. Stejně jako ten Nikodém přichází s otevřeným srdcem a vlastně myslí, pozoruje, dívá se a chce vědět, tak tady je nějaký muž, člověk je napsáno, jak už jsem říkal, někde to byl mladý muž, tak je napsáno, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním, ptal se ho, co mám učinit. Čili když někdo přiběhne někam, tak to chce moc vědět. Prostě chce u toho být, záleží mu na tom. Když někdo někam běží, ne že si tak jako lážo plážo dojde, ale běží, on tam přiběhl a poklekl. A to je druhá věc, že on nejenom, že chtěl vědět, ale měl tu pokoru. Prostě se pokořil před Ježíšem, vyjádřil to, tu poddanost, vyjádřil to, já chci vědět, záleží mi na tom, nezáleží mi na mě, ale záleží mi na tom, abych věděl. A ptal se ho. A to je něco podobného jako u toho Nikodéma, který sice jde v noci, ale ptá se. Proto, aby jsme se dozvěděli něco od Boha, tak potřebujeme k němu přijít, potřebujeme mít to pokorné srdce a potřebujeme, to srdce musíme pokořit my, to za nás nikdo neudělá, a potřebujeme se dotazovat. A on říkal, co mám učinit, abych získal věčný život. A to je taková, řeknu, věčná otázka, co mám dělat? Co mám proto udělat já? A to, co mám udělat, to můžeme si to vyložit tak vlastně na dvě roviny, nebo na takový, jako může to znamenat dvě věci. Jedna je, že co mám učinit, jak si mám zasloužit, co všechno mám udělat, jako jakou zásluhu mám vytvořit, abych to měl jako u Hospodina dobrý a měl nakonec třeba naději na nějaký věčný život s ním, a nebo jakým způsobem tomu mám víc vstříc. Jo. Je něco, co mi překáží, abych získal věčný život. A někdy to tak je, že v našich životech prostě jsou věci, které nám překážejí, aby tam Bůh mohl vejít. Ale k tomu se ještě dostaneme. A Pán Ježíš mu odpovídá. Říká mu jedna, která od sebe odtrkává to, že on ho tak jako nazývá dobrý, že říká, není nikdo, proč to říkáš? Jenom otec Bůh, otec je dobrý, to je tam směřují ty svoje, tu svůj chválu a tam Pán Ježíš to tak jako dává od sebe. A pak mu říká, no přikázání znáš, abys nezabil, nestizoložil, nekradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, ctí otce svého a matku. Určitě vám to zní, znám, mnohí to znají, že jo, to je desatero, respektive tady není to desatero, ale patero, to je půlka desatera, jo. Desatero se totiž dělí na dvě části, jedna je ta horizontální a to je vztah mezi lidmi, jo, nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, ctí otce svého matku, to je na té rovině lidský, jo, to je ta jedna část, důležitá, vztahová mezi lidmi, mezi námi. Někdy se na ta desatera díváme jako zákazy, příkazy, ale vemte si, že vlastně Bůh říká, no já nechci, aby tebe někdo zabil, aby někdo nescizoložil s tvojí ženou, aby tebe někdo neokradl. Potřebujeme se na to dívat tak, že vlastně to je něco, co nás chrání, no, v těch vztazích. No a překvapivě teda musím říct, že mladý muž odpovídá a říká, učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. No já jsem se jako přečest říkal, ty jo, překvapuješ, mladíku, tady. Kdo to může říct, že to jako může, že to zachovává od svého mládí? Velmi smělý a až se tomu nechce věřit. No nicméně pak přichází další verš a tady napsáno, Ježíš na něho pohlédl a zamiloval si ho.
No já jsem si říkal, no když Ježíš se ho zamiloval, tak to určitě není nějaký podvodník, jo. To není nějaký lump. On prostě k lumpům jako, tak jako úplně nebyl. Když byl někdo pokrytec, nebo lhář, nebo něco podobného. Ale tady si ho zamiloval, jo. Tak si říkám, ty jo, to fakt asi takhle to asi bylo. No. A pán Ježíš mu říká, jedno ti chybí. Jo, předtím mu tady říká nějaký výčet věcí a pak mu říká, jedno ti chybí. K tomu, aby si získal věčný život. Jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. To je docela drsný, že jo? To je prostě, to je něco. Když se to člověk jako vezme, kdyby tam byl na tom jeho místě, tak nevím, jak bychom se někdy zachovali, jo? Ale pán Ježíš mu to říká, jedno ti chybí a je vlastně k němu poměrně jednoznačný. A ten mladík nebo ten muž se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. No a pán Ježíš ho nepřemlouvá, neříká mu, hele, prosím tě, pojď to zkusit, pojď s náma chodit nějaký čas, uvidíš nějaký ten zázrak a bude to dobrý. Neříká mu to. Nepodbízí se. Bůh se nepodbízí. Prostě O čem to je tady ten prodej všechno, co máš, dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Já už jsem o tom jednou mluvil nedávno v jednom sboru a přišla za mnou sestra a říká, hele, já mám naspořeno na důchod, mám to taky rozdát. Samozřejmě, že ne, jo, že to není o tom, co máme, ale jak potom jsme četli dál, pro ty, kteří spoléhají na majetek. No a možná, že teďko se zaradovali ti chudí, kteří nemají nic a říkají si, je, tak to je dobrý, tak jsem z toho venku. No není to tak. Protože ten majetek, tady to je materiální majetek, že jo? Kdy on byl bohatý materiálně, ale potom někdo má za to, že je bohat jinak. Že vlastně ten majetek je něco, na co člověk spoléhá. To může být třeba vzdělání. Může to být intelekt. Může to být třeba vztah s někým. Jak má hezké manželství, jak má, a teď bychom se dostali k tomu nádherný dům, ale já chci mluvit o těch věcech vnitřních, který může vlastně prožívat každý člověk. Kdy je na to, jednak na to, co má, že toho dosáhl nebo tam má, tak je na to hrdý a vlastně na to spoléhá. A když na něco takového spoléháme, tak se nám to stává Bohem, protože člověk buď spoléhá na Hospodina nebo na sebe. Já jsem nedávno měl takový ten pořad o tom požehnané muži a zlořečené muži a vlastně ten požehnaný muž zakouší to dobro, protože jeho srdce spoléhá na Hospodina. Jeho srdce. A vždycky je to o tom srdci a je to spojený s tou láskou, protože jednou se jeden učitel zákona ptá pána Ježíše, jak ty přikázání teda jsou nejdůležitější. A on mu říká, no tak budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a bližního svého jako sám sebe. To stačí, prosím vás, jenom jako sám sebe. Jo. Ale to milovat, to znamená věřit, spolehnout se, doufat v něj. To jsou ty klíčové věci, které jsou mezi člověkem a Bohem. Že člověk věří v Boha, ne jenom na Boha. No a jak už jsem říkal, pán Ježíš ho nechává odejít toho muže a jednou bych se chtěl zeptat, co se s ním stalo. Jak to dopadlo s ním v tom jeho životě. My jako křesťané máme někdy takovou tendenci se podbízet a nějak jako lidem vysvětlovat, jak je to fajn. No, je to fajn s Bohem, ale má to svoji cenu. Bůh chce být na prvním místě. A ačkoliv tady ten mladý muž
na té rovině horizontální, v těch vztazích s lidmi, byl asi moc fajn. Jo. Byl prostě dobře se choval, nedělal prostě ty zlý věci, měl v úctě rodiče, no ale Pán Ježíš mu říká, jedna věc ti chybí. Jo. Potřebuješ mít Boha na prvním místě. A to prostě mu nešlo. No a tak můžeme se z toho my nějakým způsobem poučit, můžeme se z toho nějak jako nabrat dobrého. Myslím si, že Bůh to říká i nám, že to říká dnes třeba i někomu u rádia, někomu, kdo dejme tomu ví, že ta expirace mu vyprší brzy, nebo že vůbec vyprší a touží potom nějak vědět, co bude, až bude odcházet tady z té země. A Boží slovo říká, smiřte se s Bohem. Začátek je v tom, že člověk potřebuje vědět, že je hříšný, že potřebuje. Že se potřebuje podívat na Ježíše, protože v něm koluje ten hřích, ten jed těch hadů. A bez toho pohlédnutí na toho Ježíše, jak jsem zmiňoval, pohlédnutí na toho v úvozovkách přeneseně toho hada, tak jako ty Izraelci, to je to uvěření v něj, spolehnutí se na něj. Čili nějak nestačí se jenom pěkně chovat, ale potřebujeme si ten vztah s Bohem, mít ten vztah s Bohem a dát ho ve svém životě na to první místo, na ten trůn, abychom mohli mít život věčný. A už teď. To nový narození, o kterým se dozvěděl Nikodem, to je ten první muž, tak to nový narození se děje takovou jednoduchou modlitbou. Co je důležité, aby člověk v srdci věřil. Boží slovo zase říká, že srdcem věříme a ústy vyznáváme. Každý člověk, který mluví a slyší, tak ví, jakou moc má slovo, že dokáže slovo povzbudit, ale zranit. Ale to je u nás, jako v lidech, mezi lidmi, ale pak je i slovo, kdy člověk oslovuje neviditelného Boha a tomu se říká modlitba a v té modlitbě říká, sdílí to svoje srdce, to, co tam je vevnitř. No a já jsem si říkal, že dneska na závěr vlastně bychom se mohli modlit takovou modlitbu, každý, kdo chce, kdo třeba v životě ještě nezakusil to, co jsem tam četl, že by v sobě měl to svědectví. To znamená, že by věděl, že má život věčný, že ho přijal od Boha, že to, co Bůh dal, tak člověk přijal a má ho. Má vevnitř svědectví, to dělá Duch Svatý vevnitř v nás, v křesťanech, že víme, že máme život věčný. A tak já bych teďko vlastně vás vedl v takové modlitbě každého, kdo by chtěl. A můžete to opakovat po mně, ale nejde o to opakování, jde o to, jestli skutečně u toho máte srdce a jestli chcete mít život věčný. Tak já budu vždycky to říkat v takových fázích, abyste to mohli zopakovat. Tak pojďme. Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem byl daleko nebo byla daleko od tebe v hříchu nevěry, nevíry. Dnes jsem uslyšel, že se potřebuji znova narodit, abych měl život věčný. Odevzdávám ti svůj život se vším, na co jsem spoléhal. A prosím, abys mě přijal a vstoupil do mého srdce. Toužím zakusit, co bylo řečeno, že kdo věří v Syna Božího,
má to svědectví v sobě. A tak tě prosím, abys mě naplnil a dal mi toto svědectví o věčném životě. Amen. A děkuji. Tak to je modlitba k Ježíši, k Otci a o ten nový život. Tak kdo jste se takto modlili poprvé a máte to svědectví a zakoušíte nebo budete ho zakoušet, tak najděte si nějakou církev, kde také mají toto svědectví v sobě, kde lidé mají věčný život. A nebo pokud chcete nějak pomoci, tak můžete napsat nám do rádia a my vám dáme třeba nějaký kontakt, kdybyste potřebovali, nebo vám nějakým způsobem můžeme pomoct. Tak mám takovou naději, že dneska jak ten Nikodém, který měl otevřený srdce, otevřenou mysl, tak i ten mladík, který běžel, poklekl, ptal se a chtěl víc vstříc tomu věčnému životu, že vás inspirovali. A není zřejmé, co se s nimi stalo, nicméně jsme mohli slyšet, co jim Pán Ježíš říká, jaká je ta cesta k tomu věčnému životu. A tak vám přeji požehnanou dobrou noc nebo dobrý den, podle toho, kdy nás posloucháte, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.

0: Minula 22. hodina, posloucháte Rádio 7. Aktuálně jsme doposlouchali pořad Kudy kam s Markem Prosnerem o tom, jak získat věčný život. Reprízu naladíte v sobotu po 17. nebo v pondělí po 13. hodině. Příště se na vás těší evangelický farář Jiří Tengler.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vítám vás u poslechu Concertina, pořadu, který nabízí poslech krásné hudby. Dnes se zaměříme na dílo Ludwiga van Beethovena, který ale skladbu, kterou vám za chvíli představím, psal ve velmi napjatém období svého života. V květnu 1809, kdy Napoleonova armáda obsadila Vídeň, už Ludwig van Beethoven ve vojevůdci dávno neviděl stělesnění ideálů Velké francouzské revoluce. Skrýval se tou dobou ve Vídni ve sklepě u svého bratra nebo básníka Castelliho a sledoval, jak napsal svému lipskému vydavateli Gottfriedu Christophu Hartelovi, zničující neuspořádaný život kolem sebe, jen bubny, kanóny a lidské neštěstí ve všech podobách. Právě v této pohnuté době, do prosince téhož roku, napsal svůj poslední a nejrozsáhlejší koncert pro klavír, klavírní koncert číslo 5 S-dur. Skladba byla věnována arcibiskupovi Rudolfu Janovi Habsburskému, který byl Beethovenovým mecenášem a žákem. Měla premiéru v listopadu 1811 v Lipsku a v únoru 1812 pak zazněla ve Vídni. Beethoven ji, na rozdíl od svých předchozích klavírních koncertů, nemohl sám provést kvůli svým problémům se sluchem. Při lipské premiéře tak za klavír usedl Friedrich Schneider a ve Vídni se jako solista představil skladatelův žák Karl Černý. Po hudební stránce se touto skladbou završuje Beethovenovo druhé tvůrčí období, které bývá označováno jako heroické. Skladatel v něm překračuje klasicistní konvence a vydává se směrem k větší individualitě. Skladby jsou často obsáhlejší a dramatičtější, mnohdy zrcadlící mimo hudební témata boje a vítězství. Obsáhlá první věta zaujímá téměř polovinu celého koncertu. Oproti běžným žánrovým zvyklostem začíná nikoli orchestrem, který uvede hlavní téma, ale virtuózní kadencí v klavíru, podloženou pouze třemi orchestrálními akordy. Druhá věta probíhá téměř výhradně ve slabé dynamice. Lyrické téma ve smyčcích vstupuje do dialogu s triolovou melodií v klavíru a hudba plyne s neustálým pocitem lehkosti. V závěru klavír nesměle předjímá hlavní téma třetí věty, která se na ní přímo napojuje, a totéž téma nechává zaznít jasně a energicky. Velkolepé pasáže se poté střídají s hravými plochami a po krátké kadenci v klavíru skladbu uzavírají honosné orchestrální akordy. My si skladbu poslechneme v podání České filharmonie. Na klavír hraje František Rauch. A dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

Poslouchali jsme koncertino a dílo Ludvíka van Beethovena, koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, provázela vás Kateřina Hodecová. V pátek po 17. hodině si tento díl můžete naladit ještě jednou a premiéru máme pro vás nachystanou jako vždy v neděli od 15 hodin. Budeme poslouchat dílo France Schuberta, klavírní kvintet A-dur.

Před námi je píseň Christine DiMarco o tom, že zpívala tuto píseň se slzami v očích a můžete to poznat i dle hlasu. Skrývá se v ní radost, v té písni radost Boha, který mě odmítá nechat žít ve lžích. Tak jsem se soustředila na to, abych měla pravdu, že jsem ignorovala, jak se cítím. A je to o modlách, které si tak nějak budujeme v sobě, nebo se na nás nalepí během života, a o zaslepenosti, která zamlžuje výhled.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Jan Krištof svědectví vydává, vystřídá ho Corey Asbury s písní Crashing In o tom, že s Pánem Bohem jsme v bezpečí.

Byla 23. hodina, vy posloucháte středeční večerní vysílání na Rádiu 7 s datem 20. května 2026. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Karolína Vološinová a už se nemůžu dočkat, až si společně poslechneme další díl reprízy, tedy čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře od Mirka Vostrého v podání Vladimíra Housera. Ale nepředbíhejme, Muzikant na jezeře má svůj pravidelný čas za necelých 15 minut. Teď ještě třeba kapela Spotlight.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek, každý tvůj dar jsem nenáviděl.

chtěl. Vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít se.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Ve čtení na pokračování sledujeme povídku Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Píše se rok 1950 a František chce nelegálně opustit zemi. Podle instrukcí převaděče se dostal k hranici. Celý den se skrýval v seníku a jen těsně unikl pohraniční hlídce. V noci překročil hranici do Německa, kde ho zadrželi američtí vojáci a odvezli na stanici. Tam zažil první pocit svobody, byl přátelsky vyslýchán a bylo mu naznačeno, že by mohl spolupracovat se zpravodajci. Při převozu do tábora ale došlo k chybě. Američané na lesních cestách zabloudili zpět na československé území, kde je zastavila hlídka. František byl vydán zpět a zatčen. Čte Vladimír.

0: Kapitán státní bezpečnosti Arnošt Němeček zrovna dočítal čerstvé pokyny z ústředního výboru KSČ, když mu na stole zazvonil telefon. No, to si pospíšili. Asi jim pěkně hoří koudel u zadku, zhodnotil. Bylo mu totiž jasné, že na druhém konci drátu netrpělivě čeká jeho nadřízený podplukovník Doubek, zástupce velitele sektoru vyšetřování. Chce si ověřit, že Němeček chápe, jak je tento případ urgentní a co s tím hodlá dělat. Jo, Bohuši, zahlásil se zcela nepředpisově. Už jsem to přelouskal, je mi to jasný. A zítra pro tebe budu mít první zprávy, samozřejmě dobrý, jak jinak.
1: Počkej, Arnošte, to nejsem já, teda jsem, odpověděl značně nervózní hlas.
0: Tohle není Doubek, tak klid, upokojil se Němeček. Aby se dostal ke slovu, musel by rázně zařvat. Měl ale pocit, že svému podřízenému něco dluží, tak to neudělal.
1: Musíš mi pomoct, pomůžeš? Dostali tátu. Napadlo ho osla jednoho, že zmizí za kopečky. Já o tom neměl ani páru. A teď ho mají v domažlicích. Je mi jasný, že chystáte ten proces, ale slib mi, prosím tě, udělej cokoliv. Táta nesmí dostat pro vás. Hlavně ne pro vás.
0: Hlas zněl tak zoufale, jak Němeček ještě nikoho neslyšel. Pohodlně se rozvalil na židli a chvilku si srovnával myšlenky. A není to vlastně dobrá zpráva? Tohle vypadá, jako kdybych nejenom mohl smazat svůj dluh, ale navíc můžu někdy, kdo ví, počítat s protislužbou. To se může hodit. Měl chuť si znovu zapálit dýmku, která vyhasla poté, co mu Boženka přinesla ty pokyny z hora.
1: Arnošte, seš tam, slyšíš?
0: To mě podrž, němu snad opravdu teče do bot, pomyslel si Němeček. No, není divu, táta je táta. Jo, slyším. Víc neřekl. Tuhle chvíli si potřeboval pořádně vychutnat.
1: Říkám, ne pro vás. Jinak cokoliv, klidně do životí, to je jedno, chápeš? Prosím, Arnošte.
0: Jasně, Bedřichu, rozumím. Snadný to ale nebude, to víš, s nějakým vykořisťovatelem jsme počítali a on tou svojí muzikou navíc poklonkuje imperialistům. Krásně nám to do případu pasuje, ale že seš to ty, přemýšlet nepotřeboval. Dramatická pauza se ale teď náramně hodila. No, myslím, že by to mohlo jít, snad. Bedřich Veselka si nahlas oddychl a bylo mu jedno, že to Němeček musel slyšet. Víš to sám, pokračoval Němeček. V tom procesu budeme mít 11 spiklenců, nepřátel republiky. Zrovna jsem se dočetl, že 4 z nich půjdou na šibenici. Živnostník má samozřejmě bejt mezi nima, ale Němeček s uspokojením poslouchal rychlý dech přicházející z druhého aparátu. Máme tam jednoho hajnýho, 2 bejvalí důstojníky z Anglie, kulaka, faráře, ten je důležitý, a pak ještě pár drobných ryb, například odrodilýho komunistu. To by snad mohlo stačit. Slíbit ti nic nemůžu, ale snad, možná. Bedřichův hlasitý povzdech se Němeček rozhodl považovat za výraz nehynoucích díků. Pro jistotu ale dodal, jistý to ale není, to ti je doufám jasný, znáš Doubka. A ti nahoře, škoda mluvit, jak vidějí vykořisťovatele, tak mají rudo před očima.
1: Děkuju, vážně, moc. A Arnošte, prosím tě, ať se k němu chovají slušně. Je mi jedno, kolik dostane, zavinil si to sám, ale víš, co myslím, ať nedělají, co není nutný.
0: Jo, myslím, že si rozumíme, potvrdil Němeček. Nějaké nechutnosti v tomhle případě opravdu nebudou zapotřebí. Zavěsil a konečně si mohl zapálit nedokouřenou dýmku. Život je fajn, něco uděláš a ono se ti to jednou vrátí.

0: Nějak se nám ten výlet za hranice zkomplikoval, podíval se vyšetřovatel do mažlického oddělení STB na k smrti unaveného Františka. Že ano, soudruhu Veselko. František neodpověděl. Ani nepřikývl, i když ten muž na protější straně stolu měl naprostou pravdu. Že jste v loji, to asi vidíte sám, že ano? Mírně zakrslý, obtloustlý chlap, co stál za Františkem, si pleskl obuškem do dlaně. I kdyby ho byl František nespatřil, když ho uniformovaný esenbák přivedl do kanceláře a posadil ho na židli, věděl by o něm. Silný odér několik dní starého potu totiž nevzniká jen tak. Obvykle ho má na svědomí právě taková gorila, tedy spíš gorilka. To ale nic neměnilo na tom, že kdyby za ním nestál, cítil by se František bezpečněji. Vyšetřovatel pokračoval.
1: Vám už asi nestačilo škodit naší lidově demokratické republice doma. Chtěl jste přeběhnout ke svým imperialistickým kumpánům a dát se plně do jejich služeb, že ano?
0: František se nepohnul. Ani jediným svalem v obličeji nenaznačil, že vyšetřovatele vnímá. Natož pak, jak mu to jeho, že ano, začíná lézt na nervy. Chlap za ním napřáhl obušek nad hlavu.
1: Počkej, Láďo,
0: sklidnil ho vyšetřovatel a doplnil to pokynem ruky.
1: To nebude nutný. Soudruh Veselka se ještě nestačil rozkoukat, ale teď už začne spolupracovat, že ano?
0: Pohlédl na Františka. Ten neodpověděl, ale viditelně stuhl a očekával ránu. Ta prozatím nepřišla.
1: Vy jste v loji, protože o vás toho víme víc, než byste chtěl. Co nás ale zajímá je, kdo vám v tom útěku pomáhal.
0: František stále mlčel. Vyšetřovatel třískl dlaní do stolu.
1: Ptal jsem se, kdo ti pomáhal, rozuměl jsi mi dobytku?
0: František na židli nadskočil. Rychle přikývl, jakože ano, rozuměl.
1: Tak kdo, ale honem, koukej to vysypat. Stejně všecko víme, chci tohle slyšet od tebe, jména, všecky, hned teď.
0: Gorilka udělala dva kroky, aby ji František vedle sebe viděl i zrakem upřeným na vyšetřovatele. Ten se na ní neodvážil pohlédnout, ale obušek, kterým si pleskala do levé dlaně, koutkem oka zahlédl. Měl dobře půl metru.
2: Já začal. Já jsem... Byl to můj nápad. Nepotřeboval jsem, aby mi někdo pomáhal. Prostě jsem jel za kamarádem, on zrovna vdával dceru a když už jsem byl tak blízko hranic, napadlo mě...
1: A dost!
0: Zařval vyšetřovatel a gorilku tentokrát zadržet nestihl. František hlasitě sykl a chytil se rukama zezadu za krk. Zatmělo se mu před očima. Bolest mu pronikala od hlavy do všech končetin, do celého těla.
1: Ruce na stůl,
0: přikázal vyšetřovatel a podíval se na Láďu.
1: Klid, Láďo, chápu, že tě štve, když je někdo tak natvrdlej, ale soudruhu Veselkovi se už určitě rozsvítilo.
0: Přes nesnesitelnou bolest a s rukama na stole František vysvětoval,
2: věřte mi, pane vyšetřovateli,
1: soudruhu nadporučíku, jasný?
2: Ano, soudruhu nadporučíku.
1: Tak kdo ti pomáhal? Kolik vás bylo? Kdo to byl?
0: František vteřinu či dvě usilovně přemýšlel.
2: No, já ho neznám. Ten večer, než jsem pak odešel, za mnou přišel takovej chlap plešatej, 45 mu mohlo být, já jsem ho znal jenom od vidění, se dával občas v hospodě. A že je přítel, že musím pryč, jinak mě zavřou, Láďa se neudržel.
0: Rána obuškem do kloubů prstů, které jsou položené na stole, bolí snad ještě pronikavěji než úder do hranice šíje a zátylku. František zavil
2: Ruce ze stolu se ale zvednout neodvážil. Očekával další bolest. Vyšetřovatel zvedl ruku a Láďův obušek pleskl neškodně do jeho dlaně.
0: Pomůžu ti, chceš? Usmál se. František nevěděl, co má čekat, asi další ránu, ale s opatrnou nadějí se na vyšetřovatele podíval.
1: Jaromír Kolíček, farář jsem od vás, z toho podělanýho kostela, co? Byl to on, že ano, mluv.
0: Nebyl, vykřikl František.
1: Nebyl, soudruhu nadporučíku. Nebyl? Ale ano, byl.
2: František zakroutil hlavou.
1: A co je Čmínek?
2: Ve Františkovi hrklo, že to musel slyšet i vyšetřovatel.
1: Jindřich Ječmínek, kantor, komunista, svině jedna zrádná, to on tě navedl, že ano?
2: František rezignoval. Vědí všechno. Otec Jaromír ho sice k útěku nenabádal, ale pár dní předtím velmi neurčitě naznačil, že by František měl být opatrný. A někdo je spolu musel vidět. Není divu, kostel je veřejné místo. Jak ale můžu vědět o Jindřichovi? Od koho k sakru? Františka zaplavila beznaděj. Přikývl. Další bolest už nechtěl. Nemohl. Potřeboval se napít a spát. Hlavně pryč z téhle místnosti, pryč od vyšetřovatele, pryč od gorilky. Asi není žádný hrdina. Tohle není gestapo, tady je v daleko větším průšvihu a tihle dobráci jsou o dost odhodlanější. Vyšetřovatel se na židli opřel a snad minutu Františka pozoroval.
1: Vidíte, že to jde, soudruhu Veselko, pronesl mírně. Neměl bych vám to říkat, ale my vaše svědectví proti faráři Jaromírovi ani učiteli Ječmínkovi nepotřebujeme. Stejně o nich víme daleko víc, než vy tušíte. Co ale uvítáme, bude vaše přiznání.
2: Přisunul před Františka předem připravený záznam z výslechu a pero.
1: Takže, jestli jste přišel k rozumu, tak mi podepište tenhle protokol a máme to za sebou.
2: František na své zoufalé situaci viděl aspoň jedno malinkaté plus. Vlastně ne zas tak malé. Zřejmě na otce Jaromíra ani na Jindřicha neprozradil nic, co bezpečnost už dávno neví. Nedělal si ale iluze. Kdyby nevěděli, snadno by z něj všechno dostali. Dlouho by vzdorovat nedokázal. Dech se mu zvolna vracel do normálního tempa, když bolavou rukou vzal pero a podepsal, aniž si přečetl co.
1: Děkuju za spolupráci, soudru Veselko,
2: uzavřel vyšetřovatel.
1: Jenom prosím, nezapomeňte, co jste právě podepsal. Totéž doznáte u soudu. Kdyby se vám náhodou chtěla ztrácet paměť, tak se netrapte, já si to s váma ještě projdu, klidně několikrát, když to bude nutný.
2: Láďa si stoupl tak, aby František nemohl přehlédnout ani jeho, ani obušek.
1: To bude v pořádku, Láďo, podíval se na něj vyšetřovatel. Soudruh Veselka si to všechno bude pamatovat. Zas tak moc toho není, že ne?
2: Otočil se zpátky na Františka. Ten z obušku přeostřil na vyšetřovatele a přikývl.
1: A teď, když už jsme na stejné notě, můžu vám, soudruhu Veselko, nabídnout kávu?
2: Než František porozuměl otázce, vyšetřovatel si odpověděl sám.
1: Nebo aspoň vodu, musíte mít žízeň.
0: Ano, prosím.
1: No, tak nic, vidím, že máte naspěch a já vás nechci zdržovat. Služba!
2: Dveře se rozlétly a vstoupil uniformovaný esenbák. Na vyčerpaného Františka to všechno bylo moc rychlé. Tak mu vyšetřovatel pomohl.
1: Vstyk! Odchod!

Vodu nedostal ani na cele. Co ale potřeboval ještě víc, byl spánek. Aniž si zul boty, bez tkaniček, ty mu služba sebrala, stejně jako opasek, ulehl na dřevěnou pryčnu a místo polštáře si pod hlavu složil dlaně. Usnul během pár vteřin a nevadila mu ani žárovka u stropu, která co chvíli zasla, aby se hned zase rozzářila. Soud bez přítomnosti veřejnosti, za to za dychtivé účasti rozhlasu a filmu, se konal překvapivě brzo. Už čtvrtý den po Františkově zatčení. Mezi obžalovanými, které bachaři postupně přiváděli, František poznal dva ze svých známých. Otec Jaromír na něj nevesele pohlédl a kývl na pozdrav. Za to v pohledu, který mu věnoval Jindřich, bylo něco víc, co František zpočátku nedokázal rozluštit. Pak mu to ale došlo. Že oni jim řekli, že v Brindě jsou kvůli Františkovi. Že František zpíval. Další, co nemohl přehlédnout, byla jejich chůze. Otci Jaromírovi bylo kolem 40 a Jindřich měl necelých 50. Oba se ale šourali s největším vypětím jako starci nad hrobem. Pro Boha, co ti museli u výslechu zkusit? Ke spokojenosti žalobce i celého soudu všichni obžalovaní bezchybně převyprávěli naučená doznání. Ulevilo se i advokátovi, který se na tenký led obhajoby protistátních spiklenců vůbec nemusel pouštět. Čtyři z nich si od soudu odnášeli budoucnost, která se počítala na dny. Ostatní měli naopak jistý bezpočet let v těžkých žalářích, většinou v uranových dolech. František se ocitl mezi těmi relativně šťastnými.

Pár měsíců poté, co se jeho adresou stal tábor Nikolaj u Jáchymova, se František od velitele baráku dozvěděl, že mu za dobré chování na zítřek povolili návštěvu. Jakkoliv byl po celodenní šichtě vyčerpaný, obvykle usnul zlomek vteřiny předtím, než ulehl, tuhle noc toho moc nenaspal. Aneška konečně ji zase uvidí. A kdo ví, třeba přijde i s Bedřichem. Nástup na šichtu byl před svítáním a návštěva se měla konat k večeru. Celý den před sebou František neviděl skálu, kterou v mdlé záři svítilný Rubal, ale Anešku. Cestou na barák si ho vzal stranou staršina Čedič. Byl to jeden z těch slušnějších bachařů. Občas z vězni prohodil pár vlídných slov. Tak konečně návštěva, co? František se usmál. Stejně mi to ale vrtá hlavou Veselka. Máte kluka, co by vám ho kdekdo mohl závidět a vás nenapadl.

Ten chlap si to musel pořádně poplést. Nebo snad... Počkejte, Veselka, zarazil se Čedič, když spatřil Františkův výraz. Chcete říct, vy jste o tom nevěděl? František neodpověděl. Najednou mu bylo pod psa. V baráku, kde sídlilo velitelství tábora, byla místnost se stolem a několika židlemi. Na jedné straně stolu se dával vězeň s bachařem za zády a na druhé návštěva. Když tam Františka přivedli, Anežka už na něj čekala. A nebyla sama. Vedle ní... Ne, toho vidět nechci, zrůdu jednu bolševickou. Jak mi to mohl udělat, to není můj syn. František měl prudkou povahu. Závěr si většinou udělal velmi rychle a tentokrát neměl dost času, aby o bachařových slovech zapochyboval. Bedřich teď pro něj byl na opačné straně bezedné propasti, přes kterou nevede žádný most, dokonce ani chatrná lávka. Sedl si a přivítal se s Anežkou. Co ten tady dělá? Zeptal se jí, jako by mluvil o někom, kdo tu není. Na Bedřicha se ani nepodíval. Táto... Až teď mu František pohlédl do očí. Jseš u nich, viď? U bolševiků. Bedřich sklopil zrak. František víc nepotřeboval, byla to víc než jasná odpověď. S ním mluvit nebudu, oznámil Anežce. Ale Františku, Bedřich přece neskoušej to na mě. Já tady kvůli ním sedím a on... Tati, zkusil znovu Bedřich. Já... No jo, jsem ve straně. Anežce, která zprvu nerozuměla, to po chvilce došlo a s úžasem pohlédla na Bedřicha. Mami, jazyk se Bedřichovi lepil na patro. Nutně se potřeboval napít, jenže na stole žádná voda nebyla. Anežka na Bedřicha zírala, neschopna jediného slova. Její pohled přelétl na manžela a znovu na syna. No, jen ať ti to pěkně poví, Anežko, vyzval František Bedřicha skrze ženu. Já jsem vám to říct nemohl. Táta by mě zabil. Mami, prosím tě. Anežce se do očí nahrnuly slzy. To já taky. Jak smohl, Bedřichu? Nekonečně dlouhou dobu nepadlo ani slovo. Bylo by bývalo lepší, kdybys nám to řekl, zkusila smířlivě Anežka, když se jí splašené myšlenky trochu usadily. Za Františkem se ozvaly kroky. Konec návštěvy, oznámil bachař, přistoupil k Františkovi a za paži ho zvedl ze židle. Počkejte, zaprosila Anežka a bachař zaváhal. Františku, Franto, tady máš balíček. Bedřich ti nakoupil něco k jídlu. Děkuju, Anežko, ale nechci. Od něj si nevemu nic. Otočil se k bachařovi. Můžeme jít, soudruho veliteli.

Několik dlouhých let se pak František musel spolehnout na dobrodiní táborové kuchyně, jakkoliv prachbídné. Žádný balíček si od Anežky nevzal, ani když se dušovala, že je jen od ní. Bedřich s ní sice už nikdy nepřišel, František ji ale podezíral, že balíčky na přilepšenou obstarává on. Anežka by si to stěží mohla dovolit, sama měla jen tak, aby přežila. Při příští návštěvě po nekonečných 3 měsících se František dozvěděl, že Anežku vystěhovali. Nedokázal tomu zabránit ani Bedřich, na to byl malý pán, vlastně soudruh.

Sebou si mohla vzít, jen co se vešlo na korbu malé nákladní škodovky. Nezapomněla ale přibalit Františkův klarinet a saxofon. Vysadili ji někde nad Štěchovickou přehradou, jen tak na rozcestí. Jeden z esenbáků, kteří ji doprovázeli, ukázal přes louku k lesu, kde stálo zanedbané stavení. Aneščin nový domov. Jak se Aneška později dozvěděla, majitele domu museli odejít, když Němci začali v Povltaví budovat výcvikový prostor SS. A po válce se sem už neměl kdo vrátit. Aneška nesehnala práci, a tedy ani výdělek. Příležitostně ale lidem z nedalekého Nedvězí spravovala oblečení a v sezóně se nechávala najmout na sklizeň třešní, hrušek a jablek. S obživou i opravou domku, aby se v něm dalo bydlet i v zimě, která v této oblasti nebývá zrovna milosrdná, jí vydatně pomáhal Bedřich. Členství ve straně mu skýtalo určité možnosti, jak mámě přilepšit, i když by Aneška byla radši, kdyby se od komunistů držel v bezpečné vzdálenosti. Bedřich za ní jezdíval dvakrát, třikrát do měsíce o nedělích a když se oženil, doprovázela ho často i Eva. Anešce hned padla do oka a jejich náklonnost byla vzájemná. Po čase přibyl další návštěvník, malý Frantík, na kterého se Aneška vždycky těšila nejvíc. Nakonec si na samotě zvykla a bylo jí tam v rámci možností docela dobře. Bedřich, když zjistil, že máma často chodí k přehradě a bez hnutí tam dlouhé desítky minut stojí s pohledem upřeným na vodu, jí opatřil starší člun. Aneška zprvu nechápala proč, ale později byla ráda, že si může zaveslovat doprostřed jezera a v tichu mezi skalami přemýšlet. Na vodě jí bylo líp než na břehu. Rozlehlá hladina jezera ji naplňovala blahodárným klidem.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudbu složil Jonathan Kaleta. Zítra ve 12.15 budeme pokračovat čtvrtým dílem.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Petra Křemena vystřídá Sarah Liberman s písní All That Is Within Me. Je to píseň o vydanosti, o takové tiché modlitbě. Zde jsem, pane, před tebou, u tvých nohou. A já bych se chtěla s vámi tímto rozloučit. Přeji vám pokojný večer, případně dobrou noc a budu se na vás těšit zase někdy příště na vlnách Rádia 7 naslyšenou.

Vstoupili jsme do nového dne, kterým je čtvrtek 21. května 2026. Jsme rádi, že si ladíte Rádio 7 a jeho noční program, který právě startuje. Vaši průvodkyní nočním vysíláním bude Aneta Lofítková. Co nabídneme k poslechu v následujících hodinách, prozradí přehled pořadů.

Může naše úsilí a náboženské rituály změnit boží plány? V další části cyklu Světem Bible se spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem ponoříme do 8. kapitoly proroka Zachariáše. Ta přináší zásadní zlom. Zjistíme, že zatímco rituály jsou jen pomůckou, skutečným zdrojem naděje je boží svobodné rozhodnutí a jeho horlivá láska, která se nezastaví před žádnou lidskou překážkou. K poslechu o tom, jak se naše starosti mění v budoucí radost, nás za 15 minut zve Pavel Vopalecký. Je možné vyhnout se hříchu? Kdo se na sebe dokáže podívat alespoň trochu pravdivě, uzná, že jde o nedostižnou metu. Zvláště některé postoje a z nich vyplývající skutky se nás drží houževnatě. Jakub Limmer jim říkal nezbytné hříchy. V zamyšlení z roku 2015 mluvil o dvou takových, o nezvládnuté touze a o předsudcích. Poslechněte si v pořadu Poklady z archivu po 1 hodině. Za nelegální pokus o přechod hranice je František odsouzen do uranových dolů. Zjistí, že jeho syn je členem komunistické strany. Co to v něm vyvolá? Povídka Mirka Vostrého Muzikant na jezeře pokračuje v podání Vladimíra Hausera ve 14:15. Večer pod lampou na Rádiu 7 zve tentokrát k poslechu čtení z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, ve které vykresluje portrét muže, který téměř celý svůj život prožil vedle Komenského a byl skutečně jeho pravou rukou. Postupně nahlédneme nejen na některá historická fakta, ale také se zaposloucháme do čtení písemností Petra Figula Jablonského, Komenského i dalších významných mužů 17. století. K poslechu jste zváni od 15:00. Nedávno proběhla médií zpráva, že se jeden model umělé inteligence dostal ven z vývojového prostředí. Pohled přes emočně laděné zprávy na fakta kolem modelu Mythos přináší průsečíky 15 minut po 16:15. Vedení dobrovolníků přináší i nejrůznější výzvy. Jak třeba udržet takový tým dlouhodobě a jde to vůbec? Poslední rozhovor ze série o vedení dobrovolníků s Alžbětou Hanákovou, koordinátorkou dobrovolníků na Festivalu United, přináší 3D Talk po 17:00. Předposlední zamyšlení laické kazatelky Ingrid Hrubé v relaci Základy bude věnováno tématům naděje a věčného života. Vysíláme od 17:30. Tolik tedy z nabídky pořadů pro noční vysílání, kromě nich nabídneme také několik písní. Díky, že nás posloucháte.

0: V dalším dílu cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede koncem 8. a začátkem 9. kapitoly proroka Zachariáše. Ta přináší zásadní ujištění. Boží záměr zachránit člověka nezávisí na bezchybném rituálu, ale na jeho vlastním svobodném rozhodnutí a milosrdenství. K poslechu o Bohu, pro něhož není nic nemožné, vás zve Pavel Vopalecký.
1: Toto praví Hospodin zástupů. Půst 4., půst 5., půst 7. a půst 10. měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. To je, milí posluchači, 19. verš 8. kapitoly Zachariášova proroctví. Pokud s námi společně pročítáte knihu proroka Zachariáše, asi vás přečtený verš zarazil. V minulém pořadu jsme totiž prošli 7. kapitolou Zachariášovy knihy a pokud bychom chtěli postupovat postupně dále, měli bychom dnes před sebou první verš 8. kapitoly a ten, který jsme četli, je 19. Totiž 8. kapitola obrací naši pozornost k budoucnosti, k cíli, ke kterému Pán Bůh směřuje. A to je charakteristikou celé kapitoly, kterou dnes máme před sebou. Pohled do budoucnosti. Než ale tento pohled postupně otevřeme, připomeneme si ještě obsah předchozí kapitoly. Budeme se totiž snažit postihnout souvislost mezi kapitolou 7. a 8. v Zachariášovu proroctví. 7. kapitola obrátila naši pozornost k obřadům, nebo k rituálu, nebo ke způsobu naší zbožnosti. Kdybychom nyní chtěli velice stručně shrnout obsah 7. kapitoly, mohli bychom říci, že kvalita naší zbožnosti a náboženských úkonů nespočívá ve způsobu, jakým svoji zbožnost projevujeme, třeba při bohoslužbě, ale spočívá především ve stavu našeho srdce. V srdci probíhá děj skutečné bohoslužby. To, co se odehrává před našima očima, to je jenom jakási pomůcka, jenom jakýsi vnější obraz, jenom podobenství. Na skrytém duchovním procesu v našem srdci záleží kvalita naší bohoslužby i navenek potom. Velice důležité přitom jsou motivy, které nás k bohoslužbě vedou, a to, co se odehrává v našem nitru. Nejde jenom o bohoslužbu ve smyslu obřadu, ale principiálně o náš vztah s Pánem Ježíšem jako takovým. Toto byl důraz 7. kapitoly Zachariášovi. Na počátku minulého pořadu jsme si ještě řekli, že ty půsty, o které v 7. kapitole šlo, měly vlastně Pánu Bohu připomenout stav Izraele a Jeruzaléma. Měly ovlivnit Pána Boha, aby situaci Izraele řešil. Měly být svým způsobem jakoby modlitbou. Byly to zvláštní postní svátky, kdy si připomínali tragické události svého národa. Tuto skutečnost budeme mít na paměti i přitom, když budeme nahlížet do následující 8. kapitoly Zachariáše. Osmou kapitolu bychom vlastně mohli považovat za třetí odpověď, kterou Pán Bůh posílá po Zachariášovi onomu cizímu poselstvu, které se přišlo do jeruzalémského chrámu zeptat na potřebu, jestli se dále mají dodržovat půsty 5. měsíce, tedy půst připomínající rozboření jeruzalémského chrámu. Stejně jako dvě předcházející odpovědi, i tato začíná slovy: stalo se slovo Hospodina zástupů. Předcházející odpovědi bychom mohli shrnout do dvou vět. Jestliže je srdce v pořádku, bude i tvůj obřad, i tvoje náboženství žité navenek bude dobré. Jestliže srdce není v pořádku, nemůže být dobré ani to, co děláš, i když to nábožensky vypadá. Třetí odpověď, kterou nám dává 8. kapitola, bychom mohli zase velice stručně vyjádřit slovy: Boží záměr a Boží konečný cíl se nedá změnit žádným obřadem. Chtěl bych na začátek 8. kapitoly uvést, že tento výrok neznamená, že by Pán Bůh nechtěl se dát člověkem ovlivnit. Máme v písmu zaznamenány případy, kdy se Pán Bůh člověkem ovlivnit dal, ale nebyla to Boží reakce na dobře provedený rituál. Byla to Boží reakce na pokořené lidské srdce. Namátkou připomenu změnu Božího rozhodnutí, pokud šlo o zničení asyrského města Ninive, jak to máme zaznamenáno v 10. verši 3. kapitoly proroctví Jonáše. Pán Bůh tehdy poslal Jonáše do Ninive, aby tam vyhlásil, co město Ninive čeká. Vzkaz byl jednoznačný. Jonáš jej vyřizuje slovy: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A obyvatelé města Ninive, od těch nejvyšších, od samého krále až po ty poslední, uvěřili zprávě proroka Jonáše. Vyhlásili půst, oblékli si žíněné suknice, to byl další znak, že činili pokání ve svém nitru, a volali k Bohu o milost. Boží reakce byla projevem Božího milosrdenství a Boží lásky ke každému člověku, Boží shovívavosti. Tam v Jonášovi 3.10 čteme: i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Boží milosrdenství je veliké. Hospodin je dobrotivý ke všem. Nadevším, co učinil, co stvořil, se slitovává. Tak to čteme v 9. verši 145. žalmu. Ale současně s tím Pán Bůh chce vidět skutečnou změnu v lidském srdci. Ti obyvatelé města Ninive opravdu litovali svých hříchů a co hlavně, opravdu se od nich odvrátili, alespoň v té generaci, která pamatovala Jonáše. Nebylo to jen na oko, to nebyl jenom symbol, jenom náboženský obřad, který by pominul a oni se pak hned zase vrátili k dřívějšímu způsobu svého života. To ne. Oni se skutečně změnili, chtěli změnit svůj život a mnohé se v té době skutečně změnilo. A tak Pán Bůh odňal nebo zastavil, pozdržel to zlé, které plánoval, aby je odstranil. 8. kapitola Zachariášova proroctví neřeší problém změněného lidského srdce a opravdového pokání. Na tomto místě mluví prorok o snaze ovlivnit Pána Boha pouze rituálem, tedy náboženským úkonem bez vnitřního obsahu. A nebo lépe řečeno, bez ohledu na jeho vnitřní obsah v srdci člověka. Zastavme se na chvilku ještě u slovních spojení, která se v 8. kapitole vyskytují docela nápadně často. První z nich je výraz Hospodin zástupů. Jenom v této kapitole najdeme ten výrok 19krát. Ten výraz skutečně znamená zástup, anebo také oddíl, družina, skupina lidí. Ale stejně tak znamená i vojenskou službu, nebo zástupy andělů, nebo dokonce množství démonů, nebo řady bojovníků, anebo také souhvězdí. Šíře významu tohoto slova i způsob jeho používání ukazuje na Boží ničím neomezenou moc. Nový zákon pokračuje v tomto chápání a říká, že Pán Bůh je bohatý v milosrdenství a že má všechnu moc. A toto všechno, co Pán Bůh ve svém milosrdenství i ve své moci může, chce dát i nám. To je něco jiného, než jen trocha pomoci, když je nám zlé. To je plnost Božího požehnání. A tak se nebojíme od Pána Boha očekávat a vyprošovat plnost jeho požehnání, plnost jeho pomoci. Druhým slovním spojením, které se v 8. kapitole Zachariáše vyskytuje nápadně často, konkrétně 10krát, je slovní spojení toto praví Hospodin, tedy ne prorok Zachariáš sám ze sebe, ze svého rozumu nebo ze svého pozorování, ale sám Pán Bůh, sám Hospodin mluví. a tak naslouchejme jeho slovům pozorně. I stalo se slovo Hospodina zástupů, toto praví Hospodin zástupů, horlím pro Sion velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Zachariáš 8, první dva verše. Osmá kapitola Zachariáše obsahuje 10 božích výroků, z nichž každý je uveden slovy toto praví Hospodin. Teď jsme si přečetli první z nich. Výrok, ve kterém se Pán Bůh na počátku vyznává ze své lásky k vyvolenému národu. Horlím pro Sion. To je něco jiného, než kdyby řekl, Sion se mi celkem líbí. Pán Bůh do svého vztahu k Izraeli dává úplně všechno. Vrchol byl na Golgotě, když obětoval svého syna Pána Ježíše Krista. Taková láska ovšem očekává odpověď, reakci. Pán Bůh touží po odpovědi ze strany člověka. On čeká na naši lásku, pro kterou vytvořil ze své strany všechny podmínky. Boží hluboká láska těžko připustí, abychom žili trochu pro Pána Boha a trochu pro jeho nepřítele. Trochu pro nebe a trochu pro peklo. Pán Bůh chce všechno a přitom nic z toho si nebere sám. Čeká na naše srdce, na náš dobrovolný dar, že mu dáme sami sebe. Zdá se vám to příliš velký nárok? Vždyť je to nutná a pochopitelná podmínka i pro lidskou lásku. Nebo snad budeme mít své manželky nebo manžele trochu pro sebe a trochu pro někoho jiného? To je absurdní představa. A tak to můžeme rozumět i tomu božímu volání. Horlím pro Sion, velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Je to výraz o Hospodinově lásky. Toto praví Hospodin, vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů, hora svatá. Třetí verš v 8. kapitole. V těchto Zachariášových slovech slyšíme tentýž tón, který zaznívá ve 2. kapitole Izajáše nebo ve 4. kapitole Micheáše. Pán Bůh otevírá pohled na nový Jeruzalém, jehož popis následuje v dalších verších 8. kapitoly, teď v Zachariášovi. Bude to boží město, věrné Pánu Bohu, pro něho oddělené, vyhrazené, čisté. Město pokojného soužití lidí s jejich stvořitelem a taky s jejich vykupitelem. Toto praví Hospodin zástupů, pokračuje 4. verš. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat. Ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví Hospodin zástupů. Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích, je výrok Hospodina zástupů. Obraz pokojného soužití generací jen dokresluje pokoj a celkovou atmosféru a jistotu nebeského Jeruzaléma. Pán Bůh sám vytvoří optimální podmínky pro lidský život. On sám je garantem popisované pohody. Zachariášova doba, ta jeho současnost, zápasila s mnohými obtížemi při obnově chrámu a hlavně při obnově duchovního života národa. Mnozí si možná kladli otázku nad možnostmi, které mají. Možná i nad možnostmi, které má Pán Bůh. Jejich víra všelijak slábla a kolísala. Do této situace mluví prorok o tak fantastické obnově, že se to posluchačům pravděpodobně zdálo nemožné. A na jejich postoj Pán Bůh zase reaguje. snad protože vy to považujete za nemožné, má se to stát skutečně nemožným, tedy nemožným i pro mě? Což moje možnosti mají být měřeny a omezovány vaším pochopením, vašimi schopnostmi nebo vašimi zkušenostmi? Pán Bůh je skutečně všemohoucím Bohem. Vždyť o nebeském Jeruzalému je psáno, že přesáhne všechny lidské představy. Pán Bůh připravil to, na co jsme ještě ani nepomysleli. Sedmý verš 8. kapitoly je uveden podobnou frází jako některé z předchozích veršů. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů. Jednejte rozhodně. Vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka. Dopustil jsem, že stáli všichni proti všem, ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde setba pokoje. Vinná réva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome izraelský a judský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. Tolik úsek z 8. kapitoly Zachariáše až po 13. verš. Sedmý verš můžeme jistě vztáhnout na zaslíbení, že Pán Bůh zhromáždí židovský národ z celého světa zpět do jeho původní země, jak o tom hovoří i apoštol Pavel v listu Římanům. To je skutečnost, kterou může naše generace prožívat. Izrael se vrací. Kromě výpovědi o fyzickém Izraeli, tady můžeme vidět i širší pohled na boží lid jako celek. Z celého světa dnes pocházejí boží děti. Ve všech národech má Pán Bůh své vyvolené, které k sobě přitahuje skrze Pána Ježíše Krista. A tak není rozdíl mezi Židy a Řeky, Čechy, Slováky, Maďary, Romy. Všichni jsme stejnými vykoupenými hříšníky, pokud se necháme Pánem Ježíšem Kristem očistit a přijmout za boží děti. Náš vykupitel, Pán Ježíš, zakládá zcela nové vztahy. On činí všechno nové. Verše 9 až 13 hovoří o úkolu božího lidu a opět ten úsek můžeme slyšet ve třech rovinách. Tou první je rovina izraelského národa, jinými slovy už Abraham slyší zaslíbení, že skrze jeho potomky přijde požehnání na celý svět. A apoštol Pavel toto slovo upřesňuje, že se jednalo o potomka Abrahamova, o jedinou osobu, tedy o Pána Ježíše Krista. V Pánu Ježíši se naplnilo to nejvýznamnější poslání Izraele. Z tohoto národa se narodil Spasitel světa. Druhou rovinu můžeme vidět v kněžském úkolu. Vykoupený boží lid, tedy i církev, bude požehnáním světu, protože ponese zvěst Evangelia, ponese nabídku boží záchrany lidem, která je v Pánu Ježíši Kristu. A v závěru času se k těmto dvěma rovinám, tedy k rovinám pohledu na tento Zachariášův text, připojí i rovina třetí. Izraelský národ přijme Krista, pozná, kdo je, a spojí se s novozákonním božím lidem. Takže bude jeden lid a jeden pastýř, jedno město jednoho boha, jeden nebeský Jeruzalém. Tehdy pominou těžkosti pozemského života. Vinná réva vydá své plody. Kristus se viditelně ujme své vlády. Toto praví Hospodin zástupů. Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozhněvali, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se. Konejte toto. Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze, to všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. Tolik 8. kapitola Zachariáše, verše 14 až 17. V předcházejících částech 8. kapitoly jsme mohli slyšet, že Pán Bůh navzdory všemu zlému, co v Izraeli ještě zůstávalo, navzdory vyprázdněnému obřadu, pojal úmysl přivést svůj lid k dobrému konci. Boží záměr záchrany lidí, vykoupení v Pánu Ježíši Kristu, který byl připraven od počátku, se nepravostmi lidí nezměnil. Pán Bůh od svého záměru spasit lidský rod neustoupil. Nyní Pán Bůh ústy proroka Zachariáše říká, že tak, jako se rozhodl Izraele načas potrestat, chce teď s tímto lidem zacházet jinak. Pán Bůh nelitoval trestů, do kterých Izraele uvedl. Bylo dobře, že Boží lid pobyl v zajetí, protože tak si jej Hospodin formoval a vychovával. Ale čas trestů pominul. Dvě generace se vyměnily v babylonském zajetí. A tady můžeme rozpoznávat ten základní důraz 8. kapitoly Zachariášovi. Skutečnost, že Pán Bůh oznamuje a koná dobro pro svůj lid, není důsledkem jejich dobře vykonávaných náboženských rituálů. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji, říká Hospodin Mojžíšovi ve 33. kapitole Exodu, čili ve 2. Mojžíšově.

0: nás použít pro svoji slávu. Každý dobrý boží čin je vlastně důsledkem jeho svobodného, milostivého rozhodnutí k dobrému. Všechno, co jsme pouze díky boží milosti. Těm lidem, kteří stojí v centru božího zájmu, ke kterým Pán Bůh po Zachariášovi posílá své slovo, těm Hospodin také říká, jak bude vypadat život. Jestliže jsme řekli, že nezáleží na tom, co děláme, ale na boží milosti, neznamená to, že bychom sami mohli dělat, co chceme. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, říká Pán Ježíš ve 14. kapitole Jana. To není cesta spasení. Jestliže ho milujeme, tak budeme zachovávat jeho přikázání. To je naopak. Nejdřív se promění naše srdce, když poznáme jeho lásku, odpovíme naší láskou. A to se projeví tím, že budeme zachovávat jeho přikázání. Naše poslušnost je pak vlastně jen důsledkem vděčnosti a lásky k našemu spasiteli. Naše poslušnost a naše aktivita víry bude ovšem mít dopad také na způsob našeho myšlení, na rozsah toho, co si nazbíráme pro věčnost, jak o tom apoštol Pavel mluví ve 3. kapitole 1. listu do Korintu. Pán Bůh chce odměnit ty, kteří mu svým životem dělají radost. Ale v té 3. kapitole 1. Korintským je velmi zjevné, že se jedná o ty, nebo jen o ty, kteří stavějí na Kristu. Že těmi dobrými skutky si spasení zasloužit nemůžeme. A tak přemýšlejme o pokynech, které nám tlumočí prorok Zachariáš. Držme se pravdy a pokoje, nezamýšlejme nic zlého proti komukoliv z našich bližních a chraňme se křivých přísah. K těmto Zachariášovým slovům bychom mohli přidat další boží příkazy. Jak je dobře známe z desatera božích přikázání. Naslouchejme božímu slovu jako celku. Kéž je nejenom jakousi násilnou normou našeho života, ale metou, ke které směřujeme, o kterou usilujeme, pro lásku k Pánu Ježíši. Ne proto, abychom získali zásluhy pro spasení. To nejde. Spasení je prostě dar. Ale protože Pán Ježíš za nás zemřel a my mu chceme žít k radosti, k potěšení, z lásky k němu.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračování bude dostupné k poslechu ve 20 hodin a 15 minut, kdy se budeme zabývat 18. kapitolou Zachariáše. Teď už nás čekají písně, například tahle Wash Me Clean.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Je za námi první hodina. Posloucháte Rádio 7 a jeho čtvrteční noční program, kterým vás provází Aneta Lofítková. Následující hodinu vyplní poklady z archivu. Nezbytné hříchy. Své o tom věděl apoštol Pavel, když vyznával, že stále dokola dělá věci, které nechce. V příští hodince můžeme přemýšlet o dvou takových sklonech, které alespoň občas pocítí snad každý z lidí. Dobrý poslech.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: Dnešní vydání pořadu Poklady z archivu se vrátí do dubna roku 2015. Jakub Limmer tenkrát mluvil v pořadu Kudikam o dvou nezbytných hříších, tedy o postojích, kterým neunikne asi nikdo z nás lidí. Mluvil o chtíči a o předsudcích. Pořad vznikal už dávno, navíc po internetu. Na kvalitě jeho zvuku je to silně znát. Řekl bych ale, že obsah stojí i za to malé poslechové utrpení. Tak ať je vám poslech užitku.
1: Dneska večer bych se v rámci nezbytných hříchů chtěl věnovat především, no i když teď přemýšlím, když to řeknu takhle, chtěl věnovat především chtíči, tak to asi nevyzní úplně dobře. Ale na chtíč bych se chtěl zaměřit, to zní lépe, a rád bych, aby nám zbyl čas i na předsudky. Tyto dva nezbytné hříchy, chtíč a předsudky, bych chtěl vypíchnout. Začněme chtíčem. Co uděláte, když vaše tělo chce něco, o čem vaše srdce ví, že je to špatné? Vaše odpověď na tuhle otázku určuje směr vašeho života. Vážně. Zajímá vás, kde nebo jak jednou skončíte. Jestli skončíte dobře nebo špatně. Pak přemýšlejte nad touhle otázkou. Co uděláte, když vaše tělo chce něco, o čem vaše srdce ví, že je to špatné? Jak zacházíte se špatným chtěním? Jak zacházíte s chtíčem ve svém životě? Připomeneme si dávnou dobu izraelských soudců a zjistíme, jak moc se historie opakuje. Doba soudců, zkusme si to představit trochu jako takový sendvič. Jedna část housky nebo toho pečiva je doba po dobití zaslíbené země izraelským národem. Ta druhá houska je Izraelské království. A ta náplň mezi tím, která trvala asi 300 let, je doba izraelských soudců, což byli tehdejší lídři, kteří měli na starost boží vyvolený národ. Tohle období židovského národa bylo jako na houpačce. Chvíli židé Boha poslouchali a chvílemi zase byli od Boha neskutečně daleko. Proto přišly následky, nějaká pohroma, a tu vystřídalo boží vysvobození, za něž mohli většinou právě soudci. Takhle to bylo pořád dokola. Bible tuhle dobu charakterizuje jedinou větou. Najdeme ji v knize soudců v 21. kapitole, ve 25. verši. Je tam napsáno, každý si dělal, co chtěl. My se v tomhle období soudců zaměříme na jednoho konkrétního muže. Jmenoval se Samson a kniha soudců o něm vypráví od 13. do 16. kapitoly. Nebudeme si číst 13. až 16. kapitolu v kuse a prosím, abyste i vy v tuhle chvíli odolali pokušení číst v Biblii všechny tyhle kapitoly, ale později to určitě doporučuji. Dneska večer se společně podíváme aspoň na několik scén ze Samsonova života. Jednak protože to je zajímavý život, ale hlavně proto, že takový malý Samsonek dřímá v každém z nás. Jsme zpátky v časech, kdy zase byli Izraelci Bohu totálně nevěrní. Bůh dopustil, aby se dostali pod nadvládu svých nepřátel, Pelištejců. Po 40 letech Bůh řekl, to stačí. Uprostřed vás povstane muž jménem Samson, který vás z pelištejského područí vysvobodí. A tak na začátku Samsonova příběhu stojí anděl, který jeho rodičům oznámí. Byli jste dlouho bezdětní, ale za 9 měsíců se vám narodí kluk. Někdo výjimečný, speciální, oddělený pro Boha. Což je mimo jiné původní význam slova posvěcený nebo svatý. Oddělený pro Boha. A anděl pokračoval. Váš kluk bude mít obrovskou sílu. Boží duch a boží moc na něm bude spočívat neuvěřitelným způsobem. Proto rodiče dostali za úkol svého syna zavázat takzvaným nazírským slibem. Tenhle slib měl 3 body. Skupina Nazírů slibovala za prvé, nebudu pít alkohol, tedy žádný gambrinus, žádné martiny, žádné šampaňské, žádná party s alkoholem, nic takového. To byl bod číslo jedna toho slibu. Za druhé, nedotknu se ničeho mrtvého. Podle hebrejského zákona totiž mrtvoly a mršiny byly považovány za nečisté, tedy opak svatého, opak posvěceného. Proto ten druhý bod toho slibu. A potom ještě za třetí, neostříhám si vlasy. Trošku zvláštní součást nazírského slibu a popravdě Bible nijak nevysvětluje proč. Můžeme se jenom domnívat, že šlo o nějaké viditelné znamení. Něco, čeho si všimnete na první pohled, že daný člověk radikálním způsobem odevzdal svůj život Bohu. Dospělý Samson začal pracovat jako strážce hranic mezi Izraelem a Pelištejou. A potom se stal izraelským vůdcem, soudcem. Jeho problémem ale bylo, že neustále chodil přes čáru. Samson totiž velmi rád podnikal výlety za hranice izraelského území a doslova lezl na území nepřítele. Lezl tam, kde žili Pelištejci, lezl někam, kde neměl co dělat. Z Bible se dozvídáme, že během jedné z těchto cest zabil lva. Poslechněte si, co se stalo, když šel zpátky. Budu číst z knihy Soudců ze 14. kapitoly od 8. do 9. verše. A chci vás poprosit, aby když to budu číst, jste se nebáli popustit uzdu svojí fantazii a skutečně do detailů si představovali, co tam Samson vyvádí. Kniha Soudců, 14. kapitola. Samson odbočil, aby se podíval na mrtvého lva. A hle, velví zdechlině byl včelí roj a met. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Máte to před očima? Zkuste to mít před očima ve chvíli, kdy stojíte na křižovatce a rozhodujete se, jestli podlehnout nějakému pokušení nebo ne. Hřích se tváří jako něco lahodného. Říká, já uspokojím tvoji chuť. Voňavý medík. Ve skutečnosti jde ale o něco velmi nechutného, protože v hříchu je vždycky nějaký háček. Je tam nějaké a, je tam nějaké ale. Buďte skutečně hodně odvážní ve svých představách. Nejen, že se Samson dotýká mršiny, on noří ruku dovnitř, na medu je nejspíš ještě zaschlá lví krev a poté si Samson olizuje prsty. Kdo by mohl být takhle nechutný? Kdo by mohl být takhle hloupý? No třeba já. Třeba vy, kdo nás právě teď posloucháte. Protože v knize Soudců jde o Samsonovi chutě, ale co děláme, když jde o naše chutě? Jak se zachovám já, když jde o moje chutě? Jak se zachováte vy, když jde o vaše chutě, o váš hřích, o vaše ruce? Jak zareagujete v tu chvíli vy? Samson pokukoval přes hranice. Říkal jsem, že chodil přes čáru. A bylo to proto, že pokukoval po ženských. A tak se hned několikrát dostal do potíží. V knize Soudců, hned na začátku 16. kapitoly, čteme, že se Samson jednou vydal do Gazy. Uviděl tam, to je klíčové sloveso, uviděl tam jednu nevěstku, tedy prostitutku, a šel k ní. Co se mu asi honilo hlavu? Teď mě nezajímá, co říká Bůh. Nezajímá mě, co říkají přátelé. Nezajímá mě, co je dobře a co je špatně. Já jsem chlap, já mám svoje touhy, já mám svoje potřeby a udělám, co je správné v mých očích. Budu si dělat, co já chci. A já chci jí. Čím to celé začalo? Samson překročil hranice. Byla tam jasně vytyčená hranice mezi jeho územím a územím nepřítele. Tak se stalo, že chtíč dostal prostor. Samson byl vůdce a voják, který byl zodpovědný za ochranu hranic. Tady je boží území, tady je nepřítelovo. Ale on místo toho neustále hranice překračuje. Jak je to s vámi? Děláte si prostě to, co chcete? Nebo máte ve svém životě zdravě nastavené hranice, které vás mají chránit před nepřítelem? A pokud je máte, jak moc vás láká chodit přes čáru?

Bojovat v dnešní kultuře s nezdravým chtěním, s chtíčem, to je pořádná výzva. Rozhodně to není moderní. Naopak žijeme v době, která chtíč posiluje. Bombarduje nás vzkazy typu můžeš si dělat úplně, co chceš. Můžeš se dívat, na co chceš, pokud to nikomu neubližuje. Je to v pohodě na chvíli se kouknout. O nic nejde, je to jenom hra. Svět je jako výloha. Jenom se koukáš. Přece se nedotýkáš, nic si nebereš. Buď v pohodě, buď jako všichni ostatní. Samson, na kterém si ilustrujeme, jak zákeřný a zároveň destruktivní je chtíč, tenhle nezbytný hřích, Samson byl povolán jako někdo, kdo je výjimečný, kdo je svatý, kdo je speciální. Ne jako někdo, kdo by měl být jako všichni ostatní. A tohle povolání k výjimečnosti, svatosti, k tomu být speciální, tohle stejné povolání platí i o vás. Nejste určeni k tomu být jenom jako ostatní. A tak Bůh jako tenkrát, tak před 2000 lety, tak i dneska kreslí jasnou hranici. My si o ní můžeme přečíst v listu Efeským, v dopise, který napsal apoštol Pavel Efeské církvi, v 5. kapitole, ve 3. a 4. verši. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost, ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není na místě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky. Tahle hranice vám nemá komplikovat život, ale má za úkol vás chránit před nepřítelem, který chce krást, ničit a zabíjet dobré věci ve vašem životě. Hranice jsou důležité pro ochranu života. V knize Soudců se nacházíme v 16. kapitole, tak se tam pojďme vrátit. Četli jsme si první verš a podíváme se do druhého verše. V tom prvním jsme se dočetli, že Samson dostal chuť na jednu nevěstku, kterou uviděl v pelištejské zemi. A ve druhém verši čteme, mezi obyvateli Gazy se rozneslo, Samson je tu. Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali, zabijeme ho, až se rozední. Samson dlouhou dobu svoje přátele podceňoval a vysmíval se jim. Byl si jistý, že jemu se nemůže nic stát. Ale znáte to přísloví, tak dlouho se chodí koukat přes hranice, až oko vypadne. No, je to taková trochu parafráze jednoho českého přísloví. Ale Samsonovi se to stalo doslova. Samson byl tak dlouho slepý k vlastním selháním, až nakonec skutečně přišel o zrak. Připravili ho o něj jeho nepřátelé. Když ho zajali, oslepili ho. Vyloupli mu oči a udělali z něj otroka. Samson přišel o svoji sílu. Protože chtíč, a teď zvlášť pánové, jestli nás posloucháte, nastražte uši. Chtíč dělá ze silných chlapů slabochy. Chtíč dělá ze silných lidí slabochy. Nestalo se to tak, že by si jednoho rána nad kalendářem Samson řekl, tak co budu dneska dělat? Jo, už vím, zničím si život. Zradím Boha, zradím přátele, o všechno přijdu. K Samsonově zkáze vedla hromada malých kroků. Z jeho města do Gazy, mimochodem Gaza byla hlavním městem nepřátelských Pelištejců a dnešní Palestina je odvozena od slova Pelištea, tak ze Samsonova domova do Gazy to bylo asi 40 kilometrů. To není zas tak velká vzdálenost. A on jde těch 40 kilometrů, aby zahodil předchozích úspěšných 20 let života. Spočítal jsem si to a snad jsem neudělal početní chybu, protože se přiznám, že nejsem úplně kovaný v matematice, ale spočítal jsem si, že na těch 40 kilometrů
připadá přibližně 53 tisíce kroků. Těch 53 tisíce kroků musel Samson udělat, aby se vyspal s prostitutkou. A každý ten krok, každý z těch 53 tisíc kroků měl Samson šanci obrátit se naspátek a vyrazit domů. Udělal krok a mohl si říct, to je ale pitomost. Udělal další krok, pořád je ještě čas se vrátit. A další krok. Jak se lidé jako vy a já můžou ocitnout na cestě ke zkáze, přestože jsou povoláni k výjimečným věcem? No poměrně snadno. Začíná to jedním krokem, pak následuje další malý krok a další, až dorazíme do cíle, kde jsme nechtěli být. Rozhodně jsme nechtěli ty následky. O tom, kde bude váš život zítra, rozhodujete dneska svými kroky. Jdete správným směrem? Pokud ne, pořád je ještě čas se vrátit. Ty Samsonovy kroky vedly přes prostitutku až k jeho nejznámější aféře. Kdo by neznal to jméno? Kdo by neznal tu dvojici? I v Čechách, o kterých se říká, jak jsou ateistické. Samson a skoro každý doplní a Dalíla. 16. kapitola Soudců, stále jsme tam, a budeme číst od 4. do 7. verše. Jednou se pak Samson zamiloval do ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za ní filištínští vládci, tedy pelištejští vládci, a žádali jí, sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a skrotit. Každý z nás ti dá 1100 šekelů stříbra. Jste připraveni na to, jak to pokračuje? Dalila se tedy Samsona vyptávala. Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a skrocen? Samson jí řekl, kdyby mě spoutali 7 novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný. Každému z nás potenciálně hrozí, že i když je Bůh s námi, i když je v nás jako v křesťanech Duch Svatý, i kdyby je naše narození předpovídali andělé, každému z nás hrozí, že budeme jako každý jiný. Omlouváme si svoje nezbytné hříchy, protože se chováme jako ostatní. Přece se jenom chováme jako ostatní. Můžeš být čímkoliv, do čeho tě Bůh povolává. Tak proč chtít být jako každý jiný? Samson tohle všechno bere pořád jako hru. Dalila se ptá, on si vymýšlí odpovědi, nepřátelé plýtvají pokusy dostat ho. A nikdy se jim to nepodaří. Jenže to celé trvá nějak moc dlouho. A i my dneska máme nepřítele, který je neskutečně vytrvalý a trpělivý. Kniha Soudců, 16. kapitola, pokračování příběhu Samsona a Dalily, 16. a 17. verš. Těmi řečmi ho mučila den co den, až jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy jí všechno prozradil. Mé hlavy se nedotkla břitva, protože jsem už od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby mě oholili, má síla by mě opustila a byl bych slabý jako každý jiný. Samson tak dlouho překračoval hranice, tak dlouho dělal kroky z božího území na nepřátelské, tak dlouho měl postoj, mně je jedno, co na to Bůh, já udělám, co je správné v mých očích. Až Bůh řekl, tak jo, dělej si, co chceš, ale beze mě. Ve 20. a 21. verši 16. kapitoly je napsáno, Hospodin od Samsona odstoupil. Filištínští ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy
a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Ta otázka je pořád stejná. Přes staletí zní stejně. Máte ve svém životě hranice a střežíte je. Pokušení může přicházet třeba skrze lechtivé stránky na internetu. Před nějakou dobou jsem dostal elektronickou poštou jeden hodně otevřený dopis, jeden hodně upřímný dopis od křesťana, kterému není ani 30 let. Kousíček vám přečtu. Napsal mi: jsem člověk, který zažil boom internetu. Když jsem ve 13 letech chtěl vidět nahou ženu, dost jsem riskoval. Musel jsem jít do trafiky v maloměstě, kde mýho tátu všichni znají, a tam mi prodali nějaký erotický časopis, což dodnes nechápu. Jenže díky internetu jsem si vybudoval závislost na pornografii, která trvala 10 let až do léta 2013. Vždycky jsem v církvi slyšel: děláš to špatně, ale nikdy tady máš pomocnou ruku, abys to nedělal. A potom cituje jednu internetovou stránku. www.x3watch.org. Na téhle adrese totiž můžete stáhnout jeden bezplatný takový strážný program, který si nainstalujete do svého počítače. A já jsem tenhle program zmiňoval kdysi v jednom kázání a ten mladík si ho nainstaloval a právě mi o tom psal. Tuhle informaci jsem dostal až od tebe, www.x3watch.org. Stačilo nainstalovat a závislost je pryč, napsal mi. Pokud máte podobné trápení, tak se koukněte na tu adresu x3watch.org a vyzbrojte svůj počítač strážcem na hranicích. Kde jste právě teď na svojí duchovní cestě? Děláte kroky směrem k Bohu nebo se mu krůček za krůčkem vzdalujete? Krok za krokem. Pokud se vás týká ten druhý případ, zastavte se a obraťte se, pořád je ještě čas se vrátit. Co děláte, když vaše tělo chce něco, o čem vaše srdce ví, že je to špatné? Když cítíte to nutkání, když začne působit gravitace hříchu, chci to, připomeňte svému srdci, že Boha můžete chtít ještě víc. Že Boha chcete ještě víc. Moc se mi líbí, co jednou prohlásil americký kazatel Thomas Chalmers. Nikdo nemůže změnit svůj zlozvyk tím, že se bude snažit. Lidské srdce funguje tak, že jediný způsob, jak se zbavit staré vášně, je vypudit ji silou nové vášně. A to dává dokonalý smysl. I když nás hříchy štvou, máme na ně chuť. Proto do nich jdeme znovu a znovu. Nezbytné hříchy si navíc omlouváme. Dělá to každý, nebo jinak to vlastně nejde. A podobné fráze. Aby vás tyhle negativní vášně neovládaly, nechte se ovládnout novou pozitivní vášní. Pokud chcete, aby se změnilo vaše srdce, udělejte z Ježíše svoji srdeční záležitost.

Kapitola, kterou rozepíšeme právě teď, má v podtitulu Nezbytné hříchy, dvojtečka, předsudky. Téměř každé bezpráví, ať už se děje mezi národy nebo v obyčejných mezilidských vztazích, se rodí z jednoduché myšlenky. Jsem něco víc než ty. Jsem důležitější než ty. Mám větší cenu než ty. Kde se v nás ale tyhle úvahy berou? Podle mě ze strachu. Ve skutečnosti se hrozně bojíme, že nemáme žádnou cenu. Třeba proto, že nás rodiče nebo spolužáci krmili slovy, že nic neznamenáme, že nic nedokážeme. A ve snaze chránit se před touhle úzkostí stavíme kolem sebe hradbu z předsudků. Psycholožka Karen Hornejová popsala svoje zkušenosti z té psychologické praxe těmito slovy. Víme, že Hitler zastrašoval Židy a zlomyslně je obviňoval, ponižoval, ničil jejich naděje do budoucna a nakonec je systematicky mučil a vraždil. A teď pozor. Většinu těchto projevů nenávisti lze v civilizovanější a skrytější formě pozorovat v každodenním životě v rodinách nebo mezi protivníky. Ve snaze chránit se před naším strachem stavíme kolem sebe hradbu z předsudků. Blondýny jsou hloupé, cikáni jsou zloději, ženské za volantem postrach silnic, Židé banda vychytralých podvodníků a tak dále a tak dále. Hledáme, na koho bychom mohli ukázat a říct si, já jsem přece jiný, já jsem přece lepší než oni. Skvěle to vystihl známý hollywoodský režisér, scénárista a herec Clint Eastwood. Čím méně si je člověk jistý sám sebou, tím extrémnější předsudky bude mít. Předsudky jsou jako jedovatý plyn, který otravuje náš život a naše vztahy. Působí v skrytu, tiše a smrtelně a velmi snadno se předsudky stanou naším nezbytným hříchem, který vůbec nevnímáme. Protijet budeme, že ve druhé polovině pořadu Kudy kam na Rádiu 7, protijet budeme hledat v 10. kapitole knihy Skutků. Tuhle knihu najdeme v Novém zákoně a její 10. kapitola nás naviguje do Cezareje, kde žije římský setník jménem Cornelius. Pohan, pro Židy člověk druhé kategorie, nečistý. Pohan, který ale hledá Boha. Jedno odpoledne se před ním objeví anděl. Kornélie, vyprav posly do města Jope. V domě u moře najdou Šimona zvaného Petr. Pozvi ho sem. O něco později vyrážejí z Cezareje dva Kornéliovi sluhové a jeden voják. A ve Skutcích apoštolských v 10. kapitole od 9. do 12. verše čteme toto vyprávění. Druhého dne, když oni byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr, to je ten známý apoštol Petr, jeden z nejbližších přátel Ježíše Krista, vystoupil Petr na střechu domu, aby se kolem poledne pomodlil. Dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, ocitl se ve vytržení. Vidí otevřené nebe, z nějž k němu sestupuje jakási nádoba jako veliká plachta, za čtyři rohy svázaná a spouštěná k zemi. V ní byli všichni čtvernožci, dravá zvěř, zemští plazy i nebeští ptáci. Nám v Čechách by tahle plachta trochu voněla po zabíjačce. Petrovi kručí v žaludku, ale přesto se jako Žid nad tímhle jídlem otřásá odporem. Obsahem nádoby byla nečistá zvířata, jasně definovaná hebrejským zákonem. Petr možná v tu chvíli slyšel v hlavě hlas svojí mámy. Šimonku, to je odporné, ani se toho nedotýkej, běž si okamžitě umýt ruce. A proč, mami? My jsme prostě jiní než oni. Prasata. Chci říct, prasata nejíme. Takováhle strava znamenala pro každého Hebreje víc než katastrofu. Bylo to tabu, byla to ohavnost. Když se Petr během dne náhodou dotkl kosti nebo hmyzu,
Omyl své tělo, vypral si oděv a věděl, že je až do večera nečistý, bez možnosti navštívit v takovém stavu chrám. Takhle uvažoval jako Žid. A když na Žida náhodou ze stropu spadla ještěrka nebo pavouk, respektive když spadla do nějaké hliněné nádoby v jeho kuchyni, tak Žid musel obsah té nádoby vyhodit a nádobu rozbít. Teď ale k Petrovi, k bývalému Židovi, sestupuje tohle zakázané zboží v plachtě a hlas z nebe mu přikazuje: vstaň, Petře, zabíjej a jes. Petr se s Bohem, od něhož pochází ten nebeský hlas, Petr se s Bohem začíná dohadovat. Ne, pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého. Ale nebeský hlas se nedá. Co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné. Tahle scéna se opakuje ještě dvakrát.

Jiná zvířata byla používána mezi pohany k magickým rituálům. A Izrael měl být zkrátka jiný. Byl svatý, jak už dneska večer zaznělo. Ale to hlavní nejspíš bylo, že všichni ti živočichové na černé boží listině vykazovali nějakou anomálii. Například ptáci mají létat. Emu a pštros mezi ně tak úplně nezapadají. A tak se octli na nečistém seznamu, nebo na tom seznamu nečistých jídel. Ryby mají mít šupiny. Úhoř se mezi ně jaksi nehodí. A tak dále, a tak dále. Když si projdete seznam těch zvířat, je na nich něco divného. Nejsou povoleny žádné zvláštnosti, protože zákon vyžaduje dokonalost. Nic menšího zákon neuspokojí. Podivínům vstup zakázán. A platilo to i o lidech. Hebrejští muži začínali každý den modlitbou, která nebyla definována žádným božím nařízením, ale přesto se Židé modlívali. Děkuji Bože, že jsi mě neučinil pohanem, děkuji, že jsi mě neučinil otrokem, děkuji, že jsi mě neučinil ženou. Jakoby Bůh zákonem nastavoval zrcadlo lidskému černobílému vidění světa. My jsme lepší, oni jsou horší. Zároveň Bůh připravuje pódium pro milost. I tak je potřeba chápat zákon. Když se milost objeví na scéně v kontrastu se zákonem, to každému doslova vyrazí dech. Milost se v nemilosrdném světě nedá přehlédnout. Ale vraťme se zpátky k Cezareji. Petr po prohrané diskuzi s Hospodinem, pořád ještě v šoku, nakonec svolil k návštěvě domu římského setníka. Ocitá se na jeho prahu, my mu koukáme přes rameno a slyšíme, jak se Petr skoro omlouvá, že přišel. Protože ve Skutcích v 10. kapitole čteme Petrova slova. Vy víte, jak nezákonné je pro židovského muže připojovat se k člověku z jiného národa nebo ho navštěvovat. Pro Petra je to pořád nová zkušenost, která konfrontuje jeho myšlení a postoje. Ale teď vy, teď jste na řadě vy. Kdo je vaším Kornéliem? Ke komu byste měli problémy vy jít na návštěvu? Je vaším Kornéliem někdo z romské komunity? Je to muslim? Je to žid? Je to homosexuál? Nebo nás posloucháš jako chlap a pohrdáš ženami? Nebo jste naopak žena a z nějakého důvodu nemusíte chlapy? Jsi křesťan, protestant a jestli někoho fakt nemusíš, tak jsou to katolíci? A funguje to i opačně, od katolíků směrem k protestantům. Spisovatel Mark Twain, obrovský kritik církve, dával k dobru historku, jak dal psa s kočkou do jedné klece, aby viděl, zda spolu dokáží vyjít. A vyšli. Potom dal do stejné klece ptáka, prase a kozu. I tato zvířata spolu dokázala vyjít. Nakonec zkusil dát do klece protestanta a katolíka. Zanedlouho nezůstal v kleci nikdo živý. Jenže většina z nás má nějakého Kornélia. Jak vypadá ten váš?

V těch posledních minutách se ocitáme zpátky na prahu Kornéliova domu, kde stojí apoštol Petr, který je konfrontován se svými předsudky, se svým přemýšlením. Vy víte, jak nezákonné je pro židovského muže připojovat se k člověku z jiného národa nebo ho navštěvovat, říká. Ale jedním dechem dodává. Ale mě Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. Právě probíhala revoluce milosti, kterou ani apoštol Petr pořádně nechápal. A my jsme toho svědky. A ta stejná revoluce, Ježíšův život, Ježíšova milost, může vpadnout do našeho života. Petr tenkrát evidentně myslel na svého učitele a přítele, na Ježíše. O chvíli později o něm totiž v Kornéliově domě vypráví a uzavře to slovy: jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, každý bez výjimky, kdo v něho věří. A Petr ví, jak to celé začalo. Nejspíš myslí na to, jak se Ježíš dotýkal nemocných, démonizovaných, dokonce mrtvých. Na to, jak malomocný Ježíše neposkvrnil, ale naopak odešel uzdravený. Na mrtvou 12letou dívenku, která Ježíše neznečistila, naopak byla vzkříšena zpět k životu. Na to, jak Ježíš příčku po příčce rozebral žebřík hierarchie, která poznamenala přístup lidí k Bohu a pozval chromé, hříšníky, cizince do Boží blízkosti. Zákonu o podivínech dal Ježíš Kristus nový směr. Všichni bez výjimky jsme podivíni, učil Ježíš. Ale Bůh nás přesto miluje. V 60. letech 20. století to v Americe skvěle zopakoval Will Campbell, běložský aktivista za práva černochů. Jeden nevěřící člověk ho požádal: zkuste mi 10 nebo méně slovy sdělit jádro křesťanského poselství. Campbell bez váhání odpověděl: všichni jsme bastardi, ale Bůh nás stejně miluje. Jak Ježíšova revoluce ovlivňuje náš pohled na druhé lidi. S milostí představte si to jako s parfémem. Pár kapek změní ovzduší. Váš postoj milosti možná nezmění celý svět nebo celou společnost, ale obohatí ovzduší několika vztahů a někomu zásadním způsobem promění, provoní život. Co ale kolem sebe šíříte vy? Nevyměnili jste rozprašovač parfémů za dezinfekční sprej? Protože žijeme ve společnosti, kde se rozpadají hodnoty, tak máme tendenci ubírat v důrazech na milost a volat po starozákonním způsobu života. Tamhle je vajgl, honem ho postříkáme tou dezinfekcí. Tamhle je skvrnka zla. Rychle další dávku. Ježíš ale přišel zachránit nemocné, ne zdravé, hříšníky, ne spravedlivé. Proto Petr, opřený o futra Kornéliova domu, říká: mně Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. Překročte svůj stín, překročte ten práh a udělejte to prakticky. Možná nás posloucháte jako křesťané a přerušili jste kontakt s nějakým kamarádem poté, co se vám přiznal, že je gay. Co takhle s ním někam zajít a popovídat si? Protože možná v tuhle chvíli přesně něco takového potřebuje. A to neznamená, že budete souhlasit s jeho stylem života. O tom milost vůbec není. To, že nám Bůh nabízí svoji milost, neznamená, že souhlasí s tím, když děláme něco špatně. A přesto se k nám sklání, přesto s námi chce komunikovat, přesto usiluje o kontakt s námi. Chce s námi být a mluvit. Možná vaše děti chodí do třídy s vietnamským spolužákem. Co někdy jeho rodinu pozvat na návštěvu?
Nebo nás posloucháte a v Boha vůbec nevěříte? Nějaká kamarádka už vás nějakou dobu zve na bohoslužbu. Do jejich společenství, do jejich církve. Co to pozvání přijmout? Máte svého Kornélia v práci? Jděte s ním na oběd a poslechněte si jeho příběh. Celý jeho příběh. Nejenom tu část, která vás tak dráždí a kterou možná vidíte na první pohled. Možná mi řeknete, že s nimi, a tam si dosaďte toho svého Kornélia, že s nimi máte špatnou zkušenost. S kolika pohany měl asi Petr špatnou zkušenost? Pro nás to můžou být Rómové. S kolika Rómy ale máte špatnou osobní zkušenost, ne zprostředkovanou přes televizní obrazovku. Jejich 1000? Jejich 100? Jejich 10? Vždycky máte před sebou konkrétního člověka, ne národ, ne nějaké etnikum. Máte před sebou stejného bastarda, jako jste vy. Bastarda, kterého Bůh miluje. Zajímalo by mě, jak moc se Petr bál, že když ten práh překročí, tak tím dá najevo, že souhlasí se vším, co pohané dělají. Takový strach často máme. Když se budu laskavě chovat k homosexuálům, nedávám tím vlastně najevo, že si myslím, že vše, co dělají, je v pořádku. Američan Ed Dobson s tím má velmi blízkou zkušenost. Ed Dobson spoluzakládal časopis pro velmi konzervativní křesťany. A pak ho Bůh povolal k tomu, aby komunitě homosexuálů přinášel křesťanskou milost. Dobson je dodneška přesvědčen o nesprávnosti homosexuálních praktik. Ale říká, až umřu a někdo na mém pohřbu vstane a řekne jen to, že Ed Dobson miloval homosexuály, tak budu hrdý. Jeden gej mu před časem řekl, chápeme vaše stanoviska a víme, že s námi nesouhlasíte, ale stále u vás nalézáme Ježíšovu lásku a to nás přitahuje. Moc bych si přál, aby tohle lidé kolem nás, včetně homosexuálů, říkali o církvi v České republice. Dobsonův příklad totiž ukazuje, že jako křesťané můžete mít pevný morální postoj a zároveň jednat s láskou. Jde to. Obojí jde. Ježíš nikdy neschvaloval zlo, ale stále byl připraven odpouštět a přijímat. Získal si pověst přítele hříšníků. Jeho následovníci jsou dnes ve velkém nebezpečí, že o tuhle pověst přijdou. Jak řekla Dorothy Dayová, Boha miluji jen tolik, nakolik miluji člověka, kterého miluji ze všech nejméně. Pro jistotu zopakuji. Je pokročilá hodina. Boha miluji jen tolik, nakolik miluji člověka, kterého miluji ze všech nejméně. Kdykoliv zaujmeme postoj, my proti nim milost umírá. Ale já doporučuji, aby umřel jeden z nezbytných hříchů v naší společnosti. Předsudky. Co kolem sebe šíříte, je jen na vás. Nešetřete parfémem milosti.

Jakub Limmer uvažoval o chtíči a o předsudcích. Jednalo se o reprízu pořadu Kudy kam z dubna roku 2015.

O chtíči, tedy neřádné touze a o předsudcích uvažoval v archivní úvaze Jakub Limmer. Premiéru, která bude k poslechu v sobotu v 16 hodin, připravil

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Uplynuly 2 hodiny ze čtvrtka 21. května 2026. Vy posloucháte noční program Rádia 7 a za mikrofonem s vámi stále Aneta Lofítková. V téhle hodině nás čeká čtení na pokračování, kde budeme opět otevírat knihu Muzikant na jezeře. Ještě předtím ale několik písní k poslechu.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.